0: Tereza Michalová. Mezi muži triumfoval v Troji Francouze Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl šestý Václav Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 před Bohumínem a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska ve směru na Ostravu. Na kilometru 375,5 havarovalo osobní auto. A na místě zasahují záchranáři, s opatrností je to průjezdné. Na D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy se vyhněte překážce před Chlumcem nad Cidlinou. Na 62. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Následky kolize se zvěří překážejí i na silnici 4 za Prahu ve směru do Strakonic. Na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. V Praze vyšetřují nehodu v Liberecké ulici ve směru z centra. Ve sjezdu na Ďáblice a Prosek havarovala 3 osobní auta, opatrně při odbočování. A v Praze dále pokračuje údržba Strahovského tunelu na městském okruhu. Uzavřený je tentokrát ve směru z Břevnova na Smíchov. A práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má Adam Carda.
3: Necelých 6 minut po 2:00, stále posloucháte noční vysílání radiožurnálu a teď poslední příležitost pro vás, co se chcete zadarmo podívat na Jelenfest 2026. I když úplně zadarmo to nebude, musíte se zúčastnit naší soutěže. A co vás čeká za výhru? 2 vstupenky na rodinný celodenní festival s kapelou Jelen. Užijete si odpoledne plné zábavy a her s členy kapely a jejich rodinami. Také dorazí vzácní hosté, například Kateřina Marie Tichá, Tereza Balonová nebo Honza Nedvěd mladší, ale hostů bude mnohem víc, jelikož zastávek má Jelenfest po Česku celkem 20. A abych ještě doplnil informace k programu, tak v podvečer na Jelenfestu zažijete koncert pro ty nejmenší, no a pak večer už tu bude jelení show s koncertem. Tak kdo se chcete zúčastnit, dnes naposledy hrajeme o lístky, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Red Hot Chili Peppers zazněli v nočním radiožurnálu. Asi teď čekáte soutěž, ale ještě předtím mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 je totiž uzavřena na příjezdu z Polska ve směru na Ostravu. Na kilometru 375,5 zasahují záchranáři u nehody osobního auta. A pokud nechcete čekat, chcete sjíždět z dálnice, musíte sjet už na polské straně z dálnice A1. Jete na Gořice a po silnici 78 přes Olzu a Chalupky k nájezdu na D1 u Bohumína. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nastal čas, na který všichni čekáme, je tu soutěž.
3: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já jenom doplním, že vstupenky na Jelen Fest dnes rozdáváme úplně naposledy. Pojďme tedy zjistit, kdo z vás měl to štěstí a je připravený na telefonu, jako první se dovolal k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Ano, ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
4: Tady Dominik.
0: Dominiku, než se pustíme do soutěžení, tak ve stručnosti něco k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnes se zaměříme na tvorbu skupiny Jelen a ptáme se, které z následujících alb nepatří do tvorby této kapely. Za A všechno bude dobrý. Za B Vlčí srdce, za C V siločarách.
4: Za mě odpověď C.
0: A kdo podle vás by byl autorem tohoto alba?
4: To si úplně nevybavuju, ale nesedíme taky jenom.
0: Je to kapela Krištof, je to album z roku 2002, jejich druhé album. Samozřejmě správná odpověď, gratuluji.
4: Díky, díky.
0: Tušíte, koho vezmete sebou?
4: Asi mámu, to je velká faninka Jelenů. A šla by určitě ráda na festival.
0: Tak to je perfektní. Poprosím vás jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc.
4: Jasně, díky.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra. Ovšem, zítra už to bude pondělí, nový týden a tím pádem po druhé hodině v nočním radiožurnálu na vás čeká i nová výhra.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Atlantida a Miroslav Žbirka s vámi byli v nočním radiožurnálu. A od hudby si odskočíme na divadelní prkna. Městské divadlo Brno totiž otevřelo letní scénu na Biskupském dvoře. Včera tam uvedlo poslední premiéru letošní sezóny, muzikál Jánošík aneb Na skle malované. Do repertoáru se vrátil po 18 letech. Tentokrát tvůrci v čele s režisérem Stanislavem Slovákem zvolili rockovější verzi. Snaží se tak navázat na polský originál z 60. let.
1: Co se já po horách nachodil, co se já pistolím na nose.
2: Tak jako Angličané mají Robina Hooda, Češi Václava Babinského, Slováci s Poláky se přou o zbojníka Jánošíka. V novém nastudování ho stvární Libor Matouš.
3: Myslím si, že to je takový temperamentní, sympatický, dobrý člověk, který samozřejmě může v něčích očích dělat třeba něco špatného, jakožto třeba zbojničení, ale myslím si, že k tomu má svoje vnitřní důvody a myslím si, že je to vlastně správný kluk.
2: Jeho rebelství ale naruší láska k dívce v podání Lesany Krauskové.
4: Já si myslím, že ho to ovlivní pozitivně, protože najde i jiný smysl svého života, ale vlastně je to i motivací k tomu, proč vlastně přestane vidět smysl ve věcech, v životě, v tom, co dělat.
2: Příběh zpracovalo Městské divadlo Brno po 18 letech. Tentokrát se od folklóru posouvá k rockovější verzi.
5: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
2: Z hudební scény se navíc jeviště přesunulo pod širé nebe.
5: My jsme se rozhodli, že tím, že to hrajeme na Biskupském dvoře, že se zkusíme odpreparovat od všech těch štítů hor a od těch lesů a pastvin a spíš budeme vycházet z toho prostředí. Ti kluci byli popravováni na náměstích, na nádvořích a na biskupských dvorech.
2: Na Biskupském dvoře v Brně uvidí diváci muzikál Jánošík aneb Na skle malované do 5. července. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: 2:30. Monika Chmilová přináší stručné zprávy.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci ale požadují konec současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Zoologická zahrada v tajvanském Taipei obdržela z Číny 2 ohrožené pandy červené. Je to první výměna zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí od roku 2014. Stalo se tak navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli Číny a Tajvanu jsou dlouhodobě přerušené. Napětí mezi státy dlouhodobě roste. Čína považuje Tajvan za součást svého území a hrozí ostrovu vojenským zásahem. A ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Sport. Ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Annie Sandersová. Češky ve finále nebyly. Dnes se na Štvanici představí Adam Ondra v lezení na obtížnost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 na příjezdu z Polska a nehoda na silnici 4 za Prahou. Dálnice D1 je uzavřená hned za polskou hranicí ve směru do Ostravy. V omezení na kilometru 375 zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta. Před nehodou, pokud chcete sjíždět, musíte už v Polsku na Gořice. Objíždět pak můžete po silnici 78 přes Olzu a Chalupky. Zpátky na dálnici D1 najedete u Bohumína. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány a projíždí pouze jedním pruhem, aktuálně bez zpoždění. Na silnici 4 pozor na nehodu za Prahou ve směru na Strakonice. Za odbočkou na Lipence na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. A v Praze je pořád ještě zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Katolická církev na včerejší slavnostní mši v Brně dokončila blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Oba byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu. Vrátíme se k tomu za chvíli v nočním Radiožurnálu s historikem a teologem Tomášem Petráčkem.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Jan Bula a Václav Drbola, dva mladí kněží z Vysočiny, kteří se stali prvními blahoslavenými oběťmi totalitních režimů na území České republiky. Oba byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu, který historici řadí k nejbrutálnějším justičním zločinům komunistické éry v takzvaném babickém případu.
1: Byla to velmi zjitřená doba. Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří v kraji, který byl takovým velmi tradičním a velkou ještě oporou v rámci takového lidového katolicismu na Vysočině, hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
2: Říká historik a teolog Tomáš Petráček. Janu Bulovi bylo v době popravy pouhých 31 let, Václavu Drbolovi 39. Oba pocházeli z chudých poměrů, byli oblíbení mezi věřícími i v místních spolcích. A právě jejich blízkost k lidem a morální autorita z nich v očích režimu dělali nebezpečné nepřátele.
1: Ten totalitní režim vlastně vytušil, že dokud ty lidi nezlikviduje část z nich a zbytek nezastraší, tak nebude moc lámat tu páteř národa s tou účinností, se kterou potom toužil. Pro ně to byl prostě jenom lidský materiál, ze kterého nejprve potřebovali vytlouct nějaké falešné doznání, přiznání, ideálně ještě třeba nějaké obvinění těch dalších a pak je bez skrupulí zbavili života, protože tam až jako překvapuje ten cynismus těch komunistických elit, ale také těch vykonavatelů těchto brutálních činů. Jsou to takové temnoty, které v té době zavalily české země.
2: Podobným způsobem postupoval režim i v dalších procesech. Dehumanizace obětí nebyla náhoda, byla součástí systému. I proto jejich odkaz může být srozumitelný i pro dnešní sekulární společnost.
1: V tom, myslím, je ten půvab a ta inspirace, kdy ty lidé neusilují o nějaké privilegia, o nějaký kariérní vědomí, že to podstatné se žije teď a tady ve vztazích s těmi lidmi a ve vztahu k Bohu. To si myslím, že má jako univerzální platnost a dneska ještě víc, když jsme tlačeni do takové té spotřební kultury.
2: Připomíná historik a teolog Tomáš Petráček. Jan Bula a Václav Drbola jsou první beatifikované oběti komunistického režimu na území České republiky. Nadežda Hávová, Radiožurnál.

0: Will Smith vám dělal společnost v nočním radiožurnálu s písní Men in Black. A v Litvě oficiálně začalo léto. Odstartoval ho festival růžové polévky. Je studená z kefíru a řepy. Litevci ji prý tak milují, že se za ní dokonce někteří i převlékají.
1: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
2: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
3: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě jí jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
2: Přidává se Osvoldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
3: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
2: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. Nebo blištivá meda.
4: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
2: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace, tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
2: Když se snáší déšť, s tmou

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmilová.
4: Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhoduje se o dalším směřování země. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Norsko 3-1 na sety a dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
4: 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoly Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
7: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
8: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
9: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
4: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil vír velký. Sport. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvalinskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers-Zeballos. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová. A čeští volejbalisté vyhráli i 2. zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Sice ztratili 1. set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Muník.
10: Po 1. setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladí a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
4: Další turnaj české reprezentanty čeká příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli pak s Dánskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zavřená D1 u polských hranic a nehoda na silnici 4 za Prahou. Dálnice D1 je stále neprůjezdná před Bohumínem ve směru z Polska. A hned za hranicí na kilometru 375 havarovalo osobní auto a v omezení u něj zasahují záchranáři. Na objížďku sjíždějte už z polské dálnice A1 na posledním exitu Kořice. Objíždějte přes Olzu a Chalupky k nájezdu na dálnici D1 u Bohumína. Na nehodu pozor také na silnici 4 za Prahou ve směru na Strakonice. Za sjezdem na Lipence na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. A v Praze neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění, znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději v zprávách za hodinu.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční radiožurnál a ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Mimořádně teď zařazujeme jeden z posledních rozhovorů pana Karla Tejkala staršího, kdy byl v roce 2022 společně se svým synem Karlem Tejkalem mladším hostem pořadu Kateřiny Neumannové na radiožurnálu Sport.
11: Legenda Českého rozhlasu, rozhlasový novinář a publicista pan Karel Tejkal a jeho syn, také Karel Tejkal mladší, kterého můžete znát jako tiskového mluvčího našich sportovních hvězd a velkých sportovních akcí. Děkuji vám, pánové, oba, že jste se mnou na radiožurnálu Sport.
12: Je mi potěšením vrátit se po letech.
13: Sportu zdár a díky za pozvání.
11: Aby jsme v tom posluchačům udělali pořádek, tak pane Tejkalo, vám s dovolením budu vykat a protože s Karlem mě pojí mnohaleté přátelství, tak Karel Tejkal mladší bude pro mě Karel. Když jsme u těch jmen, dělalo vám to někdy v životě problém? Myslím to, že se jmenujete stejně a pracovali jste v určitou dobu ve stejném oboru?
12: Tak mně tolik ne, spíš Kájovi, tedy synovi, ale mně potom vadilo, když třeba v tisku se muselo uvádět Karel Tejkal sen, jako senior. Já jsem to čet senil a neměl jsem to rád.
11: No a to ty, Kájo, jak jsi bojoval se stejným jménem, jako má taťka?
13: Tak to jméno byla značka, tak pro mě to byla spíš čest, nebo určitě čest, a já jsem vždycky byl Karel Tejkal junior. Ještě když teď třeba jsme někdy na půdě rozhlasu, tak je to pěkné v 50 letech být juniorem.
11: Pane Tejkale, vy máte krásných 85 let, vypadáte báječně.
12: Děkuji.
11: S jakými pocity vstupujete do budovy Českého rozhlasu, kde jste prožil velký kus života a teď jste tady dnes v roli hosta? Jaké to je?
12: Já to řeknu nespisovně, já jsem vykulenej a mě kdybyste vypustili teď z tohoto studia a neřekli kudy kam, tak tady umřu, protože odtud bych se už nedokázal vymotat. Viděl jsem newsroom, viděl jsem sportovní redaktory ve studiu připravení vysílat. No to je neuvěřitelná změna, takže připadám si jako Alenka v říši divů.
11: Závidíte jim?
12: Závidím. Protože to je úplně jiná práce, než jak jsme pracovali my. Já jsem tam kolegům před chvíli říkal, no pamatujete magnetofon na kliku? To byl majhák, ten se musel natočit klikou, tam bylo péro a 8 minut to nahrávalo. A kdo nenatáhl včas, on tak nedotočil.
11: Vy jste v rozhlase zažil období normalizace, okupace. Pak jste pracoval v Československém svazu tělesné výchovy. Ale řekněte mi, jak ve vaší době člověk dostal první rozhlasovou příležitost vysílat.
12: To bylo úžasné. Zavinil to Karel Malina, starý dobrák. Já jsem byl vyslán nebo pozván do rozhlasu jako elef, jako student filozofické fakulty. A ve sportovní redakci si z toho nedělali žádné vrázky, ale mladej, no co? Jo, chlapci netušili, že přišel budoucí kolega a šéf pozdější, ale byli ke mně hodní. A Karel druhý den mi říkal, hele Karličku, nechtěl bys tohle přečíst? Já jsem říkal, no já jsem to napsal, přečetl jsem to po sobě několikrát. No já myslím ve studiu, že bys to přečetl na mikrofon. Já jsem říkal, pane Malino, já jsem v životě v rádiu do ničeho nemluvil. Já jsem tady poprvé, jsem tu druhý den. Karličku, to bude dobré. No tak jsem to přečetl, tak jak LF, začátečník hloupý umí, a běhal šéfredaktor po chodbě a řval, který vůl pustil toho vola k mikrofonu. Tak mě to museli naučit.
11: Karle, teď tady Karle mladší, pamatuješ si, kdy zhruba, v jakém věku tě napadlo, že by svět médií mohl být zajímavý i pro tebe?
13: No, mě to napadlo jako malého chlapce, protože jsem to měl kolem sebe, měl jsem to doma, byť táta, když já jsem byl malý chlapec a byla to ta zmíněná normalizace, v rozhlase nepracoval, tak stále byl duchem rozhlasák nebo novinách, takže komentoval to, jak se v rádiu komentovalo, hodnotil, probírali jsme svět sportu a já jsem vlastně od malička chtěl být ve světě sportu, ale táta mi to rozmlouval a říkal mi, drž se něčeho, nevím, jestli si říkal pořádného nebo opravdového.
12: Já jsem ti rozmlouval za normalizace novinařinu. To byla špinavá práce. A říkal jsem, tak jdi třeba na dopravní průmyslovku, tam tě i s mým kádrovým původem vezmu a pak jdi na techniku.
13: A vlaky budou jezdit za jakéhokoliv režimu. Tak, pak jsem šel na techniku, z té jsem zběhl a já jsem vystudoval ekonomii, já jsem vzděláním ekonom. Asi to tak mělo být, když jsem to měl stále jako malý kluk kolem sebe. Šťastným řízením osudu jsem se cestou přes dvě banky a díky spolupráci teď vlastně taky s kolegyní, s Bárou Tachecí, dostal zase zpátky oklikou do světa sportu, byť už ne jako novinář, to jsem si jako student přivydělával aktivní sportovní novinařinu, ale byl jsem na té, nechci říct druhé straně barikády, ale druhé straně toho stolu, když se člověk setká s novinářem.
11: Pane Tejkale, když Karel, váš syn, chodil do školy a vy jste byl vlastně člověk, který se živil mluveným slovem, byla u vás čeština třeba důležitější nebo výsledky ve škole než třeba biologie?
12: To je důležité i teď u vnuček. Mě to zajímá, mě to dráždí, když někdo przní češtinu, stává se to často. Já musím říct, a teď nechci točit na někoho, ale v rádiu je to lepší než v tom jiném sdělovacím prostředku. A já jsem byl dost háklivý, protože nás učil češtině pan profesor Jílek, napsal krásnou knihu Čeština je jazyk vtipný. A to byl člověk, který za války dělal odboj tak, že jezdil po českých městech a vesnicích a po hospodách vyprávěl lidem, co to je čeština, jak je krásná, jakou má minulost. A já jsem si schválně pak našel jízdní řády té doby. No to je neuvěřitelné. On strávil den ve vlaku, dojel někam, tam vyprávěl o češtině, sedl do vlaku a jel domů. To byl úžasný odboj. Takže od té doby já miluji češtinu.
13: A já jsem pochopitelně poslouchal, jak může mít můj syn trojku z diktátu a... Takže čeština byl předmět, na který byl kladen důraz.
11: Byl pro tebe, Karle, táta inspirací přece jenom v období puberty se mladí lidé většinou vyhraňují proti svým rodičům, chtějí jít třeba jinou cestou. Jak jste to měli vy?
12: Tak to jsem zvědavý.
13: No tak já myslím, že něco povíš, když jsi tak významně zvedl prst, ale nemyslím si, že by období puberty bylo nějaké divoké. Díky sportu, ke kterému mě táta přivedl, jsem byl od mládí orientačním běžcem. Sport, který na Zbraslavi objevil, založil, vedl, takže jsme neměli čas na pubertu. Když jsme si zašli na pivo, tak ty to jistě znáš, tak muselo se další den trénovat, ale na nějaké velké mejdany nebyla nikdy nálada, ale že bych se nějak vyhraňoval nebo že bych se stavěl na nějaký odboj, to ne. A když pak už jsem se začal ne živit, ale když jsem si začal přivydělávat novinařinou na vysoké škole, chodil jsem na různé brigády, služby do stadionu tehdejšího, na služby jsem do československého, ještě tehdy já pamatuju Československý rozhlas, tak už jsem chodil pro radu.
11: Pánové, vy jste každý ve své době se setkával, nebo setkáváte s velkými hvězdami nejenom českého sportu, ale i světového sportu, které zavítají na závody, na akce v České republice. Pane Tejkal, na koho vy vzpomínáte nejvíc?
12: Nemohu odpovědět jinak a budu tak odpovídat vždycky Dana a Emil. To byli úžasní lidé a začalo to tak, že když se stali slavnými a vyšla první knížka Františka Kožíka Vítězství vůle o Zátopkovi, to bylo jenom po londýnské olympiádě, tak jedna zlatá, jedna stříbrná, a já jsem chtěl autogram a tenkrát byli každou středu na Strahově atletické závody a já tam chodil s tou knížkou, já jsem se tak styděl a ostýchal a bál jsem se jít za tím Emilem, že jsem nakonec: paní Zátopková, dobrý den, prosím vás, mohla byste se mi podepsat? Takže ten podpis tuškou v té knížce mám. A nenapadlo mě, že ten oblouk se uzavře, když Dana už byla nemocná a občas zavolala: Karle, děláš něco nebo se flákáš? To je cesta do pekla. Takže stali jsme se, já to s pýchou řeknu, přáteli.
11: Zátopkové nedávno oslavili nedožitých 100 let. Když si na ně vzpomenete jako na ty, s kterými jste dělal rozhovory, kdo byl jednodušší na to udělat s ním rozhovor?
12: Oba byli na tom stejně. Dana to víc promýšlela, kdežto Emil to ze sebe doslova sypal. Já si pamatuju, když měli výročí zlaté svatby, tak rozhlas pro ně uspořádal speciální vysílání tobogánu. A tam byl Emil s Danou a Emil už byl dost nemocný, hodně nemocný. A teď jsme si tam sedli a Dana říkala: já mám strach, on nepromluví. Tomáš Sláma tenkrát to uváděl, on ho osloví a on neodpoví. Nebo tak jsme byli připraveni, že to za toho Emila řekneme. Neuvěřitelné. A pane Zátopku, tenkrát ta svatba, jak to bylo s těmi koláči? Emil se probudil, nádherně odvyprávil, jak estrádní umělec, jak pekl koláč a pak je vozil na tom kole a ten tác držel takhle nad hlavou. Dovyprávil a zase skoro usnul. Takže Emil už to měl našprtané. A já, když jsme někdy jezdili na besedy, tak už jsem takhle si povídal s ním, protože třeba vyprávění o tom, jak vyhrál maraton v Helsinkách, to bych uměl teď taky ještě kompletně odvyprávit za něj.
11: Karle, ty pracuješ a mediálně zastupuješ mnoho hvězd českého sportu, za všechny lze jmenovat Petru Kvitovou, Lukáše Krpálka. Je to práce snů?
13: Je to práce snů. Pro někoho, kdo má rád sport, kdo má rád sportovní dění, tak je to bez pochyby práce snů. Já jsem měl to štěstí, že za uplynulých 20 let, kdy jsem tedy zběhl od ekonomie a od bankovnictví ke sportu, jsem byl u tak skvělých událostí jako vítězství v Davis Cupu, vyhrané Fed Cupy, a měl jsem tu čest, jako jiné slovo se asi nehodí, spolupracovat nebo pracovat s Romanem Šebrlem, s Honzou Železným. Pak mi Honza Železný zavolá a zeptá se mě, jestli bych mu nešel za svědka na svatbu. To jsou momenty, které pro někoho, jak už jsem říkal, kdo má rád sport, jsou k nezaplacení. Být u toho, já někdy s Otypou říkám, že je nádhera být u něčeho a dostat zaplaceno za to, u čeho by jiní chtěli být a platili by za to bez ohledu na cenu. Takže je to skvělé být na akcích a nejen dělat tiskové konference, ale potom chodit noční ostravou s Ivanem Lendlem. Skončila beseda v jeho vítkovickém nebo ostravském tenisovém klubu a on mi říká: co budeš dělat teďko? Já říkám: nevím, pojedeme na hotel, pojď se projít. A vzal mě, jak jsme chodili Ostravou, a říká: vidíš to okno? Tam jsme bydleli. Tady jsme chodili hrát tenis a fotbal. A takhle jsem chodil hodinu s Ivanem Lendlem po Ostravě. U toho, kdyby tehdy byla televize, tak je to naprosto skvělý, skvělý dokument o Ivanu Lendlovi. A Roman Šebrle mi čas od času zavolá dodnes, zejména když o něm občas píše něco novinách.
11: Vím, že omluvíš, Karle, ale na takovou tu pozici neexistují výběrová řízení. To jsou prostě místa, která přijdou asi jako jednou za život. Dokážeš ve svém pracovním i vlastně běžném lidském životě identifikovat moment, kde jsi se dostal na tu kolej, která tě dovedla k práci s těmito lidmi?
13: Bez pochyby to muselo být v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že skončím v bankovnictví. Začal jsem spolupracovat a později jsem se stal i podílníkem jedné malé PR agentury, která v tu dobu dostala nabídku, zda by nechtěla pracovat pro v tu dobu vznikající neznámou agenturu, která se jmenovala Česká sportovní. A myslím si, že my jsme byli průkopníci, já jsem byl jeden z prvních lidí, který to, jak se říká, profesionální PR, ten obor, že už jsem to zažil někde jinde, přinesl do sportu. Do té doby to bylo, vlastně ty si v té době už byla skvělá sportovkyně, tak to víš, spíše takové jako nahodilé, že tiskové mluvčí nebo toho, kdo zastupoval sportovce, dělal tu trenér, tu manažér, tu někdo, kdo pracoval současně i v novinách. A já jsem byl jeden z prvních, kdo to v České republice posunul a stal jsem se profesionálním zástupcem sportovních událostí, sportovních týmů, agentur a sportovců.
11: Pane Tejkale, jak je těžké zůstat profesionálem v novinařině, když jste třeba byl takovým fanouškem Zátopků? Může člověk být zároveň fanoušek a dobrý novinář?
12: Musí být fanoušek. My jsme to všichni zatloukali ve sportovní redakci, kdo komu fandí. Ale bez toho fandění, bez toho fanouškovství by ten člověk ze sebe nevydal správný výkon sportovního reportéra. Já tedy podtrhuji to slovo reportéra, mě šíleně vadí, když se říká sportovní komentátor v rádiu. Není. Laufer nebyl komentátor. Laufer byl reportér, Standa Sigmund byl reportér. My jsme byli reportéři a byli jsme na to hrdí. Takže ano, fandili jsme, ale ono fandit Zátopkům zas nebylo tak těžké, já jsem se do nich zamiloval, takže jsem s nimi i zpíval na různých besedách, s Danou jsem tančil a mě u Zátopků měl rád i jejich pes Kuba, protože oni si vzali někde nějakého nalezence, přivezli si ho z Hradišťa, jak říkala Dana, a bydlel u nich. A já tam přišel poprvé po té, co si přivedli pejska, protože jsem také měl psa doma, Pepíčka, tak je, hele, bocha, neblázi, on tě rafne. Nerafnul. Takže byl jsem psí král i u Zátopků. A víte, to je odvěké kouzlo sportu. Ta kniha existuje s tímto názvem, paní doktorka Olivová ji napsala, je to o dějinách sportu. Já tvrdím, že taková ta přátelství, ta pevná, jak o tom mluvil syn před chvílí, i to moje se Zátopkovými a dalšími, mohou vznikat především na půdě sportu. Já si nejsem jist, jestli to může vznikat jinde, ale jsem přesvědčen, že ve sportu určitě ano.
11: Vy jste dělal reportáže nejenom ze sportovních akcí, ze sportovní oblasti, ale jak jste na tom byl s vy se sportováním? Přece jenom mluvit o sportu a zkusit se ho na vlastní kůži je někdy trošku rozdíl.
12: Není to rozdíl a bez jednoho by nešlo dělat možná to druhé. Hlavně by nešlo dělat toho novináře bez aktivního sportování. Nebylo to nikdy na nějaké vysoké úrovni. Ale pro nás kluky z Bobenče, kteří bydleli blízko Matějské pouti, začínal každý rok 24. února, kdy začínala Matějská, a my jsme na vedlejší louce hráli fotbal. To jsme si přinesli balón a každého 24. na svatého Matěje jsme si zahráli fotbal.
11: Takže hry.
12: Potom mě velmi lákala, a to byla vina Zátopků, atletika. A já jsem se pokoušel stát se frekventantem sportovní školy mládeže ve Stromovce, tu vedl Otakar Jandera, to je slavné jméno z naší atletiky, atlet a později trenér. A já jsem udělal přijímací zkoušky do té školy v 50. letech, takže jsem byl pod čarou jeden z prvních a mohl jsem chodit na tréninky, ale neměl jsem speciální vedení trenérské. A moje drzost byla nezměrná. Já, abych mohl trénovat i ve všední dny na tom stadionu, dnes je to Olymp, tak jsem šel na vedení Rudé hvězdy. Ta drzost v té době v 50. letech, vědět to rodiče, tak mi dali pohlavek. Šel jsem na ministerstvo vnitra na vedení Rudé hvězdy za panem Písaříkem. Řekl jsem soudruhu Písaříku, že bych chtěl potvrzení, že smím chodit ve volném čase na hřiště Rudé hvězdy do Stromovky trénovat. A on byl zaskočen tou mojí urputostí, tak mi to dovolil. A potom na stará kolena, když už teda tého aktivního sportu nebylo možno provozovat příliš, jsem se zakoukal do orientačního běhu, to je úžasný sport, v lese, v přírodě a při tom sportu pracuje hlava i nohy a celé tělo.

0: Takže prvomajovou reportáž jsme dělali nádhernou, svobodnou, volnou. Hele, legionáři, rozeznáme je. Takhle jsme se tam hecovali s Honzou Petránkem a dalšími. No a pak přijeli tanky. A co udělá rozhlasák? Jde do práce. Tak jsem šel 21. srpna ráno do práce. No a vrátil jsem se asi za 14 dní a vysílali jsme a sportáci u toho byli. Já jsem si uvědomil, když jsem vysílal třeba reportáž z příletu Čaušeska, tenkrát šéfa Rumunska, který byl zastáncem Československa a on se vyhraňoval proti Moskvě, proti Brežněvovi. Tak jsem dostal za úkol vysílat reportáž z příletu. To začínalo ve chvíli, kdy nad Kladnem se objevila tečka, to bylo to letadlo, a končila, když odejela poslední 603 z letiště. Trvalo to 2,5 hodiny. Když si to představíte, tak to je neuvěřitelný výkon.
1: To je sportovní výkon sám o sobě.
0: Sám o sobě. A já jsem si řekl, chlapče, to je historie. Protože Josef Laufer, náš guru a patron rozhlasových sportovních reportérů, 28. října 1936 vysílal z Wilsonova nádraží příjezd rumunského krále. Takže ty dva Rumuny jsme měli každý na svém pracovišti, každý jindy, jinak, ale ty sportáci dokázali asi i tohle.
1: Karle, o tobě vím velmi dobře, že seš na tom se sportem výborně. Orientační běh.
2: Od olympijské vítězky to těší.
1: Tak jaký další sporty, o kterých nevím?
2: Tak když už i ty registruješ lyžařské eskapády, ale to je jedna z věcí, ze kterou se na mě tady táta podepsal, lyžařská padesátka. On ji, pokud si pamatuju, to bylo v 70. letech.
0: Od druhého ročníku jsem tam jezdil a vysílal lyžařskou padesátku v naprosto primitivních technických podmínkách. Žádné krátkovlnky, žádné helikoptery. Natočit na nagru, na magnetofon dojet na poštu.
1: A jak jste věděl, co se na trati děje, když závodníci odjeli někam do lesu? O čem jste mluvil v době, kdy oni zmizeli?
0: A tak zaprvé nás tam občas vzali na skutru. Za druhé, my jsme tam byli hned na startu. My jsme byli váženými hosty rádio tenkrát. Televize to nevysílalo, to nešlo, ty přímé přenosy. Takže jsme byli na startu. Zatímco oni vyběhli, startovalo se nahoře na hrabětické louce a rvali se do toho trichtýře pod Královkou, tak my jsme na tu Královku šli, tam jsme dostali grog, gulášovku a jeli jsme dolů k cíli, pak skútrem jsme se projeli po trati a pak jsme zase byli dole v cíli, natáčeli jsme rozhovory s účastníky, vítězi a tak dále. Bylo to nádherné, mě to fascinovalo a možná jsem tím kluka nakazil.
2: No jsi mě nakazil, akorát já to nežděl na tom skútru a nepiju ten grog. Já jsem jako malý chlapec, nevím, kolik mi bylo let, 5, se šel podívat na start, nestíhali jsme to, protože ze spoda s maminkou jsme šli do kopce ze ségrou sánky a viděli jsme tu startující masu, to bylo to období, kdy to běhalo 5, 6, 7, 8 tisíc závodníků z hrabětické louky. A přijížděli tu silnici, kdo to zná, mezi Královkou a dozadu Severákem. A těch 7 tisíc lidí přebíhal tu silnici a do dneška vidím ten šílený rachot, tam praskaly hůlky, lyže, jak se to valí. Nevím, proč mě to nevyděsilo, já jsem si tehdy řekl, to bych chtěl někdy, až budu velký běžet.
1: A kolik jich máš na svém kotě?
2: No mám jich 620.
1: To je krásný výkon, ale pojďme k současnosti. Ty jezdíš hodně často s tenistami. Byl jsi u mnoha Fed Cupových výsledků, které prostě jsme z ní měli všichni velkou radost. Vezmeš do ruky třeba tenisovou raketu, když se někde na lavičce dívá Petra Kvitová, Kája Plíšková, případně Katka Siňaková?
2: Tak já si z toho dělám legraci, když já vemu do ruky tenisovou raketu, tak to se říká, že už musí být jako hodně zle a velké smutno, že se chystá speciální animační vložka. Já dokonce za svou přednost považuji, že jsem nikdy tenis nehrál, tenis neumím a prakticky neumím jako to trefit. Což je ta výhoda mě, když spolupracuji s těmi skvělými sportovci, jako je tenisty, jako je Petra Kvitová, dělal jsem s Davis Cupem, s Tomášem Berdychem, s Radkem Štěpánkem, že já jsem tam kvůli něčemu jinému, než abych se jich ptal, proč to nehráli do forehandu,

0: to tentokrát neskracovali a neradím jim, proč má tento dneska tak špatný druhý servis. Díky tomu si troufnu říct, že za těch 22 let, co dělám i s tenisty, snad jsem nikdy neměl s nikým konflikt na to kvůli tomu, že bychom se nedohodli, jak to měli hrát a jak to nehráli. A já si pamatuju, nebudu toho kolegu jmenovat, byl to první Davis Cup, finále tady v Praze, O2 Arena, první den, Tomáš Berdych a jeden z kolegů začal s Tomášem ten rozhovor poté, co prohrál ten první zápas, vést ve stylu, jako jestli teda nebyla chyba, že mu to neskracoval a jestli víc ten backend, tak jak jsem tady zmiňoval, a on ho chvíli poslouchal, asi po třetí otázce, on říkal, člověče, vy máte sebevědomí, nechcete dohrát místo mě, takhle tam hodil raketu a odešel.
1: Tak na to musím navázat, protože já jako otec a trenér jsem měl se synem jediný velký sportovní konflikt. Jeli jsme z nějakých závodů a já mu v autobuse vytýkal chybu na trati, že tady to měl oběhnout a ne jít do toho kopce. A byl nerodnej chlapec a pravil, hele, tak si to běhej sám.
2: Co by mělo zůstat základem dobré novinářské práce, ať už to bylo v době, kdy vy jste byl aktivní, anebo v současné době?
1: Musí zůstat u toho sportovního novináře láska k tomu sportu a musí to dělat poctivě a musí tomu věřit, že to je v té chvíli jeho poslání. Já si myslím, že to je, já co sleduji, tak sportovní dění a rozhlasové sportovní vysílání, tak si myslím, že to tam je. Já si totiž pamatuju, že ti sportovní novináři, speciálně rozhlasoví reportéři, považovali za vyznamenání a vážili si toho, když mohli přijít do kabiny a ta kabina řekla, hele, Standa přišel. To bylo pozice Standy Sigmunda mezi hokejisty. Já jsem takhle chodil mezi orientační běžce nebo mezi veslaře, takže já jsem přišel na Veslařský ostrov, vaše Kozák, hele, už je tady rádio, Karle, pojď na panáka. Jo, tak takhle ten vztah si člověk musí budovat. Aleš Procházka, ten byl hokejisty milován jako rozhlasový reportér a patřil mezi rozhlasové sportovní legendy a patří tedy. Takže ano, láska, ale musím si tam vybudovat autoritu. Pokud na mě poznají, že jenom kecám s proměnutím a moc tomu nerozumím, tak se mnou nikdo nebaví a to zase sportovci umějí dát, ale velmi okatě najel.
2: Karle, v současné době je pro novináře obrovský tlak na čas. Všichni mají určených svých pár sekund, kdy si mohou vyspovídat velkou sportovní hvězdu. Není to někdy na úkor kvality? Nebo jak ty vnímáš právě posun v době od éry tvého tatínka do současné doby, kdy je všechno pod daleko větším tlakem?
0: Ten posun je naprosto zásadní. Díky internetu, díky mobilním technologiím se všechno zrychlilo prakticky do online světa. Já jsem tady zmiňoval víkendové služby, kdy jsem v sobotu přišel ve 12 hodin do rozhlasu, vzal jsem zprávu ČTK, sedl jsem k psacímu stroji a teď mluvím o době před 20 lety, to není úplně žádný pravěk. Napsal jsem na psacím stroji v nočních zápasech NHL, New York porazil Pittsburgh 2-1, dal jsem to hlasateli, tento ve 13.00 četl a toto byla první možnost, jak se v Česku mohli lidé před 20 lety dozvědět, jak v noci hráli hokej, jak v noci hráli, jaké byly noční výsledky NHL. To nebyl teletext, natož internet. Dnes na mobilu, když si to nastavíte, pípnou a dají informaci o každé střele, o každém střídání. A tak to je hokej, v každém sportu prakticky všechno je online a úplně stejně pak je online i to očekávání těch informací po závodě, po zápase. To je jedna věc, kdy to je ještě na těch novinářích a pak naprosto zásadní systémová změna, pokud jde o informování fanoušků, je svět sociálních sítí, kdy se těmi novináři nebo těmi zprostředkovateli stávají sami sportovci, případně jejich spolupracovníci, agentury, to už je jedno, ale kteří sami distribuují ty informace o tom týmu, o tom zápase, o tom dění. A zase nemluvím o žádném pravěku, já jsem založil jeden z prvních facebookových profilů před 12-13 lety český Davis Cupový tým, kdy tehdy v naprosto amatérských, řekl bych skoro směšných podmínkách z telefonu Nokia jsem budoval facebookový profil a to bylo, když se hrálo finále v Barceloně. 2 roky poté, nebo 3 roky poté jsme hráli finále v Bělehradě a vždycky předtím si mě novináři ptali, budeš to tam zase dávat? Já říkám, jo, jeli jsme do Chile, to je fajn, my to z toho budeme opisovat. A když jsme byli v Bělehradě na finále, tak za mnou přišla delegace sportovních novinářů a říkali, hele, brzdi trošku s tím Facebookem. Co je, proč? Jako, no nám nadávají v redakcích, že tady jsme na služební cestě, jsme tady jako pracovně a máme toho daleko míň a daleko méně zajímavého, než ty, kteří si v té šatně chodí s nima na večeři a snídáš s nima. Takže bylo i nutné a je nutné a bude nutné najít rovnováhu mezi tím, co bude na sociálních sítích a vedle toho najít roli těch novinářů, protože oni pochopitelně budou zprostředkovávat veřejnosti ten jiný, nezaujatý, nekritický pohled. Ty se nadechuješ?
1: Nadechuju, protože Katka zvolila výtečné téma, totiž tam patří ještě slovo odpovědnost. Já, když jsem vysílal hokej, začínal jsem, takže mým šéfem hokejovým byl Stanislav Sigmund, v té době uznávaná naprostá jednička. Já jsem hlásil z Litvinova velice často, protože tam bylo dobré kluziště a kabina přímo nad ledem, takže já jsem všechny hráče krásně poznal. A Standa říkal, prosím tě, ty se z toho hlinky poděláš, no tak nějaké hlinka tam začíná, no tak co má být. A hlavně, ty je nekritizuješ. Já jsem říkal, Stando, já je nemůžu kritizovat, já můžu říct, popsat, jak v tu chvíli hrál, ale já nevím, jestli ho bolela hlava, pohádal se s manželkou, má nemocné dítě, já řeknu, hrál špatně a ve škole se budou dětem posmívat, hele, v rádiu říkali, že táta hraje blbě, takže ne, já to budu hodnotit až poté, já se musím zajít do kabiny, musím se s nimi pobavit, musím se o tom něco dozvědět a pak ten svůj vizuální dojem můžu kombinovat s tím, co se od nich dozvím. Čili odpovědnost, nestřílet od boku, nebejte nejchytřejší na světě.
0: To se Katka týko tak jako s povzdechem usmála, to se ten svět změnil trošku, co? Ty jsi to zažila sama.
2: Ty změny jsou samozřejmě obrovské. Pánové, řekněte mi, potkali vy jste se pracovně někdy na stejné půdě? Měl jste někdy tady mladýho pod sebou v práci třeba, pane říkal?
0: Ne. Dokonce ne. Já si pamatuju, že podmínka táty, abych mohl chodit na služby a dělat režie, já jsem tady dělal asi 20 let režie s mikrofonem za fotbalem, s mikrofonem za hokejem, s mikrofonem za sportem a táta řekl, dokud já budu vedoucí sportu, tak nechci, aby si sem chodil, aby kdokoliv měl možnost říkat, mladý tady má protekci, tak teprve, když odešel dělat šéfredaktora radiožurnálu, tak já jsem začal chodit a zahájil jsem tady svoji 20-letou éru režii, ale možná taky děkujeme, pokud je o studio, rozhlasové studio, tak v něm dneska sedíme vedle sebe takhle poprvé v životě.
1: Zcela určitě poprvé, protože my jsme skutečně ten nepotismus nepěstovali. My jsme tam bylo víc takových dvojic. Sanda Sigmund má syna, který byl a je vynikající sportovní reportér, do dneška vysílá. Ale dokud byl Standa v rádiu, tak mladý Standa si tam ani neškrtl. Karel Malina, syna Karla, my všichni jsme se pojmenovali jsme syny po sobě. Takže taky ne. Má to něco do sebe, protože pak budou říkat, hele, to je ten druhej, to je ten vodněj, to je ten mladý. Ne. Každý si tu pozici musí budovat sám.
2: Pane Tejkale, Karle, moc vám děkuji za krásný společný čas. Děkuji, že jste byli mými hosty na radiožurnálu Sport.
1: Děkujeme, já jsem rád, že jsem se mohl vrátit do rádia a znovu prožít to štěstí sedět u mikrofonu a mluvit do něj.
3: To byla vzpomínka z roku 2022 na legendárního rozhlasového sportovního novináře a publicistu Karla Tejkala, který zemřel ve věku 88 let.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: To byla kapela Nickelback v nočním radiožurnálu. A na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrátily oblíbené parní vlaky. Mašinky před startem sezóny prošly důkladnou revizí. To ale není jen tak, náhradní díly na staré lokomotivy se totiž musí dělat na zakázku. Nejen o tom, ale třeba i o novinkách, které osoblažská úzkorozchodná dráha připravila pro turisty, uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Vlakoví nadšenci vyrazili včera na Osoblažsko. Začala tam další sezóna parních vlaků. Kromě speciálních jízd má společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha i několik novinek pro turisty. Třeba novou drážní budovu v Horních Povelicích. Jde o historickou repliku původního nádraží z konce 19. století.
1: Na parní vlak jsem si počkal ve Slezských Rudolticích a seskakuje z něj Vít Bumba. Má trochu umouněné ruce a trochu sazí ve tváři.
2: Teď si vlastně obejdeme mašinu, osaháme si veškeré ložiska, vyzkoušíme, jakou mají teplotu, no a následně budeme dobírat vodu do tendru, budeme vysypávat popelník, dolívat olej, spravovat oheň na roštu a připravovat lokomotivu na jízdu zpět.
1: Ta lokomotiva je přece jenom takový tlakový hrnec na kolech a podle Víta Bumby je nutné udělat celkovou revizi, než po zimě opět vyjede.
2: Tak, aby bylo všechno v nejlepším pořádku a lokomotiva vyjela na trať prakticky ve stavu, jako byla vyrobena.
1: A náhradní díly sehnat nejdou, takže vše musí být vyrobené na zakázku. Je tady s námi i projektový manažer Osoblažské úzkorozchodné dráhy David Chovančík.
3: Máme několik novinek, tou největší je asi, že už jsme ukončili veškeré práce na prostranstvích okolo úzkokolejky, to znamená cestující čekají nová veřejná prostranství, lavičky, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.
1: Na jízdu se přišel podívat i ředitel Osoblažské úzkorozchodné dráhy Mojmír Pargáč. Teď jezdí vlaky jenom v letních měsících, ale podle něj by se to mohlo v budoucnu změnit.
4: Součástí projektu jsou i zakoupení vagónů ze Švýcar. Jsou to dva osobní vagóny, kryté vagóny pro ten provoz v zimě, nebudou to ty naše klasické otevřené vyhlídkové vagóny.
1: Vagóny ze Švýcarska teď čeká oprava a Mojmír Pargáč věří, že poprvé vyjedou na trať příští zimu. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Monika Chmilová.
3: Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Izraelský útok v Gaze zabil 9 lidí, Hamás mezitím jedná v Egyptě o příměří. Šampionkou tenisového Roland Garros se stala ruská Andrejevová. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy a budou je dál zkoumat. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
4: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
3: Doména.gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat se členy augustiánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sanchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví i Barcelonu a Kanárské ostrovy. Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, ale venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
5: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí. Takže myslím si, že v rámci Staroviček to bude poměrně významná událost.
3: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech.
1: Sport.
3: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. Maju Chvalinskou porazila 6-3 a 6-2, zastavila senzační tažení polské hráčky. Chvalinská má za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o Grand Slamový titul. Ty doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat dál.
6: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird, but
7: mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
6: Give my all to continue, you know, and to be a better player, really.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Bohumína a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Dálnice D1 z Polska do Ostravy už je po nehodě před Bohumínem průjezdná. A v omezení na kilometru 374 havarovalo osobní auto, bylo to neprůjezdné. A teď už se opět dá projet jedním pruhem, kolona se netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Jihlavou. Na kilometru 112 stojí za zatáčkou porouchané vozidlo. Zasahuje do pravého pruhu a v místě se vybočuje. A na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelu má skončit dnes v poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji příjemné časné víkendové ráno, ladíte stále noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je neděle 7. června. Nové pásové bojové vozidlo CV-90 nebo rekonstrukce tankové bitvy z roku 1945. To vše bylo včera k vidění v Brdech. Na tradiční den pozemního vojska Bahna dorazily i letos desítky tisíc diváků. Reportáž nabídneme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také bojové ukázky, přehlídku vojsko vnímá částečně i jako náborovou akci.
1: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen.
2: Už slyšíme i vrtulníky.
1: Bahna pořádá spolu s partnery nadace pozemního vojska armády České republiky. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
3: Sovětský tank T-55.
1: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
2: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4. Díky modulárnímu pancéřování mohl být tank snadno modernizován.
1: Přijel se podívat třeba Václav.
4: Hlavně jsme to vzali jako výlet kvůli synovi.
1: Přišel jste s manželkou.
5: Zdeňka, my jsme tady kdysi začínali, jako když jsme spolu randili, a teď je to taková jako tradice.
1: Váš syn Vašík se vrátil z davu.
6: Líbí se mi to, že tu jsou různý tanky, bitvy a je to tady zajímavý.
1: Novinku v české armádě, také novinku tady na bahnech. Pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte, nebo proč jste sem přijel?
7: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
1: Do přípravy letošních bahen se zapojila skoro tisícovka lidí, včetně 700 vojáků. Z tankodromu Zadní Bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Ed Sheeran s vámi byl v nočním radiožurnálu. A teď další reportáž. Stavební povolení na novou administrativní budovu Bohumínské nemocnice ještě není. Stavba už je ale skoro hotová. Nejde o obcházení zákona. Budova stojí totiž zatím zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Město si zakázku objednalo od havlíčkobrodské firmy zaměřené na modulární stavby. Objekt postaví, poté rozloží, odveze na místo a tam ho dá znovu dohromady.
1: Tady vlastně rozsahem úplně stejný jako to spodní patro.
2: A tohle budou kanceláře, tedy předpokládám.
1: Tady by měl být kanceláře, ano.
2: Provází mě obchodní ředitel společnosti H3 Ateliér Jan Knotek ve druhém patře administrativní budovy Bohumínské nemocnice. Z okna se díváme na vznikající objekt pro pražskou školu. Nacházíme se přitom ale v areálu firmy v Havlíčkově Brodě. Do Bohumína budova teprve odcestuje. 28 modulů poveze 28 aut, vysvětluje jednatel H3 Ateliéru Roman Strik.
3: To je s doprovodem, to je opravdu jako vybraná trasa, hlídaná trasa, povolení, podálně si domů.
1: Poptávali jsme ještě České dráhy, ale tam se bohužel kvůli trakčnímu vedení nedostaneme výšku.
2: Dodává Jan Knotek, že doprava po železnici v tomto případě není možná. Modulární stavba znamená v tomto případě hlavně úsporu času. Místo, aby se začalo stavět až po získání stavebního povolení, bude v době jeho vydání objekt už v podstatě hotový.
3: Dva roky třeba v tomto případě odhaduju, že kdyby se stavilo standardní metodikou. Tady v tom případě on dozora má také, ale chodí mu k nám jednou do měsíce. Už jsme měli i projekt, který jsme jeden den získali stavební povolení a druhý den jsme ho odváželi tomu zákazníkovi.
2: Vysvětluje Roman Strik, že ve finální fázi samozřejmě bude v Bohumíně přítomný dozor jako u klasické stavby, ale složení budovy z modulů potrvá na místě zhruba měsíc. A následně už se do ní může ředitelství nemocnice přestěhovat. Ani samotná stavba v Havlíčkově Brodě ale nezabere moc času.
3: De facto stavbu, která má 600 metrů čtverečních, jsou v tom kanceláře, datové sítě, tepelná čerpadla, vzduchotechniky, tak my postavíme tady za 4 měsíce.
2: Budovu totiž začali tady v areálu na Strojírenské ulici stavět letos v dubnu. Tereza Pišoutová, Radiožurnál.

0: Nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny zkoumají historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů analyzují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Jde o první kompletní výzkum tohoto typu v České republice.
1: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 vlnové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
2: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístrojími chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
1: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů.
2: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
1: Co si myslím, že je úplně suprové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak no, uvidíme...
2: Stačí lehce potočit.
1: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
2: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
1: A nebo kulma tady.
2: A nebo kulma.
1: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
1: My jsme v těch nejstarších iluminovaných rukopisů našli mosas. V období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Tulpíková.
4: Nám to vlastně pomůže při ochraně našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál. Come on.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je 16:30. Monika Chmelová připravila krátké zprávy.
4: Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra. Arméni dnes volí nový parlament. Hlasovat začnou v 6 hodin ráno středoevropského letního času. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Azerbajdžánem a ekonomická situace. V předvolebních průzkumech vede strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašiniana s podporou přibližně 30% voličů. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. A Znojmo dnes

0: zakončí třídenní oslavy 800 let od svého založení, respektive povýšení na královské město. Na nádvoří Znojemského hradu se lidé v 10 hodin zúčastní mše pod širým nebem věnované městu. Celebruje ji farář kostela svatého Mikuláše ve Znojmě. Sport. Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v Hale Brna zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. A čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory, zvítězili 3-1. Další turnaj české reprezentanty čeká příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli pak s Dánskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 u Bohumína a omezení na D1 před Jihlavou. Na dálnici D1 projíždíte opatrně omezením u polských hranic ve směru do Ostravy. Na kilometru 174 havarovalo osobní auto. Bylo to průjezdné levým pruhem, na místě ale stále pracují záchranáři a teď je provoz zastavený. Opět se tvoří kolona, brzděte opatrně do kolony hned za polskými hranicemi ve směru na Ostravu na D1. Na D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány projíždí pouze jedním pruhem, aktuálně bez zpoždění. A na D8 počítejte s omezením mezi odbočkou na Mělník a Roudnicí. Mezi 17. a 26. kilometrem se kvůli práci na vozovce projíždí v každém směru jen jedním pruhem a ani tam se teď ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ujediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Konkrétně pokračujeme 4 minuty po půl páté. Noční radiožurnál vám teď nabídne Support Lesbians a píseň Máj. Přeji příjemný poslech.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Českým fotbalistům zbývá posledních pár dnů do prvního zápasu na mistrovství světa. Probojovali se tam po 20 letech. V našem seriálu, který tento týden věnujeme historicky druhé účasti českého výběru na světovém šampionátu, si za chvíli připomeneme, kdy, kde a s kým budeme hrát.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Čtvrt hodiny nás dělí od páté, kdy s vámi bude ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným, ale ještě nás čeká sport. 4 dny zbývají do začátku fotbalového mistrovství světa, kterého se česká reprezentace zúčastní teprve podruhé v samostatné historii. My se tomu celý týden věnujeme v našem seriálu. Když hrál český národní tým poprvé na světovém šampionátu před 20 lety, fanoušci se mohli těšit na to, že se na zápasy podívají večer po práci. Hrálo se totiž v Německu. Letos si takový luxus dopřejeme v základní skupině jen jednou. Na zbylé dva zápasy ve skupině si budeme muset přivstat nebo půjdeme spát až nad ránem.
1: The biggest, the greatest FIFA World Cup.
2: Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino slibuje největší a nejlepší mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho totiž uspořádají 3 státy.
3: Letošní mistrovství budou v létě hostit Spojené státy, Kanada a Mexiko.
2: Velká část zápasů se tak bude hrát v noci středoevropského času a platí to i pro 2 utkání české reprezentace ve skupině A. Obě v Mexiku.
3: Právě Mexiko bude vedle Jižní Koreje a Jihoafrické republiky soupeřem českých fotbalistů v základní skupině.
2: Češi vstoupí do turnaje v noci na pátek 12. června v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Pro nás ve 4 hodiny ráno. Skupinu pak uzavřou v noci na čtvrtek 25. června v Mexico City proti domácí reprezentaci. Na tamním aztéckém stadionu se začne hrát ve 3 hodiny ráno českého času. Zatímco fanoušci v České republice si na obě utkání budou muset přivstat, anebo půjdou spát až po nich. Reprezentanti budou v obou duelech v Mexiku bojovat s nezvyklou nadmořskou výškou. Jak se na to připravují, popisuje záložník Pavel Schulz.
4: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
2: Čeští fotbalisté budou na zápasy létat ze základny v Dallasu. Mezi 2 mexickými zájezdy je čeká cesta do americké Atlanty, kde se 18. června utkají s Jihoafrickou republikou. Možná to bude nejsledovanější české utkání v základní části světového šampionátu. Začne totiž v 18 hodin středoevropského času.
5: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budou na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Slibuje reprezentační trenér Miroslav Koubek a hráči nic nenamítají. Za kabinu mluví brankář Matěj Kovář.
6: Myslím si, že všichni se chceme na to připravit co nejlíp, aby jsme podali co nejlepší výkon a taky samozřejmě nejde si to tam jenom užít, ale víme, co je ve hře. Myslím si, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál.
2: Z každé z 12 skupin postoupí první 2 týmy a v play-off je doplní 8 nejlepších výběrů ze 3 míst. Historický postup samostatného českého národního týmu do vyřazovací fáze světového šampionátu ve fotbale tak vidí jako reálný i vicemistři Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec.
7: Já myslím, že ty 6 máme zajímavý vždycky, takže já doufám, že naši kluci jsou ochotní a schopní postoupit jako ze skupiny a potom už je možné cokoliv.
2: A Vladimír Šmicer.
8: Jestli budu na tom mentálně nastavený, jako jsme byli my v 96., tak si myslím, že bychom mohli překvapit, no, protože my jsme tam jeli s tím, že vlastně víme, že samozřejmě něco umíme, ale moc velký favoriti jsme nebyli. Já myslím, že jsou na tom dost podobně, no, že samozřejmě přešli těžkou baráž a asi se dostat na to mistrovství světa je těžší, než tam potom hrát. Já si myslím, že samozřejmě nechci nikoho posrmat, je to už závěrečná fáze mistrovství světa, ale myslím si, že ta skupina je hratelná.
2: Dost může napovědět i úvodní zápas proti Jižní Koreji. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bude v Londýně jednat s lídry Německa, Francie a Británie. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Z Českého statistického úřadu vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
3: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy přibližně do roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v případném setkání nevidí smysl. V Kosovu jsou dnes předčasné parlamentní volby. O složení kosovského shromáždění budou voliči rozhodovat už po třetí za poslední rok a půl. Parlament se totiž nedokázal včas shodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou. Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravená i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem této charitativní akce, vysvětluje spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
5: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
3: Připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky ji bude od 5 hodin odpoledne celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V dnešním školním areálu byl v době babických procesů soud. Návštěvníci si budovu budou moct odpoledne prohlédnout.
1: Sport.
3: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v pražské Troji stříbrnou medaili v závodu světového poháru vodních slalomářů. Nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli těsně po dojezdu ale česká reprezentantka neslavila.
6: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
3: Mezi muži triumfoval Francouz Gestin, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl 6. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. Dnes čeká v finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Dalnilinová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: D1 z Polska průjezdná a nehoda u Jablonce nad Nisou. Dálnice D1 z Polska do Ostravy už je po nehodě u Bohumína průjezdná. V omezení na kilometru 374 havarovalo osobní auto a bylo to podruhé neprůjezdné. Teď už ve zúžení nic nepřekáží, jede se dvěma pruhy plynule. Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A u Jablonce nad Nisou pozor na nehodu na silnici 14 do Tanvaldu. Mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou a pohybem lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky, ráno až zataženo a srážky místy. Teploty 21 až 26 stupňů, tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste v 5 hodin, skoro 6 minut. Kněžská klerika a dopisní obálka, to jsou atributy neboli znaky, se kterými se budou znázorňovat dva noví čeští blahoslavení kněží. K sobotnímu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli se vrátíme už za chvilku ve víkendovém ranním radiožurnálu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový radiožurnál
7: a Štěpán Pokorný.

0: Dva čeští kněží Jan Bula a Václav Drbola oficiálně přibyli na seznam blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zavraždili komunisté. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou.
1: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
2: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou.
3: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu a ta jednota je super, je to tady cítit, ta atmosféra.
2: Co se líbilo tobě?
4: Mně se líbila strašně písnička Milosrdný a líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat. Má vlastně v tom liturgickém kalendáři jeden den nějakou jako památku, kdy se jako připomínají ti lidé jako vzor.
2: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Česká republika se probouzí většinou do polojasného nebo oblačného rána. Víc oblačnosti máme na severozápadě republiky, kde místy i poprchává. Aktuální teploty jsou mezi 14 a 9 stupni Celsia. A před námi polojasná až oblačná neděle. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle i s přeháňkami. Toho deště bude víc v severovýchodní části republiky, ale později odpoledne budou srážky ustávat a taky se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě to bude kolem 28 a na horách naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A vítr, tak ten má dnes foukat jenom slabý.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Prachyňské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nuget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění také vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Tento nuget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nugetů, o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramu.
2: Nejzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Prachyňském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Ta původní křemená žíra musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě. Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít velikost od mikroskopických plíšků až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: To zlato obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Protože zlato je měkké, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary. Ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Prachyňském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Dalším nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Nejméně 12 zraněných je po střelbě v Toledu v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Incident se stal poblíž místa konání komunitního festivalu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Policie po nich pátrá. Obyvatele vyzvala, aby se místu činu vyhnuli. Turistická místa podél řeky Berounky propojila nová autobusová linka. Jezdí o víkendech a o svátcích z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu čtyřikrát denně. Poslední odpolední spoj jede až do Rakovníka. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených cílů na Berounce, jako jsou Zříceniny, hradů Lipštejn, Krašov nebo Pířov, Skrejská jezírka nebo hrad Křivoklát. Linka bude v provozu do 28. září.
7: Sport.
6: Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlo dnes v 15 hodin.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení v tunelech na Pražském okruhu a nehoda u Mladé Boleslavi. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v autobusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelů má skončit dnes v poledne. U Mladé Boleslavi vás zpomalí nehoda na silnici 16 do Jičína. U Řepova havarovalo osobní auto a začalo hořet. Na místo museli přijet záchranáři. Průjezd v místě nehody je omezený. Na nehodu pozor i u Jablonce nad Nisou. Na silnici 14 do Tanvaldu se mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou střetlo osobní auto se Srnou, i tam raději zpomalte. A na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy zvyšte opatrnost za úštěkem. Jde tam

0: Brodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Praha a taky Brno mají po dešťových přeháňkách, na Pardubicku pořád ještě poprchává a není chladno. Pardubice mají aktuálně 15 stupňů Celsia. Když se podíváme do Jeseníku, tak Praděd teď má na teploměru 9 stupňů, kolem 13 se drží teplota v Plzni a taky v Ústí nad Labem a Cheb hlásí teplotu na 12 stupních. Taková tedy aktuální situace. Předpověď říká, že by dnes mělo být polojasno až oblačno. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti se taky o jedině přidají přeháňky. A těch přeháněk bude víc na východě republiky. A taky se ojediněle přidají i bouřky.
3: Později odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
2: A vítr, tak ten podle meteorologa Miloše Dvořáka bude foukat jenom slabý. Během dne potom přechodně mírný západní až severozápadní. Zítřek bude slunečný a teploty v pondělí opravdu vysoké, opět budou všude stoupat téměř až k 28 stupňům Celsia. Teď už je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
4: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a pouštíme kapelu Imagine Dragons.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Karlově Studánce teď můžete lépe poznat historii lázeňských domů. Pomůže vám nová stezka s QR kódy, přes které si zobrazíte i filmové ukázky. A na místě si třeba ověříte, ze kterého balkónu ve filmu S tebou mě baví svět skákal Pavel Nový. Do lázní Karlova Studánka zamíříte s Radiožurnálem už za pár minut.

0: Lázeňští hosté v Karlově Studánce kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická a filmová stezka ve státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplní QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a... Takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte?
1: To, je... no to jsem třeba nevěděla zrovna. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě. To všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teď dozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky. Přezdím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady z mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková cedule.
3: Tam je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: a
3: dolů.
2: A už skáče.
3: A to přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: A teploty se nám teď po ránu většinou drží mezi 15 a 9 stupni Celsia. 15 teď hlásí třeba Liberec, anebo taky Stanice v Jihočeském Temelíně. Kolem 11 stupňů se teplota drží v Peci pod Sněžkou. Když se podíváme na Šumavu, Churáňov má právě teď 10 stupňů a Ostrava aktuálně oblačnou oblohu a 11 stupňů. Přeháňky se dnes budou objevovat hlavně na severovýchodě republiky, ale jinak by mělo být polojasno nebo oblačno a na večer potom, anebo potom odpoledne, budou srážky ustávat a taky oblačnost bude ubývat a teploty poměrně vysoké. 21 až 26 a na jižní Moravě dokonce až 28 stupňů Celsia. Na horách se teplota zastaví většinou kolem 17 stupňů a foukat by měl jenom slabý vítr.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě radnice zaplatí 8 milionů korun. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendu, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jeho české pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli budete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník lomeno správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
1: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, když byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A najímně tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendyho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
3: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
4: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí. Americký ministr obrany Pete Hegseth při pietě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku. Tenistka Kateřina Siňáková bude na Roland Garros bojovat o svůj 11. grandslamový titul v deblu a bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
3: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
4: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
5: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
4: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Přesně 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. V projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohrožené migrací.
6: European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
7: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označil je za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
8: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
9: Vy jste vzali syna sebou?
8: Jasně, on to taky má rád.
9: Jak se ti to líbilo?
10: Moc.
11: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
10: Bylo to nádherný.
9: A co se ti líbilo nejvíc?
10: Asi ta Vltava.
11: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídal Robert Jindra s Petrem Popelkou.
12: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Socher jako v roli šéf dirigenta.
11: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros, Polku Chvaliňskou porazila 6-3 a 6-2. Kateřinu Siňákovou čeká dnes dopoledne 14. grandslamové finále v deblu. O titul zabojuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport společně s Američankou Townsendovou, a to proti srbsko-kazašskému páru Krunicová Danilinovová. Pokračuje Siňáková.
14: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále v Indian Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva Grand Slamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom Grand Slamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
13: Hokejisté Vegas hostí ve finále zámořské NHL Carolinu za stavu 1-1 na zápasy. I díky brance a asistenci Tomáše Hertla vedli 4-0, ale soupeř dokázal vyrovnat na 4-4 a poslat duel do prodloužení. První prodloužení branku nenabídlo, zhruba za 10 minut začne druhé.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D3 u Veselí nad Lužnicí a nehoda na silnici 16 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora se vyhněte překážce u Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 105,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na silnici 16 u Mladé Boleslavy směrem do Jičína zasahují záchranáři u Řepova. Havarovalo tam osobní auto a začalo hořet. Zpomaluje se. je to ale s opatrností průjezdné. A nehodu vyšetřují také u Jablonného v Podještědí. Na silnici 270 do Petrovic a Německa osobní auto srazilo srnu. I tam čekejte překážku na vozovce, na raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
13: Dobré ráno vám přejeme v 6 hodin 6 minut. Restaurace v centru vietnamské Hanoje se jmenuje v překladu Květinová zahrada, ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která odkazuje na Česko, a navíc se tam každou neděli scházejí Vietnamci, kteří studovali v bývalém Československu. A my se tam vypravíme v ranním víkendovém radiožurnálu po Tomáši Klusovi. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
16: a Štěpán Pokorný.

0: Hanoji je místo, kde vám načepují české pivo a naservírují smažený sýr nebo třeba guláš. Vietnamská kapela k tomu navíc hraje písničky kapely Olympic. Nemohlo to uniknout reportérovi Ladislavu Novákovi, když v Hanoji natáčel reportáž pro dnešní zápisník zahraničních zpravodajů. Poslechnout si ho můžete po 9. hodině. A asi správně tušíte, že českou hospodu v Hanoji provozují Vietnamci, kteří kdysi studovali v Praze.
1: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova Dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
2: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
3: Okno přízemí je zavřené dnes.
1: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
2: Lidové a taky The Olympic, Karen Ross.
1: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
4: Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov.
1: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny. A také kuchyně je tady samozřejmě česká.
5: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák. A máme radí Vietnamci, mají radí drožkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
1: Říká mi paní Trank.
5: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka. Z hospody Hoa Vien v Hanoji, Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6 hodin a 15 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Věřící ve Starovičkách u Hustopečí dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Očekává se, že přijede několik set lidí. Mše proto nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu. V Arménii se před chvílí otevřely volební místnosti. Lidé budou vybírat členy nového parlamentu. Hlavní téma voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem a taky ekonomická situace. Podle předvolebních průzkumů by mohla zvítězit strana současného premiéra Nikoli Pašiniana s podporou asi 30% voličů. Její oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
2: Počasí. A nedělní ráno tady máme polojasné nebo oblačné, té oblačnosti je víc na severovýchodě republiky a takhle by to mělo zůstat i přes den. Polojasno až oblačno, zpočátku ještě při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně přeháníky. Na východě území tam bude přechodně až zataženo a místy s přeháníkami a dnes ojediněle i s bouřkami. Později odpoledne ale budou srážky ustávat, oblačnost se protrhá a teploty 21 až 26 a na jižní Moravě dnes až 28 stupňů.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Emotivní comeback zažívá nejlepší vodní slalomářka všech dob Jessica Foxová. 31letá Australanka kvůli operaci nádoru přišla loni o domácí mistrovství světa. Teď je zpátky a na světovém poháru v pražské Troji ukazuje, že vyhrávat nezapomněla.
1: Jessica Fox, Australia!
2: Nejdřív vyhrála mezi kajakářkami.
1: Once again on top, Jessica Fox from Australia!
2: A pak před burácejícími a přejícími fanoušky vládla i kanoistkám.
3: Být zpátky na stupních vítězů je fakt výjimečné. Víte, nevěděla jsem nejen to, jestli ještě budu mít někdy medaily, jestli ještě budu někdy vyhrávat, ale ani to, jestli vůbec budu někdy závodit. Bylo to opravdu náročných 9 měsíců, takže jsem na sebe hrdá, že se mi povedlo zvítězit.
4: Já si myslím, že je to návrat, za který jsme všichni rádi.
2: Říká stříbrná kanoistka Martina Sadková jen o 27 sekundy pomalejší než šestinásobná olympijská medailistka nebo desetinásobná mistryně světa v individuálních disciplínách.
4: Já před ní skláním, mám před ní obrovskou pokoru, je to můj vzor a to, že mě porazila, je vlastně i čest.
3: Co je krásné na našem sportu, to je i naše přátelství. Můžeme být soupeři, ale zároveň kamarády. Můžeme to přát druhému, i když nás porazí. Proto jsem se tak zamilovala do naší vodácké rodiny. Všichni mi říkají, jak jsou rádi, že mě vidí zpátky. To je krásné.
2: Fanoušci vás tu taky milují, cítíte to?
3: Jo, cítím se skoro jako domácí závodnice, opravdu tu lásku vnímám. Energii jako tady necítím nikde jinde, Praha je opravdu výjimečná. Vyhrát světový pohár je vždycky skvělé, ale vyhrát ho v Praze je nejlepší.
2: Jessice Foxové se to povedlo už 10krát v kariéře a tím se nemůže pochlubit ani žádný český vodní slalomář. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Tereza Tomášková má zprávy.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v případném setkání nevidí smysl. Armáda za prvních 5 měsíců letošního roku nabrala asi 1400 vojáků. Cíl má 1800 za rok. Získat by chtěla taky 450 členů aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle něj potřebuje počty armádních sil zvyšovat kvůli aktuálnímu dění ve světě. V 88 letech zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Sport. Hokejista Tomáš Hertl dal ve finále NHL gól a na další přihrál. I díky tomu Vegas zvítězilo nad Carolinou 5-4 v prodloužení a v sérii hrané na 4 výhry vede 2-1. Hertlův spoluhráč Kanaďan Marner dal nejrychlejší hattrick v historii finále Stanley Cupu. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D8 za Novou Vsí a nehoda u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 22. kilometru stojí osobní auto kvůli defektu na pneumatice. Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A u Mladé Boleslavy dejte pozor na silnici 16 do Jičína. U Řepova havarovalo osobní auto a začalo hořet. Na místě ještě zasahují záchranáři. Průjezd v místě je omezený a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: A to si pro dnešní den a taky začátek nového týdne připravilo docela příjemný kompromis. Dnešní den místy ještě nabídne přeháňky a výjimečně taky bouřky. Zítra už to bude výrazně letnější a teploty se všude dostanou téměř k 28 stupňům Celsia. Ale zpátky k dnešku. Teď je polujasno až oblačno, takhle to taky zůstane přes den. Zpočátku ještě při přechodně zvětšené oblačnosti počítejte ojediněle

0: přeháňkami. Na východě republiky tam bude přechodně až zataženo a můžou se přidat i bouřky. Ale později odpoledne budou srážky ustávat, oblačnost se protrhá a teploty dnes vystoupí k 21 až 26 stupňům. Na jihu Moravy naměříte až 28 a na horách to bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už Štěpán Pokorný, hezké ráno.
1: Dobré ráno vám přejeme, 4:07, vstáváte s Radiožurnálem a teď vám pouštíme George Ezru.
2: Radiožurnál, každý den s vámi, i o víkendu.

0: Jak už jsme vám řekli před chvilkou ve zprávách, zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal, bylo mu 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století a podílel se i na protiokupačním vysílání v roce 1968. Právě kvůli tomu ho pak komunisti na 20 let od rozhlasového mikrofonu odstavili.
1: Karel Tejkal vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1957 se stal externím spolupracovníkem Československého rozhlasu. Zaměstnancem sportovní redakce se pak stal v roce 1967. Takhle na to vzpomínal v rozhovoru pro radiožurnál Sport u příležitosti svých 85. narozenin.
2: Bylo to velmi atraktivní zaměstnání. Ta redakce měla stále obsazení a nováček byl přijat jenom tehdy, když někdo umřel, což se nedělo, takže musel někam odejít za lepším. Takže já jsem prodělal takovou tu rozhlasovou zpravodajskou cestu a ve chvíli, kdy jsem byl právě na té vojně, tak se uvolnilo místo a přišel Jarda Suchánek a Luděk Vrábník.
1: A v tom samém rozhovoru zmínil například i tehdejší postupné uvolňování poměrů.
2: Já si myslím, že pravidla moc velká neplatila. To rádio, respektive ta hlavní redakce zpravodajství, kam sportovní redakce patřila, bylo vedeno dost liberálně. Pravda, od toho 57. roku se to postupně teprve uvolňovalo, ale v takovém 67. to už byla skoro radost a v 68. to byly hody.
1: Právě během roku 1968 a takzvaného pražského jara se Tejkal stal komentátorem politického dění. V rozhovoru pro ministerstvo zahraničí před několika lety řekl, že právě pražské jaro považuje za nejšťastnější období svého života.
3: Je třeba si uvědomit, že my jsme do té doby žili ve vězení, protože kolem hranic byly dráty, nikam se nesmělo, každé slovo se cenzurovalo, všechno se hlídalo a pražské jaro nám umožnilo najednou žít svobodně. Najednou se smělo říkat cokoliv.
1: Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 se zapojil do protiokupačního vysílání ve studiu Střední Čechy. Mluvil o tom před 3 roky v rozhovoru pro radiožurnál na akci Nevermore 68, která tehdy připomínala 55 let od invaze.
3: My jsme vysílali z Perníkovy chaloupky, protože v tom studiu, kdysi kino Scout, pak bylo televizní studio, natáčeli tam pohádky. A my jsme tam vysílali z těch kulis pohádek. A měli jsme, když mluvil kolega o té organizaci, nebyla žádná a přitom to klapalo. A byla dokonalá konspirace, aspoň jsme si to mysleli.
1: Po začátku normalizace kvůli tomu Karel Tejkal československý rozhlas opustil.
2: A já jsem po 68. po srpnovém vysílání a po 2 letech dostal na vybranou. Buď odejdu, nebo se omluvím a budu dělat politiku a nebudu dělat sport. No tak jsem se neomluvil, zavřel jsem dveře a odešel jsem.
1: Následně pracoval v podniku Sport Propak, kde psal metodické texty. Po sametové revoluci v roce 1989 se do rozhlasu vrátil. A to opět k práci sportovního redaktora a reportéra. Pracoval také v pořadu Dobré jitro nebo se podílel na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. David Šalek, Radiožurnál.

0: Ani čtyřgólové vedení nemusí v hokeji znamenat jistou výhru. Přesvědčili se o tom hráči Vegas, kteří nakonec porazili Carolinu 5-4 až ve druhém prodloužení. Podrobnosti k bláznivému třetímu zápasu finále Stanley Cupu přidáme v 6:50. Teď je 6:45. Dobré ráno s Radiožurnálem.
1: Panelovém domě v Toušimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie vezl vrtulník jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Víc chystáme do zpráv v 7. Peruánci dnes budou hlasovat ve druhém kole prezidentských voleb. Můžou podpořit buď pravicovou političku Keiko Fujimoriovou, dceru autoritářského ex-prezidenta, anebo levicového poslance Roberta Sáncheze. Výsledky budou podle agentury AP zřejmě těsné. V prvním kole dostala Fujimoriová 17% hlasů, Sánchez 12%.
2: Počasí. V Praze se teď po ránu drží teploty většinou kolem 15 stupňů Celsia, 15 mají i Pardubice, tam už je po dešti. Mlha se rozplynula v Krkonoších na Sněžce, nad Sněžkou ale zůstává pořád ještě skoro zatažené nebe a teplota na poštovně ta je na 7 stupních. 10 potom hlásí Tachovsko a Stanice na Přimdě. Před námi polojasný až oblačný den, ale počítejte s tím, že na severovýchodě republiky postupně později na východě bude přechodně až zataženo a taky se místy budou předávat přehánky, výjimečně i bouřky. Později odpoledne ale budou srážky ustávat, oblačnost se protrhá a teploty dnes poměrně vysoké, mají stoupat k 26 stupňům a na jižní Moravě ukážou teploměry až 28.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Eva Farná a Miraj v 6.50 na Radiožurnálu. Hned dva rychlostní rekordy, k tomu neuvěřitelný zvrat ve skóre i gól a asistence Tomáše Hertla. To všechno sledovali fanoušci ve třetím zápase finálové série hokejové NHL mezi Vegas a Carolinou. Nakonec se z vítězství radovali Golden Knights, a to 5-4 ve druhém prodloužení. S podrobnostmi je ve studiu ranního víkendového Radiožurnálu Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Zmínil jsem dva rekordy, tak kterým to začalo?
1: O první rekord se postaral útočník Vegas, Kanaďan Mitch Marner, dal totiž nejrychlejší hat-trick v historii finále NHL. Ve druhé třetině navázal na trefu Tomáše Hertla třemi góly v rozpětí 6 minut a 10 sekund. Pro úplnost doplňme, že druhou trefu Marnera si srazil hostující obránce Sean Walker do vlastní sítě, nebyla to tedy přímá rána na branku. Nicméně Marner opravdu zářil z kraje třetí části, pak měl navíc k dispozici ještě nájezd.
0: No ale ten Kanaďan neproměnil a přišel druhý rychlostní rekord, jaký?
1: Hokejisté Caroliny, jak se říká, nesložili zbraně a i když je možná kdekdo odepisoval, dali tři branky za neuvěřitelných 39 sekund. V tak krátkém rozmezí se to ještě žádnému týmu ve finále Stanley Cupu nepodařilo. Necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby Hurricanes vyrovnali na 4-4 a šlo se do prodloužení a rozhodlo se tedy až v tom druhém a rozhodl další kuriózní moment. Obránce Vegas Shea Theodore střílel od modré čáry. Branku minul, od zadního mantinelu se ale kotouč odrazil do nohy střídajícího amerického golmana Caroliny Brentna Bassiho, který si puk nešťastně srazil do své branky. Hokejisté Vegas tak vedou po divokém třetím finále NHL 2-1 na zápasy, ten další se bude hrát v noci na středu.
0: 6 hodin 52 minuty aktuality z NHL jsme přidali na Radiožurnálu s Pavlem Tilšarem ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: V Arménii začaly parlamentní volby. Po výbuchu v bytě v Toužimi policie našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Hokejista Tomáš Hertl přispěl gólem a asistencí k druhé výhře Vegas ve finále NHL. Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V Arménii začaly parlamentní volby. Voliči rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiňana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
4: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
5: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie vezl vrtulník jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté zajistili důkazy a budou je dál zkoumat. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Ode dneška se v centru Brna platí za parkování v modrých zónách i v neděli. V zóně B si návštěvníci města musí koupit parkovací lístek od 17 hodin do půlnoci. Změna má podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka pomoct rezidentům.
6: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
2: Věřící ve Starovičkách u Hustopečí dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Očekává se, že přijede několik set lidí. Mše proto nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu.
1: Sport. Hokejisté Vegas vedou ve finále NHL 2-1 na zápasy. Tentokrát porazili Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení, přestože po dvou třetinách vedli 4-0. K vítězství Golden Knights přispěl gólem a asistencí útočník Tomáš Hertl. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros v finále 4 hry. S Američankou Townsendovou zabojují o titul proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Vítězkou mezi singlistkami je teprve 19-letá Ruska Andrejevová. Polku Chvalinskou porazila 6-3 a 6-2. Účast Polky ve finále byla možná největším překvapením turnaje, protože na antukovém Grand Slamu musela hrát kvalifikaci. Celkem v Paříži odehrála 10 zápasů a ve finále se to projevilo.
7: Well, obviously I was tired, but it's normal, you know, I feel like everyone would be.
8: Jasně, že jsem unavená, ale to je normální, nechci se na to vymlouvat. Mira hrála neskutečně, byla lepší tenistkou a 100% si zasloužila vyhrát.
7: 100% deserve to win for sure.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 před Jihlavou a zavřená silnice Děčín Ústí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je to bez zpoždění. Na nehodu pozor na silnici 62 z Děčína do Ústí nad Labem. Mezi Dobkovicemi a Choraticemi u čerpací stanice ONO se střetla čelně dvě osobní auta. Před okamžikem jsme dostali informaci, že je silnice uzavřená, bude to zřejmě nadéle. Policie tam odklání dopravu. A na Rychnovsku vyšetřují nehodu na silnici 321 ze Solnic do Častolovic. U Domašína na kruhovém objezdu s odbočkou na Černíkovice auto narazilo do svodidel. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
10: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste 6 minut po 7 hodině, nakládáme od roku 1226, tak zní motto oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Nakládané okurky jsou s tímto jihomoravským městem neodmyslitelně spjaté. Jak ale znojemská okurka vůbec vznikla, tak nejen to probereme za chvilku ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Znojmo slaví tento víkend 800 let od povýšení na královské město. Program doplňují i suvenýry inspirované slavnou znojemskou okrukou. Ta je s městem stále neodmyslitelně spjatá, přestože se ve Znojmě už roky ve velkém nevyrábí.
1: Do ulic Znojma se vydáváme s otázkou, co pro lidi znamená slovní spojení znojemská okurka.
2: Nejlepší okurky na světě.
3: Pokud je dobře udělaná okurka, tak je to skvělý jídlo.
4: Legenda.
1: Právě na této legendě stojí část vizuální identity oslav 800 let Znojma, které organizátoři ze znojemské besedy příznačně nazvali Znojemská nakládačka. Mluvčí besedy Kristýna Musilová mi představuje některé upomínkové předměty oslav.
5: Víčka s vtipnými klejmy, jako jsem dobře naložená, svíčky ve tvaru okurky.
1: Do Znojma se okurky poprvé dostaly v 16. století z Orientu díky opatoviloudského kláštera Šebestiánu Frajtágovi, popisuje nezávislý místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl.
6: Tohle bylo všechno, jako řekněme, v malém, nebo z těch pramenů, které máme k dispozici, tak nevyplývá, že by to byl nějaký opravdu velký fenomén.
1: Za přelomový Kacetl označuje rok 1862 a jméno France Bradače.
6: Začal prostě nakládat okurku do sladkokyselého nálevu, nebo slaného nálevu a začal to rozvážet na trhy.
1: Nakládání okurek bylo spojené především s německy mluvícím a židovským obyvatelstvem Znojma. Vše ale změnila druhá světová válka. Recepty původních obyvatel ale úplně nezmizely. Nakládané okurky podle znojemského receptu se dodnes vyrábí v Rakousku, ale třeba i ve Švédsku.
6: Ten nejslavnější Lev Felix, tak se nám najednou objevuje v městě Eslev.
1: Po válce pak podniky znárodnil stát a vznikl koncern Fruta a značka Znojmia. Výroba pokračovala i po sametové revoluci.
6: Ale ten velký koncern znojemské Fruty nepřežije tu transformaci ekonomickou.
1: Znojmia nakládané okurky ve Znojmě nevyrábí už 10 let a před 2 lety z Česka značka zmizela na dobro, když závod přesunul její norský vlastník do zahraničí. Ze Znojma Šimon Franz, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 15 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Dnes povede mši v Madridu. Později se má setkat se členy augustinianského řádu a s osobnostmi z kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedrem Sánchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví i Barcelonu a Kanárské ostrovy. Jeho cesta skončí 12. června. Turistická místa podél řeky Berounky propojila nová autobusová linka. Jezdí o víkendech a o svátcích z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Poslední odpolední spoj jede až do Rakovníka. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradů Lipštejn, Krašov nebo Pířov, Skrejská jezírka nebo hrad Křivoklát. Linka bude v provozu do 28. září.
2: Počasí. Jaká bude neděle? Polojasná nebo oblačná? Na severozápadě tam bude oblačno až zataženo a počítejte s tím, že teploty se budou odpoledne držet mezi 21 až 26 stupni Celsia. Na jižní Moravě by mělo být až kolem 28 a na horách se má teplota držet na 17 stupních. Foukat k tomu má slabý během dne potom přechodně mírný vítr. Zítřek ten bude víceméně slunečný, až odpoledne nebo na večer má v Čechách od západu oblačnost trochu přibývat a nejvyšší teploty zítra budou stoupat k 28.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Vedro není v červnu v americkém Texasu žádným překvapením, pokud tam ale nežijete, může vás alespoň v prvních dnech překvapit. Poznávají to i čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa. Národní tým má základnu vedle Dallasu ve Fort Worthu. Na hřišti se pak připravuje na stadionu v nedalekém Mansfieldu, kde byl první český trénink veřejný a potili se všichni.
1: Je to trošku jak sauně.
2: No už na mě dýchlo hlavně to počasí, no. Když jsem vystoupil z busu, takže to je nepříjemný.
3: A to ještě obránce Jaroslav Zelený, golman Matěj Kovář a další čeští reprezentanti nezažili nejteplejší dny v Texasu. Jak třeba říkal při odjezdu z parkoviště postarší a přátelský Američan s českými předky a příjmením Hrncir, tedy Hrnčíř. Ale ostré slunce a teploty nad 30 stupňů si ještě reprezentanti na své základně pro šampionát vyzkouší.
2: Musím se hodně mazat opalovákem, ale to asi nás tady bude víc takovejch, protože to sluníčko je fakt ostrý, ale ono už i v tom New Jersey, jak jsme byli, tak když svítilo, tak to bylo hodně nepříjemný. Takže tohle si tady budeme užívat všichni v plnými doušky. No.
3: Vyprávěl Jaroslav Zelený na útulném stadionu v Mansfieldu, kde nebe občas pokryly mraky a nad ránem předtím pršelo. Teplo ale bylo.
4: Jsme se o tom bavili v kabině, když jsme vylezli sem hned ven na hřiště, tak člověk to cítí, potí se více normálně.
3: Ale podle záložníka Vladimíra Daridy jsou na tohle fotbalisté připravení. Vyrovnat se musí i s vysokou vlhkostí.
2: To je bazec, to je jako tady je hrozný dusno, to jo. To je, a jako, i když dneska nesvítilo, tak opravdu, a to jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál.
3: Pousmál se Jaroslav Zelený. I česká fotbalová reprezentace je pod dohledem doktorů, stejně jako další národní týmy. Třeba Norům, kteří zažívají vedra v Jižní Karolíně, pravidelně testují moč kvůli kontrole hydratace těla. Využívat budou chladící vesty. Angličani si na Floridě zase pomáhají například technologicky vyspělým zařízením pro chlazení dlaní. Tenhle postup má významně snižovat teplotu středu těla. I mezi fotbalisty ale najdete milovníky tepla.
1: Tak mě se to zatím líbí, je to takový, nevím, ideální pro mě, jako jsem rád, že jsem v teple.
3: Říkal stoper Robin Hranáč, který v zápětí narazil na jeden problém při přechodech z vedra do klimatizovaných prostor.
1: Ale pak zase přijdete třeba tady dovnitř a je tady, zdá se mi, že tady je minus 15, no, takže jsou to takový rozdíly, takže pak se docela těším i ven.
3: Fotbalová reprezentace se snaží pracovat se všemi vnějšími vlivy, aby byla co nejlépe připravená na vstup do mistrovství světa. V noci ze čtvrtka na pátek českého času odehraje úvodní zápas v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. A na této stanici o tom uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 7 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Pracovníci požadují odchod současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Tým dopis odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. V posledních týdnech kvůli nesouhlasu se způsobem vedení knihovny odešli i klíčoví investoři. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zahynulo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že mířil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamas. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamasu a dalších palestinských frakcí. Hamas tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. V zoologické zahradě v Brně se narodila 2 mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. Dospělosti můžou samci vážit až 380 kilo. Mláďata mají skvrnité zabarvení, díky kterému v přírodě lépe splynou s okolím. Další 2 vapity se ještě v Brně mají narodit. Brněnská zoo je jednou ze 2 zahrad v republice, které tento druh chovají. Sport. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V Nankingu porazili Thajsko 3-0 na sety. Češky v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má 2. výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a zavřená silnice z Děčína do Ústí. A na východní části Pražského okruhu silničáři opravují osvětlení. Od Běchovic po Černý most se budou pohybovat v levém pruhu. A ty jsou na 61. kilometru, pravým pruhem projedete plynule. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem také v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v tubusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelů má skončit dnes v poledne. Silnice 62 z Děčína do Ústí nad Labem je zavřená po nehodě u Dobkovic. Srazila se tam čelně 2 osobní auta. Policie odklání dopravu v Dobkovicích a u čerpací stanice ONO. A v Brně Husovicích vyšetřují nehodu v Židenické ulici. V nájezdu od Tomkova náměstí ve směru na Svitavy havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Krkonoších se dnes po ránu objevují přeháňky. Po dešťové přeháňce má právě teď sněžka, obloha je oblačná a teplota se tam drží na 7 stupních Celsia. Ústí nad Labem hlásí teplotu kolem 13 stupňů, je to stejné jako v Chebu. Ostrava, ta má skoro zataženo a tam je 12 stupňů. No a právě na severovýchodě republiky dnes zůstane obloha hodně oblačná nebo i zatažená. Počítejte taky místy s přeháňkami a výjimečně i bouřkami.
5: Později odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
4: Podle meteorologa Miloše Dvořáka bude start do nového pracovního týdne, ale slunečný. Pondělí totiž bude jasné nebo maximálně polojasné. Teprve na večer se má v Čechách od západu trošku zatahovat, ale nejvyšší teploty předtím budou mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy. Teď Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
6: Dobré ráno, v 7.34 v mateřských školách v Česku se v příštích letech výrazně změní počet dětí a některé školky to pocítí dřív než jiné.

0: Dětí se totiž v posledních letech rodí míň. Nová aplikace ministerstva školství ukazuje, kde budou ta místa ve školkách ubývat a kde dál poroste tlak na kapacity. A my vám tu aplikaci představíme za chvilku v raním víkendovém radiožurnálu. Teď pokáč.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit.

0: mám nejspíš kočku s erorem. Kolik míst v mateřských školách bude v Česku potřeba za 5 nebo 10 let? Nová aplikace Ministerstva školství má na tuto otázku nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak začne kapacit přibývat. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
1: Tady děti vaří srncema. A co vaříš?
2: Palačí. Pomazá.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny tříleté děti dostanou.
3: Popisuje letošní situaci Magdaléna Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin do větších měst změny. Ministerstvo školství proto pustilo novou aplikaci, která ukazuje, kde budou školky přetížené a kde naopak zůstanou volná místa, vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou jednou ročně aktualizovat podle dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj má obcím a dalším zřizovatelům pomoci s plánováním kapacit školek. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla ho starostové využijí i pro ověření vlastních dat.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu narodilo historicky nejméně dětí, necelých 77 tisíc. Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová ale vidí přínos v tom, že se do školek mohou dostat i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Billy Idol v ranním víkendovém radiožurnálu. Je 7:45. Dobré ráno přejeme.
1: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta 3 měsíce zavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli, potom co mladí sokoly vylétli z hnízda. Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat celkem 7 mláďat. Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela v sobotu v 93 letech. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charity. Víc od zpravodaje Martina Baluchy uslyšíte ve zprávách v 8.
2: Počasí. Hlavně na severovýchodě a východě republiky zůstává dnes po ránu oblačnosti trochu víc, ale odpoledne se to bude protrhávat. Teploty dnes budou příjemné. Čekáme polujasno až oblačnost, počátku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami, na východě republiky i s bouřkami, ale později odpoledne tedy mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy to bude odpoledne až kolem 28 a na horách se zastaví teplota na 17 stupních Celsia.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: I Just Might, single z nového alba Bruna Marse, vám možná pomohl svým rytmem k pohodovému vstávání. Vy jste stále s Radiožurnálem i v 7.50. Galerii Artspace Nov v Pardubicích zaplnila tvorba malíře Martina Koláře, čerstvého absolventa Akademie výtvarných umění. Ta expozice je inspirovaná filozofií Friedricha Nietzscheho a tématy úzkosti i kritiky konzumní společnosti a je rozdělena do tří částí. Vidět ji můžete ve sklepení renesančního domu na Pernštýnském náměstí. Tak pokud byste nevěděli, co třeba dnes podniknout a zajímalo by vás to, tak tam určitě vyražte. My pokračujeme dál v ranním víkendovém Radiožurnálu. Vlak nebo tramvaj v běžném provozu na trati bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes v Česku pořád ještě science fiction. Možná ale už nedlouho. Výrobci technologie pro autonomní provoz zkoušejí vždycky, ale za přítomnosti personálu. A to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat změnu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez strojvedoucího nebo řidiče.
1: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita a technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
2: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
1: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
3: Ten vlak přeběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
1: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere. I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
4: Potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, dvě minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
1: K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
1: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros finále čtyřhry. Silnice 62 z Ústí do Děčína je v Dobkovicích po vážné nehodě v obou směrech uzavřená. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
5: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
6: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
7: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
6: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela v sobotu v 93 letech. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charity.
8: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacquese Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiracová mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
9: Ale je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
10: Vy jste vzali syna sebou?
9: Jasně, on to taky má rád.
10: Jak se ti to líbilo?
11: Moc.
12: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
11: Bylo to nádherný.
10: A co se ti líbilo nejvíc?
11: Asi ta Vltava.
12: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
13: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
12: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: A vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu ještě po 8:30.
2: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková bude hrát na Roland Garros o svůj 11. grandslamový titul v ženské čtyřhře. S Američankou Townsendovou nastoupí po 11. hodině proti Danilinové z Kazachstánu a Kruničové ze Srbska. Uslyšíte o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ve finále mužské dvouhry se pak utkají Němec Zverev a Ital Koboli. Mezi ženami triumfovala Ruska Andrejevová. Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců, většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
14: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřená 62 u Dobkovic i silnice 6 u Petrohradu. 62 spojnice Ústí nad Labem a Děčína v Dobkovicích zůstává v obou směrech neprůjezdná. Na úrovni čerpací stanice Tank Ono odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Policie řídí odklon dopravy. A silnice 6 Praha Vary stejné potíže v omezení u Petrohradu. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody nákladního a dvou osobních vozidel. I tam je teď podle čerstvého infa policie silnice v obou směrech uzavřená. 26 z Draženova do Horšovského Týna. Za odbočkou na Meclov se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Tam projede taky Vadlově v celku plynule. Na hlavní části Pražského okruhu v obou směrech pokračuje víkendová údržba v obou tunelech. Jak v Lochkovském, tak Cholupickém se projíždí obou směrně vždy jedním tubusem. Ranní provoz je klidný, nezdržíte se. A Praha ještě jednou, teď východní část okruhu a směr ze Štěrbohol k D10. V úseku mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké, tedy mezi 62. a 59. kilometrem, pracují na opravách veřejného osvětlení ve středovém pásu a projíždí se tak pouze pravým pruhem, i tam zatím plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
16: Dobré ráno vám přejeme, 8 hodin 6,5 minuty, snad to ráno máte klidné, dobře jste se vyspali a neděli strávíte tak, jak jste si naplánovali. Pokud někam pojedete autem, tak určitě si tam nalaďte radiožurnál, protože naše zelená vlna samozřejmě sleduje vše podstatné na českých silnicích a dálnicích, tak abyste tu jízdu měli případně co nejpohodlnější. Teď chvilku po 8 posíláme všem našim posluchačům kapelu Divokej byl. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál
17: a Štěpán Pokorný.
18: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká už dopoledne 14. grandslamové finále v deblu. V Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros.
1: Každý titul je hezký a vždycky je super vlastně zakončit Grand Slam tím titulem. Vlastně Taylor už tady byla ve finále, má další šanci z její strany, takže já jsem hrozně moc ráda, že v neděli budeme hrát a necháme tam všechno a doufejme, že to bude náš den.
2: Vyprávila po semifinálovém vítězství Kateřina Siniaková. Na akreditaci, kterou nejen tenisté musí v areálu nosit na krku, se jí pohupovalo několik speciálních odznáčků, které hráči a hráčky dostávají za každou výhru na turnaj.
1: Je to teďka poprvé v Paříži, ano. V Austrálii to nebylo, takže myslím si, že to vyloženě vymysleli tady, tak uvidíme, jestli to ještě nějaký jiný Grand Slam skopíruje.
2: Smála se Kateřina Siniaková, které se tahle novinka líbí, ale zároveň v ní nevzbudila výraznější sběratelský zájem.
1: Upřímně ne, tak vlastně ty jsme všechny dostali na začátku. Samozřejmě poctivě si beru, když projdu kolo. Jediný, který jsem si vzala navíc, tak to je vlastně ten tenisový back, jinak upřímně nějak mě neuchvátili ty ostatní. Ale je to hezká změna, připomíná mi to trošku olympiádu.
3: Tam jich budete mít asi trochu víc.
1: No, tam to mám celý takhle. Tam je pravda, že člověk fakt chtěl, sbíral, vyměňoval s těma ostatníma zeměma.
2: Vypráví desetinásobná grandslamová šampionka v deblu Kateřina Siniaková. O další trofej zabojuje po boku Američanky Townsendové proti srbsko-kazachstánské dvojici Kruničová-Danilinová.
1: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále Finland Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva Grand Slamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom Grand Slamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
2: Finále dámské čtyřhry začne krátce po 11. hodině a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je čtvrt na 9. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Věřící ve Starovičkách u Hustopečí dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Očekává se, že přijede několik set lidí. Mše proto nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu. Peruanci dnes budou hlasovat ve druhém kole prezidentských voleb. Můžou podpořit buď pravicovou političku Keiko Fujimoriovou, dceru autoritářského ex-prezidenta, anebo levicového poslance Roberta Sáncheze. Výsledky budou podle agentury AP zřejmě těsné. V prvním kole dostala Fujimoriová 17% hlasů, Sánchez 12%.
2: Počasí. A zatímco na severozápadě republiky je teď oblačno nebo zataženo a místy ještě přehánky, tak ve zbytku země máme polojasno a nebo oblačno. A přehánky hlavně v severovýchodní polovině území vydrží i přes den. Teď po ránu a dopoledne ještě počítejte s přehánkami a výjimečně taky bouřkami. Později odpoledne ale budou srážky ustávat, oblačnost bude ubývat a čeká nás polojasný až oblačný den. S poměrně vysokými teplotami, mezi 21 až 26 stupni, na jižní Moravě, tam naměříme až 28.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: 8 hodin 20 minut je s vámi Radiožurnál. V Arménii začaly parlamentní volby, považované za nejdůležitější od vzniku samostatného státu v roce 1991. Výsledky rozhodnou, jestli bude země pokračovat v prozápadním kurzu nebo se vrátí do vlivové sféry Ruska. Hlasovací právo má necelých 2,5 milionu občanů. Vše sleduje na místě zvláštní zpravodaj Radiožurnálu Jaromír Marek. Dobrý den.
1: Pěkné ráno.
0: V jaké atmosféře volby v Arménii zhruba před 2 hodinami začaly?
1: Je to tak, volí se zhruba 2 hodiny. Já jsem obešel několik místností volebních tady v Jerevanu a zatím se lidé tak trousí, ale předpokládá se, že volební účast bude velká, protože všichni vědí, jak si řekl, že ty volby jsou mimořádně důležité, že určí směřování země na roky. Dokonce jsem slyšel takový názor, že mají geopolitický rozměr. No ale pro ty běžné obyčejné lidi to bude těžká volba, protože se rozhodují mezi, řekněme, evropskou budoucností, která je ovšem velmi vzdálená, a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že v té prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat.
0: A co říkali předvolební odhady? Udrží se v čele Arménie současný prozápadní premiér Pašinjan?
1: Podle všeho by se mu to mohlo podařit. Ti, kteří chtějí v tom prozápadním kurzu pokračovat, tak budou volit jeho, jak mi řeklo mnoho lidí, ale je důležité, kam se přikloní voliči, kteří se rozhodují na poslední chvíli, nakolik třeba se nechali ovlivnit tou masivní kampaní na sociálních sítích, často ve prospěch té velmi otevřeně proruské opozice. A také je důležité, jak ty volby proběhnou, jestli se odehrají spořádaně, protože více než polovina lidí v takovém průzkumu řekla, že v případě podezření na nějaké manipulace, tak jsou připraveni vyjít do ulic.
0: A ještě krátce, kdy budou výsledky?
1: Řekl si, že těch voličů je zhruba 2,5 milionu, takže to nebude tak těžké spočítat. Místnosti se zavřou v 8 hodin zdejšího, 6 hodin českého času a do půlnoci by ty výsledky měly být známé.
0: Zpravodaj Radiožurnálu Jaromír Marek, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: zprávy má Tereza Tomášková.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v přípravném setkání nevidí smysl. Armáda za prvních 5 měsíců letošního roku nabrala asi 1400 vojáků. Cíl má 1800 za rok. Získat by chtěla taky 450 členů aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle něj potřebuje počty armádních sil zvyšovat kvůli aktuálnímu dění ve světě. Karlově Studánce otevřeli novou lázeňskou stezku. Má 12 zastavení. Seznámí turisty s historií tamních lázní nebo místy, kde se natáčely filmy. Připomíná i kuriozity z minulosti, třeba jak hostům v hudební hale podávali teplou ovčí syrovátku. U každého zastavení jsou i QR kódy s doplňujícími informacemi. Sport. Hokejista Tomáš Hertl se gólem a asistencí podílel na vítězství Vegas ve třetím utkání finále NHL. Golden Knights zdolali Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1 na zápasy. Ten další je na programu v noci na středu českého času. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na domácím světovém poháru. V pražské Troji nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Foxovou. Nejlepším z Čechů byl šestý Václav Chaloupka, zvítězil Francouz Žestán.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdné silnice 6 u Petrohradu a také 62 u Dobkovic. Silnice 6 na trase Praha Karlovy Vary v omezení u Petrohradu stále v obou směrech uzavřená. Příčinou je odklízení následků po vážné nehodě nákladního a dvou osobních vozidel. Z obou stran už se začínají tvořit kolony. Pro osobní auta jsou možné dvě objízdné trasy buď spodem přes Jesenici, Krty a Blatno, nebo horem na Kryry, Vroutek a Lubenec. Silnice 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích po nehodě také stále v obou směrech neprůjezdná. Policisté odklánějí provoz na místní komunikace. Jedete-li po silnici 26 z Horšovského Týna do České Kubice, zbystřete kus za odbočkou na Mašovice. Řeší tam kolizi autobusu s osobním vozidlem, tam se projíždí plynule. A ještě silnice 261 na cestě z Ústí do Litoměřic. Zpozorněte na výjezdu z Řepnice. Na vozovce se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: A počasí si pro dnešní den a taky začátek týdne připravilo docela příjemný kompromis. Dnešek ještě místy nabídne přehánky a výjimečně i bouřky, ale zítřek ten už bude výrazně letnější. To nás čeká většinou jasno nebo maximálně polojasno. Dnešní den tedy bude polojasný až oblačný. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přehánkami a počítejte s tím, že poprchávat by mělo hlavně na východě republiky.
5: Později odpoledne pak budou srážky, ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
4: Podle meteorologa Miloše Dvořáka bude foukat jenom slabý vítr. A ještě pohled na zítřek. Pondělí nás čeká slunečné, jasné nebo polojasné. Až odpoledne nebo na večer bude v Čechách od západu oblačnost přibývat a teploty zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy. Teď je tady Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
6: Místo koncertního sálu park, místo čalouněných sedaček, piknikové deky, symfonický orchestr Českého rozhlasu večer hrál v pražských Rýgrových sadech pod širým nebem. Zahájil tak oslavy 100 let od svého vzniku. A publikum, to bylo nadšené, možná jste tam byli i vy s rodinou. Pokud ne, tak my ostatní vás tam zavedeme za chvilku na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Tak to večer vypadalo v pražských Rígrových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem pod širým nebem zahájil oslavistého výročí svého vzniku. Publikum bylo nadšené a orchestr i jeho šéf, dirigent Petr Popelka si vysloužili potlesk ve stoje. Bavili se opravdu všichni.
1: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
2: A vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Bylo to nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že vy jste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo. No.
2: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přijel i ségra, přišla s tebou?
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Rígrových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta. To je fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
7: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíče, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělej, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Rígrových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 8:45. Posloucháte zprávy.
6: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Bude to i téma zpráv v 9. Znojmo zakončí třídenní oslavy 800 let od povýšení na Královské město. Na nádvoří Znojemského hradu začne v 10 hodin mše pod širým nebem věnovaná městu. Celebrovat ji bude farář Znojemského kostela svatého Mikuláše. V programu jsou i hrané prohlídky Loutského kláštera, den svatého Norberta a v 17 hodin pak začne v kostele slavnostní koncert vokální skupiny Minima.
2: Počasí.
7: Přehánky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Přesně takové počasí nás čeká, jinak by mělo být ale polojasno nebo oblačno. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle právě s přehánkami. Až později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost bude všude ubývat. Nejvyšší teploty čekáme mezi 21 až 26 stupni, na jihu Moravy to bude až 28, na horách nám teploměry ukážou kolem 17 a vítr k tomu jenom slabý.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: 8 hodin, přesně 49 minut, jak se dobrým jídlem propracovat k zápisu do michelinského průvodce. O tom by mohl a také bude vyprávět majitel mexické restaurace v texaském hlavním městě Austinu v zápisníku zahraničních zpravodajů. Pozornost gastronomických recenzentů si vysloužil díky mexickým tacos a zeleninové zahrádce za svou restaurací. Víc o tom na Radiožurnálu dnes po 9. hodině. Do začátku zápisníku ještě nabídneme další díl našeho týdenního seriálu, ale nebudeme moc daleko od toho, co jsme říkali před chvilkou. Česká fotbalová reprezentace se totiž v dějišti světového šampionátu plánovaně přestěhovala z New Jersey do Fort Worth. V americkém městě na severu Texasu má národní tým hotel, odkud bude cestovat k utkáním mistrovství světa. Trénuje ale nově na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu. Další díl našeho seriálu tak věnujeme přípravě české fotbalové reprezentace ve Spojených státech amerických.
1: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
2: Popsal stadion, na kterém se během světového šampionátu připravuje česká reprezentace den před otevřeným tréninkem pro veřejnost jeho generální manažer Scott Norton. Na národní tým se přišly podívat stovky lidí, včetně zástupkyně organizace Sokol Dallas a České školy Václava Havla, Niny Markusenové, která v Texasu žije už čtvrt století.
3: V Dallasu se žije v celku dobře, ale samozřejmě domovina mi bude vždycky chybět. Je to takové, člověk bydlí srdcem na dvou kontinentech.
2: Máte nádherné naušnice, jenom popíšu posluchačům, že to jsou vlastně vlajky Česka, máte českou státní vlajku. Jaký je váš vztah k fotbalu?
3: K fotbalu, tak řekla bych, kopanou jsem hrála už na vsi jako malá holka, takže že bych řekla aktivní přístup, že bych úplně byla každovíkendovým divákem, tak to nejsem, ale samozřejmě, když do toho zamícháte českou reprezentaci, tak samozřejmě u toho musím být.
2: Přijde vám, že Texas nebo obecně celá Amerika žijou mistrovstvím světa?
3: V každém případě je to veliká událost pro nejenom pro sportovní fanoušky, ale samozřejmě z pohledu každého biznesu je to vítaná příležitost.
2: Zatímco tréninkový kemp má národní tým v Nížině v Mansfieldu, tak úvodní zápas skupiny odehraje v Guadalajáře, která je v takové nadmořské výšce jako hora Sněžka. Proto realizační tým české fotbalové reprezentace intenzivně řeší, jakým způsobem na neobvyklé podmínky nejlépe fotbalisty aklimatizovat.
4: Připravujeme se na to už od začátku našeho srazu, kde jsme se potkali v Praze, máme určitý podmínky.
2: Popisuje obránce národního týmu Robin Hranáč.
4: Tréninky na to přizpůsobený, aby jsme se dokázali dobře aklimatizovat a přijíždíme tam jako v co nejkratší dobu, aby jsme vlastně nebyli poznamenaný tou vejškou. Trénink je tak specifický, že jak bych to popsal, no, máte trénink ve vysokém teplu, v určitý tepové frekvenci, a zařazujeme to třeba třikrát během týdne, takže hráči jsou na to zvyklí a tím vlastně si budujete nějakou tu odolnost v určitý výšce. A osobně se toho nebojím, spíš se těším na novou výzvu v tomhle. No.
5: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je-li připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že to půjde o zajímavý zápas.
2: Doplnil Hranáče asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek. Česká reprezentace vstoupí do světového šampionátu v noci ze čtvrtka na pátek. Hrát bude proti Jižní Koreji a na této stanici naladíte přímý přenos. Z texaských měst Mansfield a Fort Worth, nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhodují zároveň i o dalším směřování země. Hokejisté Vegas porazili Carolinu ve druhém prodloužení a ve finále NHL vedou 2-1 na zápasy. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je u Petrohradu v obou směrech uzavřená kvůli nehodě. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Spustilo ji ministerstvo školství. Aplikace ukazuje, kde budou pravděpodobně místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
4: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
4: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
4: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: V Arménii začaly parlamentní volby. Voliči rozhodují o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiňana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
7: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
8: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravená i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem charitativní akce, vysvětluje spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
9: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
10: Sport. Hokejisté Vegas zvítězili nad Carolinou ve třetím utkání finále NHL 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii tak vedou 2-1. K vítězství Golden Knights přispěl dvěma body útočník Tomáš Hertl. Vedle asistence dal úvodní gol zápasu.
11: Hertlovi ke gólu pomohl dobrý výběr místa. Při přesilovce se uvolnil mezi obránci a před brankářem Caroliny zůstal úplně sám. Zpracoval, zamířil a trefil se k pravé tyči. Vegas předtím dostali puk za brankovou čáru už dvakrát. Rozhodčí jim ale trefy neuznal. Ve druhé třetině navázal na Hertla nejproduktivnější hráč playoff, Kanaďan Mitchell Marner, který nastřílel hattrick. Carolina ale zdánlivě ztracený zápas nevzdala a ve třetí části stav 4 brankami srovnala. Domácí Vegas utkání rozhodli v 26. minutě prodloužení. Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná silnice 6 u Petrohradu a 62 v Dobkovicích. Šestka Praha Karlovy Vary u Petrohradu zůstává v obou směrech uzavřená. Přímo v omezení vážná nehoda nákladního a dvou osobních vozidel. Nabízí se dvě náhradní trasy, ovšem vhodné pouze pro osobní dopravu, buď spodní přes Jesenici, Krty a Blatno, nebo horní na Kryry, Vroutek a Lubenec. Na silnici 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích rovněž trvá uzavírka v obou směrech. Brzy ráno tam bourala dvě osobní auta, odklon dopravy na místě řídí policisté. V Praze připomeneme dvě výrazná omezení na okruhu, nejprve na jeho hlavní části mezi D1 a letištěm, přesněji mezi Cholupickým a Lochkovským tunelem. V obou pokračuje víkendová údržba a projíždí se obou směrně vždy pouze jedním tubusem, zatím bez výraznějšího zdržení. A na východní části okruhu ze Štěrbohol k D10 v úseku mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké pracují na opravách veřejného osvětlení ve středovém pásu. Průjezdný je tak pouze pravý pruh, ale ani tam se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.

0: Dobré dopoledne vám přejeme v 9 hodin 6 minut. Je to jen pár not, ale chce to pořádnou odvahu a energii. Ve Francii dneškem končí slavný tenisový turnaj Roland Garros, který má svou vlastní hymnu. Při jakých příležitostech ji diváci zpívají a v čem má blízko býčím zápasům? Tak to zjistíme hned v úvodu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Ve Francii končí druhý Grand Slamový turnaj tenisové sezóny slavný Roland Garros. Neodmyslitelně k němu patří Antuka, klobouky Panámáky, svatoondřejský kříž a taky krátký popěvek, který diváci zpívají na tribunách během zápasů. Zpravodaj radiožurnálu ve Francii Martin Balucha zjišťoval přímo u kurtu, jak se tahle hymna zpívá.
1: Ústřední motiv celého turnaje. Bez něj by Roland Garros prostě nebylo Roland Garros. Gauthier přišel s kamarády a vysvětluje mi, jak se tahle hymna zpívá.
2: Zpívá se vždycky po krásných výměnách a před servisem, aby se podpořili hráči a vlastně i všichni navzájem na tribunách.
1: Ono se to nezdá, ale zaspívat tenhle popěvek chce dost odvahy, jen si to představte. Sedíte na kompletně vyprodaném hlavním kurtu Filipa Chatriera, teď už je vlastně ticho před další výměnou a do tohohle ticha, těsně před další výměnou, vy máte spustit a doufat, že se ostatní, to znamená celé to publikum, ozve s tou reakcí ole. Ne vždycky se to vydaří, jak člověk míní. A přesně tohle se stalo Francouzi Solalovi, který vyrazil na zápas Němce Zvereva proti Španělovi Chodarovi.
3: Dopadlo to tak, že potom, co jsem zaspíval svou část popěvku, tak nikdo nezareagoval. Prostě ticho jako v katedrále. Bylo to ponižující. Ani nejlepší kamarádi se neozvali. Dokonce mi lidi kolem říkali, abych už byl sticha. Ještě štěstí, že se tomu umíme zasmát, jinak by to byla tragédie.
1: Na tuhle historku budou Solalově partě hodně dlouho vzpomínat. Už teď ji bravorně umí převyprávět Clovis a připojují se i další kamarádi z party.
4: Je to otázka charisma. A pak taky čím víc zakřičíš, tím větší je šance, že sklidíš silnou reakci. Přesně tak to na tribuně bylo předtím. Všichni normálně zpívali a lidi zareagovali. Olé. Pak se ale ozval náš kamarád Solal a nic. Kurt nikdy nebyl tak potichu. Zkusil to podruhé, ale se stejným výsledkem. Cítil jsem se za něj trapně. Nic podobného jsem v životě nezažil.
1: Po tomhle příběhu je otázkou, jestli cílem popěvku je opravdu podpořit tenisty, nebo jde spíš o projev ega, jak naznačuje Manon, která pracuje na tribuně kurtu Suzanne Lenglenové.
5: Většinou takhle pokřikují mladí kluci a pak se ozývá celý stadion. Slýcháváme to tady opravdu často. Občas to rozhodčí naštve, když je toho moc.
1: Abychom byli úplně féroví, popěvek nespívají jen diváci, ale občas i samotní sportovci. Minulý rok si na Roland Garros místní hymnu zaspíval i španělský šampion Carlos Alcaraz. A není divu, popěvek je to opravdu chytlavý. Pochází ze skladby s názvem Ener Mundo, neboli Na konci světa z roku 1934. Autorem je španělský skladatel Juan Quintero Muñoz a jde o paso doble oblíbené ve Španělsku a Latinské Americe, hlavně při bíčích zápasech. Takže na Roland Garros můžete jít na koridu i na tenis v jednom. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů radiožurnálu a s námi je teď autor předchozí reportáže, zpravodaj ve Francii, Martin Balucha. Dobré dopoledne.
1: Taky zdravím, hezké dopoledne.
0: Ty jsi při natáčení tu hymnu Roland Garros pobrukoval tak jemně, ale neměl jsi chuť si ten popěvek taky zaspívat pěkně splna hrdla nahlas?
1: No, já se musím přiznat, že přímo na stadionu jsem o tom nepřemýšlel, protože tam jsem se skutečně soustředil na to natočit tu reportáž o tom, jak diváci zpívají tenhle ten popěvek, ale pak, jak říkáš, jsem to zkoušel trošku si to zabroukat, tak aby to bylo názornější ta reportáž, aby přesně bylo jasné, kde vlastně lidi zpívají a kde se má přidat to publikum. Ale tak, jak jsem si to zkoušel, tak jsem zjistil, že to chce opravdu velmi zvučný hlas, že to chce taky dost dobré načasování, dost energie a pak stejně taky štěstí, jestli se to publikum ozve, takže asi, abych ti odpověděl, neskoušel jsem to, neměl bych na to asi na tom stadionu přímo odvahu.
0: No ale natrefil si v tom davu na toho nešťastníka, kterému publikum neodpovědělo, tak to se stalo jak?
1: No, bylo to složité, protože když sedíte přímo na tom kompletně zaplněném stadionu a od někud se ozve tenhle ten popěvek, tak nejdřív chvilku trvá, než zjistíte vlastně, odkud se ta hymna nebo ten popěvek ozývá, a pak ještě než identifikujete lidi, a když už tyhle ty dvě fáze máte za sebou, tak třeba ten člověk je úplně na druhé straně stadionu a když se tam vydáte, tak už tam taky nemusí být, což se mi taky několikrát stalo během té přestávky, že jsem vyhledával. Nakonec toho nešťastníka, jak ho nazýváš, toho Solala, toho kluka jsem natrefil na něj vlastně před stadionem venku, stadionem Filipa Šatriera, tedy na tom hlavním centrálním dvorci. Byl tam s kamarády, popíjeli něco dobrého a pak vlastně se mi svěřil, co se mu stalo. Byla to opravdu velká náhoda, velké štěstí a štěstí, protože ten příspěvek na něm stojí, na tom autentickém, na té jeho výpovědi, na té jeho zkušenosti, takže měl jsem štěstí a tak to občas jako reportér člověk musí mít.
0: No a krom toho popěvku nebo nějaké té neoficiální hymny, co dalšího patří k Roland Garros, bez čeho se tenhle tenisový turnaj neobejde?
1: No, jistě se neobejde bez antuky, jistě se neobejde bez klobouků panamáků, to neznamená, že byste tam viděli jenom skutečně lidi s těmito pokrývkami hlavy, ale ten je taky charakteristický. Pak je to taky kříž svatého Ondřeje a to je zajímavý, protože architekt Dužarik použil při výstavbě právě toho stadionu Rolanda Garrose v roce 1928 právě formu tohohle kříže, tak aby snížil náklady a dodal té stavbě vlastně taký si šarm, dají koupit reklamní předměty, suvenýry právě ve tvaru toho kříže svatého Ondřeje, že si tam můžete koupit klíčenky a další různé suvenýry. A pak bych řekl, že to je taky úcta k bývalým tenistům, hráčům, kteří se objevili na kurtech Rolanda Garrose, ať už podsta Suzanne Lenglenové, Filipu Šatriérovi, anebo i Nadalovi, který tam má sochu.
0: Zpravodaj radiožurnálu ve Francii Martin Balucha živě v zápisníku zahraničních zpravodajů. Díky a pěknou neděli.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů. Schweizerhaus patří mezi nejslavnější podniky rakouské metropole. Generace Vídeňanů tam chodí na pivo, pečené koleno nebo jen tak posedí pod kaštany. Málo kdo ale ví, že jeho historie je úzce propojená s Českem. Rodina Kolariků, která podnik provozuje už několik generací, je původem z jižních Čech. A právě odtud pochází i pivo, které se ve Schweizerhausu bez přestávky čepuje už celé staletí. Naše zpravodajka Bára Vránová o tom zjišťovala víc.
1: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem, a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout. On bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici. A takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
2: Já jsem Lidie Kolaříková, němčiny jako ve Vídni Lidia Kolarik, a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
1: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
2: A každý pil dost piv a platil to na chodbě od toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, právě, aby kolik pili. A oni měli takovou svěsou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
1: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
2: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla ta inflace, pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovického pivu.
1: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
3: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
1: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
3: Je těžké si představit Schweizerhaus bez budvaru a zrovna tak je by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si budvar bez Schweizerhausu.
1: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
2: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
1: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Devět hodin a 30 minut.

0: Děkuji za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovná bohoslužba začne za půl hodiny. Předsedat jí bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli vysoké účasti mše nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu. Sport. 19-letá ruská tenistka Andrejevová poprvé ovládla Roland Garros. Polku Chvalinskou porazila ve dvou setech. Po 11. hodině bude hrát o titul v ženské čtyřhře Kateřina Siňaková ve dvojici s Američankou Townsendovou. V mužském singlu nastoupí ve finále Němec Zverev a Ital Koboli. Basketbalisté Opavy získali ligový bronz. V rozhodujícím zápase o třetí místo vyhráli v hale Brna 102-101 po prodloužení a v sérii zvítězili 2-1 na zápasy. Večer bude pokračovat boj o titul mezi Pardubicemi a Nymburkem. Ten vede 2-0 na zápasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále neprůjezdné silnice 6 u Petrohradu a 62 na Děčínsku v Dobkovicích. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu stále zastavený provoz v obou směrech. Přímo v omezení odklízejí následky po vážnější kolizi. Pro osobní dopravu jsou vhodné dvě náhradní trasy, buď spodem přes Jesenici, Krty a Blatno, či horem přes Kryry, Vroutek a Lubenec. 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích taktéž zůstává v obou směrech neprůjezdná, a to po čelním střetu dvou osobních aut. Dopravu na místě odklání hlídka policie. Na silnici 11 na hlavním průtahu Havířovém směrem z Ostravy do Českého Těšína zbystřete za velkým kruhovým objezdem u nádraží, přesněji u odbočky do ulice Svornosti. Záchranáři tam zasahují u srážky dvou osobních vozidel, projet se dá pouze levým pruhem, fronta se ale netvoří. A v Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 už zlehka houstne provoz kvůli omezení. Mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké se projíždí pouze pravým pruhem, přibrzdíte před Běchovicemi, zdržení zatím ale jen velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů se Štěpánem Pokorným.
3: Dobré dopoledne, v Litvě oficiálně začalo léto, a to festivalem růžové polévky. Podává se studená a lidé ji milují tak, že se někteří za ní dokonce převlékají. Samozřejmě ji s námi ochutnáte, a to hned za pár minut v zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Chlodník nebo šaltibarščí. Jde o jednu a tu samou takzvanou růžovou polévku, připravenou z kefíru a červené řepy. Jak už názvy napovídají, za poklad své národní kuchyně ji považují jak Poláci, tak Litevci. To druzí zmínění ji dokonce pořádají každý rok festival, který pro mnohé místní otevírá léto. Zpravodajka radiožurnálu Kateřina Havlíková o růžové polévce ve Vilniusu natáčela.
1: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
2: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
3: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě jí jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
2: Přidává se Osvoldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
3: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
2: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. Právě s pečenou bramborou ji podávají i ve stáncích tady, na nábřeží řeky Neris. Kolik jí tu za festivalový víkend sní, nikdo nedokáže říct. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. Nebo blištivá meda.
4: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
2: Meda žije ve Spojených státech 10 let. Vystudovala tam, dnes pracuje jako softwarová inženýrka. A tvorba kostýmů je její koníček.
4: Hned jak jsem dostala ten nápad, koupila jsem letenky, abych neměla výmluvy, proč to nejde. Párkrát v životě jsem se pobrindala šaltibarščem, tak jsem si říkala, jaké by to bylo dát si rovnou sprchu růžové polévky. A tady jsem.
2: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace, tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku.
4: Je to tak strašně dobré a pro mě je ta polévka navíc spojená s domovem, zvláště když žiju v zahraničí. Připomíná mi rodiče, bratra, celou mou rodinu. Takže i když je ta polévka studená, mě hřeje u srdce.
2: Jenže kromě šaltibaršču existuje také chlodník. Ano, je to ta samá polévka, jenom ji za svou považují Poláci.
4: Tohle nebudu komentovat, mám na to velmi silný názor, ale nechci nikoho urazit.
2: Směje se Meda. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Někdo tričko, někdo klobouk a někdo si obarvil aspoň vousy. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů radiožurnálu. V Texasu už 6 let funguje restaurace, kde jsou na jídelníčku jen tacos. Do hledáčku gastrorecenzentů se dostala díky svému přístupu k propojení mexické a americké kuchyně a ekologickému přístupu. Zatím má jen 2 michelinské značky, ještě ne hvězdičky, ale už se by objevila i v vyhlášeném michelinském průvodci. Reportér radiožurnálu Pavel Novák se nechal zlákat na specialitu podniku. Tacos s trhaným kachním masem.
1: Mexická restaurace Nixta nedaleko centra texaského hlavního města Austinu se specializuje na tacos, to znamená plněné kukuřičné placky, a zastává nový přístup k mexické kuchyni, takzvaný New Tejana. Co to znamená? Majitel restaurace Nixta Edgar Rico.
2: Nová Tahona je hnutí mladých Američanů, kteří jsou první generací narozenou tady s mexickými kořeny. Snažíme se dát novou podobu tomu, co tady považují za mexické jídlo. Propojujeme mexickou kuchyni s prvky gastronomie jiných zemí a snažíme se používat zdejší texaské suroviny od lokálních farmářů a chovatelů. Dominantou ale stále zůstávají naše kukuřičné tortily, na kterých jsme jako děti Mexičanů vyrostli.
1: Taqueria Nixta je v Austinu vyhlášena nejenom pro dobrou kuchyni, ale také proto, že je tady zahrada. Odtud pocházejí bylinky a také některá zelenina, kterou kuchaři používají k přípravě pokrmů.
3: V úhledných řádkách jsou bylinky, petržel, fenikl, koriandr, mladá cibulka. Na dalším záhoně se starají o větší zeleninu, listový salát, brokolici, rajčata a okurky, a úplně vzadu u plotu se zelená bazalka, citronová tráva a podle Edgara Rica tam má brzy přibýt i tymián a máta.
2: Můžu vám zaručit, že ve Spojených státech nenajdete mnoho restaurací, kterými projdete a mají za sebou vlastní zeleninovou zahradu nebo záhony s čerstvým kořením, a jsme na to hrdí.
1: A právě za to sepětí s přírodou a využívání místních surovin a vlastní zahrádku dostala loni Taqueria Nixta michelinskou kytičku, zmínku v gastronomickém průvodci. Další dostala už před 2 lety pro mladého nadějného šéfkuchaře.
4: Vlajkovou lodí specialitou Taqueria Nixta jsou tacos s kachním masem a pikantní omáčkou.
5: El carnitas de pato es un taco que es como el taco de la casa.
4: Kachní prsa se marinují den před servírováním v rozpuštěném másle, Coca-Cole, chili, mléce, pomerančích a směsi koření. Pomalu se to vaří a smaží 10 až 12 hodin. Takže celou noc před zpracováním. Kouzlo dokončí čerstvá tortila, tedy kulatá placka z těsta ze žluté, bílé nebo fialové kukuřice. V kuchyni jde všechno jako na drátkách. Každý ví, co má dělat, nepřekážejí si a vyrábějí další a další varianty plněných tortil.
5: Michelin, which is kind of wild, you know. Every single day we strive to be, you know.
1: Zapsání restaurace do průvodce Michelin je podle Edgara Rica opravdu zavazující. Každý den se snaží něco zlepšit. Zrychlit pečení placek, krájení masa, přípravu omáčky. Denně je prý co zlepšovat. No a za mne byl zážitek z kachního tacos prostě dokonalý. Z texaského Austinu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: 9 hodin 52 minuty pomalu končí další zápisník zahraničních zpravodajů. Vlastně to není tak překvapivé, že ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří výborně ovládají češtinu. Podle některých odhadů je jich více než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. Na Prahu, české jídlo i na českou muziku. V Hanoji se přátelé Česka schází pravidelně a kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil taky reportér Ladislav Novák.
1: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada, ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
2: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
3: Okno tří zemí je zavřené dnes.
1: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
2: Lidové a taky The Olympic, Karen Ross.
1: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
4: Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov. Kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům. Měl jsem i hodně úspěchu.
1: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné.
4: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek a přitom Češi zase milování, krásná příroda.
1: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic a také kuchyně je tady samozřejmě česká.
5: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák a máme radí Vietnamci, mají radí drožkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
1: Říká mi paní Trank.
5: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka. Předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
5: Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
1: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku. Z hospody Hoa Vien v Hanoji Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
2: Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají. Klinika v Berlíně propustila amerického pacienta nakaženého ebolou. Kanoistka Martina Sadková získala na domácím světovém poháru v Praze stříbro. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu zůstává po nehodě uzavřená v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Návrh chce mít hotový přibližně za rok. Někteří výrobci už autonomní technologie testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu.
4: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
5: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
4: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
4: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi. Jednu ženu vezl vrtulník do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru vyšetřují kriminalisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
7: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
2: Berlínská klinika po dvou týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
8: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Horská služba v Krkonoších má víc výjezdů kvůli seniorům. Před začátkem letních prázdnin patří v horách k nejpočetnější skupině turistů. Někteří ale na túrách přeceňují své síly nebo nemají potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba výjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí Marek Frisch.
9: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
10: Sport. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros finále 4 hry s Američankou Townsendovou zabojují o titul proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Zápas začne po 11. hodině, nabídneme ho živě na Radiožurnálu Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala na domácím světovém poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražské Troji nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu Martina Sadková neslavila a Radiožurnálu Sport vysvětlila proč.
11: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem si podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
10: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl šestý. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Nizozemec Verstappen z Red Bullu a třetí Brit Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v 15 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Silnice 6 uzavřená u Petrohradu, 62 v Dobkovicích opět průjezdná. Šestka z Prahy do Varů u Petrohradu zůstává obousměrně neprůjezdná. Přímo v omezení řeší následky větší nehody. Místo se dá objet buď přes Jesenici, Krty a Blatno, či přes Kryry, Vroutek a Lubenec. A lepší zprávu neseme ze silnice 62 z trasy Ústí nad Labem Děčín. V Dobkovicích na úrovni čerpací stanice Tank Ono už se po nehodě projíždí Kyvadlově. I tam byla komunikace několik hodin v obou směrech uzavřená. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most popojíždí kolona zhruba z úrovně Molky za sjezdem na Dolní Počernice. 10 minut se jede na začátek omezení mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké, zabrali silničáři levý pruh. A provoz houstne i na hlavní části Pražského okruhu mezi D1 a letištěm, přesněji mezi Choloupickým a Lohkovským tunelem. V obou stále pokračuje víkendová údržba a projíždí se obou směrně vždy pouze jedním tubusem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A víkendový Radiožurnál teď pokračuje s hostem Patricie Strouhalové.
1: Ano, zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. Mým dnešním hostem je psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
1: Vy jste vystudoval psychologii, máte psychologickou praxi, ale taky jste pracoval ve sféře výzkumu spotřebitelů, marketingové komunikaci a v reklamě. Co jste tam dělal?
13: Já jsem se vždy po vystudování psychologie snažil nějak obohatit o zážitky z takzvaného jako reálního života. A protože mi bylo tehdy 22, tak jsem si řekl, že do psychologické poradny nebo na nějaké jiné zaměstnání ještě v tom věku úplně nemám kvalifikaci ve smyslu jako životních zkušeností. Takže jsem se dostal do oblasti managementu značek, reklamy, výzkumu spotřebitelů. Ale ta moje touha byla vždycky jít nějak dál a porozumět tomu, proč lidi vybírají něco, proč se rozhodnou v nějakém momentu jinak. A vlastně jsem se postupně k té psychologii vracel a před 15 lety jsem se rozhodl, že se budu věnovat už jenom psychoterapii a psychologii jako takové.
1: Vy se prý ve své praxi nezaměřujete jenom na ty učebnicové diagnózy. Tak jsem si říkala, které jsou ty neučebnicové, které vás vlastně profesně nejvíc zajímají a předpokládám asi taky, že vás baví.
13: Mě ta práce celkově baví, ale možná bych rád uvedl, co to pro mě znamená neučebnicová diagnóza. Chápu ji tak, že to je diagnóza, která je z učebnic psychiatrie nebo klinického psychologa a to je oblast, které já se v podstatě snažím jako možná i aktivně vyhnout, protože pracuji se zdravou populací. To moje vzdělání je psychologické, to znamená, nejsem klinický psycholog ani psychiatr. To bych rád zdůraznil jenom pro nějakou informaci, že když budu dávat nějaká doporučení, nebo možná se budeme bavit o nějakých situacích, tak se to týká zdravé populace.
1: Mm-hmm. Jaké máte koníčky?
13: Já koníčky chápu jako něco, co by mi v osobním nebo volném čase mělo přinášet radost a zároveň mě to nějak obohacovat a taky mi pomáhat se nějak odpojit nebo vypnout. Takže bych řekl, že ten koníček, který mě nejvíc baví a obohacuje výtvarné tvoření, na to mám asi ale nejmín času, pak mám koníček, který vlastně mě obohacuje a zároveň není úplně můj koníček, je to sport. Snažím se cvičit, protože...
1: Ale neděláte to rád.
13: Nedělám to rád, jsem nesportovní typ, ale to moje povolání nebo to moje poslání je často, že sedím vlastně téměř celý den v křesle, takže musím to nejakým spôsobom kompenzovať, takže tomu rozumím, je to takové racionálne rozhodnutie. Mm-hmm. A pak mám koníček, ktorý asi sdílim se všema dnešníma lidma, protože každý máme teď mobil a je to takové to scrollování, když úplně vypnu a dívám se, ani někdy nevím na co a jenom se dívám na pohyblivé obrázky, které jsou občas humorné a tak vypnu, ale nic nového se nedozvím, ani mě to nebohatí.
14: Host Radiožurnálu.

0: Psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič je dnes mým hostem ve víkendovém radiožurnálu. Já jsem se cíleně ptala na ty koníčky, jaké máte ve svém životě, protože teď před obdobím léta většinou začínáme mít víc času na ty svoje koníčky. A někde jsem četla, že manuální práce a koníčky mají přímo léčivou sílu. Tak by mě zajímal váš názor.
1: Já bych se zastavil u toho, jak jste řekla, že máme více času. Ono na ty koníčky se říká, že nikdy času není. Jsem rád, že to vnímáte tak, že v létě je toho času více, protože obvykle, když se bavíme o koníčkách, tak každý říká, nemám čas, to se nedá stihnout a podobně. Jsem rád, že i vy vnímáte to, že to počasí, když je slunko a vlastně můžeme vycházet ven, nás tak nějak osvobozuje i v tom vnímání toho, kolik času máme. Asi to, že vycházíme ven a že je toho slunce víc a toho světla, tak si myslím, to je jedno z takových inspirací, která by nás měla vytáhnout ven. A ta manuální práce, myslím, že i v zimě, když děláme manuální práci, tak má na nás nějaký pozitivní vliv, ale to, že to děláme na čerstvém vzduchu, tak přináší ještě další benefity. Na druhou stranu, myslím si, že bychom se neměli omezovat jenom na nějaká roční období a říkat si, že ty koničky můžeme dělat jenom v létě nebo jenom v zimě.
0: Dobře, ale jak si tedy naordinovat ten čas na sebe, když budeme mezi těmi, kteří budou říkat, není na to čas?
1: Já myslím, že předtím, než bychom začali mít takovou diskuzi, jakože co je to time management a jak si vlastně uspořádat čas, je pro mě dobré se nějak zamyslet nad nějakým takovým jakoby předsudkem, že jak vnímáme to, že si vezmeme čas jenom pro sebe. Často je to podle mě, a teď nechci upadnout do nějaké genderového zjednodušování, ale myslím, že u žen i u mužů je to trochu jiné. A i tím, jak jsme pracovně různě vytíženi, zároveň jaké máme povinnosti, nebo jaká je ta druhá směna a podobně, a jak jsme i nějakým způsobem kulturně nebo sociálně zvyklí vnímat to, že když něco děláme pro sebe, jakou to má hodnotu. Já si myslím, a to budu pořád tvrdit, že koníček nebo věnování se sobě v nějakých hranicích je vždycky investice. A je to investice do vztahu, do práce, do zdraví.
0: Pardon, ale když říkáte do vztahu, tak jak si najít toho vhodného koníčka třeba právě i v tom partnerství, když každý má třeba jiný koníček, tak co to pro ten vztah znamená? A teď už myslím třeba opravdu hodně do budoucna, když děti odejdou z domu.
1: Tak znova, to asi není jenom téma koníčku, ale je to téma toho, jak vnímáme vlastně vztah. Jestli je vztah o tom, že musíme být pořád spolu a ta naše představa je taková, že partneři mají dělat všechno dohromady, nemůžou se od sebe pohnout, nebo vnímáme ten vztah skutečně jako vlastně takový rytmus přírody, že se oddalujeme a přibližujeme, oddalujeme, přibližujeme, že dokážeme dát tomu partnerovi svobodu.
0: To je nejlepší, ne? To je asi nejlepší.
1: To je nejlepší, ale ta snaha o to někdy může být pro nás samozřejmě komplikovaná, protože máme svoje vlastné obavy, nějaké nejistoty, ten partner je pro nás možná potvrzení něčeho a proto jsme raději, když je pořád vedle nás a ten koníček dělá s náma. Takže si myslím, že je to hodně o práci na sobě, o tom, jak my v tom vztahu vlastně chceme fungovat. A ten koníček, i to, že jestli tam zapadá do toho vztahu, ne, tak jenom ukazuje na něco, co je v nás.
0: Mm-hmm. Může ale nastat i ta opačná situace, že člověk se na tom svém koníčku, na tom hobby stane zcela závislý. Třeba na tom sportu nebo na něčem jiném, já nevím, tak vy jste mluvil třeba o tom scrollování, tak dejme tomu třeba i digitální hry a podobně.
1: Já si myslím, že to je riziko, které hodně správně, že ho přinášíte, protože cokoliv, co se začne dělat s tlakem na výkon nebo na nějaký perfektní jako výsledek, tak to už není asi koníček, ale znova to začíná být jako nějaká práce nebo nějaký výkon. A to je vidět i v tom, že když někdo tvoří pro ten proces, tvoří nebo dělá ten sport pro tu radost toho pohybu, nebo protože to je o vteřinách, nebo že potřebuje mít ten výtvor tak perfektní a ještě ho úžasně nafotit a někam ho vlastně prezentovat. A to si myslím, že je ten rozdíl a tam se lehce sklouzne a myslím, že to zrovna pro lidi, kteří mají takový sklon k perfekcionismu, taková pastička v rámci koníčku.
0: Říká host ve vysílání víkendového radiožurnálu psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič. Posloucháte víkendový radiožurnál, tady jsou aktuální informace Zelené vlny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A my přinášíme velmi důležité varování. Pokud jedete na silnici 35 směrem z Turnova do Liberce, buďte velmi opatrní u Paceřic. Hlásíte chodce na komunikaci.
4: V Paceřickým kopci by nějaký týpek polonahej přímo po dálnici. Jste při kraji té silnice odhodlanej prostě překonat ten kopec po té dálnici.
3: Opatrně na 35. jedete-li z Turnova do Liberce u Paceřic chodec na silnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Boris Štěpanovič je dnes hostem víkendového radiožurnálu. Jako psycholog, jak můžete člověka, který je třeba před stavem vyhoření a nebo už v něm je, navést ho na nějakého koníčka, když jsme se bavili o koníčcích a o hobby, které by nám mělo pomáhat, tak on vám řekne třeba, že ho to nebaví, nebo že ho to bavit nebude, nebo že na to právě nebude mít ten čas, a nebo dokonce, že by to byla ztráta času. Jak s takovým člověkem potom pracovat?
1: Pro mě je důležitý ten začátek vašeho dotazu, když mluvím o člověku, který je před vyhořením, nebo možná už vyhořele je. Jakkoliv jsou koničky blahodárné a přináší tu radost a pohodu ve volném čase, tak si myslím, že člověk, který je ve stavu vyhoření z práce, tam něco nabízet nebo nějakým způsobem někam tlačit, je další tlak, který toho člověka nutí do něčeho a přichází vám vlastně, nebo přichází ke mně do pracovní, kdo je přetížený a já ho zatížím něčím dalším, jakkoliv to vypadá pozitivně. Takže ten první krok je vlastně uznat, že někdo je vyčerpaný a snažit se dopátrat těm důvodům a nenasednout na to, že v podstatě zadám další úkol, který jakkoliv vypadá logicky i správně, ale jenom přispívá k tomu, v čem ten člověk je, a tomu mechanismu toho přetěžování se a tím pádem vyhoření. Jakkoliv to vypadá jakoby pozitivně a to někdy je taková trochu léčka, protože to člověk může ordinovat i sám, že jsem přetížený v práci, tak si dám ještě víc sportu, budu se ještě zajímat o něco a tam už začíná právě ten koloběh, z kterého je pak někdy těžko vystoupit.
0: Půjčím si vaše slovo nutit se. Proč je nebezpečné se nutit třeba právě i do takového neustálého optimismu, do dobré nálady?
1: Já si myslím, že to nucení je vlastně nějakým způsobem popírání toho, co cítím. A myslím si, že je důležité být v dobrém kontaktu se sebou a s těma emocema a vlastně s celým tím jakoby s tou barevností toho, co prožívám, nějak být v souladu a taky těm emocem určitým způsobem přitakávat. Takže když jsem smutnej, to samozřejmě neznamená, že chci zkazit každému jako jeho hezký den a že si přiznám, že to mám takhle. Můžu mít tím pádem od toho trošku odstup, můžu ten pocit, jak bych tak řekl, odlepit od sebe, můžu se možná trošku více nadechnout. To, že se budu cítit zkroušeně a zároveň se budu přetvařovat, že vlastně všechno je v pohodě, je vlastně lež, kterou je pak zajímavé se doptat, proč ji dělám, jestli se potřebuju přesvědčit sám, to znamená nějak neumím tu situaci měnit, nebo se chci zalíbit a zapadnout. Ale určitě nucení se do optimismu, zvlášť do takového falešného, mi přijde cesta, kdy se pak sami v sobě můžeme ztratit.
0: Jak vlastně psychologie chápe smysl pro humor?
1: Když jste to řekla, tak já jsem se usmál. Takže ten humor je něco pozitivního, co vlastně nadlehčuje a dokáže nám vytvořit nějaký náhled. Já si myslím, že humor jako takový je nějaká možná kulturní nebo literární veličina. V té psychologii je hodně důležité, když si někdo dokáže vlastně udělat srandu sám ze sebe, protože to nám signalizuje, že ten člověk je nějak schopný se vnímat, není nějak sebestředný, zároveň umí přijímat svoje chyby, nebere se vážně, má na sebe nějaký náhled a dá se říct, že dokáže o sobě mluvit v různých jakoby variantách a to nějakým způsobem signalizuje takový zdravý přístup k sobě samému.
0: Umíte to?
1: Já se o to snažím. To, co jste mi teď položila, tu otázku, trošku mi tak zarezonovalo, jako kdyby psycholog by to všechno měl vědět a zvládat. A vlastně přijde nám to říct, jak to máme dělat. Já jsem taky jenom člověk, mám svoje chyby, mám jich hodně a nerad se stavím do pozice, já to umím, nebo řeknu vám, jak to je. Samozřejmě mám nějaké zkušenosti z práce s lidma, taky jsem něco vystudoval, ale pro mě je důležité, aby si každý našel tu svoji cestu a zároveň si byl vědomý těch chyb, protože tak jsme každý jedinečný tím, jak se s nimi pereme, nebo jak nám, se nám to nedaří, nebo se nám to chvilkama daří, tak to bych nerad ztratil a ta snaha se jakoby cení, jsou i malé úspěchy, ale pořád je to nějaký každodenní způsob, jak se sám se sebou potkávám.
0: Povídáme se a dál si budeme povídat s psychologem a psychoterapeutem Borisem Štěpanovičem. Za chvíli vás ve víkendovém radiožurnálu čekají další aktuální zprávy.

0: Vítáme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 10:30. A zprávy má Jana Gulda. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol, ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé tak můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Arménci hlasují v parlamentních volbách. Hlavním tématem kampaně byly vztahy s Ruskem a Západem a taky ekonomická situace. Podle předvolebních průzkumů by mohla zvítězit strana současného premiéra Nikoli Pašiňana. Její oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země.

0: Ková i Tereza Kneblová mají za sebou na domácím světovém poháru časovku v kajak krosu. A v pražské Troji u toho byl reportér Jan Cuchan.
1: Česko má další medaili ze zlata. Kateřina Beková totiž zvítězila o 0,7 sekundy před Němkou Funkovou. Tereza Kneblová obsadila 5. a Olga Samková 10. místo. Všechny zároveň postoupily do odpoledních vyřazovacích jízd kajak krosu. Teď se na ně pokusí navázat Přindiš Krejčí a Novák z pražské Troji, Jan Cuchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená šestka u Petrohradu a chodci v Paceřickém kopci, také na D35 za Litovlí. Na silnici 6 z Prahy do Varu u Petrohradu neměná situace, komunikace zůstává v obou směrech neprůjezdná. Přímo v omezení vyšetřují vážnou nehodu nákladního a dvou osobních vozidel. Od Varu kolona na 20 minut a stále narůstá. Od Prahy je o něco kratší, zhruba 10-minutová. Řidičům osobních aut doporučíme dvě objízdné trasy z Lubence přes Vroutek a Kryry či spodem na Blatno, Krty a Jesenici. Na silnici 35 z Turnova do Liberce stále velice obezřetně v Paceřickém kopci. V okolí 39. kilometru jde přímo na vozovce chodec. Podle naší zpravodajky zřejmě v podroušeném stavu, na místo spěchá policie. AD35 z Olomouce do Mohelnice, velmi podobná situace mezi sjezdy na Mladeč a Loštice.
4: Na nějakým 243. kilometru tak se pohybuje chodec na krajnici.
3: A v Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most už se brzdí kousek za sjezdem na Dolní Počernice. 15 až 20 minut zabere trasa k omezení. Mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké stále neprůjezdný levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty je 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová se svým hostem.
5: A tím hostem je psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič. No, když je takovéhle krásné počasí, tak se mnozí chystáme někam vyrazit a plánujeme třeba dovolenou. O dovolených si taky budeme povídat. Ale já bych se ještě vrátila k tomu, co jste říkal před chvílí, že máte věci, se kterými celoživotně bojujete. Tak by mě zajímalo, co to je a jak to zvládáte.
6: Já jsem to už naznačil, že mám trochu problémy se sportem. Já jsem totálně nesportovní typ, takže jakkoliv mě to teď trošku trapne, ale já se přiznám, že neumím jezdit na kole, neumím bruslit, neumím lyžovat. Takže takovéto základní sporty já vůbec neovládám. Byl jsem trošku takové jakoby možná oplácané dítě, ale hlavně jsem měl velký strach. Až někdy na střední škole mě profesor tělocviku nějak trochu do toho zapojil. Dokonce jsem cvičil na spartakiádě, ale je to všechno takové vydřené. Teď po 50 jsem pochopil, že zkrátka tomu pohybu se musím věnovat. Řekl jsem, že je to můj koníček, protože vidím, že tam jsou nějaké výsledky ve smyslu, že usedím to svoje povolání. Na druhou stranu, když někdo řekne, pojďme se projít na kole, tak já musím říct, no, choďte, já tady zůstanu, nebo já můžu pěšky za váma, teď už ani nemůžu říct, poběžím za váma. Takže to je něco, asi dlouho dobu jsem měl z toho celkem komplexy, nějak jsem se to snažil i zastírat, dokonce jsem šel na lyžařský zájezd na střední škole a tam jsem se hodil s tím, že mám chřipku. No, řešil jsem to různě, ale teď už to beru tak, že i tak můžu mít hezký život.

0: psychologa, psychoterapeut Borisa Štěpanovič ve víkendovém radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, že čekají nás dovolené, možná, že někdo už má třeba první dovolenou za sebou a máme jistá očekávání. Jsou třeba nějaká pravidla pro přežití v uvozovkách té společné dovolené bez takových jako zbytečných, opravdu zbytečných hádek?
1: Já bych řekl, že je dobré mít nějaká očekávání od dovolené, ale ty, které jsou možná v dnešní době nastavena, jsou skutečně vysoké. Už teď vidíme, že ty obrázky krásných pláží, šťastných lidí jsou kolem nás a mám pocit, že nás tak jakoby nějak nastavují do toho očekávání, které je často nereálné, možná nás trochu i tak zúzkostňují, jestli to zvládneme, jestli budeme tak hezky vypadat, tak se hezky usmívat a všichni se držet za ruce. Ta dovolená je čas, kdybychom si měli odpočinout a relaxovat, ale je to zároveň čas, když jsme mimo toho svého klasického koloběhu, který nám asi i v těch vztazích nebo v domácnosti pomáhá některé věci jakoby zakrýt nebo se jim vyhnout a najednou je pro ně čas nebo nějakým způsobem eskalujou. Myslím si, že je fajn, když se to na té dovolené nestane. Na druhou stranu, abych to teď řekl, nemělo by se stát, mi přijde znova jenom něco, co tlačím na kohokoliv, že to musí splnit. Ono se nějaký konflikt, nějaká nepříjemnost na té dovolené určitě stane. Já myslím, že bez toho snad ani dovolená není. V dobrém případě na to vzpomínáme s nějakým humorem nebo se na tu situaci nějakým způsobem jakoby podíváme jinak. V tom horším se samozřejmě může stát, že nějaký konflikt právě se na té dovolené odhalí a začne ten vztah nějakým způsobem erodovat. Myslím si, že když se něco takového to na to dovolené stane, že vybuchne nějaká neshoda, tak je dobré postupovat jako při každé hádce. To znamená jakoby neeskalovat ten konflikt. To znamená snažit se co nejméně jakoby ten pár z těch partnerů, který ještě trošku jakoby víc v tom ráciu a není jenom v těch emocích, ten konflikt nějakým způsobem chytnout a říct, jo, teď si dejme pauzu, cokoliv, nebo přestaňme a tak dále. Je důležité na té dovolené mít nějaký prostor, kdy se ty partneři na chvíli můžou nějakým způsobem odřelit.
0: Dobře, ale když tohle jedno, ten partner řekne, tak teď si dáme pauzu, tak ten druhý ale může jako útočit, ty z toho utíkáš, ty to nechceš řešit, ty tohle děláš pořád, nenecháš mě to doříct, nenecháš mě to vysvětlit. Tak jak vlastně tohle zvládnout? A to není otázka jenom pro dovolené, to je vlastně otázka pro jakýkoliv partnerské soužití.
1: Samozřejmě, že je tam to riziko, že se to nezvládne podle tohto návodu. Takže může se stát, že ten jeden partner bude pořád dorážet, ten jeden, teď je to taková modelová situace, může teda skutečně odejít a ten, který byl v těch emocích, tak zůstane taky sám. A teď vlastně, protože já předpokládám, že ta hádka není poprvé, takže něco se jakoby opakuje. Takže nějakým způsobem na to známe a něco chceme dosáhnout tím. Tak modelově bych řekl, každý víme, jak do toho jakoby vstupujeme a co bychom z toho chtěli získat, ale možná na té dovolené, a to teď je takový vstup, který to trošku možná ještě zkomplikuje, ale přece jenom tam může být těch důvodů někdy i víc a já bych nazval takové jakoby fyzikálně kulturní, protože se může stát, že jsme skutečně vyčerpáni z nějakého tepla, že nám skutečně není dobře kvůli tomu, že jsme dehydrovaní nebo jíme nějaké jídlo, které nám nedělá dobře, popřípadě máme skutečně nějaký konflikt, který souvisí s recepcí nebo s tím, jak kolik stál nás zájezd a podobně. Takže tohle to je dobré taky si jako uvědomit, že ten konflikt nemusí být přímo vyvolaný těmi partnerskými nezhodami, pak se na ně oni určitě ale nabalí. To, co vy jste popsala, takovou jakoby tu, já bych řekl, nepříjemnou nebo hrůznou situaci, že jeden si mele pořád to stejné a ten druhý mu uniká, tak stejně bych byl za to, aby se to roztrhlo v nějaký momentu, protože vařit se v něčem a pochopení toho, když je někdo v emoci, vlastně tomu člověku v emocích nepomáhá, protože on potřebuje taky se v tom nějak zastavit.
0: Když je člověk vztahovačný, tak se vždycky radí, neber si to osobně, nebo neber si nikdy nic osobně. Jak tohle zvládnu?
1: Teď je vlastně otázka, jestli se ptáme, jak to zvládne ten člověk, který si bere věci osobně, nebo to okolí, které to vidí. A to jsou takové dva pohledy. Já bych řekl, ten člověk, který si bere všechno osobně, tak pro ně je to určitým způsobem bolestné a nepříjemné, protože je vlastně pořád nějakým způsobem zraňovan tím světem. A doporučení neber si to osobně znova jenom opět vlastně výtka, že něco nedělá dobře. A to si myslím, že s tím jsem vlastně potkává. Takže otázka, nebo rada není, nedělej to, ale spíše ptát se, proč to tak děláš? Co ti to přináší? Umíš to i jinak? Já vím, že ty moje dotazy jsou spíše takové terapeutické a neočekávám od partnerů, aby se k sobě chovali jako psychologové nebo terapeuti. Ale myslím, že ten zájem o druhého může být někdy projeven víc tím, že se ho snažím mu porozumět, nežli že mu říkám, jak si myslím, že by to měl dělat. Tak to je ta stránka toho člověka, který si to jakoby musí prožívat všechno osobně a to okolí. Často nás iritují na druhých lidech věci, které nemáme sami zpracovány. Takže bych řekl, že možná někdo, komu se nelíbí, že někdo si všechno bere osobně, má přesně tuhletu stránku v sobě nějakým způsobem potlačenou.
0: A je pro zdravý vztah dobré, aby občas ten člověk vyjel, byť na krátkou dovolenou, sám, jako každý partner s nějakým kamarádem, s přáteli? Aby to nebyly vždycky ty dovolené jenom v páru partnerské.
1: Držím se slova zdravý vztah. Zdravý vztah je vlastně něco, co funguje podobně jako příroda, takže se vlastně přibližujeme, oddalujeme, nadechneme, vydechneme, vidíme se, nevidíme, střídají se nějaká období, kdy jsme spolu a pak kdy jsme sami. Já si myslím, že je to vlastně nejenom zdravé, ale i užitečné pro vztah být na chvilku každý z partnerů sám. 1, 2, 3.

0: psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič ve víkendovém radiožurnálu. Ještě mě zajímá samota jako téma. Tak kdy je pro člověka ta samota dobrá? A můžeme, protože jste říkal, že i na té dovolené je dobré si najít ten kousek pro sebe, třeba i v rámci té oddělené dovolené, tak proč by se měl vlastně člověk naučit aspoň občas být sám, třeba i bez toho telefonu?
1: Samota je určitě dobrá, jestli ji chápeme tak, že máme někoho kolem sebe a jenom si aktivně vybíráme nějaký čas nebo prostor, když nejsme ve spojení. Já bych odlišil slovo osamění, které někdy možná to slovo samota nějakým způsobem přivolává, ale samota je vlastně prostor pro sebe, zamyslet se nad sebou, nějak získat znova nějaký kontakt. Myslím, že jsme o tom před chvílí mluvili, vlastně vyznat se v sobě, rozumět těm svým pocitům, nejenom takovým impulzivním vlastním nějakým zkratkovitým jednáním, ale mít času se vlastně uzavřít trošku víc do sebe a poptat se, jak se mám, proč mi tohle to vadí, skutečně to chci zvládnout sám nebo požádám někoho o pomoc. A teď, jak jsem to řekl, že požádám někoho o pomoc, tak mě napadlo, že často je dobré, když člověk požádá o pomoc i jakoby profesní a nějakým způsobem vnímá, že ten problém je větší, ale kolikrát a vlastně nakonec on se musí rozhodnout, teď mluvíme o té zdravé populaci sám, a myslím si, že je to vlastně dobře zažít i ten pocit, že to nějak zvládám, že pomoc nemusí znamenat to, že dostávám rady, pomoc je často o tom, že někdo mě jenom vyslechne nebo je tam se mnou, když já přemýšlím, jak to udělat. To teda, když se k tomu tak vracím, to je vlastně ta role psychologa, ale může to někdy splnit i partner nebo kamarád. Když se ale vrátím k té samotě, tak samota je vlastně to, co otvírá v nás ten kreativní proces. To by určitě o tom dokázali mluvit umělci, spisovatelé. Tehdy se dotkneme něčeho v sobě, co nás asi odděluje od umělé inteligence. A to je ten, jak já, je to vzletně, ale mám ty slova rád, jako nevyčerpatelný lidský potenciál. V ten skutečně věřím.
0: A je vlastně i to, že si dokážeme tu samotu nastavit, je to nějaká dovednost, kterou musíme trénovat? Kterou musíme jako jiné aktivity trénovat a cvičit?
1: Možná pro lidi, kteří jsou takový jakoby nejistí a potřebují pořád jakoby potvrzování z okolí, buď o tom, jestli jsou atraktivní, nebo jestli jsou nějakoho ceněný, nebo cokoliv, co si sami nedokážou dát, tak možná jsou závislí pak na tom okolí a tehdy je dobré si nějakým způsobem vyjasnit, proč já musím být pořád ve společnosti a proč nedokážu být sám. Nemyslím, že je cesta si to pak jako ordinovat, spíše je porozumět tomu, co od těch lidí získávám a postupně se to učit, dát si to i sám, možná nějaké pozitivní hodnocení nebo vnímání toho, že jsem atraktivní.
0: Toho partnerství, když jsme se bavili, tak jak je to ve vztahu, kdy se máme taky naučit samotě, abychom se nestali závislým?
1: Teď to řeknu možná tak jako přísně, ale až bych řekl, to už bychom měli vědět, že to není nějaká kompetence, kterou se pak začneme nějak rychle učit ve vztahu. Když se nám to nedaří, tak samozřejmě vždycky je dobré to pozorovat, že mi něco jako nefunguje. Ale ono se to často v té pubertě děje, že se mladí lidé tak jako zahloubávají do sebe a tam se to tak trochu jakoby učíme. Na druhou stranu myslím, že v dnešní době i vlivem těch sociálních médií je spíše to srovnávání se s někým a neustále jakoby poměřování se něco, co je nakonec jako kdyby blížší. Člověk by do toho partnerství samozřejmě měl vstupovat se zájmem o tu druhou stranu, ale taky má mít pořád zájem sám o sebe. Tím nemyslím nějaký sobecký zájem, ale to vnímání sebe, co potřebuju, jak se cítím a nespoléhat se na druhého.
0: No a proč nás třeba někdy i ten intenzivní kontakt s někým, koho opravdu máme rádi, tak nás může unavit?
1: Nejenom unavit, může nás dokonce i velmi vyčerpat. Jestli mám pevně stanovenou hranici a mluvím s někým, koho mám rád a zapojuje se mi tam něco takového, jako že mám od sebe očekávání, že tomu člověku něco splním, že ho budu 100% chápat, že cokoliv on naznačí, já musím nějakým způsobem dostat nebo mu to umožnit, tak tam se můžu dostat k velkému vyčerpání, protože ztrácím to, kde jsem já, kde jsou moje možnosti a kde začíná ten druhý, jakkoliv může mít starosti nebo má obrovskou radost, ale musím se nějakým způsobem chránit a nerozplynout se v tom vztahu.
0: Když jsme v nějakém stresu nebo v nějaké úzkosti, ať už třeba i vztahové, tak vrátím se na začátek toho našeho povídání k těm koníčkům. Je pravda, že třeba ruční práce jako pletení nebo zahradničení nám může tohle pomoct překonat?
1: Asi v akutním stavu, nevím, jestli máme každý možnost, když se cítíme úzkostně jít do zahrady, ale to, že tu činnost dělám pravidelně a nějakým způsobem se dosycuju a vlastně se dostanu k tomu pocitu, že jsem spokojený, něco mi přináší radost a někde dokážu se zastavit, tak myslím, že nás určitým způsobem posiluje, teď se zase já vracím k tomu sportu, protože mi to hodně připomíná, a tím pádem možná ten pocit si mnohem lépe připomeneme, dokážeme se na tu situaci aspoň myslí, jako nějakým způsobem napojit. Takže je dobré pěstovat koníček proto, aby měl výdrž nebo nějakou resilienci zvládnout pak těžší situaci.
0: Někdo má uklízení jako koníčka. Může to být třeba i rituál, který nám pomáhá, ale co když vadí našemu okolí? Doma, v práci, jak to vysvětlit?
1: Já se vám přiznám, že znám málo lidí, kteří mají koníčka jako uklízení, ale znám hodně lidí, kteří ho používají jako způsob sklidňování se, kdy vlastně konečně v tom chaotickém, možná i vnitřním světě nebo v tom okolním světě mají konečně pocit, že něčemu můžu dát řád a něco vytvoří, něco vlastně, trošku bych řekl, že ji ovládají. A to je hodně uklidňující, protože ta přehlednost, to, že vím, kam něco dám, že dokonce u toho se nějak hýbu a mám kontakt s nějakou materií, může být skutečně uklidňující a zároveň tam samozřejmě funguje ten pocit z dobře vykonané práce. Já často říkám, že každý extrém přivolává démony. Takže jestli někdo uklízí a uklízí, tak to asi přivolá nějaké démony. Na druhé straně, a teď se omlouvám za to slovo, i ten bordel, který je v bytě, může nějak démonizovat. Všeho s mírou a myslím, že je to u toho uklízení, ale nerad bych ztratil to, že může být skutečně až někdy terapeutické.
0: A někdy ten partner nebo partnerka vlastně po nás vyžaduje, abychom udržovali pořádek a nechce sdílet ten náš jako drobný chaos třeba, který v pracovně máme. Je to věc, kterou byste doporučil právě řešit jako, teď nevím, jak to mám nazvat, jo, jako ne s terapeutem, ale říct prostě, tohle je moje území a tohle je tvoje území.
1: Jako u každého takovéto nezhody mi přijde dobré nejprve se vlastně doptávat, co to je ta iritace. Jestli to nepořádek, nebo je to, jestli to, že ten partner vlastně nebere můj názor na to, jak má ta naše domácnost vypadat a podobně. Takže myslím si, že důležité jakoby potvrdit ty pocity, které partner z toho může mít, ale zároveň se doptávat o tom, že co tím vlastně sleduje a co tím myslí.
0: Tak moc děkuju i za rady. Psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič byl hostem víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Děkuji vám za pozvání. Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v Toužimi jako nedovolené ozbrojování. Ruské drony zasáhly sklad jaderného paliva u Černobylu. Tenistka Siňáková zabojuje na Roland Garros o 11. grandslamový titul v ženském deblu. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most popojíždí kolena před omezením. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisti na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici. A taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Případem se dál zabývají karlovarští kriminalisti a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například na obecné ohrožení. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
3: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
1: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a líp je tak chránit před nepravými weby. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva poblíž uzavřené ukrajinské elektrárny Černobyl. Informují o tom tamní úřady s tím, že úroveň radiace zůstává stabilní. Ukrajina také hlásí po dronových útocích jednu oběť v Záporožské a jednu v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské drony naopak podle serveru Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanské a Doněcké oblasti. Stezka přes jeskyni Jáchymka v Moravském krasu je znovu otevřená. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, popisuje Antonín Tůna ze zprávy krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
1: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil vír velký.
5: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková rozehraje za pár minut své 14. grandslamové finále v ženském deblu. V Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros. Jejich soupeřkami budou Srbka Kruničová a Danilinová z Kazachstánu, tedy dvojice, které má Siňáková co vracet.
6: Samozřejmě naše finále Finland Wells bylo na naší stranu, ale poslední 2 grandslamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom grandslamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
5: Ženskou dvouhru ovládla na Roland Garros Ruska Andrejevová, když porazila Polku Chvalinskou 2-0 na sety. O titul v mužském singlu se odpoledne utkají Němec Zverev a Ital Koboli. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na domácím světovém poháru v pražské Troji časovku kajak krosu. Zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Funkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova čekejte velké potíže u exitu 66 Žatec Most. V nájezdu ze silnice 27 na D7 právě od mostu se srazila 2 osobní auta. Jedná se o vážnější nehodu se zraněním. Na místě tak zasahuje několik vozidel záchranářů. Podle Národního dopravního informačního centra se teď na Chomutov nedá projet a sjíždí se zmíněným exitem 66. Na silnici 6 z Prahy do Varu o něco lepší situace u Petrohradu v Omeru. omezení sice stále ještě odklízejí následky po střetu několika vozidel, už se ale projíždí, komunikace byla několik hodin v obou směrech uzavřená. Kolony bezmála půlhodinové z obou stran. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most brzdíte kousek za sjezdem na Dolní Počernice a okolo 15 minut jedete na začátek omezení. Mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké stále neprůjezdný levý pruh. A na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti začaly regulovat provoz v tunelech. Kolona popojíždí od Písnice přibližně z 5. kilometru. Nadále trvá víkendové omezení v tunelech. V obou směrech se jede vždy pouze jedním tubusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: Dobrý den, z vysílání víkendového radiožurnálu Lukov a starovičky si děkovnou mší připomínají včera blahořečené kněží. Narodili se tam Jan Bula a Václav Drbola a právě my za chvíli do Lukova u Moravských Budějovic půjdeme za naším reportérem. Zdravíme vás, teď je 6,5 minuty po 11. hodině.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Lukov u Moravských Budějovic dnes oslavuje svého rodáka, kněze Jana Vulu. Včera ho spolu s Václavem Drbolou katolická církev uvedla mezi blahoslavené mučedníky. A dnes se navazuje děkovná mše právě v Lukově. Na tamní farní zahradě je taky náš reportér Daniel Zach. Tak vás vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den a na začátek klidně vysvětlím, já jsem na dohled od farní zahrady, protože, a to je možná trošku vysvětlení, je tady zhoršený signál, takže kdyby náhodou byl nějaký výpadek, předem se za něj omlouvám, ale popíšu, co tedy vidím před sebou, protože je to velmi působivý obrázek. Lukov je taková malá vesnička, větší veřejný prostor tady chybí, jediným je farní zahrada, no a právě ta byla využita tedy pro tu to děkovnou mši a je teď beznadějně plná. A je to působivý obrázek, protože jak stojím na té louce, tak vyvýšený nade mnou je kostel svatého Jana Nepomuckého a pod ním tedy ta farní zahrada a opravdu je to tak nějak nade mnou zaplněné lidmi, kteří přihlížejí i sem ke mně, jsou slyšet vlastně zvuky. V tuto chvíli hra na varhany, protože právě v těchto chvílích si lidé jdou pro svaté přijímání. Samotný třeba jen ten liturgický průvod, který jsem dorazil, byl více než stohlavý, šli tam příslušníci orelských jednot z okolí, desítky ministrantů a napočítal jsem minimálně 30 kněží, měli na sobě červená roucha, to je takový standardní, řeknu, symbol mučednictví, co bylo nestandardní, co je velmi typické pro tu zdejší slavnost a bylo to vidět už v předchozích dnech, tak je zlatý symbol, který mě třeba připomínal, řeknu, obrácený, o 180 stupňů převrácený švihácký knírek, ale není to švihácký knírek, je to takzvaná kněžská klerika s kolárkem. Já trochu vysvětlím vlastně takový ten nedokončený límec na kněžském oděvu na tom vrcholu upomíná tedy na kněžství blahoslavených Jana Buly a Václava Drboly.
0: No a jak lidé v Lukově to blahořečení svého rodáka vnímají?
1: Vnímají ho velmi intenzivně, žijí tady stále v okolí i třeba příbuzní Jana Buly, je tady takový trojúhelník vlastně poblíž, je jedna kroketnice nad Rokytnou, kde Jan Bula sloužil, třeba tam bydlí, třeba dnes jeho synovec, se kterým jsem nedávno mluvil, který velmi intenzivně prožíval radost z toho, že se dostalo nějaké satisfakce jeho strýce, kterého on tedy nepoznal, protože bohužel byl tedy popraven ve vykonstruovaném procesu a zároveň poblíž jsou i babice. To místo, kde se tedy odehrál přepadení místního národního výboru, se kterým potom totalitní moc uměle spojila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Připomenu, oba dva tou dobou byli již ve vězení.
0: Bude ještě dnes následovat nějaká připomínka o mučených kněží?
1: Bude určitě třeba tady, bude několik menších akcí, třeba divadel od farníků z Rokytnice nad Rokytnou, nebo i scénky od dětí zase tady z Lukova. No a tady na Vysočině ještě v 17 hodin v Jihlavě na místě poprav, dnes je tam Vysoká škola polytechnická, když jsem projížděl ráno kolem, tak už jsou tam rozestavené lavičky, tam bude v 17 hodin mše, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a celou tu děkovnou část, řekněme, tohoto víkendu vztaženého k katolickým mučedníkům Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, tak uzavře v Mikulově muzikál Jesus Christ Superstar od 8 hodin večer. Na tomto místě připomenu, třeba i právě Jan Bula byl velmi aktivním divadelníkem a maloval třeba pro ně rekvizity.
0: Tak děkujeme, reportér Daniel Zach v našem vysílání a zdravíme tedy do Lukova daleko farní zahrady, kde právě jste. Mějte se naslyšenou.
1: Hezký den naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Tenistka Kateřina Siňáková, tak ta usiluje o svůj 11. Grand Slamový titul v deblu. O ten titul hraje na Roland Garros, tak do Paříže vás vezmeme ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvilku.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Tenistka Kateřina Siňáková nastoupila ke svému 14. grandslamovému finále v deblu. O ten titul bojuje na Roland Garros společně s Američankou Thompsonovou proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Delininová. No a podrobnosti teď už z Paříže uslyšíme od našeho reportéra. Zdravíme, David Prouza.
2: Hezké odpoledne z Paříže. 2-1 vedou Danilinová s Kruničovou. Teď je to při podání Kateřiny Siňákové stále ještě 40-30, ovšem krásný return teď předvedla Kruničová z pravé strany a tak snížila právě na těch 30-40. Utkání začalo, zatím všechny tenistky si celkem v poklidu drží svá podání, tak věřme, že to teď bude platit i v případě Kateřiny Siňákové, která přišla jako poslední na řadu, čtvrtá tedy v pořadí. Může srovnat při svém servisu na 2-2. Teď má gamble, usiluje, jak už zaznělo, nebo respektive hraje 14. finále debla na Grand Slamu a usiluje o, teď se podržte, 11. trofej. Neuvěřitelná bilance Kateřiny Siňákové ve finále na Grand Slamových turnajích. Tituly získávala primárně s Barborou Krejčíkovou, ale pak třeba také s Američankou Coco Gauffovou a v neposlední řadě s Taylor Townsendovou. Společně usilují tady na Roland Garros o svůj premiérový titul. Kateřina Siňáková si teď podržela servis i díky povedené smeči Američanky. Je srovnáno 2-2 a sledujeme tady na kurtu Filipa Chatriera v Paříži možná začátek nové rivality, protože jde o utkání nejlepších dvou párů na světě, pokud jde o světový žebříček, a je to i mírná rivalita v tom smyslu, že Kateřina Siňáková v minulosti třeba s Kruničovou hrála, získali spolu titul v roce 2014 v Taškentu, takže už opřed dávnou dobou. Kruničová navíc rozumí česky, takže možná i mírná rivalita v tomto ohledu. Teď dobrý vstup česko-amerického páru při podání právě srbské tenistky Alexandry Kruničové. Siňáková s Townsendovou vedou 15-0, potom co Američanka velmi dobře přeběhla na síti a zahrála takzvaný hřebík, takže ten balon vyletěl vysoko do výšky a skončil v podstatě mimo dvorec. Další výměna rozehrána, Kateřina Siňáková opět velmi přesvědčivá na returnu, krosové údery si vyměňuje teď právě s Kruničovou, která se snaží o prohoz Townsendové a neuspěla. Takže na začátku 5. gemu je tady velice slibný náskok Siňákové s Townsendovou, které jsou returnující.
1: No a další informace z Paříže, z Roland Garros se dozvíme ve zprávách od našeho reportéra Davida Prouzy.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Radiožurnál je po 12. Právě připravuje Jana Gulda. Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo v květnu. Testování mělo původně trvat do června 2028. Nový termín je konec tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním čtvrtletí letošního roku o 4 tisíce na 3 miliony 910 tisíc lidí. Vyplývá to ze statistik Ministerstva financí. Rezort v týdnu předložil úpravu zákona s cílem zvýšit zájem hlavně mladších lidí o penzijní spoření, aby si vytvořili větší finanční rezervu na stáří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému mírovému jednání. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl. A Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Sport.

0: Je zastavený provoz v okolí exitu 66 Žatec Most. V nájezdu na D7 bourala dvě osobní vozidla, na místě záchranáři. Sjíždí se na 66. kilometru a plynule bez zdržení se pokračuje po souběžné staré chomutovské 607. Exitem 70 Hrušovany se na dálnici vrátíte zpět. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy u Petrohradu stále naberete zhruba 10-minutové zdržení. Následky nehody už sice odklidily, provoz ale vázne kvůli dlouhodobému omezení. Od Prahy se popojíždí jen velmi krátce. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce teď velmi obezřetně za Prostějovem. V úseku mezi 28. a 29. kilometrem se přímo na komunikaci pohybuje divoké prase. A na hlavní části Pražského okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolona od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patrice Strouhalová.
3: Zdravím vás, dobrý den. No, jestli máte psa, jste majitelé anebo chovatelé psů, tak poslouchejte dobře vysílání víkendového radiožurnálu. Budete muset totiž každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Ty údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psi zaregistrovat nejpozději při té nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Jinak za neregistrování hrozí pokuta až 300 000 korun. Za tu registraci se bude samozřejmě platit poplatek, ale kolik to bude, tak to si stanoví každé veterinární pracoviště samo. Posloucháte tedy víkendový radiožurnál. Tak dobrý den.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Jak víte z vysílání a ze zpravodajství radiožurnálu, v Arménii ráno začaly parlamentní volby, rozhodnou u budoucnosti země. Za chvíli nabídneme aktuální reportáž a také se můžete podívat i na náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V Arménii lidé hlasují v parlamentních volbách. Tématem kampaně byla hlavně ekonomická situace a také další směřování kavkazské země. Arméni tak rozhodují i o tom, kam chtějí, jak chtějí a jestli chtějí návrat k blízkým vztahům s Ruskem, anebo se chtějí orientovat spíš dál na západ.
2: No, to je во-первых, výbory, které ukazují budoucí Arménii. Arménie bude ili nebude.
3: V první řadě jsou to volby, které ukážou budoucnost Arménie. Nejde o to, kdo bude prezidentem nebo premiérem. Jde o osud celé Arménie. Jestli bude dál existovat nebo ne. To není jen můj názor, to si myslí mnoho lidí. Pokud Arménie půjde cestou k Rusku, je konec s naší nezávislostí.
4: Potkáváme se na nevelkém protestu proti ruskému vlivu na hlavním jerevanském náměstí. Jmenuje se Hamlet, má 47 let a narodil se tedy v době, kdy byla Arménie součástí Sovětského svazu. Zažil zrod nezávislosti i desítky let válek se sousedním Azerbajdžánem o Náhorní Karabach. Další válku už nechce.
2: Plán Rusie насчёт Армении немного иначе.
3: Rusku nevyhovuje, když je v regionu mír. Potřebuje země, které stále válčí a jsou tak na něm závislé. Země chudé, které bude řídit a ovládat. Arménie taková být nechce a doufám, že to lidé pochopí.
4: Pokud by se v dnešních volbách dostali k moci prokremelské síly, obává se perzekuce, a to i přesto, že on sám nijak zvlášť politicky aktivní není.
2: Já v sociálních
3: Na svých sociálních sítích, na svém blogu i v rozhovorech s lidmi vystupuji proti ruskému vlivu za nezávislost Arménie. Obávám se, že bychom mohli mít potíže, já i moje rodina. Pokud by taková situace, nedej bože, nastala, museli bychom odejít. Věřím ale, že to nebude nutné.
4: Svěřuje se Hamlet. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A dálnice D46 ve směru z Vyškova do Olomouce je teď za Prostějovem dočasně uzavřená. Mezi 28. a 29. kilometrem odchytávají divoké prase. Kolona z konce Prostějova je přibližně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

Dnešní neděle je opravdu nabitá sportem, tak mimo jiné Kateřina Siňáková a Taylor Tansedová hrají na Roland Garros o titul, tak i tam se podíváme za chvíli. Další minuty budou tedy patřit souhrně sportu na Radiožurnálu.

0: Paříži teniska Kateřina Siňáková hraje finále deblu Roland Garros a v pražské Troji tam zase závodí vodní slalomáři ve světovém poháru, no a na Štvanici tam soutěží sportovní lesci a nesmíme zapomínat ani na veslařské primátorky na Vltavě. A právě tohle všechno sleduje naše digitální stanice Radiožurnál Sport a také moderátor Ondřej Prokop.
1: Vítám v našem vysílání také posluchače Radiožurnálu. Začneme tedy tenisem. Finále čtyřhry na Roland Garros s českou účastí sleduje David Prouza.
2: Výborný start Kateřiny Siňákové a Američanky Taylor Townsendové do finále Roland Garros. Česko-americký pár získal první set a to konkrétně poměrem 6-2. V tom druhém ztrácí 0-1 na podání, ale Američanka Townsendová a k tomu stav 15-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: No a opravdu velmi živo je na Vltavě nebo podél Vltavy a když to vezmeme proti proudu, tak začneme u Trojského kanálu, kde dnes vrcholí světový pohár ve vodním slalomu, jeho pražská zastávka, závody v kajakkrosu u časovek, které probíhají, je Jan Suchan.
3: Už víme, že mezi ženami vyhrála časovku Kateřina Beková před pátou Terezou Knéblovou a desátou Olgou Samkovou. Už i za tuhle disciplínu se dávají medaily. Zároveň to slouží jako kvalifikace pro odpolední vyřazovací jízdy, které budou strojnásobnou českou účastí i mezi muži. Matyáš Novák je aktuálně na 8. místě, ale odsouvá ho teď Brit Clark na 9. pozici. Jakub Krejčí postupuje z 15. místa a ze 13. Více přiněž stroj, Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Posouváme se na ostrov Štvanice, kde v tenisovém areálu vyrostly lezecké stěny pro světový pohár. Dnes na programu lezení na obtížnost i s Adamem Ondrou. Sleduje to Jakub Kanta.
4: 9 nejlepších po kvalifikaci ještě nemá tu svou semifinálovou cestu za sebou, co je dobrá zpráva pro české fanoušky. Adam Ondra, tak ten je zatím na průběžně druhé pozici, zaostává jen za Jakobem Schubertem a bude muset ještě nějakou tu chvíli počkat, jestli se dostane mezi tu finálovou osmičku, ale nakročeno má velmi dobře. To české sportovní leskyně, které byly v kvalifikaci na tom lépe než Adam Ondra, Tereza Širůčková a Michaela Smetanová, ty se na start své semifinálové cesty tady v areálu ČLTK na hlavním stadionu teprve chystají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: No a nakonec veslařské primátorky, sportovně společenská velká veslařská událost, u které je tady Aj Skalický.
5: Ano, i tady na Rašinově nábřeží je hodně živo, nižší tisícovky fanoušků tady odsud z náplavky sledují závody veslařů. Zatím je v cíli vítězka skifu žen Ela Buldišová, taky vítězný tým žen osmi veslice Olympu Praha. No a před malou chvílí dorazil do cíle taky vítěz skifu mužů Matěj Smejkal. Ten hlavní závod začne tady na Rašinově nábřeží, tady na Vltavě, přesně ve 12 hodin. No a největším favoritem je pražská Dukla, která bude útočit na čtvrtý titul v řadě a dohromady už 44. ve své klubové historii. Z Rašinova nábřeží Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Všechny zmiňované sportovní události můžete dál sledovat živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnál přejeme hezké poledne.

0: Pozvánka k poulední publicistice právě teď ve vysílání Radiožurnálu moderuje Vladimír Kroc, ten už je ve studiu. Dobrý den, jaká témata to budou?
1: Dobrý den, kam po z těch dnech dospěl americko-íránský konflikt a jaké jsou výhledy na smír? Tak my o tom budeme mluvit s diplomatem Petrem Hladíkem, který se právě vrátil z Blízkého východu. Ještěd nově patří Libereckému kraji, který s ním má dalekosáhlé plány, jaké a kolik to bude stát, na to se zeptám tamního hejtmana Martina Puty z hnutí Starostové za Liberecký kraj. No a dnes končí třídenní akce k mistrovství světa v broušení skla, jeho 11. ročník byl poprvé otevřený veřejnosti. Do níž bodu zavoláme spolumajiteli tamní sklárny a řediteli soutěže Jiřímu Trtíkovi.

0: Kde je v tuhle chvíli opravdu nejdelší kolona, tak i to se dozvíte z našich hlavních zpráv. Radiožurnál je 12 hodin. Posloucháte zpravodajskou relaci.
1: Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Arménci rozhodují v parlamentních volbách o budoucnosti své země. Tenistka Siňáková hraje na Roland Garros o titul v ženském deblu. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí dlouhá kolona ze 14. kilometru až do omezení. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je neděle 7. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté látky. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly jako hnojivo vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Vyšetřovatelé na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil 2 lidi a v Toužimi je reportér Václav Malý.
4: Stojím pod oknem bytu, kde včera odpoledne vybuchla zřejmě po domácku vyrobená pyrotechnika. Je to jediné rozbité okno na celém sídlišti. Podle jednoho ze sousedů, se kterým jsem se před chvílí bavil, se z okna po výbuchu vyvalil bílý kouř a tlaková vlna odmrštila květináče z parapetu na parkoviště, kde poškodila zaparkovaná auta. Podle sousedů žila v bytě starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá z nedovoleného ozbrojování. Pokud mu prokáže vinu, hrozí mu až 2,5 roku vězení. S Toužimi na Karlovarsku, Václav Malý, Radiožurnál.
1: Arménci volí své zástupce v parlamentu. Favoritem je podle průzkumů dosavadní premiér Nikol Pašinjan, který slibuje další zbližování země se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
5: My expectation is free democratic elections.
6: Jak po příchodu do volební místnosti řekl obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinjan, věří, že volby se odehrají spořádaně a občané vyjádří svobodně svůj hlas. Pokud vyhraje, bude jeho vláda pokračovat v reformách a posilovat demokratické principy. Pro běžné lidi představují volby složité rozhodování mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady, kterými hrozí Rusko v případě, že v prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
1: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
8: obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
8: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
10: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
8: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Berlínská klinika Charité po dvou týdnech propustila pacienta hospitalizovaného kvůli ebole. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
11: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: A podle fakultní nemocnice Bulovka nemá v Praze hospitalizovaný americký pacient zdravotní potíže a izolace by mu tak mohla skončit už příští týden. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil 100 let od svého vzniku. Na velký koncert pod širým nebem večer přišli do pražských Riegerových sadů tisíce lidí. Poslouchali nejznámější skladby světových autorů, třeba Dvořáka, Wagnera nebo Smetany.
12: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
13: Vy jste vzali syna sebou?
12: Jasně, on to taky má rád.
13: Jak se ti to líbilo?
14: Moc.
15: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
14: Bylo to nádherný.
13: A co se ti líbilo nejvíc?
14: Asi ta Vltava.
15: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídal Robert Jindra s Petrem Popelkou.
16: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
15: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
17: Sport. Teniska Kateřina Siniaková může na Roland Garros získat 11. grandslamový titul v deblu. V Paříži sleduje finále reporter David Prouza.
18: Siniaková s Townsendovou vyhráli první set 6-2, v tom druhém ale ztrácí 1-4 a 0-15. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
17: Hokejista Tomáš Hertl přispěl Vegas k vítězství ve třetím utkání finále playoff NHL gólem a asistencí. Golden Knights zdolali Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1 na zápasy. Kateřina Beková ovládla na domácím světovém poháru časovku kajakrosu. Jak se ve stejné disciplíně dařilo českým vodním slalomářům, sledoval v pražské Troji reportér Jan Cuchan.
19: Nejlepší byl 9. Novák, do vyřazovacích jíst postoupili i 13. Přindiš a 15. Krejčí. Playoff začne po 13. hodině. Stroji Jan Suchan, Radiožurnál.
17: V Praze na Vltavě se dnes koná i stý 13. ročník veslařských primátorek. Hlavní závod 8 veslic vidí reportér Tadeáš Skalický.
20: Hlavní mužský závod ovládla 8 veslice pražské Dukly a obhájila tak vítězství. Celkově už má 44 prvenství ve své historii. Ženskou 8 veslici ovládl Olymp, ve skifu žen vyhrála Ela Boldyšová, ve skifu mužů Matěj Smejkal. Ze železničního mostu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
17: A v Praze na Štvanici se sportovní lezci, včetně Adama Ondry, snaží probojovat do finále světového poháru v lezení na obtížnost. Je u toho reportér Jakub Kanta.
21: 33-letý Ondra nebude ve finále tady na pražské Štvanici chybět, protože v semifinále bude nejhůř 7. Před malou chvílí dolezl totiž Ital Plači a také ani on se před Adama Ondru nedostal. To dvě české sportovní leskyně Tereza Širůčková a Michaela Smetanová na svou semifinálovou cestu stále ještě čekají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
22: Zelená vlna.
2: Známe lepší cestu.
0: Dálnice D46 u Prostějova byla neprůjezdná v obou směrech. Teď zůstává zavřená pouze směrem na Olomouc. Mezi 28. a 29. kilometrem pokračují s odchytem divokého prasete. Kolona je na bezmála půl hodiny. D8 z Prahy do Ústí a zdržení kvůli zúžení vozovky v delším úseku mezi 17. a 20. a 5. kilometrem.
3: Je to už o 14 kilometrů až po omezení, zdržení cca 20 minut už.
0: A na hlavní části Pražského okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona začíná u sjezdu na Písnici okolo 5. kilometru, z druhé strany tedy od letiště zpomalíte u Lohkova na 15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
22: Kam dospěl po 100 dnech válečný střet Spojených států a Íránu? Jaké plány má vedení Libereckého kraje s hotelem a vysílačem na Ještědu poté, co se stal oficiálně vlastníkem? A jaká díla ocenila porota světového mistrovství v broušení skla, které se konalo ve středočeském Nižboru? Americké síly v sobotu zasáhly iránská pobřežní radarová zařízení a sestřelili drony, které Irán vyslal směrem k zablokovanému Hormuzskému průlivu. Podle iránského ministerstva zahraničí nejnovější americké údery porušily příměří z počátku dubna a Washington dal podle Teheránu znovu najevo, že nemá zájem o zmírnění napětí. Kuvajtská armáda přitom v sobotu oznámila, že nad obytnými oblastmi Emirátu přiletělo několik balistických raket. Irán pak sdělil, že jeho střely zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu, což ale americká armáda popřela. To vše v době, kdy pokračují snahy Pakistánu a Kataru zprostředkovat mírovou dohodu mezi íránským režimem a Trumpovou administrativou, která před časem odmítla podmínky Teheránu. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
23: Dobrý den i vám.
22: Vrátil jste se z blízkovýchodního regionu. Jaké jsou vyhlídky na americko-íránskou mírovou dohodu?
23: Já bych řekl, že tak, jak jste to popsal v úvodu, ta situace je nadále, řekněme, napjatá, ale z mé přímé zkušenosti bych řekl, že tam panuje mírný optimismus. Všechny ty země, které jsem s naším politickým ředitelem Markem Libřickým navštívil, bylo to Jordánsko, Sýrie a na závěr Libanon, tak řekněme, měli důvod k tomu věřit, že ta jednání spějí k nějakému pozitivnímu vývoji. Mimochodem jednali jsme i s americkými zástupci v Amánu, byť gro těch jednání se týkalo naší role jako jejich ochranné mocnosti v Sýrii a ne přímo toho konfliktu.
22: Právě dnes uplyne 100 dnů od prvních americko-izraelských úderů na Irán. Kam ten konflikt zatím dospěl?
23: Dospěl k tomu, že už neexistuje to, co kdysi jordánský král někdy v roce 2003 popsal jako takzvaný šítský půlměsíc. To znamená, kdy od Libanonu přes Sýrii, přes Irák prostě existovala ta sféra vlivu Iránu, ta takzvaná předsunutá obrana. Minimálně v Sýrii Irán přítomen není a i v Libanonu, když jsme byli, tak poprvé v historii dochází k přímým rozhovorům mezi zástupci státu Izrael a Libanonu, což je něco, co tady nebylo prostě desítky let. A libanonská vláda otevřeně deklaruje, že ten stát bude moci fungovat jenom v případě, že tam bude jedna vláda, jedna armáda a ne stát ve státě, což je Hizballáh. A samozřejmě, že když se podíváme na ty vojenské kapacity Iránu, přestože byly významným způsobem omezeny, tak pořád ten iránský režim je schopen prostřednictvím asymetrických způsobů narušovat tu situaci, ať už je to omezování plavby v Hormuzském průlivu, či útoky svých, řekněme, spojeneckých skupin.
22: Mírová dohoda už měla být na spadnutí. Před víkendem ale Teherán prohlásil, že jednání uvázla na mrtvém bodě. Kde hledat hlavní překážky dohody?
23: Já si myslím, že tou hlavní překážkou je velká míra nedůvěry, které iránské vedení vůči Američanům mají. A z hlediska Američanů, já si myslím, že ten požadavek je od začátku v podstatě jasný. A tím nemyslím jenom od začátku toho konfliktu, který vypuknul letos 28. února, ale například již před tou černou válkou v loňském roce. To, o co Americe a v zásadě Izraeli jde, aby Irán nepředstavoval hrozbu vůči okolí i světu. Na prvním místě samozřejmě jaderný program, a na druhém místě jejich balistický program a na třetí to působení pomocí proxies. Já si myslím, že to bude asi nejsložitější, jak toto zakotvit, a doufám, že to bude v nějakých postupných krocích, to znamená, že napřed dojde k uvolnění platby v Hormuzu a bude to nějak propojeno právě i s iránským závazkem, že se bude věnovat výhradně jadernému výzkumu k mírovým účelům.
22: Donald Trump ve středu přiznal, že v pondělním telefonickém rozhovoru s Benjaminem Netanyahuem řekl izraelskému premiérovi, že je, cituji, naprostý blázen, když pokračuje ve vojenské operaci proti proíránskému hnutí Hezbollah na jihu Libanonu. Jak moc můžou izraelské údery komplikovat dialog mezi Washingtonem a Teheránem?
23: Já si myslím, že tato slova jaksi přesně vystihují naturel současného amerického prezidenta, on někdy rád využívá tyto hyperboly, nicméně myslím si, že postupují koordinovaně, a to je, my když jsme byli v Libanonu, tak v tom okamžiku právě probíhaly přímé rozhovory mezi Izraelem a Libanonem za zprostředkování americké strany. To, že libanonský prezident Aoun sám řekl, že nebudou bargaining chip, že nebudou vyjednávací kartou v rukou Teheránu, tak naznačuje to nejpodstatnější, že Libanon se sám nechce stát obětí hry, kterou hraje Irán. A doufejme, že se podaří nějakým způsobem dospět k dohodě v první fázi, bych řekl, mezi Izraelem a Libanonem.
22: Podle kritiků Trump spustil koncem února údery proti Iránu bez jasného plánu, nebral dostatečně v úvahu varování, že zablokuje Hormuzský průliv, destabilizoval energetické trhy, celý region. Čeho tedy za těch 100 dnů dosáhl a do jaké míry oslabil iránský režim?
23: Já si myslím, že bohužel v tomto regionu platí, že jenom vyjednávání nemohou dospět k tomu konečnému cíli. A bez projekce síly, a byť to samozřejmě mělo dopady na celý svět, jak ekonomické, jsou tady ztráty na životech, Irán provedl útoky i v celém regionu, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že tím výsledkem a musí být nějaká dohoda, která nicméně bude odpovídat těm americkým parametrům. A přestože to nebylo pravděpodobně tak rychle, jak Američané předpokládali, tak já si myslím, že ten výsledek bude pozitivní. A jak jsem říkal, myslím si, že klíčové pro celé to vyústění je, aby v Iránu to nové vedení, protože jak víme, to původní bylo do velké míry eliminováno, tak si uvědomí, že toto je jediná cesta budoucí, to znamená dohodnout se.
22: V sobotu přiletěl do Teheránu ministr vnitra Pákistánu, který je spolu s Katarem prostředníkem v mírových jednáních. Jaké jim v tuto chvíli dáváte šance?
23: Bez prostředníků to na Blízkém východě nikdy nešlo a nikdy nejde. Tam jde o to, že jak Pakistán, tak Katar, tak mají, řekněme, nadstandardní vztahy s oběma stranami tohoto konfliktu. To znamená, jak se Spojenými státy, tak s Iránem. A to, že tato jednání pokračují, že se prostředníci nadále angažují, tak to je, řekněme, i pro mě důvodem toho opatrného optimismu. Byť samozřejmě nechci předvídat, jestli ta dohoda bude oznámena v řádu dní anebo týdnů, ale jak říkám, role prostředníků je v tomto klíčová a doufám, že bude i pozitivní.
22: Dotýká se ten konflikt po bleskové březnové evakuaci turistů z oblasti aktuálně nějak zásadněji českých občanů nebo projektů v regionu?
23: Dotýká, my jsme právě při návštěvě Libanonu, tam byli mimo jiné proto, abychom zkontrolovali naše projekty, to jsme ostatně dělali i v Sýrii. A třeba právě v Libanonu jeden projekt, který jsme měli na jihu naplánován, který měl poskytnout nějakou pomoc nemocnici, která se tam nachází, tak to jsme bohužel museli zrušit díky těm operacím, které tam probíhají. Nicméně my jsme tu pomoc přesměrovali směrem k UNHCR, což je organizace OSN, která pomáhá uprchlíkům i vnitřně vysídleným osobám. A my samozřejmě, přestože mnohdy jsme vnímáni jaksi jenom jako ti jednoznační podporovatelé státu Izrael, tak nezapomínáme ani na to lidské utrpení, které se tam děje. Takže ta naše návštěva směřovala právě do jednoho centra, kde jsou soustředěni lidé, kteří jsou vnitřně vysídlení, museli utéct ze svých domovů, a tam jsme předali finanční pomoc a viděli jsme na vlastní oči, a že i řekněme menší částka, protože Česká republika nikdy nebude tím hlavním donorem, může velmi významně zlepšit kvalitu života těch lidí, kteří jsou teďka na útěku.
22: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Děkuji, nashledanou.
23: Děkuji za pozvání, nashledanou.
22: Liberecký kraj je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou české radiokomunikace dál užívat. Ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun. Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje. Slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Peretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. U telefonu je hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
22: Co fakticky znamená, že se kraj stal i formálně vlastníkem Ještědského hotelu a vysílače?
4: Tak dovršili jsme vlastně 18 let trvající úsilí kraje tuhletu výjimečnou stavbu, výjimečnou architektonickou památku získat do vlastnictví kraje. Tady jenom připomenu neúplně povedenou privatizaci z 90. let, která skončila vyhazováním právě toho skvělého nábytku od Otakara Binara a dalších součástí vnitřního vybavení do nějakých kontejnerů. Takže já jsem rád, že teď Liberecký kraj bude moct udělat ten druhý krok, a to je připravit projektovou dokumentaci, připravit rekonstrukci jako takovou a potom usilovat o zápis Ještědu do seznamu architektonického světového dědictví UNESCO.
22: V jakém stavu Ještěd přebíráte?
4: Přebíráme ho ve stavu památky, která je 53 roků stará. Jeden z těch architektů, se kterými jsem ty věci konzultoval, mi řekl, že to není středověká stavba, ale spíš historické auto, které stojí kilometr vysoko. Fouká na něho, není tam úplně přívětivo, nikdy nebylo v garáži, takže nás čeká něco jako repasování toho historického automobilu, ale provozně ještě pořádku. Myslím, že příprava té rekonstrukce může být trpělivá a pomalá, tak abychom neudělali víc škody než užitku.
22: A jak bude nákladná?
4: No tak ty první odhady z první architektonické studie staré 5 let jsou asi 400 milionů korun. Já jsem u vyslovování těch čísel opatrný. Uvidíme, jak v těch dalších krocích se bude to číslo zpřesňovat, ale ta rekonstrukce je potřebná. Myslím, že nikdo jiný než Liberecký kraj na to tady v regionu sílu mít nebude, tak věřím, že se to povede.
22: No a je kraj tedy schopen financovat opravy kompletně z vlastního rozpočtu, nebo se spoléháte i na pomoc státu?
4: Tak já věřím, že budeme moci v budoucnosti využít nějaké programy na snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov. Takové programy už vypsány v minulosti byly. Jednali jsme už předchozí i se současnou vládou o vytvoření nějakého speciálního programu. Tady jenom připomenu, že vláda třeba podobným způsobem pomáhá zachraňovat historická pevnostní města Josefov a Terezín. A myslím, že ještě to je srovnatelná památka. Ale jsme připraveni se o tu rekonstrukci postarat, i kdyby s ní stát pomoci nechtěl, ale já pevně věřím, že k tomu nedojde.
22: A kdy počítáte, že by rekonstrukce mohla být hotová a kdyby se mohl na ještě vrátit ten původní mobiliář pokládaný už za ztracený?
4: Tak já myslím, že ta příprava projektové dokumentace bude trvat tak 2 roky. Budeme někdy na konci roku 2028 a na podobnou dobu se odhaduje i rekonstrukce samotná. Takže cíl, a mý kolegové říkají, že jsem velký optimista, tak můj optimistický cíl je rekonstrukci dokončit do konce roku 2030, kdy mimochodem plánuje i město Liberec obnovení provozu lanovky na vrcholu Ještědu.
22: Hmm. A co to podle vašeho očekávání kraji přinese?
4: Tak jednak se postaráme o odkaz dědictví, které je přímo s krajem, s jeho tváří spojené. Ještě je vidět vlastně z velké části kraje. Myslím, že pro mnoho lidí, kteří tady žijí, je to takový symbol domova, když se vrací z nějakých dlouhých cest. Myslím, že to je prostě náš úkol se o tu stavbu postarat.
22: A co by znamenal onen zápis na seznam architektonických památek UNESCO?
4: No, bylo by to asi jenom potvrzení výjimečnosti té stavby. Já myslím, že ještě nepotřebuje žádný speciální nový odznak, ale myslím, že právě ta ochrana, a ona je to taky zvýšená památková ochrana té budovy a zvýšená ochrana toho, aby se neopakovaly právě ty chyby z těch 90. let, tak je to takové potvrzení té mimořádnosti stavby jako takové.
22: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta za hnutí Starostové za Liberecký kraj. Děkuju, nashledanou.
4: Nashledanou.
22: Vítězem letošního 11. ročníku mistrovství světa v broušení skla se stal Samuel Weissenborn z Německa. Do mezinárodní soutěže, kterou hostila sklárna Rickl v Nižboru na Berounsku, se zapojilo 89 účastníků z 8 zemí. Oceněna i další soutěžní díla mohou návštěvníci ve sklárně vidět ještě dnes, pak budou vystavena v zámecké konírně v Lánech. Zdravím zakladatele a ředitele soutěže Jiřího Trtíka, dobrý den.
5: Dobrý den.
22: Co všechno mezinárodní porota hodnotila?
5: No, my s porotou se zaměřujeme na dvě hlavní věci. Za prvý je to řemeslná zručnost a za druhý je to umělecký dojem. Dílo musí být originální, musí zaujmout svým designem. V ideálním případě jsou obě tato kritéria v rovnováze.
22: No a jaké jsou soutěžní kategorie?
5: My máme celkem 4 soutěžní kategorie. Jednak pořádáme soutěž pro mladé umělce, takzvanou studentskou soutěž na povinný tvar. Této soutěže nebo této kategorie se zúčastnilo 7 sklářských škol, z toho 2 zahraniční. Potom je strojní designerská kategorie na určený tvar. Potom je volná tvorba ruční brus, zpracování libovolného skleněného objektu. A hlavní naše kategorie je povinná tvorba ruční brus, což je taková naše královská disciplína a vítěz této kategorie se automaticky stává i mistrem světa. Mm-hmm. Letošním roce všichni obdrželi s předstihem skleněný ingot, který vážil zhruba 10 kg a bylo zajímavé sledovat, jak kdo to pojal a co vůbec je možné z takového triviálního tvaru vytvořit.
22: A čím tedy ten absolutní vítěz Samuel Weissenborn okouzlil porotu? Otázka zněla, čím vítěz okouzlil porotu, jestli se slyšíme. Tak vypadá to, že spojení není úplně v pořádku. Mluvili jsme s Jiřím Trtíkem, prezidentem společnosti BMRC, spolumajitelem sklárny v Nižboru. Slyšíme se? Je to v pořádku?
5: Ano, nějak to vypadlo.
22: Takže otázka zněla, v čem byl nejlepší Samuel Weissenborn?
5: Samuel, naše porota má 11 členů, měla. A neznamená to, že všichni musí mít stejný názor a musí ten kus vidět jako nejlepší. Nicméně to musí vidět většina té poroty. A Samuel zaujmul originální technikou brusu, který použil, neboť on svá díla víceméně socha pomocí diamantového řezacího kotouče. A myslím, že právě ten fakt, že povinný tvar byl plný ingot, mu nahrálo do karet a mohl uplatnit svoji dovednost i fantazii. Vznikla velmi zajímavá skulptura.
22: A jak si vedli čeští umělci?
5: Čeští výtvarníci se vedli velmi dobře, protože vlastně kromě Samuela ještě jedné bulharské účastnice, tak ostatní kategorie vyhráli Češi. A nás hlavně těší to, že vítězem volné kategorie se stal brusič přímo z naší sklárny Rickl.
22: Letošní ročník se poprvé otevřel široké veřejnosti. Kolik jste měli návštěvníků?
5: Zhruba, protože stále ještě to probíhá, tak počítáme tak ke 2000 návštěvníkům.
22: Co tedy mohou lidé ještě dnes v Nižboru vidět?
5: No, návštěvníci si ještě dnes mohou vyzkoušet, jaké je to být brusičem nebo sklářem, jo? Nebo si projít celou sklárnu s komentovanou prohlídkou, a nebo se ještě mohou ještě do druhé hodiny přihlásit do soutěžní kategorie pro veřejnost, jo? Takový open kategorie, kde dostanou jednak skleničku a jednak určitý návrh, který musí co nejlépe vybrousit. A toto bude po té druhé hodině vyhodnoceno našimi mistry sklářskými a získají hodnotné ceny.
22: Jaký je zájem o sklářské řemeslo u nás? Už jenom krátce, prosím.
5: Jo. Dá se říct, že to zažívá určitou renesanci. Hlavní, my jsme moc rádi, že to přivádí k řemeslu mladé lidi, a vlastně i proto tak trochu děláme tuhle soutěž, aby jsme toto řemeslo, tu královskou disciplínu zviditelně.
22: Vysvětluje Jiří Trtík, spolumajitel sklárny v Nižboru. Děkuju, naschledanou.
5: Naschledanou, děkuju.
22: Tolik publicistika.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. A zprávy už má Jana Gulda.
1: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Cestování vlakem po republice budou komplikovat v letních měsících vedle výstavby tratí i jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, mimo ní Jabloné v Podještědí nebo Kaštice Žatec Západ. V Kosovu dnes jsou předčasné parlamentní volby. O složení kosovského shromáždění voliči rozhodují už po třetí za posledních 18 měsíců. Parlament se totiž nedokázal včas shodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmanějovou. Novou hlavu státu musí podpořit nejméně 80 poslanců ze 120. Žádná ze stran ale nedisponuje potřebnou dvoutřetinovou většinou a dohodnout se na kompromisu se jim nepodařilo. A na Pražské Letné se dnes po třetí točí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akce připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádá ji nadační fond Nina. Do 17 hodin bude kolotoč zdarma pro děti a doplní ho řada dalších aktivit. Například výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková bojuje na Roland Garros o titul v ženské čtyřhře a z Paříže se hlásí reportér David Prouza.
18: 6-2, 4-5 a 15-40 z pohledu Siňákové. S Townsendovou servíruje Američanka, Danilinová s Kruničevou mají dva setboly. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A úvodem dobrá zpráva z D46. Za Prostějovem se podařilo odchytit pobíhající divoké prase. Opět volně průjezdný je směr na Vyškov i Olomouc. Na sedmičce na trase z Prahy do Chomutova trvají komplikace hned na dvou místech. Nejprve kousek za Louny, za koncem dálnice na obchvatu Března. U čerpací stanice Tank Ono odklízejí následky po srážce dvou osobních aut. Projíždí se Kyvadlově jen s kratším zdržením. O kus dál směr Chomutov na novém úseku dálnice stále zastavený provoz u exitu 66 Žatec

0: počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Dobrý den, a je tady taková menší pozvánka do Krkonoš na bylinkový festival, ten je v Semilech, je to v areálu historických roubenek v Jílovecké ulici právě v Semilech. Tamní muzeum a Pojízerská galerie, kteří ho pořádají, vás zvou dnes až do 17. hodiny.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
4: No, I can't take one more step towards you.

Po 20 letech je česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa. I o tom ve vysílání Radiožurnálu samozřejmě mluvíme a mluvit budeme. Taky o tenise. Tenistka Kateřina Siňáková může v Paříži získat svůj 11. grandslamový titul v deblu. V finále na Roland Garros, tak ve vysílání víkendového Radiožurnálu opět za chvíli s naším reportérem živě.

0: Tenistka Kateřina Siňáková hraje své 14. Grand Slamové finále v deblu společně s Američankou Poncenovou, usilují na Roland Garros proti srbskou kazašskému páru Kruničová, Dalinová přímo z Paříže. Teď už slyšíme našeho reportéra Davida Prouzu.
1: 40-0 a 6-5, k tomu vedení 1-0 na sety. To je situace, ve které se nachází Kateřina Siňáková. Může to být velmi příjemná situace, nebo nepříjemná podle toho, jak se budou vyvíjet následující balóny. Ideálně už jenom jeden, kdyby se hrál, protože je to 6-2, 6-5, 40-0. Kateřina Siňáková, nejlepší deblistka světa, v tuhle chvíli servíruje na Danilinovou z Kazachstánu nad hoz. V pořádku, servis Siňákové o pásku, takže si ho zopakuje česká reprezentantka, která je blízko blizoučko. Před pár desítkami minut servíruje za stavu 3-4, čelila breakballu, dala několik deblů, hádala se s fanouškem, respektive osočila ho z toho, že jí zasahuje do jejího nadhazovacího pokusu. Teď je všechno zpátky, je všechno pryč, Kateřina Siňáková se přibližuje k síti, hraje backendový první volej a následně už nemusí hrát nic, protože Danilinová pod tlakem chtěla hrát velmi agresivní prohoz s backendu křížem a ten byl příliš dlouhý. To znamená, že se teď Kateřina Siňáková objímá s Taylor Townsendovou. Teď si oba páry nebo všechny tenistky navzájem podají ruce, obejmou se, dobré vztahy mezi těmito dvěma dvojcemi, které tvoří asi největší rivalitu teď na okruhu WTA. Nasazený pár číslo 1, Kateřina Siňáková, Taylor Townsendová poráží nasazený pár číslo 2, Danilinová, Kruničová, a to konkrétně 6-2 a 7-5. Znamenitý obrat předvedlo česko-americké duo ve druhém setu. Teď si Siňáková s Townsendovou budou vychutnávat ovace z 1-4 na nakonec konečných 7-5. Takovouhle otočku předvedla Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou. Parádní práce, 11. Grand Slamový titul pro českou tenistku, třetí společný s Townsendovou. Vynikající výkon, kdy na cestě do finále a k trofeji ztratila Siňáková s Townsendovou pouze jeden jediný set. Z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.

0: Jestli vás lákají egyptské mumie nebo třeba japonské meče, tam vás teď právě pozveme na to místo, kde to můžete vidět, ale dozvíte se tam třeba i to, jak vypadala Moravská Třebová v 19. století. Tohle všechno si totiž můžete teď prohlédnout v nově opraveném městském muzeu. To muzeum otevřelo včera odpoledne po 2 letech rekonstrukce, no a víkendový radiožurnál vám ho představí.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: MIG 21 ve vysílání víkendového radiožurnálu. Na sbírka japonských mečů, mumie mladé ženy a nebo mumifikovaná zvířata starých Egypťanů. Nejen to najdete v nově opraveném městském muzeu v Moravské Třebové a právě tam vás víkendový radiožurnál bere.
1: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská mumie, ta naše budova muzea prokoukla.
2: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
3: Jmenuji se Ludwig Vincent Holzmeister a narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky se budoval s jasným cílem ukázat krajinům krásu a rozmanitost cizích kultur.
2: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
4: Expozice je rozdělená do 5 sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohli vyniknout.
2: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Herer, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty a u každé hraje jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí, japonské meče a další zbraně, nebo třeba buddhistický oltář. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Právě pro vás připravila Jana Gulda. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle úřadů v normě. Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Tenistka Siniaková ovládla na Roland Garros ženskou čtyřhru. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí popojíždí kolona ze 14. kilometru k exitu 18 Nová Ves. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla taky okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Drážní úřad podle něj chce předložit změnu legislativy ministerstvu dopravy zhruba za rok.
3: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
2: Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují, vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Současný název Spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle ředitelky festivalu Evy Jildizové její kolegové projednali změnu s obyvateli. Schválit to musí ještě v červnu zastupitelé města. Dnes a zítra je mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Připomene 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou podle opavské archivářky Ireny Moravcové prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
4: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
5: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková má 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Taylor Townsendovou ovládla Roland Garros. Českoamerický pár porazil ve finále Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na domácím světovém poháru do finále v lezení na obtížnost. V semifinále obsadil 5. místo a výkony českých reprezentantek sleduje v Praze na Štvanici reportér Jakub Kanta.
6: Ta horší po kvalifikaci z dvou českých reprezentantek Michaela Smetanová už ví, že bude nejlépe 13. tedy mimo postupovou osmičku, kdo na to večerní finále stále ještě může pomýšlet, tak je ta druhá, Tereza Širůčková. Ta má zápis 39+, ale potřebuje, aby teď dvě nejlepší leskyně po kvalifikaci, aspoň jedna z nich ještě zaváhala a neměla tak dobrý zápis jako česká reprezentantka, pak by se do finále Tereza Širůčková dostala. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na dálnici D5 u Stříbra, další potom na D1 u Vyškova. Na D5 směrem z Rozvadova do Prahy buďte velmi obezřetní, kousek před sjezdem na Stříbro. Na 120. kilometru hlásíte překážku v levém pruhu.
9: Je to pneumatika z tahače, který veze auta. Ten tahač stojí o půl kilometru dál ve odstaveném pruhu a člověk se to tam snaží opravit.
8: Na dálnici D1 na trase z Kroměříže do Brna zpozorněte za Vyškovem, přesněji na kilometru 225,5. Na konci připojovacího pruhu zastavilo nepojízdné osobní auto, zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem. Na D8 směrem z Prahy do Ústí čekejte zdržení ze 14. kilometru. Okolo 20 minut se popojíždí k omezení v úseku mezi 17. a 25. a 5. kilometrem. A ještě pozor, v Praze ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova nahoru na Břevnov zhruba v jeho poslední třetině blokuje pravý pruh porouchané vozidlo. Chvílemi regulují vjezd do Mrázovky, kratší frontu, tak čekejte v Dobřížské směrem z Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
10: O fotbale bude řeč. Dobrý den, česká fotbalová reprezentace je po 20 letech na mistrovství světa. Národní tým se na šampionát připravuje v severním Texasu a trénuje na stadionu v americkém městě Mansfield, kam za ním už přijeli stovky nadšených fanoušků a mezi nimi byli i čeští rodáci žijící za oceánem. No a právě ty za chvíli na Radiožurnálu uslyšíte.
7: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Česká reprezentace se v severním Texasu připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. V noci ze čtvrtka na pátek čeká národní tým v mexické Guadalajaře, Jižní Korea. Na otevřený trénink pro veřejnost se přišli podívat stovky lidí, a to včetně českých rodáků žijících ve Spojených státech amerických. Martina a Emily.
1: Narodil jsem se ve Slavičíně, okres Zlín.
2: Jak dlouho už žijete v Americe?
1: Tak toto už je taková druhá fáze a ta je 11 let, takže v Dallasu jsme 11 let, ale předtím jsme s manželkou žili v Chicagu asi nějakých 12 let.
3: Tak já jsem byla narozeněna v Čechách, v Praze, a tady už žiju 18 let v Dallasu, ale ještě mám rodinu tam v Čechách, tak každý rok tam přijdu jedenkrát. Musím mluvit s babičkou dědu česky, protože nemluví anglicky, tak mě to jde. Ale vím, že mám nějaký amerikánský akcent a nějaký slova mě to nejde, ale to rozumím, tak jsem ráda. Doufám, že si to nikdy nezapomenu.
2: Jaký máte vztah k fotbalu?
3: Když hrajou v Euro Cup nebo hrajou na ten World Cup, tak to vidím, ale normálně moc na to nevidím, protože máme hrozně moc sporty tady taky. Tak jsem ráda, že po prvníkrát 20 let Čechy jsou zase na ten World Cup a jsou tady 20 minut u můj dům.
1: Tak jako kluk jsem vyrůstal na vesnici, takže jsem fotbal jako každý jiný kluk hrával a díky tomu ho občas hraju i tady. Samozřejmě jako Čech sleduji fotbal.
2: A sledujete český národní tým?
1: No samozřejmě. Jak se to dá, tak sleduju. Je to někdy složité tady z Ameriky, protože to musíme většinou přes VPNku a českou televizi sledovat, ale dá se to, no. Je to trošičku složitější. Tady jsme strašně šťastní, že ze všech možných amerických lokalit si česká reprezentace vybrala nebo bylo jí přiděleno město Mansfield jako tréninkové zázemí, takže pro nás vynikající, je to asi jenom hodinu a půl od Prosperu, kde bydlíme.
4: Ty lidi teďka tady na tom tréninku všichni jsou strašně milí a nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
2: Přeje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený, který už se začátku mistrovství světa ve fotbale nemůže dočkat, jako fanoušci Martin a Emily.
3: Ano, ano, myslím, že ano, určitě máme, jako v práci, máme všichni lidi, hrozně moc lidi, jaký mají rodinu, jaký jsou Itálie, nebo jsou Argentíny, tak, nebo Mexiko a Argentina, tak všichni se
2: Těší
3: se na ten World Cup. Ano.
2: Z texaského Mansfieldu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

16:45 posloucháte víkendový radiožurnál. Zatímco svět řeší strategický význam Grónska, tak mladí Gróňané řeší vlastní budoucnost. Jak se žije generaci, která vyrůstá mezi inuitskou tradicí, sociálními sítěmi a také rostoucím zájmem o Arktidu? Tak právě to všechno shrneme v reportáži přímo z Grónska. Už za chvíli.

0: Psychické problémy, alkoholismus a taky vysoká míra sebevražd, ale dva krajina Grónska, tak ta skrývá problémy, které nejsou na první pohled vidět a dopadají hlavně na mladé lidi. Potýkají se s nejistou budoucností, ale taky s otázkou, jak skloubit inuitskou tradici s tím moderním světem. Přesto je hlas mladých Gróňanů slyšet stále silněji a i kvůli rostoucímu zájmu světových mocností o Arktidu se víc zapojují do politického dění a také občanských aktivit. No a přímo v Grónsku s nimi mluvila naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Bylo neuvěřitelné vidět začátkem roku tady v Nuku demonstrovat takové množství lidí. Do ulic vyšlo celé město, nikdy jsem to neviděla, bylo to úžasné.
2: 25-letá Kiki Gottfredsenová je v Grónsku známá influencerka. Na TikToku ji sleduje 25 tisíc lidí, což je skoro polovina obyvatel země.
1: Obvykle se zaměřují na kosmetiku a wellness, ale moje nejvíc virální videa za poslední dobu jsou o politice a Trumpovi.
2: To 22-letá Ujlok Baková se o společenské dění zajímala od dětství.
3: Od malička jsem hodně přemýšlela o klimatu, o tom, že naše ledovce tají. Vždy jsem to měla v hlavě. A teď, když o budoucnosti Grónska uvažuju, zajímá mě to čím dál víc.
2: Ujlok potkávám v hlavním městě Nuku na konferenci věnované budoucnosti Grónska, kde vystoupila s projevem a ostře se opřela do amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Myslím, že je dost absurdní, že chce Trump Grónsko. Není to přece něco, co si může jen tak vzít bez ohledu na lidi, kteří tu žijí. Byli jsme kolonizováni v minulosti. Víme, jaké to je a nechceme to znovu zažít.
2: Na konferenci Ujlok dorazila se svojí mentorkou Anet Molbekovou. Ta vede projekty na podporu mladých Gróňanů. Učí je, jak veřejně vystupovat.
4: Sledují mladé lidi, kteří jsou čím dál víc političtí. Chtějí se učit, jak se vyjádřit, jak být součástí demokracie. Potřebujeme tyto mladé lidi, aby znovu vybudovali společnost. Je dobře známo, že Grónsko má problémy, zejména s vysokou mírou sebevražd mezi mladými. Můžeme mladé povzbuzovat, aby si více věřili. Samozřejmě to samo o sobě životy nezachrání, ale mohou tu vyrůst nové osobnosti.
2: Míra sebevražd v Grónsku je jednou z nejvyšších na světě a nejvíce ohrožení jsou mladí muži. Problému si všímá i polární badatel Sebastian Copeland, který už 16 let zkoumá společnost v obci Kanak v severním Grónsku. Podotýká, že i velmi odlehlé grónské osady už dnes často mají internet a mládež sociální sítě.
5: Když bydlíte na velmi odlehlém místě v Grónsku, cestování je pro vás velmi drahé a náročné. Ale zároveň máte vizuální přístup k tomu, co se děje třeba v Miami. Vidíte ženy v bikinách a Bugatti a to vytváří touhu. A zároveň to ve vás zabíjí chuť žít tak jako dosud a pokračovat v tradici.
2: Jestli se Grónsku podaří překonat vážné společenské problémy, ukáže až čas. Anet Molbeková věří, že změna přijde právě od mladých lidí. Z Grónska Zdeňka Trachtová, Radiožurnál. Distance.

0: Radiožurnál posloucháte v půl druhé. A odpolední zprávy má pro vás Jana Gůda.
1: Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři, chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. V libanonsko-izraelském pohraničí pokračují střety mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hezbollah. Další libanonská města hlásí bombardování ze strany Izraele. Armáda židovského státu zase sestřelila dvě střely vypálené z Libanonu na severní část Izraele. Ve dvou tamních obcích se kvůli tomu rozezněly sirény. Boje v oblasti pokračují poté, co Hezbollah odmítl přistoupit na příměří, na kterém se tento týden ve Washingtonu dohodli představitelé Izraele a Libanonu. Arméni dnes volí nový parlament. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Azerbajdžánem a ekonomická situace. V předvolebních průzkumech vede strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašiňána. Za ním zaostává strana rusko-arménského miliardáře Samvela Karapetjana, který prosazuje bližší vztahy s Moskvou. A blahoslavené kněží Jana Bulu a Václava Drbolu připomene na Vysočině mše na místě jejich popravy. U Jihlavské polytechniky bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud. Pro návštěvníky bude otevřený od 3 hodin odpoledne. Sport. Vodní slalomářka Kateřina Beková ovládla na domácím světovém poháru časovku kajak krosu. Mezi muži zvítězil Ital De Gennaro. Teď už se v pražské Troji jedou kontaktní vyřazovací jízdy za dohledu reportéra Jana Suchana.
2: Beková a Knéblová ovládly své osmifinálové jízdy a jdou dál do čtvrtfinále. Naopak končí a Samková, která po pádu ze startovní rampy trefila kajakem soupeřku a proto ji rozhodčí zařadili na poslední místo. Teď začínají muži, včetně tří Čechů, Nováka, Přindiše a Krejčího z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Chocerady, nehoda na D2 před Brnem. Jedete-li po dálnici D1 z Brna do Prahy, zpozorněte za sjezdem na Chocerady na 27. kilometru.
5: Ve stoupacím pruhu odstavené osobák s trojúhelníkem, který má 20 metrů záhukem a je to vpravotočivé zatáčce, takže na poslední chvíli. Je to kousíček před Šmejkalkou.
4: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy zpozorněte za Modřicemi. Na 1,5. kilometru je po kolizi dvou osobních aut průjezdný pouze levý pruh. Silnější provoz poté čekejte až k nájezdu na dálnici D1. A pojďme do Prahy, tam hned několik komplikací. Na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 výrazně zpomalíte u nájezdu z Hradecké D11. Na úrovni Černého mostu na 59. kilometru v odstavném pruhu nehoda osobního auta a motorkáře. Na místo ale před chviličkou dorazila jak záchranka, tak i dvě vozidla hasičů. Nedá se tak projet ani pravým pruhem. Okolo se projíždí krokem zdržení zatím okolo 10 minut. A ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova nahoru na Břevnov stále v pravém pruhu překáží porouchané auto, výrazně regulují

Francie řeší případ Rusky Ksenie Fedorovové, která na jedné z nejsledovanějších televizí tvrdí, že Západ zavinil válku na Ukrajině. Někteří členové vlády ji označují za dezinformátorku a podle jiných jenom hájí svobodu slova. Tak detaily už za chvíli uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu přímo z Francie od našeho tamního zpravodaje Martina Baluchy. Dobrý den.

0: Pro jedny ruská propagandistka, pro druhé novinářka hájící svobodu slova. Francie řeší případ Ksenie Fedorové, která v zemi vedla ruskou pobočku Russia Today. Po jejím zavření působí na jedné z nejsledovanějších francouzských televizí CNews, miliardáře Vincenta Bolloreho. No a detaily, jak jsem slíbila z Paříže, teď už ve vysílání víkendového radiožurnálu dostaneme od našeho zpravodaje Martina Baluchy. Martine, tak dobrý den.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Představte, kdo to je Ksenia Fedorová, jakou vlastně má za sebou kariéru?
1: Ksenia Fedorová je vlastně 45-letá žena, která je dcerou vesmírného inženýra, taky novinářky, žili v Rusku, ale její rodina odjela po rozpadu Sovětského svazu, následně se přestěhovali do Vídně. Je zajímavé taky, že jejich další cesta vedla do Prahy a potom se znovu vrátili do Ruska. Uvádí sama, že se stala následně novinářkou, trošku jsou nejasnosti nad jejím vzděláním. Nejdřív tedy pracovala v ruské státní agentuře Rasa Segodňa, pod kterou tedy spadala i televize Russia Today, a právě v této televizi ve svých 37 letech se stala ředitelkou ruské odbočky této televize, tedy televize Russia Today ve Francii. Po uzavření této odbočky se prosadila v médiích francouzského miliardáře Vincenta Bollorého. Nejčastěji tedy vstupuje asi v té televizi CNews, která je tady velmi sledovanou televizí ve Francii.
0: No a jakými výroky teda Fedorová štěpí francouzskou společnost?
1: Fedorová často kritizuje francouzskou společnost, naposledy vystoupila v televizi CNews s tím, že si neumím představit, že by podobné nepokoje po tom sportovním ukání, respektive po tom finále Ligy mistrů mezi PSG a dalším klubem, tak jestli, že si neumím představit, že podobné nepokoje, které tady nastaly v Paříži, že by nastaly i v Rusku, v Moskvě. Velmi často se samozřejmě vyjadřuje taky k válce na Ukrajině. V televizi CNews například řekla, že to byl Západ, kdo vyprovokoval tento.
2: Západ se rozhodl prodlužovat tento konflikt. Vysvětluje to taky důvod, proč Evropa nadále tvrdí, že Rusko vojensky a ekonomicky strádá. Jde o snahu vysvětlit rozhodnutí z roku 2022. Ve skutečnosti se nic nemění. Nedokázali Rusko oslabit.
1: To byla tedy Ksenia Fedorová. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot ji označil za propagandistku, člověka, který šíří dezinformace Kremlu. Podobně v týdnu mluvila i mluvčí vlády Maud Brežonová.
3: To, co říká, je nesnesitelné. Paní Fedorová se hájí svobodou projevu. Nic takového by v Rusku neměla.
1: K případu Ksenie Fedorové se několikrát vyjadřoval i prezident Emmanuel Macron, poprvé už v roce 2017, těsně po tom, co nastoupil do funkce. On přivítal ve Versailles ruského prezidenta Vladimira Putina a právě jednou z těch novinářek, která se ho ptala během té tiskové konference, tak byla Ksenia Fedorová. Ptala se ho na to, proč nepustil do svého volebního štábu některá ruská média, a on na to odpovídal, že vždy měl dobré vztahy s médii, ale je potřeba, aby v těch médiích pracovali novináři. Mluvil o tom, že ve Francii působí vlivové struktury Ruska, a vlastně teď se k tomu vyjadřoval znovu Emmanuel Macron na cestě v Černé hoře, znovu zopakoval ta slova z Versailles, víceméně naznačil znovu působení Fedorové v těch ruských vlivových strukturách.
0: Tak děkujeme a zdravíme do Paříže našeho zpravodaje Martina Baluchu. Téma také na našem webu i rozhlas.cz. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Čeští fotbalisté se chystají na start mistrovství světa. V sobotu měli v Mansfieldu trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek, včetně těch českých, převážně tedy žijících ve Spojených státech. No a společně s nimi národní tým v texaském areálu sledoval i hokejista Dallasu Radek Faxa.
1: Nikdy jsem tady nebyl, trávník vypadá super, takže
2: až na to počasí si myslím, že tady ty podmínky mají ideální kluci.
1: Já si myslím, že tu vezmu si na příští ještě asi po prvním zápase, co dohrajou. Soufi říkal, že si s ním může zakoufat, takže to bude pro něho taky zážitek a určitě bych se rád potkal s jakýma dalšíma klukama, poznal je a já strašně mám rád fotbal, tak se na to těším.
3: Přiznal hokejista Radek Faxa, který hraje v NHL od roku 2015 a s výjimkou té minulé strávil všechny sezony v Dallasu. 32letý útočník se zná osobně s obráncem Vladimírem Coufalem a před letem národního týmu do Dallasu byl v kontaktu i s dalšími fotbalovými reprezentanty.
1: Ptali se, jestli je můžu jít do šatny, že mají zájem se pojít do naší šatny v Dallasu, takže jeden den, jak bude volno, tak vezmu do šatny a asi do basketbalové šatny taky.
3: Říká Radek Faxa, který půjde na dva zápasy fotbalového mistrovství světa v Dallasu a plánuje navštívit i druhé utkání Čechů v Atlantě proti Jihoafrické republice. Aktuálně zraněný útočník tak potvrdil, že je velkým fanouškem fotbalu.
1: Já jsem z Opavy, takže určitě faním Opavě. Určitě Opava je na prvním místě, ale když Opava není v lize, tak druhý, komu faním, tak je Baníku. Já vím, že to asi nemá říkat, že to je trošku divné, ale je to tak. No. Do Prahy chodím taky na fotbal. Jsem velký fanoušek Borussie Dortmund, takže jednou za léto si většinou zajdu i na Borussii. Když mám čas, tak upřímně to sleduju teď víc než hokej.
3: Vypráví Radek Faxa. Společně s ním na trénink fotbalové reprezentace dorazil do Mansfieldu i hokejový mistr světa z roku 2005 Aleš Hemský, který se po konci kariéry v NHL v Texasu s rodinou usadil.
4: Co vlastně dnes dělá Aleš Hemský?
5: Stará se o děti a děti hrajou hokej. Takže jsem pořád na zimáku a trénuju pár ročníků tady svoje děti a věnuju se jim, takže to asi moje jediná starosti.
4: Jste samozřejmě bývalý skvělý hokejista, co vy a fotbal?
5: Jo, já jsem hrával fotbal, když jsme byli menší, do nějakých, myslím, 12-13 let a v létě jsme vždycky chodili hrát fotbal, nechávali nás hrát za tým v Pardubicích a mě to hrozně bavilo a byla to super jakoby letní příprava na sezónu. Samozřejmě s tím hokejem je to dobrý základ, že jo, na běhání a na takové věci, takže mě to hrozně bavilo.
3: Říká někdejší hokejista Aleš Hemský. Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa příští týden v noci na pátek středoevropského času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Z Mansfieldu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Toužili po lásce a romantice a stali se na internetu součástí velkého podvodu.
2: Ty oběti se zadluží, zastaví veškerý svůj majetek nebo prodají nemovitosti.
3: Já jsem byla zamilovaná. Celkem jsem poslala asi tak 1 000 000 korun.
1: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Socher slaví 100 let.
5: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda má další zprávy. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Francie vzdává hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Tenistka Siňáková získala na Roland Garros 11. grandslamový titul v ženském deblu. Na východní části Pražského okruhu na úrovni Černého mostu směrem od Štěrbohol je kvůli nehodě průjezdný jen levý pruh. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat, a to do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla pro aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
8: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
6: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek za Motoristy pravděpodobně nebude dál prosazovat pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí. Řekl to v televizi CNN Prima News. Evropská komise totiž podle Turka vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat jí přístup k evropským penězům. Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela včera ve věku 93 let. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charitativní činnosti.
9: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacquesa Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že ji Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Na Pražské Letné se dnes po třetí točí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akci pořádá nadační fond Nina a jejím cílem je připomenout Světový den boje proti rakovině mozku, říká spoluzakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
10: Od 11 do 17 hodin bude pro děti zdarma jezdit letenský kolotoč. Dále je připraveno spoustu aktivit pro děti, šití textilních srdíček, výroba poštovních známek od Národního technického muzea, výroba flowerboxů, architektonický workshop a další věci.
6: Nadační fond chce zvýšit povědomí o vzácném, vysoce agresivním typu rakoviny, na který zatím neexistuje léčba.
7: Sport.
11: Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Siniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová-Danilinová ve dvou setech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 ho předčil jen španělský lídr šampionátu González. Salač si druhým místem vyrovnal své maximum v seriálu a zaznamenal páté pódiové umístění v kariéře. Na světovém poháru vodních slalomářů v pražské Troji se jedou vyřazovací jízdy v kajak krosu. Jak se daří českým reprezentantům, řekne reportér Jan Cuchan.
12: Muži byli 100% z prvního místa, svých osmi finálových jíst postoupili do čtvrtfinále. Krejčí, Novák i Přindiš, mezi ženami se to též povedlo. Bekové a Knéblové končí jenom Samková. Čtvrtfinále začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 10 minut. Z pražské Troji Jan Cuchan, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D1 v Posázaví, překážka na D46 za Olšany. Na D1 z Brna do Prahy sledujeme o něco silnější provoz od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Na 27. navíc stále ve stoupacím pruhu překáží porouchané osobní auto, teď už označené světelnou šipkou silničářů. Následně se jede pomaleji až k omezení na Šmejkalce, zdržení je ale zatím spíše krátké. Na D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za sjezdem na Olšany. Okolo 34. kilometru stojí na úzké krajnici nepojízdné vozidlo, zasahuje i do pravého pruhu, levým se ale jede plynule. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 na úrovni Černého mostu na 59. kilometru stále zasahují u nehody osobního auta a motorkáře. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona od sjezdu na D11 je na 10 minut, plní se i sjezd z dálnice na okruh, poté i Chlumecká na příjezdu k IKEA. Ze Strahovského tunelu ve směru ze Smíchova na Břevnov už nepojízdné auto odtáhly, kolona se dává do pohybu a v Praze teď nová potíž na Bohdalci, křižovatka ulic u Plynárny a Chodovská. Srážka dvou osobních aut na místě hasiči, průjezd komplikovaný, fronta od jižní spojky na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme polojasno až oblačno v severovýchodní polovině území, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
14: A jestli máte rádi duhu, pak poslouchejte dál, protože uslyšíte tady v té hodině, co nejzajímavějšího zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu právě v tom uplynulém týdnu. Tak leze Cada Mondra, tak ten prozradil, jak uvažuje o svojí další sportovní kariéře. Právě vědec Petr Zacharov tak trošku zbořil tu naší představu o duze, no ale už za chvíli uslyšíte herce Tomáše Daleckého. Ten bude mluvit o tom, jak se natáčel nový hororový seriál pro Radio Junior.
7: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Herec Tomáš Dalecký se v novém audioseriálu Hlubina na Rádio Junior noří doslova pod hladinu. Tak jak se natáčel audiopříběh, který se odehrává ve stísněném podvodním světě a jaké to je ocitnout se ve studiu právě po boku známých hereckých jmen, když posluchačům musíte tu atmosféru zprostředkovat jenom hlasem? Tomáš Dalecký byl hostem radiožurnálu u Jana Pokorného.
1: Hororový seriál na Rádio Junior. Hmm. Rádio Junior je pro mladé, nebo spíš hodně mladé posluchače. Hmm. A vy hned jim zahrajete horor, jo?
2: No tak já...
1: Čemu je dobré se bát?
2: Jo, tak to je hodně těžká otázka. Já moc nemám rád horory sám o sobě.
1: Proč tam hrajete?
2: No tak, když to člověk nahrává, tak to není horor. Zase tak to je docela často vtipný. Když křičíte pod vodou, nebo když jsme nahrávali v autě třeba, tak to je docela zábavný. Proč se bát? No... Tak abychom si asi na nečisto, když je to v tom rozhlase, na nečisto zkusili, jaký to je zažít takovou jako vypjatou situaci a nemuseli ji doopravdy zažít.
1: Že se to dá, když tak vypnout, nebo od toho rádia odejít.
2: No,
1: vždycky se
2: dá vypnout, nebo začít si zacpat uši.
1: Rozhlasový posluchač se zacpanýma ušima není asi to, co bychom chtěli vidět. Takže vy nemáte rád ani horory filmové?
2: Ne, vůbec. Ne.
1: Nerad se bojíte?
2: Já se strašně bojím těch filmů. Já jako lekání třeba nějak zvládnu, ale takový ty, já nevím, když byl na Gimplu si pamatuju, když byl nějaký Halloweenový večer ve škole a promítali se horory, tak já jsem potom několik dní nespal, já jsem se hrozně bál.
1: Tak jste asi ideální do téhle branže, protože jste zřejmě citlivý, možná až přecitlivělý člověk.
2: No, je to možný.
1: A bál jste se jako dítě něčeho? No. Strašili vás doma?
2: Ne, doma mě nestrašili, ale bál jsem se jako tmy, spával jsem, že jsem si nechal světýlko trošku.
1: Fakt?
2: No.
1: U nás zase to bylo tak, že já měl možná až do puberty neodbytný pocit, že v obývacím pokoji mezi skříní a zdí někdo je. Hmm. A normálně jsem se dostal do takového excitovaného stavu, že jsem slyšel, že mluví ten člověk. Ale on to nebyl člověk asi.
2: Aha, nebyl to nějaký třeba župan pověšený?
1: To nevím. Možná to byl župan. Ale nevím, tam by se nevešel asi mezi tu zeď a tu skříň. Dobře, takže tam se děti budou, nebo mladí posluchači se budou trochu bát.
2: Snad ne moc.
1: Snad ne moc, tak je to. Uslyší hezký zvuk, potvrdí se, že rádio na rozdíl od televize má hezké obrázky. Hrajete tam vy, hraje tam Martin Mišička. Co potřebujete, jakou dispozici potřebuje herec tomu, aby mohl hrát v rádiu? Musí
2: mít hlas.
1: No, dobře.
2: Pak musí mít asi nějakou představivost. U toho filmu je to asi ještě lepší, že člověk si to projde, ale jako odkud kam jde, ale tady mám zahrát, že tam to je ještě zajímavý u toho, když jsme nahrávali, tak oni tam často používají, že jako pojem kamera, nebo odkud je ten záběr, že teďka je záběr na někom.
1: Aha.
2: A když jsme třeba...
1: V tom rozhlase
2: a právě když třeba já jsem byl v úzovkách na vodě na paddleboardu a mluvil jsem na někoho z břehu, tak jsem se musel zjistit, na koho je ten záběr. Když je záběr u toho, který je na břehu, tak jsem se musel takhle vzdálit od toho mikrofonu, aby to znělo, že na něj jako křičím.
1: Ještě dál.
2: A pak jsem takhle připlul a dělal jsem zvuky, že jako pádluju a pak zase jsem už blízko tomu záběru, který je jako, je to strašně zvláštní v rozhlase, když se použije slovo
1: záběr. To je taková
2: záběr.
1: Rozhlasová herecká rutina, že po vás určitě režiséři, myslím, Tereza Verecká chtějí, abyste si pomáhali tím pohybem.
2: Ano, určitě, ano.
1: Že když máte říkat něco za chůze někomu, tak byste měl přinejmenším přešlapovat na místě, aby tam bylo i to dýchání.
2: No a my jsme tam často utíkali, takže jsme takhle museli hýbat.
1: A máte rád rozhlasové hry jako posluchač?
2: Mám.
1: Takže vy posloucháte normálně rádio ve vašem raném věku?
2: Rádio ne, ale přes můj rozhlas, nebo nevím, tam bylo víc aplikací, nevím teďka přesně, která...
1: Můj rozhlas nám stačí, můj tak rozhlas. Marketingově v pořádku.
2: No, tak tam poslouchám buď to nějakou četbu často, teďka jsem poslouchal toho Ulebeka, ten se mi hrozně líbil. A no, je to super.

0: Každý rok zemře při sečení polí 10 000 malých srnčat, která neutečou před zemědělskou technikou. No a jak tomu zabránit? Dřív lidé vyráželi do polí, hlavně z holí, také dobrým okem. Dnes pomáhají drony s termovizí anebo aplikace propojující dobrovolníky s myslivci a taky se zemědělci. Kolik mláďat se daří zachránit a proč je někdy nejtěžší přesvědčit lidi, aby na nalezené srnče vůbec nesahali? Hostem radiožurnálu u Jana Pokorného byla Pavla Benetová, zakladatelka iniciativy Stop sečení srnek.
1: Paní Benetová, kdy jste poprvé viděla mrtvé nebo zmrzačené srnče, jehož utrpení způsobil zemědělský stroj?
2: Ano, tak to je otázka, to jste se trefil přímo do černého. Bylo to v roce 2014, kdy na louce před naším domem sekačka přesekla srnčeti běhy. A to srnče umíralo tak, že na něm začaly hodovat dravci. Poté, když se tráva sbírala, tak tu mrtvolku srnčete někdo z louky odstranil, ale to horší přišlo potom večer, protože matka srna se vracela na tu louku nejenom ten jeden večer, ale i druhé ráno a druhý večer a celkem 5-6 dní se vracela na tu louku a své mládě hledala a naříkala u toho, pískala. A pro mě to byl natolik traumatizující zážitek, že jsem nechtěla nic podobného zažít už příště. A proto jsem se tak nějak odhodlala s tím něco udělat. Takže jsem si udělala myslivecký kurz, abych trošku pronikla více do té problematiky a prostřednictvím sociálních sítí jsem se spojila s ostatními lidmi, kterým to nebylo jedno, protože už v té době se toto téma na sociálních sítích trochu probíralo. No a vznikla tato iniciativa, která dneska inspiruje dobrovolníky po celé republice, aby zakládali skupiny terénní, lokální a pomáhali myslivcům a zemědělcům zvěř a živočichy před sečením chránit.
1: Sociální sítě někdy pomáhají, jindy škodí. Tady je to ten první případ. Když se podívám na stránky projektu Stop sečení srnčat, tak tam z posledních dnů můžu číst například první seče Vojtěšek na ploše 300 hektarů skončily a jak to dopadlo s mláďaty volně žijící zvěře, vyneseno a zachráněno neuvěřitelných 60 kusů srnčat a 3 kolouši. Takových zpráv máte teď asi čím dál tím víc?
2: Ano, rozhodně tím, že jsme začali se soustředit i přes média na to, abychom tuto problematiku dostali více do podvědomí veřejnosti, do povědomí veřejnosti, tak samozřejmě více se o tom hovoří, veřejnost není lhostejná a snaží se zapojit na pomoc myslivcům, protože to, co třeba v dřívějších dobách bylo mnohem jednodušší, protože krajina byla pestřejší, i když byly velké půdní bloky, ale více se toho pěstovalo. Nesklízelo se třeba obilí do bioplynek a nebylo tolik velkých travních porostů. Tak se to dalo víceméně v lidských silách zvládnout ty louky projít se psy, ale přesto myslivci nacházeli vlastně jenom srnčata. Víceméně náhodou narazili na nějaké hnízdo nebo na zajíče, ale dnes tím, že využíváme technologie, používáme drony s termovizí, tak zvládneme těch travních porostů zkontrolovat mnohem více, protože bohužel teď se, když to řeknu v uvozovkách, pěstuje hlavně tráva v určitých oblastech a také pícniny, jetel, vojtěška. A díky dronům s termovizí zvládneme tedy mnohem víc, než by zvládli myslivci vlastními lidskými silami. A samozřejmě lokalizujeme tím pádem nejenom srnčata, ale víceméně všechno živé, protože ty naše drony vidí kolikrát i hraboše, které samozřejmě nechytáme.
1: Tak si uděláme takovou představu. Přijdou dobrovolníci zpravidla v ranních hodinách, protože aby mělo smysl používat dron s termovizí, tak nemůže být ráno třeba víc než 20 stupňů, aby ta termovize detekovala živého tvora. Udělají rojnici a ten operátor dronu s termovizí jim říká, tímhle směrem jděte, tam leží malé srnče nebo malý živočich?
2: Je to trošku jinak. Ty rojnice se používají dodnes tam, kde zatím ty skupiny nebo myslivci drony nemají, tak pak ano, chodí se v rojnici. Ale pokud ten spolek, ať už myslivecký nebo dobrovolnický, disponuje dronem s termovizí, tak není potřeba tolik lidí. Stačí jeden myslivec a dva dobrovolníci plus pilot, který prohledává terén a poté, co najde teplý bodík, který se na tom termu zobrazí, tak akorát ověří, jestli se jedná o dospělý kus dospělého živočicha nebo o mládě nebo o hnízdo. A pokud je to mládě či hnízdo, tak vysílá, buď pošle QR kód, nebo jsou ve spojení na mobilu nebo na vysílačkách, posílá myslivce a dobrovolníky k tomu bodíku. Pokud se jedná o hnízdo, tak se vedle hnízda zapíchne tyčka s reflexní látkou, informuje se traktorista, aby to místo obsekal. Pokud se najde zajíče nebo srnče nebo kolouch nebo ježek, tak ta zvířata, tito živočichové se samozřejmě vynášejí, dávají se do krabic nebo umísťují se do košů, do kennel a dávají se stranou toho porostu do bezpečného místa na tu krátkou dobu, než ten porost poseká sekačka a poté se opět vypouští zpátky.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14:30. A zprávy už má Jana Gulda. Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo v květnu. Testování mělo původně trvat do června 2028. Nový termín je konec tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti, unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. 2 děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zahynuly. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a zhruba 2 miliony lidí vyhnal z domovů. Mezinárodní tým archeologů našel v přístavu u bahamského Nassau první lodní vraky spojené s obdobími, kdy se v oblasti plavili piráti Edward Teach, zvaný Černovous, a Calico Jack Rackham. Výzkumníci identifikovali 6 vraků. Místo sloužilo v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku a 3 vraky podle odborníků pocházejí ze zlatého věku pirátství, informoval o tom britský list The Guardian. A v Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy. Připomíná taky kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi. Sport. Basketbalisty Pardubic a Nymburska čeká 3. zápas ve finále ligového play-off. Středočeši vedou v sérii hrané na 4 vítězství 2-0 na zápasy. Dnešní zápas začne v Pardubicích v 19 hodin. A domácí světový pohár ve vodním slalomu zakončují vyřazovací jízdy v kajak krosu. V pražské Troji je u toho reportér Jan Suchan.
2: Matyáš Novák je prvním českým semifinalistou, když vyhrál své čtvrtfinále. O totéž se pokusí ještě Vít Přindiš a Jakub Krejčí. Naopak obě české ženy ve čtvrtfinále, Kateřina Beková a Tereza Knéblová, vypadly. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice D1 plnější v posázaví Trojka za Benešovem. Na D1 směrem z Brna do Prahy sílí provoz už v okolí sjezdu na Sázavu. Poprvé tedy zpomalíte na 34. kilometru a nesouvisle se budete sunout až k omezení na Šmejkalce. Zdržení zatím není nijak výrazné. Na trase strávíte okolo 15 minut. A za sjezdem na chodce Rady na 27. kilometru před malou chvílí ze stoupacího pruhu odtáhly nepojízdné osobní auto. Odjela i světelná šipka. Na Trojce z Tábora do Prahy v omezení za Oldřichovcem pomalejší provoz, ale také zatím nic zásadního. Výraznější zdržení na trase čekejte až na výjezdu z Benešova, pak i před Senohraby. A zpět na D1 teď do Brna. Před omezením u D2 se sunou kratší fronty v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje u sjezdu na Mikulov, od Vyškova poprvé u Holubic na 210. kilometru, pak zase až za Slatinou. A ještě pohled na dálnici D46, jedete-li z Vyškova do Olomouce, buďte opatrní za sjezdem na Olšany. Okolo 34. kilometru stále překáží a stojí u úzké krajnice. Nepojízdné vozidlo zasahuje i do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno v severovýchodní polovině území, místy přehánky, ojediněle bouřky, později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiu

0: Co vlastně dnes znamená být mužem a proč se tahle role mění rychleji než kdy dřív? No, hostem Radiožurnálu byla psycholožka Eliška Remešová, s Janem Pokorným mluvila o tlacích, o očekáváních i nejistotách, kterým muži čelí.
1: Proměnila se ta společnost celkově. To znamená, celá společnost se víc emancipovala, že jo, i muži nemusí nastoupit ke svému tátovi do práce a můžou si dělat jakoukoliv jinou práci. To znamená, spolu s tím došlo jako k emancipaci jednotlivců. Každý člověk si může dělat, co chce, má větší svobodu, má větší volbu, ale spolu s tím se také vyprázdnily ty normy. A to, co teď ti muži prožívají, je takový jako hodnotový vákuum. Vlastně teda jako co mám teďka udělat, co mám naplnit?
2: Že žijeme v době, kdy vlastně ty někdejší staré vzorce neplatí.
1: Přesně tak.
2: Nové ještě nejsou nastaveny. Co máme my muži dělat? Já se vám tady rozpláču.
1: No to by bylo ve výsledku možná dobře, kdyby tolik posluchačů slyšelo, že muži mohou taky plakat a je to OK. Že jo, to by
2: ale nám vtloukali do hlavy, že chlapi nebrečejí.
1: Přesně, já si říkám, že naštěstí se tohle

0: už proměňuje, že už ty jako poznatky v dětském vývoji ukazují, že malí chlapečci potřebují stejnou péči jako malé holčičky a že když prostě dítě pláče, tak potřebuje náruč rodiče a potřebuje laskavý přístup. A že to, že jsme ty kluky zocelovali příliš brzo, taky způsobilo, že jsme je od těch emocí odpojovali a že teď v dospělosti s tím mají problém, což zase ukazují potom jako data týkající se jako duševního zdraví, počtu sebevražd, který jako připadá na muže čtyřnásobně víc než na ženy. A to, na čem se jako odborníci nějak zhoduje, ono to není většinou snadný najít nějaký konsenzus, ale že velmi pravděpodobně to souvisí s tím, jak muži přistupují k emocím, respektive nepřistupují spíš.
1: A vidíte to, určitě to vidíte i při své profesi psychoterapeutky, že tam přicházejí muži, kteří nakonec vám řeknou, že projevit slabost znamená selhat, že mají ten pocit, že jim to vtloukali od malička do hlavy.
0: No, v tomhle je zajímavý, že muži zase do té terapie tolik nepřijdou. A právě proto,
1: navíc
0: že...
1: Tam, navíc,
0: to znamená, jako už jenom to, že jdu na terapii, znamená, že projevuju slabost, ukazuju, že si neporadím sám, že to nezvládnu, že potřebuju jako něčí pomoc. Ke mně se často ti muži dostávají, protože tam jdou v páru, já funguji jako párová terapeutka, takže přicházejí oba. A tam jako často to téma mužů je... jako přijít si na to, jaká je moje hodnota, objevit si, kdo vlastně v tom vztahu jsem. A myslím si, že to, co se teďka jako děje, je, že se volá po partnerech, po nějakých rovnocenných partnerech, kteří sdílí, kteří spolupracují, kteří přizvou toho druhého do dialogu a nějakým způsobem pracují spolu. Že už ta žena jako netlačí na toho muže, aby byl tím živitelem, aby byl tím ochráncem, ale že spíš potřebuje jako toho parťáka a zároveň, jestli je to jako v těžkém rozporu s tím, co byli dospělí muži jako vedení. Že tam bylo, musíš se rozhodovat sám, buď pevnej, buď odolnej, zvládni to. Takže samozřejmě ti muži v tuto chvíli jako se nachází v takovém jako střetu, tak něco po mně, přesně jak se to řek, no, prostě staré normy už nejsou a nový ještě chvilku nebudou, ale je to o těch mužích si taky vydefinovávat, co by možná i víc potřebovali, jak by chtěli.

0: Jak víte z našeho vysílání, Praha hostí světový pohár v lezení a jedním z hlavních taháků je i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravoval tady na ten domácí závod a je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací a nebo je to spíš tlak? Jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostal na olympiádu? Tak právě Adam Ondra byl hostem radiožurnálu u Jana Pokorného.
1: Na různých místech od konce října jste čtyřikrát zdolal cestu, a teď mluvím o tom skalním boulderingu, cestu zatím rekordní obtížnosti 8C stylem Flash, tedy hned na první pokus se znalostí informací o cestě. Mm-hmm. Jak byste mi to vysvětlil? Že dostanete nějakou mapku, nebo co?
2: Ne, jakoby... Když přijete do nějaké lezecké oblasti, ať už je to boulderová nebo lezecká, jasně, tak je nějaký průvodce a je popsány, že tady jsou ty různé cesty nebo bouldry, to nějak se jmenují a mají určitou lezeckou obtížnost. Takže momentální strop v boulderingu je 9A, 8C je tudíž jenom o 2 stupně lehčí a třeba do loňského roku nikdo nikdy stylem Flash, což znamená na první pokus, poudr obtížnosti 8C nevylez.
1: To znamená, že vy jste čtyřikrát vyrovnal světový rekord.
2: No, dá se to tak říct. Je Němec, Yannick Flohe a Francouz Gilles Marcheland, kterým se to povedlo, ale má jenom po jednom poudru. Já jsem letos zimě to udělal čtyřikrát. Čtyřech různých boudrech.
1: Když se seznámíte s tou cestou, co se ve vás stane? Tam se vám propojí ta mysl, ta psychika s těmi svaly, s těmi prsty a už jedete na automat vlastně trochu?
2: Tak ten boulder třeba trvá jenom 30-40 sekund. Vy se můžete kouknout na videa, vy můžete pokecat s nějakým člověkem, který ten boulder třeba zkoušel nebo i vylezl. A snažíte se to prostě nastudovat tak, že si to potom můžete dobře zvizualizovat. A několikrát se to třeba v hlavě zvizualizujete, nebo i třeba měsíce dopředu si to zvizualizováváte a pak máte tedy jeden pokus. Ale ten boulder za 8C je prostě fakt strašně těžký a není tam naprosto žádná jako rezerva, takže vy to musíte prostě vylíst úplně, úplně přesně na sebe menší detail a ty chyty, po kterých se leze, jsou fakt špatný. Hmm. Takže i to, že chytnete jeden krystálek na té žule trošku špatně, vlastně znamená, že veškeré vaše úsilí vyšlo vniveč a ten jeden pokus je jenom jeden za život.
1: A ten, kdo tu takzvanou trasu připravuje, ten tam chystá nějaké pasti pro vás? Pro
2: ne, lesce? Tak ta cesta, příroda chystá pasti.
1: A vy máte ten dar, možná na rozdíl od jiných, že tu past dokážete rychleji odhalit?
2: Dokážu i velmi komplikované kroky líst na první pokus jako velmi dobře a přesně. Zatímco někdo to třeba musí zkoušet 10x, 100x, 1000x, než vlastně ten pohyb pochopí. Jo? Ono to může vypadat, že některé kroky vypadají jako jasně, některé kroky vypadají velmi složitě už na první pohled a některé kroky vypadají třeba jednoduše, ale je tam nějaký detail, který je jako těžký pochopit. Takže tím, že mám jako strašně moc nalezeno a je to možná můj největší talent v lezení odhalovat ty kroky, tak to dokážu i na první pokus lézt co možná nejdokonalej.

0: Jak vzniká tornádo a dá se jeho příchod poznat včas a proč meteorologové tvrdí, že extrémních projevů počasí bude přibývat? Hostem Radiožurnálu byl přímo na veletrhu vědy meteorolog, klimatolog a geograf Petr Zacharov. Janu Pokornému vysvětlil mimo jiné i to, jak je to vlastně s tou duhou.
1: Duze se říká méně nebezpečný jev?
2: No, duha není nebezpečná, duha je krásná a souvisí právě s tím, že ten oblak, který může být nebezpečný, tak umí být taky krásný. Fantastické na tom to, že ten bouřkový oblak, jak se tak obecně říká, nebo ta bouře za nás, tak nabývá neskutečných tvarů, pokaždý je jiný, takže je neuvěřitelně fotogenický. Existuje spousta lovců bouří, kteří mají úplně neuvěřitelně krásné fotky tohohle oblaku. No a mezi ně patří jevy i jako je duha, protože když už jim ta bouře utíká, svítí na ní sluníčko, tak můžou vidět tu duhu. A zároveň pro mě je úžasné to, že ta duha sice ji každý zná, každý ji viděl, ale má v sobě spoustu jednak zajímavé z fyziky a jednak spoustu i jako skrytých vlastností, o kterých jako lidi moc nevědí. Třeba jenom to, že vlastně duha je iluze a neexistuje. Že je to takový meteorologický podvod.
1: Jak to, že neexistuje, když ji vidím?
2: Protože ji máme ve svých očích, ale není na té oblačnosti. Tam nikde na tom dešti ta duha není. Ta oblačnost, nebo ty kapičky deště mi posílají spoustu barev. Až v očích se vám to poskládá do té duhy. Takže máte svoji vlastní duhu ve svých vlastních očích, ale nikde na obloze není.
1: Když přijdu na metr k té duze, tak co uvidím? Nic?
2: Uvidíte kapičky deště, ale na metr k duze nemůžete přijít na konec duhy, protože tam ta duha prostě není.
1: Jak na to, metr... že tam není, když ji vidím?
2: Protože ji máte ve svých očích, proto je to ta iluze.
1: A já přece nemůžu vidět něco, co není. Nebo můžu?
2: No, to můžete.
1: Tak vy jste fyzik, jo?
2: No, ale doktoři vám řeknou, že určitě můžete vidět, co chcete.
1: Já někdy vidím i to, co nechci.
2: Tak, bohužel tak.
1: Meteorolog Petr Zacharov chodí taky na Milišovku, pracovně, do tamní vlastně největší observatoře meteorologické v České republice, nebo nejvyšší? To ne, nejvyšší.
2: Říkáme, že je to nejstarší horská observatoř.
1: Nejstarší horská. Jaké to tam je?
2: Jak kdy, ale počasí je tam vždycky krásné. Někdy jste v mlze, někdy jste ve větru, někdy je úžasná dohlednost, takže je tam vždycky hezky. To je paráda. Aha. Můžete si vyzkoušet jako na to, že to je relativně malý kopec, má to 837 metrů nad mořem, tak tam můžete zažít fakt vysokohorské počasí. Silný vítr, nepříjemné srážky, sněžení, mráz, všechno možné tam můžete zažít. Stojí to za to.
1: To je radost tam pracovat, ne?
2: Já tam pracuju výjimečně, jenom když je potřeba záskok, teď už jsem tam dlouho nebyl, protože naštěstí kolegům přeje zdraví. Ale to počasí, vyzkoušet si to tam jako měřit, je fakt paráda. Jednou vám roste krásná námraza, za noc narostlo 17 cm námrazy během jedné služby, co jsem tam byl. Hmm. To je fantazie sledovat. A to sledujete v přímém přenosu, protože musíte sledovat počasí, takže vidíte, jak narůstá námraza. Někdy jste v oblačnosti, někdy vidíte 70-100 km daleko. Úžasný.
1: No někdy i 200, četl jsem, že vy jste viděl za nějaké dobré konstelace bouřku, která byla nad Lipnem.
2: Máte dobré informace, ano,
1: což
2: viděl jsem.
1: Což je 200 kilometrů od Milošovky, možná víc?
2: Bylo to v noci a celá republika byla bez oblačnosti a na obzoru jsme viděli pár blesků a když jsme koukali na radar, tak skutečně šla bouřka přes Lipno a viděli jsme ji z boku, takže velký bratr Milošovka.
0: Tak to byl meteorolog, klimatolog a geograf Petr Zacharov z Akademie věd. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout na našem webu i rozhlas.cz nebo na YouTubeovém kanálu Host Radiožurnálu. No a na ty další hosty se už od zítřka můžete těšit. Dorazí třeba zpěvačka Eva Farná, herečka Barbora Máchová a nebo neurochirurg profesor David Netuka. Host Radiožurnálu od 9 hodin.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
4: Radiožurnál posloucháte v 15 hodin. Ve studiu se zprávami Jana Gulda.
5: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně financí příští rok vyšší než letos. Mši papeže Lva 14. si v Madridu přišlo vyslechnout přes milion lidí. Tenistka Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou 4 hru na Roland Garros. Na silnici 3 popojíždí kolona na výjezdu z Benešova směrem na Prahu. A počasí zítra bude slunečno, později začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem, to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server i rozhlas a Radiožurnál.
6: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
5: Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu víc než milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se stotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. V zoologické zahradě v Brně se narodila 2 mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. Samci můžou v dospělosti vážit až 380 kg. Mláďata mají skvrnité zbarvení, které jim v přírodě umožňuje splynout s okolím. První týdny života tráví vapity téměř nehybně ukrytí v porostu bez blízkosti matky, vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
7: Často návštěvníci říkají, že tam třeba to mládě je osamoceno nebo že prostě leží mimo dosah té samice. To ty vapity dělají schválně, aby ta matka nepřilákala třeba nějakého lovce, nějakého predátora k tomu svému mláděti, tak ho právě takhle odkládá daleko stranu a pak ho hodí jenom vlastně kojit.
5: A další 2 mláďata vapity sibiřského se mají v zoo ještě narodit.
2: Sport.
8: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou čtyřhru na Roland Garros. Ve finále porazili kazašsko-srbskou dvojici Danilinová Kruničová 2-0 na sety. Zhruba za 20 minut začne v Paříži finále mužské dvouhry mezi Němcem Zverevem a Italem Kobolim. Radiožurnál Sport odvysílá duel živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Lezec Adam Ondra postoupil z 5. místa v semifinále na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. To začne v 19 hodin. Boj o medaile mezi ženami bude bez české účasti. Tereza Širůčková obsadila 9. první nepostupové místo. A na světovém poháru ve vodním slalomu v Praze české kajak krosařky do semifinále nepostoupily. Aktuální informace o mužských vyřazovacích jízdách přidá stroje reportér Jan Suchan.
9: Jakub Krejčí zvládl stylem start cíl své semifinále a postoupil do finále, což se předtím po boji povedlo také Vítu Přindišovi. Končí naopak Matyáš Novák z pražské troje, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D3 za Veselým, zdržení na D1 v Posázaví. Na dálnici D3 směrem z Prahy do Budějovic opatrně kousek za Veselým nad Lužnicí. Na kilometru 107 leží na vozovce sražená srnka. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá o něco silnější provoz v okolí sjezdu na Sázavu. Zpomaluje se na 36. kilometru a přibližně 20 minut se pokračuje k omezení na Šmejkalce. Na silnici 3 z Tábora do Prahy naberete zdržení na výjezd z Benešova 5 až 10 minutové. Podobný čas ztratíte i na příjezdu do Senohrab. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před omezením u Petrohradu popojíždí kratší fronta se zdržením okolo 10 minut. Od Prahy se jede v celku plynule. A o kus dál směr Praha už na dálnici zbystřete za sjezdem na Žatec a Most. Na úrovni Hořoviček na 58,5. kilometru policie varuje před plastovými deskami na vozovce. A ještě silnice 36 na výjezdu Pardubic směrem na Sezemice bourala 3 osobní auta. Projíždí se Kyvadlově. V obou směrech se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách od západu přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: A pokračujeme ve zpravodajském servisu ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Obyvatelé Arménie hlasují v parlamentních volbách a rozhodují o dalším směřování země. No, v jaké atmosféře se ty volby odehrávají a co si sami myslí Arméni? Tak to na místě pro nás všechny zjišťuje náš zvláštní zpravodaj a my se s ním spojíme. Dobrý den.
2: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Ještě necelé 3 hodiny budou voliči v Arménii vybírat svoje zástupce v parlamentních volbách a ty rozhodnou o tom, jestli bude země pokračovat v prozápadním kurzu anebo se vrátí do vlivové sféry Ruska. V Jerevanu je náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek a teď už živě i ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jaromíre, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaký je zájem o volby? Kolik lidí přišlo?
1: No tak zatím jsou známá průběžná čísla stará asi 3 hodiny a ta říkají, že ta volební účast se pohybovala kolem 37%, což se nám může zdát být nemnoho, ale zatím je to o nějakých 8% víc než při posledních parlamentních volbách před 5 lety, kdy ta volební účast byla těsně pod 50%, no ale zbývají nám ještě nějaké 3 hodiny.
0: No a ta atmosféra, ve kterých se volby odehrávají, jak byste ji popsal?
1: No já jsem obešel několik, nebo řadu, spíš bych řekl, místností volebních tady v Jerevanu. Všude se volí vlastně docela klidně, je to taková klidná neděle. Jediný incident, který zatím byl nahlášen, se odehrál v městě Gyumri, kde sídlo opoziční strany Silná Arménie obstoupili nějací dosud neznámí maskovaní muži, ale jinak je tady opravdu docela klid. Ono na průběh těch voleb dohlíží více než 1000 pozorovatelů, a to jak místních, tak ze zahraničí, a o tom, že je důležité, aby ty volby proběhly spořádaně, o tom mluvil, když odvolil i obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinian. A vlastně v takovém průzkumu, který byl před volbami, více než polovina lidí řekla, že pokud by byly nějaká podezření na manipulace v těch volbách, tak jsou připraveni vyjít do ulic.
0: Mluvil jste určitě s hodně voliči, tak řekli vám, koho volí třeba a proč?
1: V zásadě řekli, mluvil jsem s těmi, kteří volili tu vládní stranu, ti mluvili o tom, že chtějí, aby Arménie byla nezávislá, aby pokračovaly reformy a přibližování se západním standardům, ale mluvil jsem i s voliči opozičních stran, úplně náhodou mezi nimi byl třeba i malíř, který několik roků prodával obrazy na Karlově mostě, alespoň to tedy tvrdil, a ten mi říkal, že se obává dalšího válečného konfliktu s Azerbajdžánem, obává se přílišného zbližování s Tureckem. Tady potřeba vysvětlit, že vzájemné vztahy jsou zatížené více než 100 roků genocidou. No a který z těch dvou táborů bude mít víc hlasů v těch dnešních volbách, to budeme vědět snad ještě dnes večer.
0: Ten malíř, o kterém jste teď mluvil, to je ten, co jste ho vyfotila, je na vašem facebookovém profilu.
1: Je to tak.
0: Tak se můžete podívat. Jinak samozřejmě také informace na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Tak náš zvláštní zpravodaj v Jerevanu Jaromír Marek. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Asi to znáte, pokud máte psa, sedni, lehni a port, to jsou možná ty nejčastější povoly, které právě psi dostávají od nás, majitelů, ale když je to vodící pes, který pomáhá nevidomým, tak těch povelů je opravdu mnohem víc, tak co všechno musí vodící pes a taky jeho majitelé zvládnout, to ukázalo sobotní mistrovství České republiky v Liberci. Vrátíme se k němu.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem

0: Bílá slepecká hůl a k ní čtyřnohý chlupatý průvodce. V Liberci včera po celý den probíhalo mistrovství republiky vodících psů pro nevidomé, letos to bylo už po desáté. A tahle ta soutěž, tak ta prověřuje hlavně sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu.
1: Tak na start. A start je tady, jo?
2: Tak před.
3: Při soutěži musí psi prokázat, jak jsou schopni provést bezpečně nevidomého v běžném městském provozu, vysvětluje ředitel závodu Roman Vaněk.
4: Musíme schody, dveře, eskalátor, přejít křižovatku, obejít překážku, najít lavičku, konec začátek chodníku.
1: A teď doleva.
2: Ty povely ne, prosím, až na poslední chvíli a fakt hodně dopředu. Mm-hmm. Jo? Takže?
3: Doleva.
2: Doleva, refi.
3: Ten rozhodčí jde s vámi a vlastně dává příkaz, ale nedává je tomu psovi.
4: Přesně tak, majitel musí dát povel, on, ne ten rozhodčí.
3: Kdyby mu to řekl ten rozhodčí, tak ten pes ho prostě ignoruje.
4: Ano, ten vodící pes vlastně poslouchá jenom svýho pána.
2: Rafičku, schody, pojď, schody.
3: Někdy ale i sebelépe vycvičený pes má své dny, říká Stanislav Poloprucký z Opočna.
5: Chvíli to trvá, než se člověk s ním zžije, aby to dělal podle mě. On je paličetej, já jsem paličetej.
3: Musíte být vlastně oba trpěliví, že?
5: No.
3: Soutěž ale není jen o psích dovednostech, je určena i veřejnosti, aby viděla, jak pes s nevidomým fungují, říká organizátorka Marcela Vaňková.
6: Pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně. Tady uvidějí, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
3: A že to někdy na ulici není lehké, potvrzuje i Adéla Červinková z Mostu.
7: No hlavně lidi, oni vám jdou přímo proti vám a manžel říká, že koukají přímo jako do očí, jestli vidím nebo nevidím.
3: A neuhnou nebo?
7: A neuhnou vůbec, takže kolikrát do nich vrazím, jo, nebo to.
4: V dnešní době je vlastně pro nevidomého taky těžký ty elektrokoloběžky, elektroauta a nejhorší je, když jdete s pejskem vodícím a jde proti vám paní s kočákem a kouká do mobilu a prostě do nás narazí, nebo mi je nabourá do psa, jo.
3: Lidé si tady také proto mohli vyzkoušet, jaké to je jít poslepu s bílou holí.
2: Musíte se přesně trafit mezi ty dvě desky.
8: Jasismaria. Jaký se bojí udělat krok dopředu?
9: Strašný. Klobouk dolů před těma, co nevidí a prostě chodí úplně normálně.
3: Výcvik vodícího psa trvá 2 roky a stojí přes 300 000 korun. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál 15 hodin 30 minut. A další zprávy už má pro vás Jana Gulda.
1: Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností JC Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Důvodem žaloby na stát bylo ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Rencar ze skupiny JC Deco. Rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznal náhradu nákladů řízení ve výši asi 33 milionů korun. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisti na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Jeden člověk zemřel a dalších 5 je zraněných po střelbě na několika místech ve středním Izraeli poblíž bezpečnostní bariéry oddělující západní břeh Jordánu. Obětí je 35-letý muž a zranění 2 lidí jsou vážná. Server Times of Israel napsal, že policie 2 podezřelé útočníky zastřelila. Palestinské teroristické hnutí Hamas střelbu přivítalo, k odpovědnosti se ale nepřihlásilo. A městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žestových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár taky dostanou finanční odměnu. Sport. Jakub Krejčí ovládl kajak krosařské finále světového poháru ve vodním slalomu v Troji. Druhý byl další český reprezentant Vít Přindiš. Bronz bere Francouz Mador. A začalo finále na tenisovém Roland Garros. O titul z mužské dvouhry bojují Němec Zverev a Ital Koboli. Více řekne z Paříže David Prouza.
2: Stav 0-0 ve finále mužů, bojuje se o Koboliho servis. Zatím je to schoda. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 jen kratší zdržení u Holubic, pak i v Posázaví. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se chvílemi zpomaluje v okolí sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Za Rohlenkou z 207. už se pokračuje plynule. O kus dál už v Brně naberete jen velmi krátké zdržení před omezením u sjezdu na D2. Brzdí se na stém 97. kilometru. A dálnice D1 dál ve směru k Praze se plní v oblasti Posázaví. Za sjezdem na Divišov na 37. kilometru začíná nesouvislá pomaleji jedoucí fronta. Odtud do omezení na Šmejkalce se jede zhruba 20 minut. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy zvolněte u sjezdu na Středokluky. Na 5. kilometru zasahují u nehody osobního auta, narazilo do svodidel. Provoz je ale plynulý, zdržení nenaberete. Na silnici 38 u Jestřebí, z Jestřebí do Mladé Boleslavy opatrněji na obchvatu Bělé pod Bezdězem. U odbočky na Lůžnou zasahují záchranáři u kolize 2 osobních vozidel. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech se tvoří kratší fronty. A v Brně na městském okruhu čekejte menší potíž v Husovickém tunelu ve směru z Pisárek do Židenic. Pravý pruh tam blokuje porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách od západu přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
0: S jedním pozváním na dnešní odpoledne, pokud chcete, tak můžete navštívit zahradu Lidových sadů v Liberci. Tam totiž už znějí od 13 hodin tóny country, folku, bluegrassu a všech možných zpřízněných žánrů. Je tam totiž už 45. ročník festivalu Goodyho Memorial.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Dát si oddech od elektroniky a aspoň občas nebýt online. Ono se to zdá, že je to cíl, který někteří lidé v Německu teď začali aktivně naplňovat. Po letech, kdy statistiky času stráveného na internetu se trvale rostly, totiž nastala změna. No ale víc už nechám říct našeho zpravodaje v Německu. Tam zdravím Tomáše Havlína. Tomáši, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuju. Oni Němci pořád tráví na internetu docela velkou porci času. V průměru je to 67,4 desetiny hodin týdně, ale zároveň je to pořád o 5 hodin týdně méně, než ukazovaly výsledky v minulém roce. Tvrdí to tedy průzkum banky Postbank, která mapuje digitální chování Němců už 12 let a taky letos zpovídala přes 3000 z nich napříč celou zemí v reprezentativním průzkumu. Těch 5 hodin týdně, nebo ten úbytek 5 hodin týdně, vzhledem k tomu celkovému penzu skoro 70 hodin, to není úplný zlom, ale ukazuje se, že Němci minimálně chtějí nakládat s elektronickými zařízeními a připojením k internetu s větší rozvahou.
0: No a mluví ta studie o tom, kde vlastně ta časová úspora oproti tedy tomu minulému roku, kde se vzala?
1: Je to hlavně v generaci lidí od 18 do 40 let, tedy v generaci, o které se říká, že je zároveň skoro pořád online. To připojení k internetu je tam nejčastější. Tato věková skupina je s 80 hodinami týdně na internetu zdaleka na špici, pokud jde o intenzitu konzumace internetu, ale zároveň právě v této skupině, a to hlavně pokud jde o mobilní telefony, klesl meziročně čas strávený před obrazovkou o 3 hodiny na výsledných v průměru 31 hodin týdně. Ačkoliv mobily jsou v Německu hlavní branou, asi nejen v Německu, hlavní branou do digitálního světa, tak drtivá většina lidí je používá k připojení na internet, tak vlastně obstarávají jen zhruba třetinu toho celkového času, který lidé na internetu tráví, o kterém jsme mluvili. Oni ty mobily prostě doprovází trochu jiný typ chování. Připojujeme se přes ně častěji a třeba ne na tak dlouho, ale zároveň na nich podstupujeme vyšší riziko takového zkratkovitého chování, jako je listování příspěvky na sociálních sítích nebo řetězovité sledování videí. Takže odtud taky možná snaha omezovat právě čas strávený na mobilních telefonech.
0: No, Němci tedy tráví v průměru o 5 hodin týdně u internetu méně než před rokem, jak jste říkal. Dá se předpokládat, že to bude dlouhodobější trend?
1: Částečně ano, protože právě v té skupině do 40 let je docela dost lidí vlastně nejvíc v rámci toho průzkumu těch, kteří by rádi ten čas u těch elektronických zařízení a u internetu ještě zkracovali, tvrdí, že se chtějí v běžném životě dokázat víc soustředit, méně se rozptylovat a taky třeba trávit čas s rodinou, přáteli nebo jinými koníčky, ale podle toho průzkumu to se zdá, že je taky hodně těch, kteří spíš než nějaký balanc životní, tak preferují otevřenost technologiím a pro ně třeba je důvod, čím dál tím víc používat internet. Tím důvodem jsou nástroje umělé inteligence, to je něco, co hodně lidí vlastně k internetu přitahuje teď momentálně a vede k tomu, aby ho používali víc a víc, takže to je třeba něco, co naopak ten trend může ještě zvrátit a naopak

0: tak lidi k počítačům ještě na chvíli připoutat.
1: No budeme to sledovat, tedy vy to budete sledovat. Tomáš Havlín z Německa pro vysílání víkendového radiožurnálu. Tak zdravíme, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.

Italko Boli a nebo Němec Zverev se dnes budou radovat z prvního titulu na Grand Slamu. Teď proti sobě hrají finále Roland Garros, tak ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tam jdeme za naším reportérem.

0: Jestli sledujete tenis, tak samozřejmě víte, že nejlepšími dvěma tenisty na Roland Garrosu je tam Kombuli v horní části pavouka a potom Němec Zverev, ten je v té spodní části. No a teď proti sobě hrají finále, na kterém je v Paříži i náš reportér David Prouza.
1: To má velmi těžké. Flavio Kombuli servíruje, ale prohrává 1-3. V prvním setu v souboji o titul na Roland Garros jeho soupeřem je Alexander Zverev, který teď nevyzrál na italského tenistu. Kombuli srovnává na 15-15, krásně vyškrábl ten svůj forehandový úder a zahrál už tak krátce, že Zverev, který stojí na příjmu zhruba 4 metry za základní čarou, tak už zkrátka nestihl se vrátit do míst, odkud by se mu hrálo dobře. Takže je to 15-15, ale platí zatím víceméně úplně to samé jako v souboji Zvereva s Jakubem Menčíkem. Němec fantasticky servíruje a na returnu je vlastně úplně stejně dobrý, čili jeho soupeři se na každý bod nadřou, mají to velmi složité, jako třeba teď Flavio Kombuli, který prohrává 1-3 ve finále s německým tenistou. Oba hráči usilují o premiérový grandslamový titul, favoritem zápasu jednoznačně Alexander Zverev, který si teď vydobývá další balónek, ujímá se vedení 30-15, k tomu vede 3-1 v prvním setu, zatím dělá všechno proto, aby si ten premiérový grandslamový titul získal. Přímý přenos můžete dál poslouchat na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Počítačová poezie, to byla jeho vášeň.
4: Básníci.
5: Bitva prokázala cizí zavinění.
4: Bývají tragický konec.
5: Básničky.
6: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
7: Zavolejte večer.
6: To je fakt básník, žádný stroj. Znám ho.
7: Teď vyšetřuju vraždu.
4: Případ dvou básníků.
8: A motiv?
4: Dnes večer na ČT1.
9: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talkshow Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
11: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové příští rok vyšší než letos. Do souboje o amerického senátora za Aljašku se přihlásili dva jmenovci. Vodní slalomář Krejčí ovládl kajak cross světového poháru v Praze, Přindiš byl druhý. Na silnici 10 na výjezdu z Turnova směrem k Malé Skále se kvůli nehodě jezdí kyvadlově. A počasí zítra bude slunečno, později začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. A kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu.
12: Bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
11: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Americký republikánský senátor Dan Sullivan obvinil demokraty z podvádění kvůli nasazení protikandidáta se stejným jménem, informovala o tom CNN. Sullivan v podzimních volbách obhajuje post senátora za Aljašku. Do souboje se na poslední chvíli přihlásil i jiný Dan Sullivan, taky jako zástupce republikánů. Podle senátora je to ale ve skutečnosti demokrata. Snaží se rozmělnit hlasy a zmást tak voliče, aby na Aljašce nakonec vyhrála demokratická kandidátka Mary Peltoláová. Demokrati obvinění odmítají a jmenovec senátora se hájí tím, že má právo kandidovat. Záchranáři v sobotu večer zasahovali na svatební hostině na Děčínsku. Větší počet lidí se tam intoxikoval kanabinoidy. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.
13: Včera ve večerních hodinách jsme zasahovali na Děčínsku na svatební hostině, kde došlo k intoxikaci několika osob kanabinoidy a alkoholem. Na místě události jsme ošetřili celkem 11 osob, z toho 9 jsme transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření.
11: Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
14: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
8: Sport.
15: Vodní slalomář Jakub Krejčí zvítězil v kajak krosu světového poháru v Praze. Stříbro vybojoval Vít Přindiš, třetí byl v Troji Francouz Mador. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Taylor Townsendovou ženský double na Roland Garros. Česko-americký pár porazil srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová 2-0 na sety. Teď se v Paříži hraje finále mužské dvouhry. Duel Koboliho z Itálie a Zvereva z Německa sleduje reportér David Prouza.
16: Nasazená dvojka Alexander Zverev získal první set 6-1 za 36 minut a zatím je jednoznačně lepším tenistou nežli Flavio Koboli. Přímý přenos nabízíme na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
15: Motocyklový závodník Filip Salač dojel druhý ve třídě Moto2 ve velké ceně Maďarska. Českého pilota porazil jen lídr šampionátu Španěl Manuel González. Další zastávkou mistrovství světa silničních motocyklů bude za dva týdny velká cena České republiky, která se pojede v Brně.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 kratší zdržení za sjezdem na Divišov, nehoda na silnici 10 za Turnovem. Na D1 z Brna do Prahy dnes celkem příznivá situace v Posázaví. Jen velmi krátké zpoždění naberete v úseku mezi sjezdem na Divišov a omezením na Šmejkalce. Jedete-li po silnici 10 z Turnova na Malou Skálu, zbystřete za serpentinou u Dolánek. Přímo v odbočce ke Kobylce srazilo osobní autocyklistu. Na místě zasahují záchranáři, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech po pojíždí fronty na 5 minut. 38 z Jestřebí do Mladé Boleslavy a potíže na obchvatu Bělé pod Bezdězem. U odbočky na Plužnou odklízejí následky po srážce dvou osobních vozidel. I tam se jede Kyvadlově jedním pruhem a tvoří se kratší fronty v obou směrech. A na silnici 36 na výjezdu z Pardubic směrem na Sezemice velmi podobná situace. Řeší tam kolizi tří osobních automobilů, provoz řízený Kyvadlově, zdržení v obou směrech do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách od západu přibývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
19: A s další informací, téměř 40 let starý dokument a přesto ho i v dnešní době zneužívají dezinformátoři. V řetězovém e-mailu, který znova koluje po internetu, obvinují známé disidenty ze spolupráce s STB. Jak je to ve skutečnosti, to právě tento týden zjišťovali naši kolegové ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz v pořadu Ověřovna. A výsledek uslyšíte za chvíli i vy.
17: Víkendový radiožurnál
20: a Michaela van Erne.

0: Kapela Blue a Elton John z hudby. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším dílu seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, to nám do studia přišel říct Marek Sedláček z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Prosím, přibliž na začátek, o jaký falešný seznam jde?
1: Je na něm celkem 13 známých osobností, často právě disidenti, například bývalý premiér Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svirák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. No a vedle jejich jmen jsou uvedena jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný ještě pravý dobový dokument, jak vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí. Fotokopie toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Ten dobový dokument je pokynem československého federálního ministra vnitra o vyjmutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, člena vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynů nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou úplně vymyšlená, jde totiž o lidi, které STB pod těmi přezdívkami sledovala a evidovala.
0: Marku, co na řetězový mail říkají ti, kterých se přímo týká?
1: Naši kolegové se s některými z nich spojili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo taky kněz Tomáš Halík.
3: Když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská.
1: A podobně se vyjádřil taky šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. Státní bezpečnost se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i zmíněná přezdívka. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl.
0: Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem. Má je postavit naroveň s těmi, kdo opravdu s komunisty spolupracovali. Dodejme ještě, že nejde o nový řetězový e-mail, protože po internetu koloval už v minulosti.
0: Marek Sedláček, poslem těchto zpráv. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou, díky.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Kapela Texas, posloucháte Radiožurnál v době, kdy zamíříme za pokladem, který vykopali sudečtí Němci v pohraničí v roce 1956. Ovšem byl to poklad, který sami zakopali o 10 let předtím, když šli do odsunu. Zapomenutý a téměř neuvěřitelný příběh objevil reportér Českého rozhlasu a za chvíli vám ho poví.

0: Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, Ruzené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach, jo, tam tenkrát při nich museli stát všichni svatý, protože táta zavřenej v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat, jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže, stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapy, jo.
4: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
2: Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
2: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
2: Jakože jste tu doma zase, jo?
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Izraelská armáda znovu bombardovala libanonské hlavní město Bejrút, cílila na jižní předměstí Dahia, kde sídlí proiránské teroristické hnutí Hizballáh. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že letectvu se podařilo zasáhnout velitelství Hizballáhu. Jednalo se podle něj o reakci na ranní vyslání několika střel na sever židovského státu. Blahoslavené kněží Jana Bulu a Václava Drbolu už za půl hodiny připomene mše na místě jejich popravy. U Pirotopichy v Jihlavě bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce nastavit předpisy tak, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka.
0: Sport.
2: Tenistky Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová ovládly ženskou čtyřhru na Roland Garros. Ve finále porazili srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová ve dvou setech. Na pařížské Antuce se teď hraje o titul v mužské dvouhře. Souboj Itala Koboliho a Němce Zvereva sleduje David Prouza.
3: První set vyhrál Alexander Zverev 6-1, v tom druhém je to 3-3, Zverev servíruje a schoda. Zverev před malou chvílí odvrátil breakball. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 u Holubic, také za Divišovem. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Prahy dnes jen o něco málo silnější provoz v okolí sjezdu na Slavkov. Pomaleji se jede z kilometru 210 k Rohlence na 207. Dál k Brnu se brzdí před nesouvislou frontou na úrovni Tuřanské OMV na 199. kilometru a od sjezdu na Bratislavu už se zase pokračuje plynule. A D1 na cestě do Prahy do Třetice po Sázavím se sune také spíše nesouvislá kolona, brzdí se kus za sjezdem na Divišov okolo 39. kilometru a k omezení na Šmejkalce se jede okolo půl hodiny. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před omezením u Petrohradu čekejte 10 minut navíc. O větší kus dál směrem na Prahu už na dálničním úseku zvolněte u Hoře Sedel. Na 55. kilometru se srazila dvě osobní auta, výrazněji ale nepřekáží. A nakonec silnice 10 z Turnova do Malé Skály za Serpentinou u odbočky na Kobylku pokračují s vyšetřováním nehody.
5: Jsou tam hasiči, policie, teď to budou potit, budou to vyšetřovat a provoz je řízen kyvadlově, vždycky to řídí jeden hasič. Ale provoz není veliký, takže zdržení je minimální, je to v řádu minut.
4: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, dále je s vámi Michaela van Erne.
6: A se mnou přicházejí někteří interpreti, například Příjemných pár minut nabídne dvojice Milo, Skip Marley. Velmi zajímavé hudební spojení, posuďte sami.
0: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Izraelka makaví vole z hudby. Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu je znova plná vody. Donald Trump její původně šedivé dno nechal kompletně přebarvit na bazénovou motř. A projekt prohlásil za hotový dřív, než o něm stihl rozhodnout soud. Co na to říkají Američané, na místě zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Využijme vašich postřehů a zeptám se, vodní nádrž mezi Lincolnovým památníkem a monumentem v samém srdci Washingtonu je historicky významným místem, takže proč Trumpova rekonstrukce vyvolala takový ohlas a dokonce skončila u soudu?
1: Donald Trump ten projekt původně oznámil v dubnu a řekl, že ho chce rekonstruovat, tu nádrž, protože je špinavá a je to ostuda. Řekl mu to prý kamarád z Německa, který Washington navštívil. A jeho plán byl jednoduchý. Tu nádrž vysušit, starý povrch sundat a nahradit ho materiálem ze stavby bazénu. Přebarvit tu šedivou toho kamene původního na modř, jak on říká, americké vlajky. On tehdy slíbil, že hotovo bude za týden nebo za dva a že to bude stát méně než $2 miliony, přepočtu něco přes 40 milionů korun. Ke slovu ale přizval svého osobního dodavatele bazénu z Floridy a ten projekt se navíc výrazně protáhl a taky prodražil. Na konci stál přes 250 milionů korun.
0: Vy jste se na místě ptala lidí na to, jak se jim to líbí. Co vám říkali?
1: Tak hned několik lidí to nechtělo komentovat, to nebylo úplně typické pro Američany, jako kdyby nechtěli veřejně říkat svůj názor. Nicméně paní Jennifer, která přijela s manželem z Utahu, vyjádřila smutek. Říkala, že podle ní je škoda, že ta původní barva lokálního šedivého kamene byla vyměněna za barvu floridského bazénu. Ostatně poslechněme si ji.
2: It's sad to see something that was of the materials from this area like a Florida pool.
1: A jiní, jako například pán Terence z New Yorku, zase tomu projektu vytýkal tu cenu. Tohle mi řekl.
3: It looks nice blue, but is this

0: what we need right now. How much does this cost?
1: On říká, ta modrá vypadá pěkně, ale potřebujeme tohle teď. Ty peníze jsou potřeba nyní jinde.
2: To ovšem zdaleka není poslední stopa, kterou chce Trump ve Washingtonu zanechat. Jano, jaké má další plány?
1: Není to poslední stopa. Donald Trump toho chce ještě ve Washingtonu udělat hodně. Podél trasy chce vytvořit promenádu, která by se jmenovala, nebo mohla jmenovat, jak říká, Trumpova promenáda. Potom chystá ještě velký park soch, chystá také přestavbu historického golfového hřiště a ve středu ještě oznámil nový projekt, takovou pěší lávku, která propojí National Mall a řeku Potomac. Kritiku z řad ochránců památek i v kongresu ostatně přibývá.
2: Plány jsou to velkolepé a také to, zda motř ve slavné vodní nádrži vydrží 100 let, už zjistí jiní než my, ale dění roku 2026 přiblížila Jana Ciglarová. A za to moc děkuji a přeji hezký den.
1: Také děkuji, přeji hezký den.

Eli a Dokoš v souzvuku této písně. Ital Koboli a Němec Zverev proti sobě bojují ve finále Roland Garros. Na radiožurnálu Sport je možné poslouchat přímý přenos jejich utkání. My se k němu za chvíli připojíme.

0: Playů. Grandslamovým vítězem z pařížské Antuky bude buď Ital Kobboli nebo Němec Zverev. Finále tenisového Roland Garros komentuje na radiožurnálu Sport David Prouza.
1: 6-1 vyhrál Zverev první sadu, druhou prohrává, nebo ve druhé prohrává přesně řečeno s Italem Fláviem Kobbolim. Servíruje 3-5, k tomu stav 40-40, nevyužil už dva gamboly Alexander Zverev a rozhodně trochu na něj doléhá tíha okamžiku, potom co si neudržel vlastní podání, tak je to Flavio Kobboli, který je lidově řečeno na koni a v tuhle chvíli je docela blízko zisku druhé sady, buď už teď při podání Alexandra Zvereva, nebo později při vlastním servisu. Je to možné, že to je ta pravděpodobnější varianta, potom co teď Alexander Zverev dává eso zprava a vybojoval si tedy další gembol, ale stále platí to, že Flavio Kobboli potom co velmi rychle ztratil první sadu, tak se dokázal do toho zápasu vrátit a byť je outsiderem určitě na papíře, tak není bez šance. V boji o premiérovou grandslamovou trofej to platí pro oba tenisty stejně. Roland Garros prostě pozná nové šampiony. Už ho poznalo v kategorii žen, teď ho tady pozná také mezi muži, ale ještě nějakou chvíli to bude trvat. 6-1 vyhrál Alexander Zverev první set, v tom druhém prohrává 3-5, servíruje a má gembol. Přímý přenos můžete dál ladit na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.

0: Česko nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Detaily ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
3: Dobrý balón. Ten klub, to je zázrak.
2: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál 17 hodin. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Česko nemusí platit 500 000 000 korun za 10 let starý spor o reklamy v metru. Stát vyhrál arbitráž. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Tenisté Koboli a Zverev hrají finále na Roland Garros. Na dálnici D35 před Hradcem Králové směrem z Vysokého Mýta je na 130. kilometru po nehodě neprůjezdní levý pruh. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Stát nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti Jessy Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
7: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
5: Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od obydlených oblastí. Evropská komise ale podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká mluvčí Jan Bílek.
8: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
5: Výbuch vážně zranil starší ženu, která teď s popáleninami leží v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela včera ve věku 93 let. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charitativní činnosti.
9: Bernadette Chiraková se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacquesa Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že ji Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Sport.
10: Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Siniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazařskou dvojici Kruničová Danilinová ve dvou setech. Teď hrají finále mužské dvouhry Flavio Coboli z Itálie a Alexander Zverev z Německa. Aktuální informace přímo z Paříže má reportér David Prouza.
11: Koboli se Zverevem získali přesně o 11 grandslamových titulů méně než Kateřina Siniaková. Bojují o svůj první, je to 1-1 na sety. Ve třetím vede Alexandr Zverev 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
10: Jakub Krejčí ovládl kajak krosařské finále světového poháru ve vodním slalomu v Troji. Druhý byl další český reprezentant Vít Přindiš. Bronz bere Francouz Mador.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D1 před Šmejkalkou, nehoda na D35 u Hradce. Na D1 z Brna do Prahy v Posázaví trvá silnější provoz od sjezdu na Divišov ze 40. kilometru k omezení na Šmejkalce. Uvedenou trasu jedete přibližně půl hodiny. Na dálnici D35 na úrovni Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta vzniká kolona těsně za sjezdem na Opatovice na 131. kilometru. Zhruba 15 minut zabere trasa k nehodě na 130. Levý i pravý pruh tam blokují následky střetu dvou osobních aut. Na místě zasahuje i několik vozidel hasičů a projíždí se pouze připojovacím pruhem. Na silnici 35 z Liberce do Turnova popojíždí fronta před omezením v Hodkovicích. Začíná za odbočkou na Jablonec a je zhruba na 10 minut. A jedete-li po 35 z Turnova dál na Jičín, potíže čekejte i na výjezdu ze Ktové. Zasahují tam u vážnější nehody osobního auta a motorkáře. Projíždí se kyvadlově a z obou stran se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, dál je s vámi Michaela van Erne.
0: Další informace, autonomní vozidla na železnici dnes můžeme vidět zatím jen v testovacích provozech, třeba takzvaný vůz Edita na trati mezi středními a východními Čechami, ale zatím stále musí jezdit pod dohledem strojvedoucího, vyžaduje to legislativa. Drážní úřad teď připravuje její změnu a právě tím se budeme zabývat za chvíli.
6: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Kapely Coldplay a BTS. Vlak nebo tramvaj pohybující se v běžném provozu bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes stále ještě science fiction. Ale možná už ne na dlouhou dobu. Výrobci technologie pro autonomní provoz zkoušejí, ale vždy za přítomnosti personálu. I proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat legislativu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez strojvedoucího nebo řidiče.
1: Jsme na takzvané Kopidlnce, experimentální železniční dráze na pomezí středních a východních Čech. Technologická společnost AŽD tady testuje autonomní provoz upraveného motorového vozu zvaného Edita. Od loňska dokonce vozí cestující. A technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
2: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
1: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
3: Ten vlak předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
1: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
4: Máte nějaké stání pro servisní prohlídku, myčku, kterou to vozidlo musí projet a někde na konci máte potom seřadiště, no a potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, 2 minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
1: I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič. Teď plzeňská škodovka plánuje v příštích letech rozjet autonomní tramvajovou linku v Brně. K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
1: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. V Česku už platí potřebné zákony pro autonomní provoz metra, který chce pražský dopravní podnik zavádět na linkách C a D. U metra je to ale jednodušší, protože oproti vlakům nebo tramvajím jde o oddělený, uzavřený provoz, kde se nepohybují třeba auta nebo chodci. Jakub Vik, Radiožurnál.

Od hrdinu socialistické práce k podcastům i tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Radio. Přesně před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Jaký vliv měla tehdejší ideologie na tvůrčí práci v médiích a co viděl prezident Václav Havel na jednom z porevolučních ročníků? Příběhy z archivu uslyšíte za chvilku. Někdy

0: Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Radio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo Švédska. Historie akce se začala psát už v roce 1976. Kam se teď na chvíli vrátíme?
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovali pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Radio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Také o tom uslyšíte ve zprávách. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
2: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, překročí tedy 310 miliard korun. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit podle ní ale nebude vyšší než 3% hrubého domácího produktu. Podrobnosti k tomu chystáme do hlavních zpráv v 18 hodin. Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Tehránem. Řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News. Odmítá taky dopředu uvolnit zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Tehrán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje právě uvolněním zmrazených aktiv. Správa sociálního zabezpečení se přidává k dalším státním úřadům, které mění internetovou doménu. Za adresu ČSSZ se přidává .gov. Má to pomoct v boji proti podvodníkům, kteří se za státní úřady pouze vydávají a snaží se z lidí dostat peníze. Doména gov se celosvětově používá pro označení státních institucí pro usnadnění orientace uživatelů. A spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu součástí právě tohoto festivalu. Dnešní název spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle organizátorů festivalu je změna projednaná s místními. Schválit to ještě musí zastupitelé města. Sport. Tenista Jakoboli z Itálie a Zverev z Německa hrají finále mužské dvouhry na Roland Garros. V Paříži je u toho David Prouza.
3: Nespravodajství. 1-1 na sety, 4-3 vede Alexander Zverev nad Flaviem Kobolim. Ital servíruje. Poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A opět začneme pohledem na D1 z Brna do Prahy. Dnes odpoledne se návrat do hlavního města nese spíše v poklidnějším duchu. O něco pomaleji se jede z okolí sjezdu na Sázavu z 36. kilometru. K omezení na Šmejkalce uvedená trasa vyjde zhruba na 20 minut. Na trojce z Tábora do Prahy zpomalíte v omezení u Votic, pak i na příjezdu do Senohrab. Na dálnici D35 u Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta těsně za sjezdem na Opatovice na 130. kilometru vyšetřují nehodu dvou osobních vozidel. Blokovaný zůstává jak levý, tak pravý pruh. Projíždí se pouze připojovacím. Zdržení ale není dlouhé, maximálně pětiminutové. Zaplnil se i nájezd na dálnici od Opatovic z Pardubické ulice. 35 z Liberce do Turnova a už jen kratší fronta před omezením v Hodkovicích. Mnohem horší situace panuje na silnici 35 na trase z Turnova do Jičína. Za Ktovou vážná nehoda osobního auta a motorkáře, zasahují záchranáři a policie podle potřeby provoz zastavuje. Od Turnova vzniká kolona za odbočkou na Rovensko, od Jičína za Újezdem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, dál je s vámi Michaela van Erne.
6: A také kapela Činasky, ke které přeji příjemný poslech.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Město Karlovy Vary připravuje celkovou rekonstrukci zchátralé výletní restaurace a kavárny Jelení skok. V současné době funguje jen z části. Do interiéru stavby se ovšem návštěvníci nepodívají.
1: Přes 50 let jsme sem chodili tančit. Vím, že se vždycky muselo aspoň minimálně 14 dní dopředu rezervovat místa, že lázeňáci to tady okupovali. My jsme tady měli známou kapelu, takže jsme sem chodili tančit.
2: Pan Evžen patří mezi tisíce někdejších návštěvníků známé karlovarské kavárny a restaurace Jelení skok. Kdysi sem přicházeli turisté a lázeňští návštěvníci za občerstvením i tanečními zábavami.
1: Jako domorodec tady v Karlových Varech jsem strašně rád, že to nespadne, že to vypadalo, že to zbourají.
2: V loni světla Jelení skoku naděje na další rozvoj. Letitého nájemce provozovny vystřídal nový, který sliboval celoroční provoz a investice do postupné rekonstrukce.
3: Zatím my jsme havarijný stav všechno od začátku zabezpečili. Všechny revizie, všechno máme, aby ještě nepohoršil se stav té budovy.
2: Uvedla Dominika Švarcová, která v loni nájemce zastupovala. Jenže noví pronajímatelé se s městem jako vlastníkem

0: areálu rozešly a opravy jeleního skoku skončily. Letos ale město získalo pro jelení skok dalšího nájemce.
1: V tuto chvíli je to tak, že je tam futrak, jsou plně v provozu všechny ty terasy, jak ta spodní, tak ta vrchní. Ty vstupy do toho sálu a do té bývalé kuchyně jsou uzavřeny, ale toalety jsou v provozu.
0: Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Rekonstrukci chátrající kavárny s restaurací tak pravděpodobně zajistí nikoliv nájemci, jak radnice původně plánovala, ale lázeňské město samotné.
1: V tuto chvíli je vypracováno poptávkové řízení na projektanta, to znamená ten záměr celou tu budovu zrekonstruovat a v budoucnu ji odevřít veřejnosti po celých 12 měsíců v roce stále platí. Do 2 let bychom to chtěli tu rekonstrukci zahájit. Nejzásadnější bude projekt a dohoda s památkáři.
0: Dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

Ital Koboli nebo Němec Zverev. Právě tito muži proti sobě bojují ve finále Roland Garros. Na radiožurnálu Sport je k dispozici přímý přenos tohoto utkání. My se k němu opět připojíme, abyste i vy získali aktuality za chvilku.

0: To byla Katy Perry, posloucháte Radiožurnál. Minimálně 4 sety rozhodnou o tom, kdo vyhraje finále druhého Grand Slamu tenisové sezony. Zápas Itala Koboliho s Němcem Zverevem vidí v Paříži David Prouza.
1: No a aby to nakonec nebylo přes 5 setů, Alexander Zverev vede 2-1. Ten třetí získal 6-4, stačilo mu na to proměněný breakball právě za stavu 5-4, když servíroval Flavio Koboli na začátku čtvrté sady. Ovšem Zverev na vlastním podání i kvůli tomu, že dal dvě dvojchyby v krátké době za sebou, tak čelí sám breakballům. Koboli je velmi v dobré pozici k tomu, aby ještě dramatizoval tenhle zápas. Je teď trochu pod tlakem od Zvereva, ale stále v té výměně se dokáže držet. Už je to minimálně 10krát, co balonek letěl přes pásku a stále ta výměna trvá. Teď Koboli trefil lineu a naopak lineu netrefil Alexander Zverev a tak velmi záhy na začátku čtvrté sady může mohutně slavit vedení 1-0 a navíc je to vedení 1-0 svědomím, že po krátké přestávce půjde sám Flavio Koboli servírovat, také už přišel o své podání několikrát v tomhle zápase. Nicméně, jestli si Alexander Zverev nepředstavoval nějaký vstup do čtvrté sady po tom, co tu třetí získal 6-4, tak to byl tenhle scénář. Zverev sám pouští teď Koboliho vlastníma chybama k tomu, aby ještě ten zápas dramatizoval, aby ještě zabojoval, vybojoval pátý set a možná třeba vybojoval premiérový Grand Slamový titul. Nechme se překvapit, oba tenisté zatím žádný triumf na turnajích Velké čtyřky nepozbírali, hrají o svůj premiérový první. Flavio Koboli teď po tom, co si vzal novou raketu, půjde po výměně stran servírovat svědomím, že ztrácí 1-2 na sety s Alexandrem Zverevem, ale zároveň také vede 1-0 na začátku čtvrté sady. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Také o tom vám řekneme podrobněji ve zprávách.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Snižovat se podle ministryně Schillerové začne až v dalších letech. V Arménii před chvílí skončily parlamentní volby, rozhodnou o dalším směřování země. Tenistka Kateřina Siňaková ovládla čtyřhru na Roland Garros. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů popojíždí kolony ve Stráži nad Ohří. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Neděle 7. června a její hlavní zprávy. Od mikrofonu zdraví Vojtěch Tomášek.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
5: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
6: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
5: Ministrině tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
7: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
5: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku dnes místní oslavili děkovnou mší své rodáky, dva nové blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Buly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
8: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
9: Říká mi Petr Václave.
10: Teď jdeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
9: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
11: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
9: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova Daniel Zach, Radiožurnál.
3: V Arménii začaly sčítat hlasy v parlamentních volbách. Volební místnosti se uzavřely před pár okamžiky. 2,5 milionu Arménců vybíralo z celkem 18 politických stran. Volby rozhodnou o tom, jestli bude země pokračovat v prozápadním kurzu nebo se vrátí k bližším vztahům s Ruskem. V Jerevanu to sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
12: Volební místnosti se uzavřely. Podle posledních údajů arménské volební komise se 3 hodiny před skončením voleb zúčastnilo 49% voličů a je tedy zřejmé, že k těmto volbám přijde víc lidí než k těm před 5 lety. Předvolební průzkumy favorizovaly současnou vládní stranu premiéra Pašiniana. Jeho hlavním vyzývatelem byl rusko-arménský miliardář Karapetian, který prosazuje bližší vztahy s Moskvou. Neoficiální výsledky voleb by měly být námi ještě dnes v noci. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Izrael bombardoval předměstí libanonské metropole Bejrútu, mířil údajně na velitelství militantního hnutí Hizbalah. Byl to první útok na libanonské hlavní město od začátku příměří z poloviny dubna. Úder podle libanonských státních médií 2 lidi zabil a 11 zranil. Izrael vyzval další Libanonce na jihu země, aby opustili své domovy.
13: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že armáda jeho země jen za poslední týden v Libanonu zlikvidovala 350 ozbrojenců. Úder na Hizbaláhem ovládané předměstí Bejrútu byl podle něj reakcí na 2 střely, které mělo hnutí vyslat na sever Izraele. Hizbaláh se ale k útoku nehlásí. Izrael také dál rozšiřuje svou kontrolu nad jihem Libanonu. K odchodu z domovů vyzval obyvatele jiholibanonského pobřežního města Týros a jeho okolí. Při konfliktu v Libanonu zahynulo podle libanonských úřadů nejméně 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 jich muselo utéct z domovů. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Historický kolotoč na Pražské Letné se znovu roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akci tam třetím rokem pořádá nadační fond NINA, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, peníze můžou podpořit výzkum nemoci.
14: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní uhradit, myslím, že 3 měsíce léčby experimentálním lékem ONC 201 v rozšířeném přístupu k léku, který u nás možný není a musí se za ním vyjíždět a platit se v zahraničí.
3: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Exploze včera zranila 2 lidi. Policisté v bytě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku.
15: Nejspíš tam vařili nějaký chemikálie nebo výbušniny v tom bytě. Vybouchlo jim to a jak letěly střepy z toho okna, tak to lítalo sem až na parkoviště a zničilo to tady auta.
16: Říká majitel jednoho z poškozených aut pan Jiří. Podle sousedů v bytě žila starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá ze způsobení výbuchu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
17: Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění nedovoleného ozbrojování.
16: V případě prokázání viny hrozí mladistvému trest odnětí svobody až na 2,5 roku. S Toužimi na Karlovarsku, Václav Malý, Radiožurnál.
3: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli potom, co mladí sokoly vylétli z hnízda, říká Antonín Tůna ze správy Krasu.
18: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
3: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. Třetí hnízdo sokolu stěhovavých vyplenil vír velký.
4: Sport.
19: Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 2-0 na sety. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu úspěšnější už jen o 1 triumf Jana Novotná a z toho má Siniaková radost.
20: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
19: A na Roland Garros teď míříme živě. Ve finále mužské 2 hry hrají Ital Koboli a Němec Zverev. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
21: Jo. Flavio Koboli teď zahrál světový return, Zverev vede 40-15, ve čtvrtém setu ale ztrácí při vlastním podání 1-3, ale zároveň také vede nad Italem 2-1 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
19: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji zlato v kajak krosu. Druhý duel Vít Přindiš. Krejčí nepřemýšlel nad tím, že soupeří s jiným Čechem.
22: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
19: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíce ze všech reprezentací. Motocyklový závodník Filip Salač dojel 2. ve třídě Moto2 ve velké ceně Maďarska. Českého pilota porazil jen lídr šampionátu Španěl Manuel González.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D1 překážka v Ostravě, na D35 nehoda u Hradce. Na dálnici D1 směrem z Bohumína do Přerova opatrně na příjezdu do Ostravy. Kousek za sjezdem na Hrušov v omezení na kilometru 365 hlásíte překážku.
24: A v tom zúžení, kde vlastně ty auta jedou v protisměru jenom v jednom pruhu, tak tam stojí porouchané auto, tak jako na kraji toho jednoho pruhu. A je to dost nepřehledné a člověk ho vidí na poslední chvíli, není označené.
23: Na D35 u Hradce směrem z Vysokého Mýta těsně za sjezdem na Opatovice na 130. kilometru právě odtáhli první havarované vozidlo. Na odtah v levém pruhu čeká ještě to druhé. A silnice 13 Chomutov Karlovy Vary ve stráži vážná nehoda osobního auta a dodávky. Průjezd ke Vadlově od Chomutova zdržení až 20-minutové, od Varů kratší do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří i mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, i dál je s vámi Michála van Erne.
0: A další informace, byl postavený v roce 1891 a dodnes je funkční, tedy ojedinělý vodní náhon u řeky Moravice na Opavsku. 135 let stará památka láká turisty a je součástí moravskoslezské technotrasy. My vás na ní vezmeme za chvíli.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: 135 let je nenápadné technické památce, kterou najdete v Žimrovicích na Opavsku. Papírenskému vodnímu náhonu na skalnatém břehu řeky Moravice pro svou továrnu ho nechal postavit tehdejší podnikatel a vizionář Karl Weishun. Náhonem, který je dnes oblíbenou turistickou atrakcí, se od roku 1891 plavilo dřevo.
1: Vykatí se zleva doprava tady ručně vyražený ve skále téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče i po 135 letech a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weishun tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život jsem ho viděl v akci.
1: Stanislav Biller propojení s Weishunovým náhonem tak trochu zdědil.
2: Maminka dělala v papírně, můj děda dělal v papírně. Je neuvěřitelné, že tento kanál 3600 metrů byl vybudovaný za 9 měsíců.
1: Původně 3 ručně ražené tunely ve skále, 2 kamenné akvadukty ve svahu podél koryta řeky Moravice. Jedním z průvodců je tady Miroslav Šustek. Náhon je podle něj výjimečný už jenom tím, že pořád stojí a funguje. I když už dávno skončilo plavení dřeva do papíren, pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
3: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
1: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny, je to pamětnická vodní elektrárna.
3: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
1: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weishunův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál. Escucha el ritmo.

vámi je Radiožurnál. Nejpočetnější kolekci velkých kusů přírodního zlata nalezeného v Česku vystavuje Prácheňské muzeum v Písku. Raritou je největší dochovaný a zdokumentovaný zlatý nugget o váze 105 gramů. Detaily přidáme za chvilku.

0: Prácheňské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění také vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Tento nugget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nugetů, o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramu.
2: Nejzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Prachyňském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Ta původní křemená žíra musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě. Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít velikost od mikroskopických plíšků až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: To zlato obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Protože zlato je měkké, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Prácheňském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová, Vokata.

0: 18 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Stát uspěl v arbitráži s francouzskou reklamní společností Josie Deco. Nebude tak muset platit zhruba 550 milionů korun údajné škody. Oznámil to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru její dceřiné společnosti. Tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku stát nenese odpovědnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní i společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo v květnu. Testování mělo původně trvat do června 2028. Nový termín je konec tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Škola žádá soud o odklad účinku. Na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazil do ulic Madridu víc než 1 milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Sport. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí pak skončil Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu. Ve finále dvouhry tenisového Roland Garros hraje Ital Koboli proti Němci Zverevovi a je u toho taky David Prouza.
2: Zopakuje první podání. 2-1 na sety vede Alexander Zverev, ale za malou chvíli už to nemusí platit. 5-4 ve čtvrté setě vede Flavio Koboli a servíruje. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka v Ostravě u Hrušova, nehody na silnicích 13 ve Stráži a 9 za Deštnou. Jedete-li po D1 z Bohumína do Brna, zpozorněte na příjezdu do Ostravy. Kousek za sjezdem na Hrušov na kilometru 365 zasahuje do pravého pruhu nepojízdné vozidlo. Osobní projedou bez problémů, nákladní s obtížemi. Na D35 u Hradce Králové směrem z Vysokého Mýta za sjezdem na Opatovice na 130. kilometru se stále nedá projet levým pruhem, stojí v něm osobní auto po nehodě a čeká na odtah. Kolona už se ale rozjela, plynule projedete pravým a připojovacím. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů trvají velké komplikace ve Stráži. Odklízejí tam následky těžké nehody osobního auta a dodávky. Policie dle potřeby provoz zastavuje. Kolona od Chomutova je téměř na půl hodiny, od Varů se sune přibližně 10minutová. A ještě 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách havaroval motor. I tam se projíždí dost komplikovaně a v obou směrech se tvoří delší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Michaela van Erne.
0: A navážu na sportovní část zpráv. Velká cena Monaka má nejmladšího vítěze v historii. Pokud vás toto zajímá, pak čtěte zpravodajský server i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Škrkavky, bakterie i těžké kovy nacházejí hygienici v některých dětských pískovištích. Loni kvůli tomu víc než polovinu kontrolovaných pískovišť na Vysočině dočasně zavřeli. Teď před létem a znova pak v září vyrážejí do terénu ověřovat, zda si děti hrají v bezpečném a nezávadném prostředí. Naposledy v Brtnici na Jihlavsku.
1: Nejdřív se vyčistí, to znamená všechny tyhle hračky vyndáme, dáme je bokem, pak je tam dětem zase vrátíme.
2: Lopatky si vzorkař Jan Hofman přinesl vlastní.
1: To nejsou vlastní, to jsou zdravotní ústavu. A pravidelně se vždycky musí umýt, vysterilizovat, zabalit. Se dělá 5 odběrů na ty vajíčka parazitických červů, pak tam jsou ještě termotolerantní bakterie.

0: provést potom nové laboratorní testy a teprve, když doloží, že výsledky jsou v pořádku, tak vlastně potom může být hřiště opět, respektive pískoviště, opět otevřeno vlastně k užívání veřejnosti.
1: Letos hygienici na Vysočině ještě vzorky písku nevyhodnotili, loni byla znečištěná víc než polovina kontrolovaných pískovišť. 5 z 8. Z Brtnice, Daniel Zach, Radiožurnál.

Kateřina Siňaková potvrdila pozici nejlepší deblistky světa. Spolu s Američankou Townsendovou vyhráli 4 hru na Roland Garros. Rozhovor s českou tenistkou uslyšíte za chvíli.

0: Kapela No Doubt je následována mimořádnou dopravní informací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ta přichází z dálnice D1. Jedete-li z Prahy do Ostravy, tak velký pozor přímo v Brně. V omezení za sjezdem na Mikulov na kilometru 195,5 čerstvá kolize.
3: Je to v tom zúžení ve pravém pruhu dvě osobní auta, takže se jezdí jedním a stojí to.
2: A kolona přibližně na 10 minut po pojíždí z exitu 194. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posmějte opatrně. Tenistka Kateřina Siniaková slaví zisk 11. grandslamového titulu v deblu. Ve finále Roland Garros porazila společně s Američankou Taylor Townsendovou srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Po utkání mluvil s Češkou přímo v Paříži náš reportér.
4: Kateřina Siniaková, šampionka Roland Garros, po 11. na Grand Slamu, tak bezprostřední pocity úplně se neptám, protože bezprostřední už byly na kurtu, ale pár desítek minut, hodin po titulu, jaké to je?
5: Tak mám obrovskou radost, rozhodně jsem strašně moc ráda, že jsme to zvládli, určitě těžký zápas. Ráno jsem to cítila, já jsem nervózní, už si nepamatuju, že bych takhle byla nervózní, takže hrozně ráda jsem, že to klaplo a že jsme hráli tak, jak jsme hráli.
4: Označek další přibyl na akreditaci, teď koukám, je speciálnější za vítězství, nebo je podobný?
5: My jsme nedostali žádný speciální jako singlisty. Takže nevím, jestli se ještě někde schovává, že dorazí, nebo jestli není.
4: Ale tak i tak to máte hezky zaplněné. Musím trochu splnit zpravodajskou povinnost vrátit se k tomu zápasu. Povedla se vám senzační otočka ve druhém setu. Byla jste trochu nervózní? Byly tam momenty, kdy to vypadalo už docela na hraně?
5: Neřekla bych, že nervózní, to už během zápasu naštěstí nebylo, ale určitě tam mrzelo pár gemů, kdy vlastně jsme měli navrch 30-0, znovu jsme měli 30-0 a vlastně měli jsme na ten break zpátky a nepodařilo se nám to uhrát. Pak vlastně, když jsme měli v uvozovkách jasný gem novým servisu, tak jsem dala takový ty dva debly, takže to se trošičku zkomplikovalo podle mě úplně zbytečně, takže samozřejmě spíš asi jsem než nervózní byla trošku naštvaná. Ale jsem ráda, že jsme to uhráli, že jsme to vlastně pak najednou úplně rychle otočili.
4: Vás tam někdo zlobil z publika, trochu mi přišlo.
5: Tak jediný, co mě samozřejmě vadilo, rozhodně, že mi zatleskali už do servisu, takže to bylo trošku nepříjemný, ale to tak se stává, no.
4: Poradili jste si s tím další titul, s Taylor třetí celkově, tedy jak jsem říkal 11 v deblu, celkově i s mixem 12. Ty emoce po zápase, jak vás to doběhlo všechno, tak jaké to bylo? To vypadalo opravdu, že nebudete mluvit vůbec.
5: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost a to na mě dolehlo. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
4: Říká po zisku 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře Kateřina Siniaková. Z Paříže David Krouza, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je s vámi v 19 hodin. A zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
3: Na polích v Česku můžou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Izrael odpověděl na ranní útoky Hizbaláhu úderem na libanonský Bejrút. Basketbalisté Pardubic a Nymburku hrají třetí finále ligového play-off. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova popojíždí kolona v Brně od sjezdu na Mikulov. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má Radiožurnál a server i rozhlas k dispozici.
4: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce nastavit předpisy tak, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Izraelská armáda znovu bombardovala libanonské hlavní město Bejrút, cílila na jižní předměstí Dahia, kde sídlí pro iránské teroristické hnutí Hizbaláh. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že letectvu se podařilo zasáhnout velitelství Hizbaláhu. Jednalo se podle něj o reakci na ranní vyslání několika střel na sever židovského státu. Střely mezi Izraelem a hnutím Hizbaláh dál pokračují taky v pohraničních oblastech. Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
5: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze $2 milionů vzrostl na $1,013 milionu, tedy přes 250 milionů korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Sport. Tenisté Flavio Cobolli z Itálie a Alexander Zverev z Německa hrají v finále Roland Garros. V Paříži duel sleduje David Prouza.
7: Finálový souboj dospěl do 5. sady, 4. vyhrál v tiebreaku Flavio Cobolli. Až se vrátí z útrop stadionu Filipa Žatréra, bude pokračovat 5. set. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech ve 3 letech vítězná série švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Curtis Marshall. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu tak zvýšil vedení v seriálu mistrovství světa. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu. 4násobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu po technických potížích závod nedokončil. A basketbalisté Pardubic a Nymburku hrají třetí finále ligového play-off. Středočeši vedou 2-0 na utkání. Stav a čas třetího duelu zná Otagu Twirt.
8: Odehraná přesně jedna minuta zápasu a Nymburk vede v Pardubicích 3-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 v Brně a také na silnici 13 ve Stráži. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova trvají potíže na průtahu Brnem. Kolona od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru se sune okolo 15 minut k nehodě před sjezdem na D2 na stý 95. a pultý. Přímo v omezení blokují pravý pruh dvě nabouraná osobní auta. A na silnici 13 na trase z Chomutova do Karlových Varů naberete dlouhé zdržení v koloně, popojíždí desítky minut kvůli nehodě ve Stráži. Podrobněji náš zpravodaj.
11: Auta jsou tam pořád, ono se to vyšetřuje, běhají tam ty policajti, dělají tam čáry. Kamiony nevolí delší auta, autobusy, kamiony neprojedou vůbec a pouští jenom kivadlově osobní auta. Tam se to dá objet jako skrz obec.
10: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří i mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
2: A s další informací vezmeme vás na daleký výlet. Ve vietnamském hlavním městě Hanoji je místo, kde vám natočí české pivo a naservírují smažený sýr nebo třeba guláš. Místní vietnamská kapela hraje písně od olympiků. Jak vzpomínají Vietnamci desítky let po svých studiích v Praze na Česko a jak je na tom jejich čeština? O tom uslyšíte za chvíli.
9: Víkendový Radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Vlastně to není tak překvapivé, že ve Vietnamu žije spousta lidí, která výborně ovládá češtinu. Podle některých odhadů je jich víc než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. Na Prahu, české jídlo i na českou muziku. V Hanoji se přátelé Česka scházejí pravidelně. A kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil i náš reportér.
1: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
2: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mém srdci.
3: Okno přízemí je zavřené dnes.
1: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
2: Lidové a taky The Olympic, Karen Gross.
1: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
4: Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům. Měl jsem hodně úspěchu.
1: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné.
4: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek. A přitom Češi zase milování, krásná příroda.
1: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic a také kuchyně je tady samozřejmě česká.
5: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák a máme radí Vietnamci, mají radí držkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
1: Říká mi paní Trank.
5: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka. Předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
5: Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
1: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku. Z hospody Hoa Vien v Hanoji Ladislav Novák, Radiožurnál.

Byla Aneta Langerová. Místo koncertního sálu Park, místo čalouněných sedaček piknikové deky. Symfonický orchestr Českého rozhlasu včera zahrál v pražských Riegerových sadech pod širým nebem. Zahájil tak oslavy 100 let od svého vzniku. My se tam vrátíme v reportáži za malou chvíli. Teď Miles Smith.

0: Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Tak vypadal včerejší večer v pražských Riegerových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem pod širým nebem zahájil oslavy stého výročí svého vzniku. Program si užívali milovníci klasické hudby i rodiny s dětmi.
1: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
2: A vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Bylo to nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že vy jste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo.
2: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přišel i ségra, přišla s tebou?
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Riegerových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta, to bylo fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
7: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíče, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělý, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegerových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Úřady jim zrušily už dřív schválené elektronické žádosti o vstup. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občané Iránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje účastní. Nová autobusová linka propojila turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích spoje výjíždí z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradů Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skrýská jezírka a nebo hrad Křivoklát. Sport. Tenisté Ital Kobboli a Němec Zverev hrají finále Roland Garros a vidí to David Prouza.
2: O finále rozhodne pátý set, v něm Alexander Zverev vede 3-0, servíruje stav 40-40. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Basketbalisté Pardubic hostí ve třetím ligovém finále Nymburk, který vede v sérii 2-0 na zápasy. Stav a čas řekne Ota Gutwirth.
3: Třetí minuta druhé čtvrtiny a Nymburk vede v Pardubicích 21-13. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
1: A Adama Ondru čeká finále v lezení na obtížnost na světovém poháru v Praze. Podrobnosti ze Štvanice má Jakub Kanta.
4: Adam Ondra má za sebou svoji finálovou cestu, dostal se někam na úroveň Luky Potočera, který zapsal 30+. V informačním systému VIS teď už svítí také 30+, takže po čtyřech závodnících ve finále Adam Ondra ve vedení, ale ještě čtyři nejlepší po semifinále se na svoji finálovou cestu chystají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 v Brně a nehoda na silnici 13 ve Stráži. Hned z kraje neseme dobrou zprávu z D1 v Brně. Následky nehody na kilometru 195,5 odklidili.
7: Právě jsem teďka projel jako Brno ve směru Praha-Vyškov a už je to bez kolony plynule průjezdný.
6: Na silnici 13 na trase z Chomutova do Karlových Varů trvá velmi neutěšená situace kvůli vážné nehodě ve Stráži.
8: Ve Stráži nad Ohří jsou zdemolovaný dvě auta, projíždí se to, to řeknu, takovou malou klikaticí mezi baráčkama, je to hodně špatně přístupný, to znamená, že pouští hasiči po velmi dlouhých intervalech a ještě předtím je dopravní omezení semaforu, tak jestli můžu poprosit, ať se ty lidi tomu vyhnou z obou strany, na které budou stát minimálně 45 minut.
6: Našemu zpravodaji děkujeme za podrobné informace, jen doplníme, že ve směru od Varu je zdržení o něco kratší do 10 minut, od Chomutova zastavíte už kousek za Bočí. Na devítce z Dubé do Mělník za deštnou v serpentinách odklízejí následky po nehodě motorkáře. Projede taky Varlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. O něco delší, zhruba 10-minutové, naberete dál na cestě k Mělníku, a to před omezením u Tupadel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy. I dále s vámi víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
9: A k tanci se můžete nechat zlákat kapelou Tata Boys. Krásnou neděli a Ivetám všechno nejlepší k svátku.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

Posloucháte Radiožurnál. Informace z domova i ze zahraničí plus online reportáže jsou pro vás také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Od kapely London Beat ke sportu my se ve vysílání radiožurnálu vydáváme na sport a to hned na tři různá místa. Nejprve na výkon českého sportovního lesce Adama Ondry. Ten bojuje na domácím světovém poháru v Praze, na Štvanici. Kde je u toho i Jakub Kanta?
1: Adam Ondra, 33-letý český fenomén sportovního lezení, ale hlavně toho skalního, už ví, že bude nejhůř pátý, nejlépe druhý, protože před malou chvílí spadl z chytu číslo 37 Jakob Schubert, dlouholetý souputník právě Adama Ondry, 35-letý Rakušan, je zatím novým vedoucím mužem tohohle finále, ve kterém se ještě představí tři nejlepší lezci po semifinále. Adam Ondra, u něho svítí zápis 30+, je na druhém místě, ale teď už musí jenom čekat, jak se bude dařit třetímu po semifinále Indonézanu Tri Ramadánimu, Japonci Suzukimu a jeho krajanovi Soratu Anrakovi. Jakob Schubert teď děkuje zaplněné tak z poloviny aréně tady na Štvanici, která patří ČLTK, a za malou chvíli to tady na Štvanici bude vrcholit, budou se rozdělovat medaile a Adam Ondra stále ve hře o jednu z nich. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Teď se přemístíme do Paříže, hraje se tam už déle než 4 hodiny finále tenisového Roland Garros mezi Italem Kobolim a Němcem Zverevem. Ve Francii máme Davida Prouzu.
2: Matchbully na straně Alexandra Zvereva, množné číslo, protože jsou 3. Zverev vede 40-0 a při podání Flávia Koboliho vede 5-1 v pátém setu a je neskutečně blízko, aby po 4 hodinách a 15 minutách to celé zakončil. Koboli podává ven z kurtu na lineu. Zverev výborně reaguje a teď Koboli přes pásku rozehrává tuhle výměnu a to nestihne Alexander Zverev, takže první matchball už je pryč. Teď stálo štěstí při Italovi, který sice výborně zaservíroval ven z kurtu, ale následně páska klidně mohla ten balonek katapultovat na polovinu Koboliho a bylo by hotovo. Takhle je to 40-15. 5-1, Alexander Zverev blízko blizoučko k tomu, aby proměnil svoji čtvrtou finálovou účast na Grand Slamu v první titul. Teď znovu přes pásku hraje Flavio Koboli a to znamená, že si zopakuje první podání, ale je teď opravdu v nejhorší pozici, v jaké byl za celý zápas. 1-5, 15-40, stále má servis, stále ještě může zdramatizovat ten pátý set, ale musí k tomu vynaložit obrovské množství úsilí a tenisové přesnosti. Krásná rána zprava, Koboli zkracuje znovu, přitahuje si Zvereva k síti, tento ještě stihne, Koboli ho lobuje, tohle Alexander Zverev bude muset hrát velice nedobře, v tom smyslu, že ta výměna má pokračovat dál, ale Flavio Koboli teď udělal obří laskavost Alexandru Zverevovi, který sice ten lob doběhl, ale poslal nahrávku na smeč, pojďme to tak říci. A Flavio Koboli selhal v tomto úderu asi po třetí za posledních 15 minut. A teď je to Alexander Zverev, který zalehl na kurt a ještě se notnou chvíli nebude chtít zvednout a bude chtít vychutnat tu situaci, že je Grand Slamovým

0: Kampionem. To, co se mu nepovedlo ve finále proti Týmovi, to, co se mu nepovedlo ve finále proti Sinnerovi z Itálie, to, co se mu nepovedlo proti Carlosi Alcarazovi, teď zvládá Alexander Zverev ve čtvrté finálové účasti na Grand Slamu, se stává šampionem. Nakonec potvrzuje roli favorita, byť to bylo opravdu o nervy. 6-1 v páté sadě za 4 hodiny a 16 minut. Alexander Zverev si to musel protrpět, Alexander, ale dočkal se.
1: Tolik z Paříže, David Prouza, pojďme dál do Pardubic. Právě tam se hraje třetí finále Národní ligy mezi domácími a Nymburkem, který úvodní dvě finále ovládl. Přítomen třetímu duelu je Otagu Twirt.
2: 2:40, takový čas bývá do konce druhé čtvrtiny a Pardubice s Nymburkem prohrávají aktuálně 26-33. Přestože teď ještě budeme sledovat další trestný hod Brnajenta, který ten rozdíl může snížit. To se taky stalo. Takže 27-33 z pohledu pardubického týmu, který už byl minus 12 bodů, ale Pardubiši se dokázali dotáhnout i díky dvěma úspěšným trojkám Michala Svojanovského, který je teď na míči. Takže 2,5 minuty před koncem druhé čtvrtiny Pardubice dotahují ztrátu Nymburka, která aktuálně už je ale jenom 4 bodová. Pardubice tak už je pravděpodobně.

0: Psychické problémy, alkoholismus i vysoká míra sebevražd. Ledová krajina Grónska skrývá problémy, které nejsou na první pohled vidět a dopadají zejména na mladé lidi. Potýkají se s nejistou budoucností i otázkou, jak skloubit inuitskou tradici s moderním světem. Přesto je hlas mladých Gróňanů slyšet stále silněji. I kvůli rostoucímu zájmu světových mocností o Arktidu se více zapojují do politického dění a občanských aktivit.
1: Bylo neuvěřitelné vidět začátkem roku tady v Nuku demonstrovat takové množství lidí. Do ulic vyšlo celé město. Nikdy jsem to neviděla. Bylo to úžasné.
2: 25-letá Kiki Gottfredsenová je v Grónsku známá influencerka. Na TikToku ji sleduje 25 tisíc lidí, což je skoro polovina obyvatel země.
1: Obvykle se zaměřuju na kosmetiku a wellness, ale moje nejvíc virální videa za poslední dobu jsou o politice a Trumpovi.
2: To 22-letá Ujlok Baková se o společenské dění zajímala od dětství.
3: Od malička jsem hodně přemýšlela o klimatu, o tom, že naše ledovce tají. Vždy jsem to měla v hlavě. A teď, když o budoucnosti Grónska uvažuju, zajímá mě to čím dál víc.
2: Ujlok potkávám v hlavním městě Nuku na konferenci věnované budoucnosti Grónska, kde vystoupila s projevem a ostře se opřela do amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Myslím, že je dost absurdní, že chce Trump Grónsko. Není to přece něco, co si může jen tak vzít bez ohledu na lidi, kteří tu žijí. Byli jsme kolonizováni v minulosti. Víme, jaké to je a nechceme to znovu zažít.
2: Na konferenci Ujlok dorazila se svojí mentorkou Annette Molbekovou. Ta vede projekty na podporu mladých Gróňanů. Učí je, jak veřejně vystupovat.
4: Sleduju mladé lidi, kteří jsou čím dál víc političtí. Chtějí se učit, jak se vyjádřit, jak být součástí demokracie. Potřebujeme tyto mladé lidi, aby znovu vybudovali společnost. Je dobře známo, že Grónsko má problémy, zejména s vysokou mírou sebevražd mezi mladými. Můžeme mladé povzbuzovat, aby si více věřili. Samozřejmě to samo o sobě životy nezachrání, ale mohou tu vyrůst nové osobnosti.
2: Míra sebevražd v Grónsku je jednou z nejvyšších na světě a nejvíce ohrožení jsou mladí muži. Problému si všímá i polární badatel Sebastian Copeland, který už 16 let zkoumá společnost v obci Kanak v severním Grónsku. Podotýká, že i velmi odlehlé grónské osady už dnes často mají internet a mládež sociální sítě.
5: Když bydlíte na velmi odlehlém místě v Grónsku, cestování je pro vás velmi drahé a náročné. Ale zároveň máte vizuální přístup k tomu, co se děje třeba v Miami. Vidíte ženy v bikinách a Bugatti a to vytváří touhu. A zároveň to ve vás zabíjí chuť žít tak jako dosud a pokračovat v tradici.
2: Jestli se Grónsku podaří překonat vážné společenské problémy, ukáže až čas. Annette Molbeková věří, že změna přijde právě od mladých lidí. Z Grónska Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Bolo 20 hodín. Správy a Vojtech Tomášek.
1: Česko nemusí platit 500 000 000 korun za 10 let starý spor o reklamu v metru. Stát vyhrál arbitráž. Donald Trump chce uvolnit sankce vůči Iránu až po případném uzavření dohody. Tenisový Roland Garros ovládl Němec Alexander Zverev. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát nebude muset platit údajnou škodu 550 000 000 korun francouzské společnosti JCDecaux. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 000 000 korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 000 000 korun.
1: Ve třetím ročníku charitativní akce Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychologi. Podle Aleny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si o ně ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání.
4: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
1: Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Teheránem. Řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News. Odmítá taky dopředu uvolnit zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje právě uvolněním zmrazených aktiv v přepočtu za víc než 500 000 000 korun. V brněnské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata vapity sibirského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. V dospělosti můžou samci vážit až 380 kg. Mláďata se vyznačují skvrnitým zbarvením, které jim v přírodě umožňuje lépe splynout s okolím. První týdny života tráví téměř nehybně ukrytí v prostoru bez blízkosti matky, vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
5: Často návštěvníci říkají, že tam třeba to mládě je osamoceno nebo že prostě leží mimo dosah té samice. To ty vapity dělají schválně, aby ta matka nepřilákala třeba nějakého lovce, nějakého predátora k tomu svému mláděti, tak ho právě takhle odkládá daleko stranu a pak ho hodí jenom vlastně kojit.
1: Další dvě mláďata vapity sibirského se mají teprve narodit. Brněnská zoologická zahrada je jednou ze dvou v republice, které tento druh chovají.
6: Sport. Tenista Alexander Zverev vyhrál poprvé v kariéře Grand Slamový turnaj. Ovládl Roland Garros. Ve finále Němec porazil Itala Flavia Koboliho 3-2 na sety. V ženské čtyřhře slaví v Paříži titul Kateřina Siniaková. S Američankou Townsendovou porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 2-0 na sety. Basketbalisté Nymburka zavedení 2-0 na zápasy hrají na palubovce Pardubic třetí finále Národní ligy. Je u toho Otaku Tvrd.
7: Druhý poločas začne za 6¾ minuty a to za 5bodového náskoku Nymburka. Nymburk tady v Pardubicích vede 40-35. Z Pardubic Otaku Tvrd, Radiožurnál.
6: Lezec Adam Ondra se představil ve finále lezení na obtížnost na světovém poháru v Praze. Informace přidá přímo ze Štvanice reportér Jakub Kanta.
8: 33-letý Adam Ondra končí pátý, tedy stejně jako v semifinále se zápisem 30+, navíc neměl. Z vítězství se teprve ve druhém startu ve světovém poháru a ve svém prvním finále raduje Putratri Ramadány z Indonésie. Druhý skončil Neo Suzuki z Japonska, třetí Rakušan Jakob Schubert. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na silnici 13 na Karlovarsku a v Brně. Dálnice je aktuálně bez kolon. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Choderady. Hustší provoz u omezení u Šmejkalky, kilometry 25 až 24. Zdržení krátké, spíše minimální. V omezení za značením stojí několik aut s poruchou. Můžou to být následky nehody. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň stojí osobní auto. 55. kilometr na krajnici. Místo je dobře označené. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů stále brzdí provoz srážka dvou osobních aut. Nehoda je ve Stráži nad Ohří. Podle našeho zpravodaje se objíždí Kyvadlově. Na Vary kolona se zdržením teď 20 minut i více. Na Chomutov je kolona kratší, kolem 5 minut. V Brně v Jihlavské ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je na křížení s Heršpickou ulicí. Čekejte omezený průjezd, policie hlásí zavřený jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Teď už je tu Stretnutě a Kamila Šusterová.
0: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní Stretnutia. Dnes sa pozrieme na to, ako prebehol týždeň dobrovoľníctva na Slovensku. Zoznámime sa s pohybovým umelcom Pavlom Serišom. A pred blížiacim sa futbalovým šampionátom sa porozprávame s brankárskou legendou Kamilom Čontofalským. Nech sa vám dnes dobre počúva.
2: Radiožurnál.
10: Každý deň s vámi.
2: I o víkendu.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
1: Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekt se sahají až do roku 2035. Ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od obydlených oblastí. Evropská komise ale podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků Česka a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zahynuly. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a na 2 miliony lidí vyhnal z domovů. Parkování v modrých zónách v centru Brna už není v neděli celý den zdarma. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak by jim podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka měla pomoct. Sport. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato získal na štvanici Putratri Ramadani z Indonésie. Basketbalisté Pardubic a Nymburku hrají třetí finále ligového play-off. Středočeši vedou 2-0 na zápasy. Aktuální informace má Otaku Tvirt.
2: 2 minuty 55 sekund do konce třetí čtvrtiny a Pardubice prohrávají s Nymburkem 54-55. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radio Žurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 38 na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Velkou Bíteš. Překážka a taky odstavené vozidlo. Náš zpravodaj z místa hlásí, že je zhruba na kilometru 163,5.
5: V levým jízdním pruhu zbytky pneumatiky a v odstaveném pruhu pak stojí dodávka asi 100 metrů dál.
4: Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zásahem záchranářů je za štoky. Vypadá to, že následky omezují provoz nebo průjezd v obou směrech. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů stále brzdí provoz srážka dvou osobních aut. Nehoda je ve stráži na Tohří. Náš zpravodaj z místa hlásil kyvadlový průjezd. Na Vary stále kolona se zdržením zhruba 20 minut. Může to být i více. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
0: A k přání, ať je pro vás nedělní večer krásný, přidávám píseň kapely Jelen.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Nakládáme od roku 1226. Tak zní moto oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Nakládané okurky jsou s tímto jihomoravským městem neodmyslitelně spjaté. Jak ale znojemská okurka vznikla a proč už se ve Znojmě neexponuje ve velkém? Odpovíme za několik minut.

0: Lady Gaga dozněla, pojďme dál. Znojmo slaví o tomto víkendu 800 let od povýšení na Královské město. Program v centru, který je věnovaný hlavně historii, doplňuje grafika a suvenýry inspirované slavnou znojemskou okurkou. Ta je s městem stále neodmyslitelně spjatá, přestože se ve Znojmě už roky ve velkém nevyrábí.
1: Do ulic Znojma se vydáváme s otázkou, co pro lidi znamená slovní spojení znojemská okurka.
2: Nejlepší okurky na světě.
3: Pokud je dobře udělaná okurka, tak je to skvělý jídlo.
4: Legenda.
1: Právě na této legendě stojí část vizuální identity oslav 800 let Znojma, které organizátoři ze Znojemské besedy příznačně nazvali Znojemská nakládačka. Mluvčí besedy Kristýna Musilová mi představuje některé upomínkové předměty oslav.
5: Víčka s vtipnými klejmy, jako jsem dobře naložená, dále to jsou tašky v zavařovačce, svíčky ve tvaru okurky.
1: Do Znojma se okurky poprvé dostaly v 16. století z Orientu díky opatovi loutského kláštera Šebestiánu Frajtágovi, popisuje nezávislý místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl.
6: Tohle bylo všechno, jako řekněme, v malém, nebo z těch pramenů, které máme k dispozici, tak nevyplývá, že by to byl nějaký opravdu velký fenomén.
1: Za přelomový Kacetl označuje rok 1862 a jméno France Bradače.
6: Začal prostě nakládat okurku do sladkého kyselého nálevu, slaného nálevu a začal to rozvážet na trhy.
1: Další menší pěstitelé pak nakládanou zeleninu začali exportovat díky rozvoji železnice.
6: Ti úspěšní podnikatelé si zakládali velké podniky.
1: To pokračovalo i v období první republiky. Nakládání okurek bylo spojené především s německy mluvícím a židovským obyvatelstvem Znojma. Vše ale změnila druhá světová válka. Recepty původních obyvatel ale úplně nezmizely. Nakládané okurky podle znojemského receptu se dodnes vyrábí v Rakousku, ale třeba i ve Švédsku.
6: Ten nejslavnější Löf Felix, tak se nám najednou objevuje v městě Eslöf.
1: Po válce pak podniky znárodnil stát a vznikl koncern Fruta a značka Znojmia. Výroba pokračovala i po sametové revoluci.
6: Ale ten velký koncern znojemské Fruty nepřežije tu transformaci ekonomickou.
1: Znojmia nakládané okurky ve Znojmě nevyrábí už 10 let a před 2 lety z Česka značka zmizela na dobro, když závod přesunul její norský vlastník do zahraničí. Výrobu okurek ve Znojmě ale stále drží několik menších místních podnikatelů. Ze Znojma Šimon Franz, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Návštěvníci Karlovy Studánky teď můžou lépe poznat historii lázeňských domů. Pomůže jim v tom nová stezka s QR kódy, přes které si zobrazí i filmové ukázky. A na místě si třeba ověří, ze kterého balkonu ve filmu S tebou mě baví svět skákal Pavel Nový. Když nám dáte necelé 4 minuty času, my vám dáme detaily.

0: Lázeňští hosté v Karlově Studánce kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická a filmová stezka ve státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplňují QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a... Takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte?
1: To, je... to jsem třeba nevěděla zrovna. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě. To všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teďko dozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky. Přizím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady z mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková
3: tam
2: cedule.
3: Je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: a
3: dolů.
2: A už skáče.
3: A to přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Meteorologové potvrdili výskyt malého tornáda v Děčíně. Dánský fotbalista Eriksen skolaboval v přípravném utkání a zítra bude slunečno s teplotami až do 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
6: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
7: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
6: Ministrině tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
8: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
6: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
4: Izrael bombardoval předměstí libanonské metropole Bejrútu. Mířil údajně na velitelství militantního hnutí Hizballáh. Byl to první útok na libanonské hlavní město od začátku příměří z poloviny dubna. Úder podle libanonských státních médií 2 lidi zabil a 11 zranil. Izrael vyzval další Libanonce na jihu země, aby opustili své domovy.
9: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že armáda jeho země jen za poslední týden v Libanonu zlikvidovala 350 ozbrojenců. Úder na Hizballáhem ovládané předměstí Bejrútu byl podle něj reakcí na dvě střely, které mělo hnutí vyslat na sever Izraele. Hizballáh se ale k útoku nehlásí. Izrael také dál rozšiřuje svou kontrolu nad jihem Libanonu. K odchodu z domovů vyzval obyvatele jiholibanonského pobřežního města Týros a jeho okolí. Při konfliktu v Libanonu zahynulo podle libanonských úřadů nejméně 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 tisíc jich muselo utéct z domovů. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Meteorologové potvrdili páteční výskyt tornáda v Děčíně. Tornádo bylo slabé a vyskytlo se na krátkou chvíli.
10: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
4: Ještě zítra bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Třetí největší státní archiv si tak připomíná 125 let své existence. Opavská archivářka Irena Moravcová říká, že kdyby se regály s listinami seřadil vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
11: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
12: Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Podle vyjádření severské reprezentace na síti X je při vědomí a aktuálně je pod dohledem lékařů v nemocnici. Dánskému záložníkovi se to stalo už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Od té doby má kardiostimulátor, který teď podle lékaře dánského týmu Mortena Bosena zafungoval tak, jak měl. Zápas byl předčasně v 70. minutě ukončen za stavu 2-1 pro Dánsko potom, co Eriksen po svých odešel ze hřiště. Basketbalisté Nymburka zavedení 2-0 na zápasy hrají třetí finálový duel ligového play-off na palubovce Pardubic. Je u toho Oto Gutwirth.
13: 2 minuty a 40 sekund do konce čtvrté čtvrtiny a Pardubice vedou nad Nymburkem 74-73. Pardubic, Oto Gutwirth, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Neprůjezdná silnice 38 na Havlíčkobrodsku a nehoda na Sokolovsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň odklízí porouchané osobní auto. 55. kilometr na krajnici, je tam odtahovka. Na D1 z Brna do Prahy kilometru 163,5 už pneumatika v levém pruhu nepřekáží. Projíždějící auta jí odhodili mimo vozovku. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky. Neprůjezdná, zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Možné objízdné trasy vedou přes Dobronín a Stříteš nebo Petrovice a po dálnici D1. Naopak 13 po nehodě ve Stráži nad Ohří už volně průjezdná bez kolon. Na Sokolovsku silnici z Nového Sedla do Louček čekejte omezení i u zavírku. Na železničním přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Teď už posloucháte Sportžurnál s Filipem Šedivým.
16: Dobrý večer. První červnová neděle byla plná velkých sportovních událostí a také českých úspěchů. Budeme se jim proto v příští necelé hodince společného vysílání Radiožurnálu a digitálního Radiožurnálu Sport věnovat.
17: Radiožurnál Sport
18: a Filip Šedivý.
16: Začít ale musíme v Pardubicích, protože tam pomalu ale jistě vrcholí třetí finále Národní basketbalové ligy mezi domácími Východočechy a obhájci mistrovského titulu z Nymburka. Proto nám základní informace o tomto utkání poví Ota Gutwirth.
13: Sledujeme hodně vyrovnané utkání, 2 minuty a 8 sekund, takový čas bývá do konce čtvrté čtvrtiny, to nejdůležitější. 76-75 vedou Pardubice, ale Nymburský sehnal hází trestné hody a to může znamenat, že bude vyrovnáno, což se stalo právě teď, 76-76 a Ondřej Sehnal bude mít ještě jeden trestný hod a poté nám bude ubíhat čas, jak jsem říkal, zbývá 128 sekund čistého času, hodně vyrovnaný zápas, teď ve čtvrté čtvrtině se to vedení hodně přelévá z jedné strany na druhou, žádný z týmů si nedokáže vypracovat nějaký výraznější náskok, většinou to bývá o jeden, maximálně o dva body a nakonec Sehnal úspěšný není, takže vyrovnaný stav a kdo nakonec doskočí, ten mít. Jsou to Nymburští, kteří zůstanou v útoku a mohou se tak dostat nakonec do vedení. Sehnal si tam sebral ten míč, ale špatně přihrával na Bonhema, který se dostává k zakončení a Pardubice 78-76 vedou minutu 50 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny.
16: Říká Ota Gutwirth, závěry basketbalových zápasů a navíc takhle vyrovnaných bývají pořádně dramatické a natahované. Tak se pojďme věnovat prvnímu z avizovaných českých sportovních úspěchů s datem 7. června. Vodní slalomáři, totiž ty čeští, ovládli kajakros na domácím světovém poháru v Pražské Troji. Nejdřív byla Kateřina Biková nejrychlejší v individuální časovce. V následných vyřazovacích jízdách zase zabodovali čeští muži. Stejně jako v pátek na slalovém kajaku i na tom plastovém zvítězil Jakub Krejčí. Tentokrát hned za ním skončil Vít Přindiš. S oběma mluvil po slavnostním vyhlášení reportér Jan Suchan.
19: Jakub Krejčí, vítěz světového poháru v Pražské Troji v disciplíně kajakros, hned vedle něj stříbrný Vít Přindiš. Tak jak se vám to takhle líbí, Jakube?
20: No je to skvělý. Já bych to bral, i kdyby to bylo obráceně. A jsem rád, že...
19: Víc při něj říkal, tak to jsi mohl zpomalit.
20: To jo, a tam byla velký rozestup, to už by bylo moc vokatý. Ne, si dám srandu. Ale je to skvělý, já jsem rád, jsem říkal Vítkovi na startu, že už máme jistotu, že aspoň jeden z nás tu medaili mít bude, to, že jí máme od dva a ty nejcennější je skvělý.
19: A i Vít Přindiš to bere v tomhle pořadí?
21: Zaví, že to beru v tomhle pořadí. Kuba přišel s tím, že budeme mít aspoň jeden z nás medaile, já jsem mu říkal, no dobrý, ale pojďme udělat všechno pro to, abychom měli oba dva ty medaile. Už po tom startu bylo jasný, že pokud si to my dva neskazíme nějak tak navzájem, nebo nějak jako každý z nás neudělal nějakou svou chybu, tak by to mohlo klapnout na ty dvě medaile. Takže to je první, druhý je paráda. Kuba to prolomil v pátek, ty zlatý medaile, očividně teď se to bude sypat.
19: Ano, Jakub Krejčí už po minulé sezóně byl mistrem Evropy, medailistou ze světového šampionátu, ale ještě 4. června měl 0 vítězství ve světovém poháru, teď 7. června máte 2, co vy na to?
20: Vůbec jsem ani o tomhle s tom nesnil a věřil jsem si na ten slalom, doufal jsem v ten slalom, ale to, že se mi to povedlo potom i dnes v sobotu v tom kajakrosu, to... No, v neděli, jo. Vidíte, tak asi takhle se cítím.
19: Co bylo, Vítku, základem toho vašeho společného úspěchu?
21: No, myslím, že právě to, že jsme šli vedle sebe na startu, že Kuba měl parádní start, který jsem doufal, že bude mít, jelikož to předváděl vlastně celý dnešek. Já jsem věděl, že když se zařadím za něj, tak si můžu trošku odpočinout na vlně. Slyšeli jsme, že vedle nás se kluci perou, což byl další ten point, který jsme doufali, že oni by zase do sebe mohli jít, a potom už jsme si to rozdělili. Já jsem nešel do Kuby, šel jsem na druhou stranu právě proto, abychom prostě zbytečně to nekomplikovali. A myslím, že to byl ten hlavní důvod toho úspěchu.
19: Jakube, je to přece jenom jiné, když na startovní rampě vedle vás stojí nebo sedí spíše v kajaku krajan, a když potom páduje vedle vás, jde se do něj jinak, nebo spíš teda nejde, než když je to nějaký cizinec?
20: To je těžká otázka, ale já se snažím...
19: Prostě neznáte bratra.
20: Neznám bratra, ale teď jsem věděl, že když se mi povede start, že se za sebe zařadíme, jak říkal Vítek, a budeme moct si každý hledět toho svýho. Já jsem tam Vítka celou dobu cítil za sebou, protože jakmile vám někdo jede na té vlně, tak tý první lodi to fakt nejede a dře to. Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
19: Závěrečná otázka pro vítěze světového poháru v kajakrosu Jakuba Krejčího. Jak budete udržovat tu aktuální formu, kdy sbíráte medaile plnými hrstmi?
20: Doufám, že se mi to bude dařit, a taky doufám, že ještě to není úplně ta nejlepší forma, kterou mám, furt jsme v plném tréninku, a prostě si to budu užívat, bude mě to, snad mě to bude nadále bavit, stejně jako mě to baví, a věřím, že to bude ten klíč k tomu úspěchu na těch vrcholech a na těch olympijských nominacích.
19: Říká Jakub Krejčí, který vyhrál domácí závod světového poháru v kajakrosu před stříbrným Vítem Přindišem. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
17: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
16: 21 hodin 11,5 minuty posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport, který vás teď zase vezme na dramatickou koncovku třetího finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Slovo má reportér Ota Gutwirth.
12: Dramatická koncovka to byla, protože zápas skončil. Pardubice si připisují první vítězství ve finálové sérii. Na třetí pokus se jim podařilo Nymburk ve finále porazit o jeden jediný bod. Střelcem toho rozdílového bodu byl z trestného hodu Bryant, který dnes byl opravdu excelentní, zaznamenal 21 bodů, ale to nejdůležitější celkově. Pardubice dokázali vyhrát 79-78 a snížili stav finálové série na 1-2, ta bude pokračovat čtvrtým zápasem znovu tady v Pardubicích zítra od 18 hodin. Pardubic, Otaku, Tvrt, Radiožurnál.
16: A na Radiožurnálu samozřejmě zítra uslyšíte přímé vstupy a na Radiožurnálu Sport přímý přenos tohoto čtvrtého finálového utkání Národní basketbalové ligy, ve kterém se ještě nemůže rozhodnout o tom tedy, že Nymburk obhájí mistrovský titul. Pardubice totiž vybojovali vítězství, kterým snížili na 1-2 na zápasy.

0: Neděle 7. června zůstane navždy v paměti německého tenisty Alexandra Zvereva, protože dokázal triumfovat na Roland Garros a získal svůj premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Cobolio 6-1 v rozhodujícím pátém setu. 29-letý Zverev vybojoval první grandslamový titul při čtvrté finálové účasti. Naopak už po 11. mohla slavit grandslamové prvenství v deblu Kateřina Siniaková. Ve finále Roland Garros společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilivonová 6-2 a 7-5. Po utkání mluvil s českou tenistkou přímo v Paříži reportér David Prouza.
1: Kateřina Siniaková, šampionka Roland Garros, po 11. na Grand Slamu, tak bezprostřední pocity úplně se neptám, protože bezprostřední už byly na kurtu, ale pár desítek minut, hodin po titulu, jaké to je?
2: Tak mám obrovskou radost, rozhodně jsem strašně moc ráda, že jsme to zvládli, určitě těžký zápas. Ráno jsem to cítila, byla jsem nervózní, už si nepamatuju, že bych takhle byla nervózní, takže hrozně ráda jsem, že to klaplo a že jsme hráli tak, jak jsme hráli.
1: Označek další přibyl na akreditaci, teď koukám, je speciálnější za vítězství, nebo je podobný?
2: Nedostali speciální jako singlisty. Takže nevím, jestli se ještě někde schovává, že dorazí, nebo jestli není.
1: Ale tak i tak to máte hezky zaplněné. Musím trochu splnit zpravodajskou povinnost vrátit se k tomu zápasu. Povedla se vám senzační otočka ve druhém setu. Byla jste trochu nervózní? Byly tam momenty, kdy to vypadalo už docela na hraně?
2: Neřekla bych, že nervózní, to už během zápasu naštěstí nebylo, ale určitě tam mrzelo pár gemů, kdy vlastně jsme měli navrch 30-0, znovu jsme měli 30-0 a vlastně měli jsme na ten break zpátky a nepodařilo se nám to uhrát. Pak vlastně, když jsme měli v uvozovkách jasný gem na mém servisu, tak jsem dala takový ty dva debly, takže to se trošičku zkomplikovalo podle mě úplně zbytečně, takže samozřejmě spíš asi jsem než nervózní byla trošku naštvaná. Ale jsem ráda, že jsme to uhráli, že jsme to vlastně pak najednou úplně rychle otočili.
1: Máš tam někdo zlobil z publika, trochu mi přišlo.
2: Tak jediný, co mě samozřejmě vadilo, rozhodně, že mi zatleskali už do servisu, takže to bylo trošku nepříjemné, ale to tak se stává, no.
1: Poradili jste si s tím další titul s Taylor třetí, celkově tedy, jak jsem říkal, 11 v deblu, celkově i s mixem 12. Ty emoce po zápase, jak vás to doběhlo všechno, tak jaké to bylo? To vypadalo opravdu, že nebudete mluvit vůbec?
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost a to na mě dolehlo. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
1: Já jsem vás teďka nedotlačím do těch emocí znovu, ale 11 titulů, 12 v deblu má Jana Novotná. To už jste v podstatě u ní. Tak jaké to je být takhle blízko takové legendě českého tenisu?
2: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Jste ráda za to, že máte vlastně teď i takové velké rivalky, dá se říct, Kruničová, Danilinová. Za prvé to máte 2-2 vlastně na vzájemné zápasy a teď jednička, dvojka Pavouku se utkali ve finále. Tak by mohl být takový pěkný začátek nějaké delší třeba rivality. Co vy na to?
2: Třeba jo, myslím si, že jsou dobrý tým a jak už jsem řekla před zápasem, dokazují to vlastně během té sezóny, hrají stabilně, solidně, takže jsme jim to konečně oplatili i na tom Grand Slamu, tak máme obrovskou radost, ale jo, tak je super, že se tam objevují týmy, které hrajou dobře, stabilně a my se budeme snažit je porážet.
1: Já jsem scrolloval včera na Wikipedii, na vašem profilu, takových 5 minut jsem scrolloval dolů, hledal jsem první titul a vy jste ho uhrála s Kruničovou 2014, docela už tedy dávno.
2: Takže v Taškentu.
1: V Taškentu, no. Vzpomenete si na to někdy, na ten začátek takhle? Nebo mluvili jste spolu o tom předně?
2: Asi teď jsme o tom nemluvili, já si to nebudu připomínat, ale určitě si to pamatuju. Nemáme spolu jenom ten titul, myslím si, že máme i v Sydney. Párkrát jsme spolu hráli a vždycky jsme hráli dobře. Za mě Saša je skvělá hráčka, takže je super, že se našli, že se jim daří a určitě na ty začátky vzpomínám. Vlastně, ať už to bylo i na Kurtosovém, vzpomněla jsem si na první Grand Slamovej, který vlastně jsem měla tady, takže ty vzpomínky tam jsou.
1: Já vám moc děkuju, Katko, ať je z 12, nebo z 11, 12, z 12, 13 a tak dále. Díky moc.
2: Děkuju moc.
1: Říká po zisku 11. Grand Slamového titulu v ženské čtyřhře Kateřina Siniaková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: life.
1: 21 hodin 24 minut a fotbalovým fanouškům dnes určitě pořádně zatrnulo, pokud sledovali přípravné utkání mezi Dánskem a Ukrajinou, protože Christian Eriksen skolaboval přímo na trávníku a stalo se mu to už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. V Odense v utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, Eriksen v 65. minutě bez cizího zavinění zhroutil na trávník. Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a po několika minutách bylo jasné, že utkání nebude pokračovat. Dánská asociace naštěstí poté mohla na síti X zveřejnit zprávu, že Christian Eriksen je při vědomí a vzhledem k okolnostem se cítí dobře. Jen připomenu, že po tom prvním kolapsu před 5 lety se Christian Eriksen, dnes 34-letý, podrobil operaci srdce a po 8 měsících se na trávník vrátil. Znovu to dotáhl i do dánské reprezentace. Dnes hrál 151. mezistátní utkání v kariéře. Bohužel pro něj tedy nedopadlo dobře. Snad ale i ty další zprávy o stavu Christiana Eriksena budou dobré jako ty aktuální a snad se rychle z toho nepříjemného zážitku zase vzpamatuje a třeba bude moci i pokračovat ve fotbalové kariéře. Už brzy začne fotbalové mistrovství světa a tak se mu budeme za chvíli věnovat.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli v ligovém finále ve třetím zápase nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 1-2 na zápasy. V závěru o tom šestkou rozhodl Joe Bryant. Finále bude pokračovat zítra.

0: 21 hodina 30 minut. To je čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
1: Izraelská protivzdušná obrana zasahuje proti náletům raket z Íránu. Na několika místech v zemi znějí sirény. Izrael už dřív uvedl, že se připravuje na odpověď na dnešní izraelské útoky na Bejrút. Letectvo udeřilo na jihu hlavního libanonského města, kde sídlí militantní hnutí Hizballáh. Na místě zemřeli nejméně dva lidé. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce nastavit předpisy tak, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Parlamentních voleb v Arménii se podle volební komise zúčastnilo téměř 59% registrovaných voličů, informovala o tom agentura Armenpress. Voliči rozhodli, jestli bude země pokračovat v prozápadním směřování anebo se znovu přikloní k Rusku. Hlasy teď úřady sčítají. Turisté můžou znovu využít stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli potom, co mladí sokoly vylétli z hnízda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov a neprůjezdná 38 na Havlíčkobrodsku. Na pražském okruhu se u sjezdu na Barrandov pohybuje údržba směr Ruzině, opravují značení a mezi kilometry 16,5 až 16 je zavřený levý pruh. Opačně směr D1, teda kde jedničce v místě zavřeli krajnici a taky jeden pruh na sjezdu na Barrandov, objíždí se vlevo po zebře. Na silnici 3 u Benešova havarovala 2 osobní auta. Nehoda je u nemocnice, na místo vyjela policie, vypadá to, že následky nehody omezují jen vjezd na silnici 3 od nemocnice směr Praha. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě osobního auta s motorkou. Jde to oběd přes Dobronín a Střítež nebo Petrovice a po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Dál posloucháte Sportžurnál, slovo má Filip Šedivý.
4: Hezký nedělní večer. 40 závodů a skoro 3 roky trvala série neporazitelnosti hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman ale neuspěl v 41. závodě v řadě, ve kterém usiloval o vítězství. Na diamantové lize ve Stockholmu skočil 580 cm a to nestačilo na Australana Curtise Marshalla, který překonal laťku ve výšce o 10 cm navíc a tím pádem tedy slavil cenné vítězství nad Armanem Duplantisem. Komu se dnes naopak dařilo, to byl český motocyklový jezdec Filip Salač. A tak si o tom něco víc povíme už za chvíli.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Motocyklový závodník Filip Salač po roce a půl mohl znovu vyskočit na pódium po závodě v seriálu Mistrovství světa. Velkou cenu Maďarska totiž zakončil na druhé příčce ve své třídě Moto2. Víc už teď úspěch českého jezdce probereme ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s Karlem Schambergerem. Karle, hezký večer.
1: Dobrý večer. Filip Salač potvrdil druhou příčku z kvalifikace a v Balaton Parku před ním byl jen lídr šampionátu Španěl Manuel González. Právě tito dva muži spolu drželi krok po celou dobu závodu, Čech dokonce v první polovině královal trati a ačkoliv skončil druhý, tak byl Salač v cíli neskutečně šťastný. Není se čemu divit, na stupně vítězů vystoupal naposledy v říjnu 2024 v Japonsku a v mezidobí tak prožíval dost těžké chvíle. Přiznal, že byl psychicky úplně na dně a také proto vyslal motivační vzkaz.
2: Chci tohle umístění věnovat všem, kdo nejsou v dobré náladě. Makejte a ono to přijde. Trvalo mi to 2 roky. Nebude to zítra, ale jednou to bude.
3: See you in Brno. Všichni přijďte do Brna, těším se tam na vás. Děkuju.
1: Rozhovor pro MotoGP už ukončil Salač v češtině a jak řekl, mistrovství světa silničních motocyklů se teď stěhuje do Česka. Za 2 týdny se pojede velká cena v Brně a Radiožurnál Sport a Radiožurnál u ní nebude chybět.
0: Od motorek pojďme k vozům se 4 koly a tedy k Formuli 1. Seriál mistrovství světa na tento týden zakotvil v Monaku, konkrétně v Monte Carlu. Jela se tedy pro mnohé nejprestižnější velká cena v seriálu. Kdo nakonec, Karla, oslavil vítězství?
1: Teprve 19-letý Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, ten se stal vůbec nejmladším šampionem velké ceny Monaka v historii. Navíc ho může těšit, že navýšil své vedení v průběžném pořadí Formule 1. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl nakonec Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu, a to proto, že jeho krajan Pierre Gasly, který projel cílem jako třetí, dostal penalizaci. Obrovské selhání předvedl 4násobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen, respektive jeho vůz, ten mu hned po startu vypověděl službu a ze závodu tak musel odstoupit.
0: No a sluší se připomenout, že vítězství Antonelliho je podtrženo tím, že si poradil i s přerušením 10 kol před koncem. Závod se kvůli problémům s asfaltem úplně zastavil a po 45 minutách se pokračovalo znovu ze startovního roštu. A Antonelli to zase zvládl skvěle. Stejně jako Karel Schamberger. Teď informace o motoristických novinkách tohoto víkendu. A tou jednou velmi příjemnou pro Čechy. Jen připomenu, že Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska třídy Moto2.
1: Karle,
0: díky.
1: Naslyšenou.
0: 21 hodin, skoro 40 minut. Příjemný poslech.

0: John Bon Jovi ve společném vysílání radiožurnálu a digitálního radiožurnálu Sport v 21 hodin a 43 minut. Vedro není v červnu v americkém Texasu žádným překvapením. Pokud tam ale nežijete, může vám dát v prvních dnech po příjezdu pořádně zabrat. Poznávají to i čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa. Národní tým má základnu vedle Dallasu ve městě Fort Worth. Na hřišti se pak připravuje na stadionu v nedalekém Mansfieldu, kde byl první český trénink veřejný. A potili se úplně všichni.
1: Je to trošku jak v sauně.
2: No už na mě dýchlo hlavně to počasí, no. Když jsem vystoupil z busu, takže to je nepříjemný.
3: A to ještě obránce Jaroslav Zelený, golman Matěj Kovář a další čeští reprezentanti nezažili nejteplejší dny v Texasu. Jak třeba říkal při odjezdu z parkoviště postarší a přátelský Američan s českými předky a příjmením Hrncir, tedy Hrnčíř. Ale ostré slunce a teploty nad 30 stupňů si ještě reprezentanti na své základně pro šampionát vyzkouší.
2: Budu si se hodně mazat a opalovákem, ale to asi nás tady bude víc takovejch, protože to sluníčko je fakt ostrý, ale ono už i v tom New Jersey, jak jsme byli, tak když svítilo, tak to bylo hodně nepříjemný. Takže tohle si tady budeme užívat všichni v plnými doušky. No.
3: Vyprávěl Jaroslav Zelený na útulném stadionu v Mansfieldu, kde nebe občas pokryly mraky a nad ránem předtím pršelo. Teplo ale bylo.
4: Jsme se o tom bavili v kabině, když jsme vylezli sem hned ven na hřiště, tak člověk to cítí, potí se více normálně.
3: Ale podle záložníka Vladimíra Daridy jsou na tohle fotbalisté připravení. Vyrovnat se musí i s vysokou vlhkostí.
2: To je bazec, to je jako tady je hrozný dost, no to jo. To je, a jako, i když dneska nesvítilo, tak opravdu, a to jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál.
3: Pousmál se Jaroslav Zelený. I česká fotbalová reprezentace je pod dohledem doktorů, stejně jako další národní týmy. Třeba Norům, kteří zažívají vedra v Jižní Karolíně, pravidelně testují moč kvůli kontrole hydratace těla. Využívat budou chladící vesty. Angličani si na Floridě zase pomáhají například technologicky vyspělým zařízením pro chlazení dlaní. Tenhle postup má významně snižovat teplotu středu těla. I mezi fotbalisty ale najdete milovníky tepla.
1: Tak mě se to zatím líbí, je to takový, nevím, ideální pro mě, jako jsem rád, že jsem v teple.
3: Říkal stoper Robin Hranáč, který v zápětí narazil na jeden problém při přechodech z vedra do klimatizovaných prostor.
1: Ale pak zase přijdete třeba tady dovnitř a je tady, zdá se mi, že tady je minus 15, no, takže jsou to takový rozdíly, takže pak se docela těším i ven.
3: Fotbalová reprezentace se snaží pracovat se všemi vnějšími vlivy, aby byla co nejlépe připravená na vstup do mistrovství světa. V noci ze čtvrtka na pátek českého času odehraje úvodní zápas v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. A na této stanici o tom uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: První červnovou neděli hostilo Centrum Prahy závěrečný den 113. ročníku tradičních primátorek, tedy veslařského závodu, který v kulisách Vyšehradu a kolem náplavky na Rašínově nábřeží sledovali opět tisíce lidí. Spousta z nich navíc v elegantním oblečení.
1: Pražské primátorky nejsou jen velkou sportovní veslařskou událostí, ale zároveň i společenskou a kulturní akcí, na kterou se lidé oblékají tak, aby se cítili pohodlně a taky uměrně. Dress code Smart Casual, který doporučuje web pražských primátorek.
2: Ve veslování všude na světě je taková velká tradice, že každý významný klub má svůj vlastní jacket nebo sako.
1: Říká v červeno-bílém saku oděný předseda Českého olympijského výboru a taky člen veslařské slávie Jiří Kejval.
2: Je jasně červený, olemovaný takovýma bílýma pruhama. Ten veslařský oblek musí být zajímavý, nesmí být tradiční a musí být trošku jako malinko uhozený.
3: Mně se nejvíc líbí klubu Brandýs Kondor, protože to je můj mateřský oddíl, takže já nemůžu jinak. Mně to přijde takový hrozně hezký, když člověk je pyšnej a hrdej na to, že z nějakého klubu má nějakou klubovou příslušnost a ctí a neskáče každý rok někam jinam.
1: Doplňuje bývalý český veslař a trojnásobný olympijský medailista na skifu Ondřej Synek.
4: Heslo, které je vytepané na primátorském štítě, zní silné mládeži, opoře vlasti. A to platí dodnes.
1: Pražské primátorky nabídly kromě dress code a taky rivality v tom, kdo má hezčí sako, taky výsledky, a to sportovní výsledky. Ženský skif vyhrála Ela Boldyšová, mezi muži triumfoval Matěj Smejkal, osmi veslici žen ovládl pražský Olymp. No a ten hlavní závod ovládla pražská Dukla, mužská osmiveslice triumfovala po čtvrté v řadě a po 44. ve své historii. Z Rašínova nábřeží a železničního mostu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem k těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budou na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
2: Izrael čelí útoku iránských raket. Protivzdušná obrana je zneškodňuje. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Česko-americký pár Siňaková-Townsendová slaví na tenisovém Roland Garros titul v deblu. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Izraelská armáda hlásí iránský raketový útok. Protivzdušné obraně se podle webu The Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně 2 střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety, detekuje ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi znějí sirény, ty jsou slyšet taky v částech sousedního Jordánu. Iránské revoluční gardy vyzývají židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dřív uvedl, že se chystá na ostřelování za dnešní úder na libanonské hlavní město Bejrút. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního proíránského hnutí Hizballáh. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
4: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
4: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
4: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Policisté na Chrudimsku pátrají po 13-letém Lukáši Červeňákovi. Naposledy ho někdo viděl krátce před 16:00 odpoledne v Chrudimi. Chlapec měří asi 150 cm, je snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. Trvalé bydliště má v okrese Jičín. Jakékoliv informace o chlapci volejte na linku 158. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Dnešní název Spálená připomíná vypálení synagogy nacisty za druhé světové války. Podle organizátorů festivalu je změna projednaná s místními. Schválit to ještě musí zastupitelé města. Vedení Dolních Věstonic na Břeclavsku chce nechat prohlásit za památku bývalou výzkumnou základnu Akademie věd České republiky. Archeologům v oblasti Pálavy sloužila k výzkumu od roku 1945 do loňska. Obec má v plánu část budovy pronajímat vinotéce nebo kavárně. V přízemí by měla vzniknout muzejní expozice, popisuje nezávislá starostka Jaroslava Rejchlová.
7: Předpokládáme, že to první patro, že by mělo být jako veřejným prostorem. Takže jedna z možností je, že se tam přemístí obecní úřad. 100% z toho nebudeme dělat ubytování, nebudeme asi byty z toho dělat, protože to je jako neuspůsobilé tomu a hlavně to má být památka.
2: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. Grand Slamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Daniliovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ní nejdřív mluvit Townsendová.
8: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
2: A tenista Alexander Zverev vyhrál poprvé v kariéře grandslamový turnaj, ovládl Roland Garros. Němec ve finále porazil Itala Flavia Koboliho 3-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení a uzavírka na 38 na Havlíčkobrodsku a kolona v Mikulově. Dálnice aktuálně volné na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy stojí porouchané auto. Za sjezdem na Tábor čekanice 74. kilometru. Není to opravovaný úsek, místem teď projedete plynule. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se kolem 20. hodiny srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je za Štoky, policie hlásila uzavírku místa. Pokud trvá, můžete ji objet přes Dobronín a Stříteš nebo Petrovice a po dálnici D1. Na silnici 52 na výjezdu z Mikulova do Vídně se vytvořila kolona. Začíná poblíž obchodu Tesco ještě před odbočkou na Baltice a vede až do Rakouska k odpočívce Drazenhofen. A na Sokolovskou silnici z Nového Sedla do Louček se srazilo osobní auto s vlakem. Hasiči v úseku hlásí kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, nedělním večerem vás provází Michaela van Erne.
1: Je mi ctí a potěšením, přeji, ať je ten večer dobrý. Autonomní vlaky můžeme v Česku na kolejích vidět zatím jen v testovacích provozech, třeba takzvaný vlak Edita na trati ve středních a východních Čechách. I ty stále musí jezdit pod dohledem strojvedoucího, vyžadují to předpisy, ale jak za chvíli uslyšíte, drážní úřad připravuje změnu. Tak podrobnější budeme za malou chvíli.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Vlak nebo tramvaj v běžném provozu na trati bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes v Česku stále ještě science fiction, ale možná už ne na dlouho. Výrobci technologie pro autonomní provoz testují, vždy ale za přítomnosti personálu, a to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat změnu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez dohledu strojvedoucího nebo řidiče.
1: Jsme na takzvané kopidlnce, experimentální železniční dráze na pomezí středních a východních Čech. Technologická společnost AŽD tady testuje autonomní provoz upraveného motorového vozu zvaného Edita. Od loňska dokonce vozí cestující. A technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
2: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
1: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
3: Ten vlak předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
1: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská Škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
4: Máte nějaké stání pro servisní prohlídku, myčku, kterou to vozidlo musí projet, a někde na konci máte potom seřadiště, no a potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, 2 minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
1: I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič. Teď plzeňská Škodovka plánuje v příštích letech rozjet autonomní tramvajovou linku v Brně. K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
1: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. V Česku už platí potřebné zákony pro autonomní provoz metra, který chce pražský dopravní podnik zavádět na linkách C a D. U metra je to ale jednodušší, protože oproti vlakům nebo tramvajím jde o oddělený, uzavřený provoz, kde se nepohybují třeba auta nebo chodci. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Kapela Cure. Jak se dobrým jídlem propracovat k zápisu do michelinského průvodce? O tom by mohl a za chvíli také bude vyprávět majitel mexické restaurace v texaském hlavním městě Austinu. Pozornost gastronomických recenzentů si vysloužil díky mexickým tacos a zeleninové zahrádce za svou restaurací. Detaily doplníme za chvilku. Teď November 2.

0: Texasu už 6 let funguje restaurace, kde jsou na jídelníčku jen tacos. Do hledáčku gastrorecenzentů se dostala díky propojení mexické a americké kuchyně a ekologickému přístupu. Zatím má jen dvě michelinské značky, ještě ne hvězdy, ale už se objevila ve vyhlášeném michelinském průvodci.
1: Mexická restaurace Nixta nedaleko centra texaského hlavního města Austinu se specializuje na tacos. To znamená plněné kukuřičné placky a zastává nový přístup k mexické kuchyni, takzvaný New Tejano. Co to znamená? Majitel restaurace Nixta Edgar Rico.
2: Nová Tahona je hnutí mladých Američanů, kteří jsou první generací narozenou tady s mexickými kořeny. Snažíme se dát novou podobu tomu, co tady považují za mexické jídlo. Propojujeme mexickou kuchyni s prvky gastronomie jiných zemí a snažíme se používat zdejší texaské suroviny od lokálních farmářů a chovatelů. Dominantou ale stále zůstávají naše kukuřičné tortely, na kterých jsme jako děti Mexičanů vyrostli.
1: Taqueria Nixta je v Austinu vyhlášena nejenom pro dobrou kuchyni, ale také proto, že je tady zahrada. Odtud pocházejí bylinky a také některá zelenina, kterou kuchaři používají k přípravě pokrmů. V úhledných řádkách jsou bylinky, petržel, fenikl, koriandr, mladá cibulka. Na dalším záhoně se starají o větší zeleninu, listový salát, brokolici, rajčata a okurky a úplně vzadu u plotu se zelená bazalka, citronová tráva a podle Edgara Rica tam má brzy přibýt i tymián a máta.
2: Můžu vám zaručit, že ve Spojených státech nenajdete mnoho restaurací, kterými projdete a mají za sebou vlastní zeleninovou zahradu nebo záhony s čerstvým kořením. A jsme na to hrdí.
1: A právě za to sepětí s přírodou a využívání místních surovin a vlastní zahrádku dostala loni Taqueria Nixta michelinskou kytičku, zmínku v gastronomickém průvodci. Další dostala už před 2 lety pro mladého nadějného šéfkuchaře. Vlajkovou lodí specialitou Taqueria Nixta jsou tacos s kachním masem a pikantní omáčkou.
3: El carnitas de pato es un taco que es como el taco de la casa.
1: Kachní prsa se marinují den před servírováním v rozpuštěném másle, Coca-Cole, chili, mléce, pomerančích a směsi koření. Pomalu se to vaří a smaží 10 až 12 hodin. Takže celou noc před zpracováním. Kouzlo dokončí čerstvá tortila, tedy kulatá placka z těsta ze žluté, bílé nebo fialové kukuřice. V kuchyni jde všechno jako na drátkách. Každý ví, co má dělat, nepřekážejí si a vyrábějí další a další varianty plněných tortil.
3: Michelin, which is kind of wild, you know. Every single day we strive to be, you know, a little better.
1: Zapsání restaurace do průvodce Michelin je podle Edgara Rica opravdu zavazující. Každý den se snaží něco zlepšit. Zrychlit pečení placek, krájení masa, přípravu omáčky. Denně je prý co zlepšovat. No a za mne byl zážitek z kachního tacos prostě dokonalý. Z texaského Austinu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Martina Matěj.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Írán dřív, než uzavře dohodu s Teheránem, řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News. Odmítá taky dopředu uvolnit zmrazená íránská aktiva. Zrušení sankcí šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Íránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje právě uvolněním zmrazených aktiv. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. A na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 milion lidí. Papež mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Dánská reprezentace na síti X uvedla, že je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D11 za Prahou odstavené auto a také nehoda. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte odstavené vozidlo, jak už bylo zmíněno, také nehodu. Za sjezdem na Úvaly 15. kilometru stojí vpravo porouchané auto, je označené šipkou. Na D11 směr Hradec Králové za sjezdem na Český Brod srazilo osobní auto Zvěř. 19. kilometr, na kamerách vidíme, že auto je na krajnici a kolem se jezdí. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky se srazilo osobní auto s motorkou. Místo bylo neprůjezdné, už se jede.
4: Jak byla zavřená, posraz se motorkáře auta, tak už je teďka otevřená. Teď jsme to projeli, zatím kivadlové, ale už to jede.
3: A vypadá to, že už se projíždí bez omezení. A na silnici 52 v Mikulově do Vídně čekejte kolonu. Začíná na vjezdu do města. Není souvislá, vede do Rakouska k odpočívce Drazenhofen. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
0: Konstatováním, že v Děčíně se v pátek objevilo slabé tornádo, mělo intenzitu žádná 0,5 stupně. Podrobněji se o tom můžete dočíst na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Z hudby teď kapela Roxette.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

Žurnál. Kolik povelů musí znát vodící pes, který pomáhá nevědomým? Co všechno dokáže se svým majitelem zvládnout? Právě to ukázalo mistrovství České republiky v Liberci. My vás tam vezmeme díky reportáži. Za chvíli, ještě předtím, je tu kapela Cars. Pokud je pro vás teď čas důležitý, možná musíte jít spát. 22 hodiny 37 minut.

0: Liberec hostil mistrovství republiky vodících psů pro nevidomé. Letos celkově po desáté soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu.
1: Tak na start. A start je tady, jo?
2: Tak před.
3: Při soutěži musí psi prokázat, jak jsou schopni provést bezpečně nevidomého v běžném městském provozu, vysvětluje ředitel závodu Roman Vaně.

0: Něková, pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně. Tady uvidějí, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
1: A že to někdy na ulici není lehké, potvrzuje i Adéla Červinková z Mostu.
2: No hlavně lidi, oni vám jdou přímo proti vám a manžel říká, že koukají přímo jako do očí, jestli vidím nebo nevidím.
1: A neuhnou nebo?
2: A neuhnou vůbec, takže kolikrát do nich vrazím, jo, nebo to.
3: V dnešní době je vlastně plno vědomé. Taky těžký ty elektrokoloběžky, elektroauta. A nejhorší je, když jdete s pejskovodicím a jde proti vám paní s kočárkem a kouká do mobilu. A prostě do nás narazí, nebo mi nabourá do psa. Jo.
1: Lidé si tady také proto mohli vyzkoušet, jaké to je jít po slepu s bílou holí.
4: Musíte se přesně trafit mezi ty dvě desky.
5: Jasismaria. Taky se bojí udělat krok dopředu.
6: Strašný. Klobouk dolů před těma, co nevidí a prostě chodí úplně normálně.
1: Výcvik vodicího psa trvá 2 roky a stojí přes 300 000 korun. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

Mikael v hudebním výběru víkendového radiožurnálu. Od hrdinu socialistické práce k podcastům. I tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Radio. Přesně před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Za historií se za chvíli ohlédneme a nabídneme také ukázky z archivu. Ovšem teď je tu ještě Kolbík Hejlec.

0: Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo Švédska. Historie akce se začala psát už v roce 1976, kam se teď na chvíli vrátíme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby sobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
10: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Tady je žurnál 23 hodiny. Zprávy má Martin Matějka.
1: Po íránském útoku na Izraelu zavřely některé státy Blízkého východu svůj vzdušný prostor. Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor, jde o reakci na dnešní íránský úder na Izrael. Íránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky v Libanonu. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrútu na militantní hnutí Hizballáh podporující Irán. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherán i Tel Aviv k návratu k jednáním. Dodal taky, že doporučuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahovi, aby ofenzivu neopětoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní taky společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Zelenský na síti X napsal, že zítra se setká i s králem Karlem III. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče, chce jí mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem.
3: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
4: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
3: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu, pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
3: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
2: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato a po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeři s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
7: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
1: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Český Brod a kolona v Mikulově. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod srazilo osobní auto zvěř. Na 19. kilometru je zavřený odstavný pruh u nehody. Bliká silničářská šipka. Dálnice jsou bez kolon. Na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí kousek za sjezdem na Hukvaldy, 36. kilometru, dopravu nespomaluje. Na silnici 52 v Mikulově se ve směru na Vídeň stále tvoří kolona. Začíná na výjezdu z města a vede za hranice do Rakouska k první odpočívce. Zřejmě tam kontrolují auta. A v Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky. trati. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na řadě je repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strůhalové.
9: Zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Mým dnešním hostem je psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
9: Vy jste vystudoval psychologii, máte psychologickou praxi, ale taky jste pracoval ve sféře výzkumu spotřebitelů, marketingové komunikaci a v reklamě. Co jste tam dělal?
10: No, já jsem se vždy po vystudování psychologie snažil nějak obohatit o zážitky z takzvaného jako reálního života. A protože mi bylo tehdy 22, tak jsem si řekl, že do psychologické poradny nebo na nějaké jiné zaměstnání ještě v tom věku úplně nemám kvalifikaci ve smyslu jako životních zkušeností. Takže jsem se dostal do oblasti managementu značek, reklamy, výzkumu spotřebitelů. Ale ta moje touha byla vždycky jít nějak dál a porozumět tomu, proč lidi vybírají něco, proč se rozhodnou v nějakém momentu jinak. A vlastně jsem se postupně k té psychologii vracel a před 15 lety jsem se rozhodl, že se budu věnovat už jenom psychoterapii a psychologii jako takové.
9: Vy se prý ve své praxi nezaměřujete jenom na ty učebnicové diagnózy. Teď jsem si říkala, které jsou ty neučebnicové, které vás vlastně profesně nejvíc zajímají a předpokládám asi taky, že vás baví.
10: Mě ta práce celkově baví, ale možná bych rád uvedl, co to pro mě znamená neučebnicová diagnóza. Chápu ji tak, že to je diagnóza, která je z učebnic psychiatrie nebo klinického psychologa a to je oblast, které já se v podstatě snažím jako možná i aktivně vyhnout, protože pracuji se zdravou populací. To moje vzdělání je psychologické, to znamená, nejsem klinický psycholog ani psychiatr. To bych rád zdůraznil jenom pro nějakou informaci, že když budu dávat nějaká doporučení, nebo možná se budeme bavit o nějakých situacích, tak se to týká zdravé populace.
9: Mm-hmm. Jaké máte koníčky?
10: Já koníčky chápu jako něco, co by mi v osobním nebo volném čase mělo přinášet radost a zároveň mě to nějak obohacovat a taky mi pomáhat se nějak odpojit nebo vypnout. Takže bych řekl, že ten koníček, který mě nejvíc baví a obohacuje výtvarné tvoření, na to mám asi ale nejmín času, pak mám koníček, který vlastně mě obohacuje a zároveň není úplně můj koníček, je to sport. Snažím se cvičit, protože...
9: Ale neděláte to rád.
10: Nedělám to rád, jsem nesportovní typ, ale to moje povolání nebo to moje poslání je často, že sedím vlastně téměř celý den v křesle, takže musím to nějakým způsobem kompenzovat, takže tomu rozumím a je to takové racionální rozhodnutí. Mm-hmm. A pak mám koníček, který asi sdílím se všema dnešníma lidma, protože každý máme teď mobil a je to takové to scrollování, když úplně vypnu a dívám se, ani někdy nevím na co a jenom se dívám na pohyblivé obrázky, které jsou občas humorné a tak vypnu, ale nic nového se nedozvím, ani mě to nebohatí.
2: Host Radiožurnálu. Well,

0: psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič je dnes mým hostem ve víkendovém radiožurnálu. Já jsem se cíleně ptala na ty koníčky, jaké máte ve svém životě, protože teď před obdobím léta většinou začínáme mít víc času na ty svoje koníčky. A někde jsem četla, že manuální práce a koníčky mají přímo léčivou sílu. Tak by mě zajímal váš názor.
1: Já bych se zastavil u toho, jak jste řekla, že máme více času. Ono na ty koníčky se říká, že nikdy času není. Jsem rád, že to vnímáte tak, že v létě je toho času více, protože obvykle, když se bavíme o koníčkách, tak každý říká, nemám čas, to se nedá stihnout a podobně. Jsem rád, že i vy vnímáte to, že to počasí, když je slunko a vlastně můžeme vycházet ven, nás tak nějak osvobozuje i v tom vnímání toho, kolik času máme. Asi to, že vycházíme ven a že je toho slunce víc a toho světla, tak si myslím, to je jedno z takových inspirací, která by nás měla vytáhnout ven. A ta manuální práce, myslím, že i v zimě, když děláme manuální práci, tak má na nás nějaký pozitivní vliv, ale to, že to děláme na čerstvém vzduchu, tak přináší ještě další benefity. Na druhou stranu, myslím si, že bychom se neměli omezovat jenom na nějaká roční období a říkat si, že ty koničky můžeme dělat jenom v létě nebo jenom v zimě.
0: Dobře, ale jak si tedy naordinovat ten čas na sebe, když budeme mezi těmi, kteří budou říkat, není na to čas?
1: Já myslím, že předtím, než bychom začali mít takovou diskuzi, jakože co je to time management a jak si vlastně uspořádat čas, je pro mě dobré se nějak zamyslet nad nějakým takovým jakoby předsudkem, že jak vnímáme to, že si vezmeme čas jenom pro sebe. Často je to podle mě, a teď nechci upadnout do nějaké genderového zjednodušování, ale myslím, že u žen i u mužů je to trochu jiné. A i tím, jak jsme pracovně různě vytížení, zároveň jaké máme povinnosti, nebo jaká je ta druhá směna a podobně, a jak jsme i nějakým způsobem kulturně nebo sociálně zvyklí vnímat to, že když něco děláme pro sebe, jakou to má hodnotu. Já si myslím, a to budu pořád tvrdit, že koníček nebo věnování se sobě v nějakých hranicích je vždycky investice. A je to investice do vztahu, do práce, do zdraví.
0: Pardon, ale když říkáte do vztahu, tak jak si najít toho vhodného koníčka třeba právě i v tom partnerství, když každý má třeba jiný koníček, tak co to pro ten vztah znamená? A teď už myslím třeba opravdu hodně do budoucna, když děti odejdou z domu.
1: Tak znova, to asi není jenom téma koníčku, ale je to téma toho, jak vnímáme vlastně vztah. Jestli je vztah o tom, že musíme být pořád spolu a ta naše představa je taková, že partneři mají dělat všechno dohromady, nemůžou se od sebe pohnout, nebo vnímáme ten vztah skutečně jako vlastně takový rytmus přírody, že se oddalujeme a přibližujeme, oddalujeme, přibližujeme, že dokážeme dát tomu partnerovi svobodu.
0: To je nejlepší, ne? To je asi nejlepší.
1: To je nejlepší, ale ta snaha o to někdy může být pro nás samozřejmě komplikovaná, protože máme svoje vlastné obavy, nějaké nejistoty, ten partner je pro nás možná potvrzení něčeho a proto jsme raději, když je pořád vedle nás a ten koníček dělá s náma. Takže si myslím, že je to hodně o práci na sobě, o tom, jak my v tom vztahu vlastně chceme fungovat a ten koníček, i to, že jestli tam zapadá do toho vztahu, ne, tak jenom ukazuje na něco, co je v nás.
0: Mm-hmm. Může ale nastat i ta opačná situace, že člověk se na tom svém koníčku, na tom hobby stane zcela závislý. Třeba na tom sportu nebo na něčem jiném, já nevím, tak vy jste mluvil třeba o tom scrollování, tak dejme tomu třeba i digitální hry a podobně.
1: Já si myslím, že to je riziko, které hodně správně, že ho přinášíte, protože cokoliv, co se začne dělat s tlakem na výkon nebo na nějaký perfektní jako výsledek, tak to už není asi koníček, ale znova to začíná být jako nějaká práce nebo nějaký výkon. A to je vidět i v tom, že když někdo tvoří pro ten proces, tvoří nebo dělá ten sport pro tu radost toho pohybu, nebo protože to je o vteřinách, nebo že potřebuje mít ten výtvor tak perfektní a ještě ho úžasně nafotit a někam ho vlastně prezentovat. A to si myslím, že je ten rozdíl a tam se lehce sklouzne a myslím, že to zrovna pro lidi, kteří mají takový sklon k perfekcionismu, taková pastička v rámci koníčku.
0: Říká host ve vysílání víkendového radiožurnálu psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Boris Štěpanovič je dnes hostem víkendového radiožurnálu. Jako psycholog, jak můžete člověka, který je třeba před stavem vyhoření a nebo už v něm je, navést ho na nějakého koníčka, když jsme se bavili o koníčcích a o hobby, které by nám mělo pomáhat, tak on vám řekne třeba, že ho to nebaví, nebo že ho to bavit nebude, nebo že na to právě nebude mít ten čas, a nebo dokonce, že by to byla ztráta času. Jak s takovým člověkem potom pracovat?
1: Pro mě je důležitý ten začátek vašeho dotazu, když mluvím o člověku, který je před vyhořením, nebo možná už i vyhořelé je. Jakkoliv jsou koničky blahodárné a přináší tu radost a pohodu ve volném čase, tak si myslím, že člověk, který je ve stavu vyhoření z práce, tam něco nabízet nebo nějakým způsobem někam tlačit, je další tlak, který toho člověka nutí do něčeho a přichází vám vlastně, nebo přichází ke mně do pracovní, někdo, kdo je přetížený a já ho zatížím něčím dalším, jakkoliv to vypadá pozitivně. Takže ten první krok je vlastně uznat, že někdo je vyčerpaný a snažit se dopátrat těm důvodům a nenasednout na to, že v podstatě zadám další úkol, který jakkoliv vypadá logicky i správně, ale jenom přispívá k tomu, v čem ten člověk je, a tomu mechanismu toho přetěžování se a tím pádem vyhoření. Jakkoliv to vypadá jakoby pozitivně a to někdy je taková trochu léčka, protože to člověk může ordinovat i sám, že jsem přetížený v práci, tak si dám ještě víc sportu, budu se ještě zajímat o něco a tam už začíná právě ten koloběh, z kterého je pak někdy těžko vystoupit.
0: Půjčím si vaše slovo nutit se. Proč je nebezpečné se nutit třeba právě i do takového neustálého optimismu, do dobré nálady?
1: Já si myslím, že to nucení je vlastně nějakým způsobem popírání toho, co cítím. A myslím si, že je důležité být v dobrém kontaktu se sebou a s těma emocemi a vlastně s celým tím jakoby s tou barevností toho, co prožívám, nějak být v souladu a taky tím emocem určitým způsobem přitakávat. Takže když jsem smutnej, to samozřejmě neznamená, že chci zkazit každému jako jeho hezký den a že si přiznám, že to mám takhle. Můžu mít tím pádem od toho trošku odstup. Můžu ten pocit, jak bych tak řekl, odlepit od sebe, můžu se možná trošku více nadechnout. To, že se budu cítit zkroušeně a zároveň se budu přetvařovat, že vlastně všechno je v pohodě, je vlastně lež, kterou je pak zajímavé se optat, proč ji dělám, jestli se potřebuju přesvědčit sám, to znamená nějak neumím tu situaci měnit, nebo se chci zalíbit a zapadnout. Ale určitě nucení se do optimismu, zvlášť do takového falešného, mi přijde cesta, kdy se pak sami v sobě můžeme ztratit.
0: Jak vlastně psychologie chápe smysl pro humor?
1: Když jste to řekla, tak já jsem se usmál. Takže ten humor je něco pozitivního, co vlastně nadlehčuje a dokáže nám vytvořit nějaký náhled. Já si myslím, že humor jako takový je nějaká možná kulturní nebo literární veličina. V té psychologii je hodně důležité, když si někdo dokáže vlastně udělat srandu sám ze sebe, protože to nám signalizuje, že ten člověk je nějak schopný se vnímat, není nějak sebestředný, zároveň umí přijímat svoje chyby, nebere se vážně, má na sebe nějaký náhled a dá se říct, že dokáže o sobě mluvit v různých jakoby variantách a to nějakým způsobem signalizuje takový zdravý přístup k sobě samému.
0: Umíte to?
1: Já se o to snažím. To, co jste mi teď položila, tu otázku, trošku mi tak zarezonovalo, jako kdyby psycholog by to všechno měl vědět a zvládat. A vlastně přijde nám to říct, jak to máme dělat. Já jsem taky jenom člověk, mám svoje chyby, mám jich hodně a nerad se stavím do pozice, já to umím, nebo řeknu vám, jak to je. Samozřejmě mám nějaké zkušenosti z práce s lidma, taky jsem něco vystudoval, ale pro mě je důležité, aby si každý našel tu svoji cestu a zároveň si byl vědomý těch chyb, protože tak jsme každý jedinečný tím, jak se s nimi pereme, nebo jak nám, se nám to nedaří, nebo se nám to chvilkama daří, tak to bych nerad ztratil a ta snaha se jakoby cení, jsou i malé úspěchy, ale pořád je to nějaký každodenní způsob, jak se sám se sebou potkávám.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Izraelská armáda hlásí íránský raketový útok proti vzdušné obraně. Se podle webu Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně dvě střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety, detekovala ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi zněly sirény. Ty byly slyšet taky v částech sousedního Jordánu, vedla to tamní státní televize. Íránské revoluční gardy naléhají na židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dříve uvedl, že se chystá na ostřelování za dnešní úder na libanonské hlavní město Bejrút. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního pro íránského hnutí Hizballáh. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Správa sociálního zabezpečení se přidává k dalším státním úřadům, které mění internetovou doménu. Za adresu čssz.cz přidává .gov. Má pomoct v boji proti podvodníkům, kteří se za státní úřady pouze vydávají a snaží se z lidí dostat peníze. Doména .gov se celosvětově používá pro označení státních institucí pro usnadnění orientace uživatelů. A spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlofest. Pojmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Dnešní název spálená připomíná vypálení velké synagogy nacisty za druhé světové války. Podle organizátorů festivalu je změna projednaná s místními. Schválit to ještě musí zastupitelé města. Sport. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma na Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant, který si připsal celkem 20 bodů. Nejlepším střelcem byl se 24 body nymburský Jaromír Bohačík. Finálová série na 4 vítězství pokračuje čtvrtým zápasem zítra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Noční omezení na Pražském okruhu a nehoda na Vysočině. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 19. kilometru odklidili následky nehody. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni se pohybuje údržba. Jsou zájezdem na dálnici do Plzně mezi kilometry 26 až 29. Dejte pozor, blokují levý pruh. Na Pražském okruhu je další omezení ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Barandov 16. kilometru. Je zhruba na půl kilometru zavřená krajnice a taky pruh na sjezdu na Barandov. Objíždí se vlevo po zebře. Na Vysočině silnici 602 z Jihlavy do Měřína srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je za obcí Řehořov. Projíždějte pozorně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledná večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního víkendového Staradio žurnálu Patricie Strouhalové.
3: A tím hostem je psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič. No, když je takovéhle krásné počasí, tak se mnozí chystáme někam vyrazit a plánujeme třeba dovolenou. O dovolených si taky budeme povídat. Ale já bych se ještě vrátila k tomu, co jste říkal před chvílí, že máte věci, se kterými celoživotně bojujete. Tak by mě zajímalo, co to je a jak to zvládáte.
4: Já jsem to už naznačil, že mám trochu problémy se sportem. Já jsem totálně nesportovní typ, takže jakkoliv je mi to teď trošku trapné, ale já se přiznám, že neumím jezdit na kole, neumím bruslit, neumím lyžovat. Takže takovéto základní sporty já vůbec neovládám. Byl jsem trošku takové, jakoby možná oplácané dítě, ale hlavně jsem měl velký strach. Až někdy na střední škole mě profesor tělocviku nějak trochu do toho zapojil. Dokonce jsem cvičil na Spartakiádě, ale je to všechno takové vydřené. Teď po 50 jsem pochopil, že zkrátka tomu pohybu se musím věnovat, Řekl jsem, že je to můj koníček, protože vidím, že tam jsou nějaké výsledky ve smyslu, že usedím to svoje povolání. Na druhou stranu, když někdo řekne, pojďme se projít na kole, tak já musím říct, no, choďte, já tady zůstanu, nebo já můžu pěšky za váma, teď už ani nemůžu říct, poběžím za váma. Takže to je něco, asi dlouho dobu jsem měl z toho celkem komplexy. Nějak jsem se to snažil i zastírat. Dokonce jsem šel na lyžařský zájezd na střední škole a tam jsem se hodil s tím, že mám chřipku. Řešil jsem to různě, ale teď už to beru tak, že i tak můžu mít hezký život.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
5: Just a perfect day, drink sangria,

0: psychologa, psychoterapeut Borisa Štěpanovič ve víkendovém radiožurnálu. Mluvili jsme o tom, že čekají nás dovolené, možná, že někdo už má třeba první dovolenou za sebou a máme jistá očekávání. Jsou třeba nějaká pravidla pro přežití v uvozovkách té společné dovolené bez takových jako zbytečných, opravdu zbytečných hádek?
1: Já bych řekl, že je dobré mít nějaká očekávání od dovolené, ale ty, které jsou možná v dnešní době nastavena, jsou skutečně vysoké. Už teď vidíme, že ty obrázky krásných pláží, šťastných lidí jsou kolem nás a mám pocit, že nás tak jakoby nějak nastavují do toho očekávání, které je často nereálné. Možná nás trochu i tak zúzkostňují, jestli to zvládneme, jestli budeme tak hezky vypadat, tak se hezky usmívat a všichni se držet za ruce. Ta dovolená je čas, kdybychom si měli odpočinout a relaxovat, ale je to zároveň čas, když jsme mimo toho svého klasického koloběhu, který nám asi i v těch vztazích nebo v domácnosti pomáhá některé věci jakoby zakrýt nebo se jim vyhnout a najednou je pro ně čas nebo nějakým způsobem eskalujou. Myslím si, že je fajn, když se to na té dovolené nestane. Na druhou stranu, abych to teď řekl, nemělo by se stát, mi přijde znova jenom něco, co tlačím na kohokoliv, že to musí splnit. Ono se nějaký konflikt, nějaká nepříjemnost na té dovolené určitě stane. Já myslím, že bez toho snad ani dovolená není. V dobrém případě na to vzpomínáme s nějakým humorem nebo se na tu situaci nějakým způsobem jakoby podíváme jinak. V tom horším se samozřejmě může stát, že nějaký konflikt právě se na té dovolené odhalí a začne ten vztah nějakým způsobem erodovat. Myslím si, že když se něco takového to na té dovolené stane, že vybuchne nějaká neshoda, tak je dobré postupovat jako při každé hádce. To znamená jakoby neeskalovat ten konflikt. To znamená snažit se co nejméně jakoby ten pár z těch partnerů, který ještě trošku jakoby víc v tom ráciu a není jenom v těch emocích, ten konflikt nějakým způsobem chytnout a říct, jo, teď si dejme pauzu, cokoliv, nebo přestaňme a tak dále. Je důležité na té dovolené mít nějaký prostor, kdy se ty partneři na chvíli můžou nějakým způsobem
0: odstřelit. Dobře, ale když tohle jedno, ten partner řekne, tak teď si dáme pauzu, tak ten druhý ale může jako útočit, ty z toho utíkáš, ty to nechceš řešit, ty tohle děláš pořád, nenecháš mě to doříct, nenecháš mě to vysvětlit. Tak jak vlastně tohle zvládnout? A to není otázka jenom pro dovolené, to je vlastně otázka pro jakýkoliv partnerské soužití.
1: Samozřejmě, že je tam to riziko, že se to nezvládne podle tohto návodu. Takže může se stát, že ten jeden partner bude pořád dorážet, ten jeden, teď je to taková modelová situace, může teda skutečně odejít a ten, který byl v těch emocích, tak zůstane taky sám. A teď vlastně, protože já předpokládám, že ta hádka není poprvé, takže něco se jakoby opakuje. Takže nějakým způsobem na to známe a něco chceme dosáhnout tím. Tak modelově bych řekl, každý víme, jak do toho jakoby vstupujeme a co bychom z toho chtěli získat, ale možná na té dovolené, a to teď je takový vstup, který to trošku možná ještě zkomplikuje, ale přece jenom tam může být těch důvodů někdy i víc a já bych je nazval

0: tom nějak zastavit.
1: Když je člověk vztahovačný, tak se vždycky radí neber si to osobně, nebo neber si nikdy nic osobně. Jak tohle zvládnu?
0: Teď je vlastně otázka, jestli se ptáme, jak to zvládne ten člověk, který si bere věci osobně, nebo to okolí, které to vidí. A to jsou takové dva pohledy. Já bych řekl, ten člověk, který si bere všechno osobně, tak pro ně je to určitým způsobem bolestné a nepříjemné, protože je vlastně pořád nějakým způsobem zraňovan tím světem. A doporučení neber si to osobně znova jenom opět vlastně výtka, že něco nedělá dobře. A to si myslím, že s tím jsem vlastně potkává. Takže otázka nebo rada není, nedělej to, ale spíše ptát se, proč to tak děláš? Co ti to přináší? Umíš to i jinak? Já vím, že ty moje dotazy jsou spíše takové terapeutické a neočekávám od partnerů, aby se k sobě chovali jako psychologové nebo terapeuti. Ale myslím, že ten zájem o druhého může být někdy projeven víc tím, že se ho snažím mu porozumět, nežli že mu říkám, jak si myslím, že by to měl dělat. Tak to je ta stránka toho člověka, který si to jakoby musí prožívat všechno osobně a to okolí. Často nás iritují na druhých lidech věci, které nemáme sami zpracovány. Takže bych řekl, že možná někdo, komu se nelíbí, že někdo si všechno bere osobně, má přesně tuhletu stránku v sobě nějakým způsobem potlačenou.
1: A je pro zdravý vztah dobré, aby občas ten člověk vyjel, byť na krátkou dovolenou, sám, jako každý partner s nějakým kamarádem, s přáteli? Aby to nebyly vždycky ty dovolené jenom v páru partnerské.
0: Držím se slova zdravý vztah. Zdravý vztah je vlastně něco, co funguje podobně jako příroda, takže se vlastně přibližujeme, oddalujeme, nadechneme, vydechneme, vidíme se, nevidíme, střídají se nějaká období, kdy jsme spolu a pak kdy jsme sami. Já si myslím, že je to vlastně nejenom zdravé, ale i užitečné pro vztah být na chvilku každý z partnerů sám.

0: psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič ve víkendovém radiožurnálu. Ještě mě zajímá samota jako téma. Tak kdy je pro člověka ta samota dobrá? A můžeme, protože jste říkal, že i na té dovolené je dobré si najít ten kousek pro sebe, třeba i v rámci té oddělené dovolené. Tak proč by se měl vlastně člověk naučit aspoň občas být sám, třeba i bez toho telefonu?
1: Samota je určitě dobrá, jestli chápeme tak, že máme někoho kolem sebe a jenom si aktivně vybíráme nějaký čas nebo prostor, když s ním nejsme ve spojení. Já bych odlišil slovo osamění, které někdy možná to slovo samota nějakým způsobem přivolává, ale samota je vlastně prostor pro sebe, zamyslet se nad sebou, nějak získat znova nějaký kontakt. Myslím, že jsme o tom před chvílí mluvili, vlastně vyznat se v sobě, rozumět těm svým pocitům, nejenom takovým impulzivním vlastním nějakým zkratkovitým jednáním, ale mít času se vlastně uzavřít trošku víc do sebe a poptat se, jak se mám, proč mi tohle to vadí, skutečně to chci zvládnout sám, nebo požádám někoho o pomoc. A teď, jak jsem to řekl, že požádám někoho o pomoc, tak mě napadlo, že často je dobré, když člověk požádá o pomoc i jakoby profesní a nějakým způsobem vnímá, že ten problém je větší, ale kolikrát a vlastně nakonec on se musí rozhodnout, teď mluvíme o té zdravé populaci sám, a myslím si, že je to vlastně dobře zažít i ten pocit, že to nějak zvládám, že pomoc nemusí znamenat to, že dostávám rady, pomoc je často o tom, že někdo mě jenom vyslechne nebo je tam se mnou, když já přemýšlím, jak to udělat. To teda, když se k tomu tak vracím, to je vlastně ta role psychologa, ale může to někdy splnit i partner nebo kamarád. Když se ale vrátím k té samotě, tak samota je vlastně to, co otvírá v nás ten kreativní proces. To by určitě o tom dokázali mluvit umělci, spisovatelé. Tehdy se dotkneme něčeho v sobě, co nás asi odděluje od umělé inteligence. A to je ten, jak já, je to vzletně, ale mám ty slova rád, jako nevyčerpatelný lidský potenciál. V ten skutečně věřím.
0: A je vlastně i to, že si dokážeme tu samotu nastavit, je to nějaká dovednost, kterou musíme trénovat? Kterou musíme jako jiné aktivity trénovat a cvičit?
1: Možná pro lidi, kteří jsou takový jako my nejistí a potřebují pořád jakoby potvrzování z okolí, buď o tom, jestli jsou atraktivní, nebo jestli jsou nějakoho ceněný, nebo cokoliv, co si sami nedokážou dát, tak možná jsou závislí pak na tom okolí a tehdy je dobré si nějakým způsobem vyjasnit, proč já musím být pořád ve společnosti a proč nedokážu být sám. Nemyslím, že je cesta si to pak jako ordinovat, spíše je porozumět tomu, co od těch lidí získávám a postupně se to učit, dát si to i sám, možná nějaké pozitivní hodnocení nebo vnímání toho, že jsem atraktivní.
0: Toho partnerství, když jsme se bavili, tak jak je to ve vztahu, kdy se máme taky naučit samotě, abychom se nestali závislým?
1: Teď to řeknu možná tak jako přísně, ale až bych řekl, že to už bychom měli vědět, že to není nějaká kompetence, kterou se pak začneme nějak rychle učit ve vztahu. Když se nám to nedaří, tak samozřejmě vždycky je dobré to pozorovat, že mi něco jako nefunguje. Ale ono se to často v té pubertě děje, že se mladí lidé tak jako zahloubávají do sebe a tam se to tak trochu jakoby učíme. Na druhou stranu, myslím, že v dnešní době vlivem těch sociálních médií je spíše to srovnávání se s někým a neustále jakoby poměřování se něco, co je nakonec jako kdyby blížší. Člověk by do toho partnerství samozřejmě měl vstupovat se zájmem o tu druhou stranu, ale taky má mít pořád zájem sám o sebe. Tím nemyslím nějaký sobecký zájem, ale to vnímání sebe, co potřebuju, jak se cítím a nespoléhat se na druhého.
0: No a proč nás třeba někdy i ten intenzivní kontakt s někým, koho opravdu máme rádi, tak nás může unavit?
1: Nejenom unavit, může nás dokonce i velmi vyčerpat. Jestli mám pevně stanovenou hranici a mluvím s někým, koho mám rád a zapojuje se mi tam něco takového, jako že mám od sebe očekávání, že tomu člověku něco splním, že ho budu 100% chápat, že cokoliv on naznačí, já musím nějakým způsobem dostat nebo mu to umožnit, tak tam se můžu dostat k velkému vyčerpání, protože ztrácím to, kde jsem já, kde jsou moje možnosti a kde začíná ten druhý, jakkoliv může mít starosti nebo má obrovskou radost, ale musím se nějakým způsobem chránit a nerozplynout se v tom vztahu.
0: Když jsme v nějakém stresu nebo v nějaké úzkosti, ať už třeba i vztahové, tak vrátím se na začátek toho našeho povídání k těm koníčkům. Je pravda, že třeba ruční práce jako pletení nebo zahradničení nám může tohle pomoct překonat?
1: Asi v akutním stavu, nevím, jestli máme každý možnost, když se cítíme úzkostně jít do zahrady, ale to, že tu činnost dělám pravidelně a nějakým způsobem se dosycuju a vlastně se dostanu k tomu pocitu, že jsem spokojený, něco mi přináší radost a někde dokážu se zastavit, tak myslím, že nás určitým způsobem posiluje, teď se zase já vracím k tomu sportu, protože mi to hodně připomíná a tím pádem možná ten pocit si mnohem lépe připomeneme, dokážeme se na tu situaci aspoň myslí jako nějakým způsobem napojit. Takže je dobré pěstovat koníček proto, aby měl výdrž nebo nějakou resilienci zvládnout pak těžší situaci.
0: Někdo má uklízení jako koníčka. Může to být třeba i rituál, který nám pomáhá, ale co když vadí našemu okolí? Doma, v práci, jak to vysvětlit?
1: Já se vám přiznám, že znám málo lidí, kteří mají koníčka jako uklízení, ale znám hodně lidí, kteří ho používají jako způsob sklidňování se, kdy vlastně konečně v tom chaotickém, možná i vnitřním světě nebo v tom okolním světě mají konečně pocit, že něčemu můžu dát řád a něco vytvoří, něco vlastně, trošku bych řekl, že ji ovládají. A to je hodně uklidňující, protože ta přehlednost, to, že vím, kam něco dám, že dokonce u toho se nějak hýbu a mám kontakt s nějakou materií, může být skutečně uklidňující a zároveň tam samozřejmě funguje ten pocit z dobře vykonané práce. Já často říkám, že každý extrém přivolává démony. Takže jestli někdo uklízí a uklízí, tak to asi přivolá nějaké démony. Na druhé straně, a teď se omlouvám za to slovo, i ten bordel, který je v bytě, může nějak démonizovat. Všeho s mírou a myslím, že je to u toho uklízení, ale nerad bych ztratil to, že může být skutečně až někdy terapeutické.
0: Mm-hmm. A někdy ten partner nebo partnerka vlastně po nás vyžaduje, abychom udržovali pořádek a nechce sdílet ten náš jako drobný chaos třeba, který v pracovně máme. Je to věc, kterou byste doporučil právě řešit jako, teď nevím, jak to mám nazvat, jo, jako ne s terapeutem, ale říct prostě, tohle je moje území a tohle je tvoje území.
1: Jako u každého takovéto nezhody mi přijde dobré nejprve se vlastně doptávat, co to je ta iritace. Jestli je to nepořádek, nebo je to, jestli to, že ten partner vlastně nebere můj názor na to, jak má ta naše domácnost vypadat a podobně. Takže myslím si, že důležité jakoby potvrdit ty pocity, které partner z toho může mít, ale zároveň se doptávat o tom, že co tím vlastně sleduje a co tím myslí.
0: Tak moc děkuju i za rady. Psycholog a psychoterapeut Boris Štěpanovič byl hostem víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Děkuji vám za pozvání. Naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
4: Irán odpálil v několika vlnách rakety na Izrael. Prezident Trump vyzval obě strany k návratu k jednáním. Průběžné výsledky voleb v Arménii ukazují, že by země měla pokračovat v prozápadní politice. Tenistka Siniaková je po 11. grandslamovou šampionkou v deblu a s Američankou Townsendovou ovládla Roland Garros. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 8. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana všechny střely zachytila. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. A podrobnosti má teď redaktorka Lucie Rýdlová.
5: Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky na Libanon. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrútu na sídlo militantního hnutí Hezbollah. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael k návratu k jednáním. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi doporučil, aby ofenzivu neoplácel. Šéf tamního generálního štábu uvedl, že izraelská armáda čeká na rozkaz k opětovnému úderu na nepřítele. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
4: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
6: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
7: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
6: Ministrině tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
8: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bezesporu nižší než v roce letošním.
6: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
4: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
9: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
9: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
11: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
9: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky, dva nové blahoslavené knězi Janu Bolu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Boly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
12: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
13: Říká mi Petr Václave.
14: Teď jdeme na svatopečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
13: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
15: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
13: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova Daniel Zach, Radiožurnál.
4: Slovenský soud by měl dnes na podruhé otevřít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi užalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr.
16: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Současný předseda arménské vlády Nikola Pašinian je na cestě k volebnímu vítězství. Arménská ústřední volební komise oznámila výsledky elektronického hlasování. Podle nich jednoznačně vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Znamená to, že by země pokračovala v nastolené prozápadní politice.
17: Podle předsedy volební komise Pahagna Hovakimiana volil elektronicky jen zlomek arménských občanů. Přesto lze podle jejich výsledků odvodit závěry pro celé volby. Volebnímu výsledku už Pašinianovi pogratuloval gruzínský předseda vlády Irakli Kobakidze. Oficiální výsledky voleb zveřejní volební komise během pondělka. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
18: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 000 000 korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Krunicová Danilinová 6-2 a 7-5. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu už jen o jeden triumf úspěšnější Jana Novotná. Pokračuje Siniaková.
19: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
4: Mužskou dvouhru ovládl v Paříži Němec Zverev, který porazil v 5 setech Itala Koboliho. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross, druhý byl Vít Přindiš. Krejčí byl po pátečním triumfu v klasickém slalomu získal 2. zlato. V časovce kajak crossu triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na silnici 38 na Jihlavsku a u zavírky v Praze. Dálnice volné. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Zdice sekají trávu. Kilometry 29 až 22 sjezd na Králův dvůr. Popojíždí a blokují Krajnici. Na silnici 38 z Jihlavy do Moravských Budějovic a Znojma je překážka sražená, větší sražená zvěř. I vybočující auta, proto čekejte mezi Hladovem a odbočkami na Třebíč a Telč. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné uzavírky. Neprůjezdnej bude do rána Strahovský tunel, směr Barandovský most a taky část tunelového komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. A přes den pak čekáme jasno až polojasno a později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
1: Kam dospěl po 100 dnech válečný střet Spojených států a Íránu? Jaké plány má vedení Libereckého kraje s hotelem a vysílačem na Ještědu poté, co se stal oficiálně vlastníkem? A jaká díla ocenila porota světového mistrovství v broušení skla, které se konalo ve středočeském Nižboru? Americké síly v sobotu zasáhly íránská pobřežní radarová zařízení a sestřelili drony, které Írán vyslal směrem k zablokovanému Hormuzskému průlivu. Podle iránského ministerstva zahraničí nejnovější americké údery porušily příměří z počátku dubna a Washington dal podle Teheránu znovu najevo, že nemá zájem o zmírnění napětí. Kuvajtská armáda přitom v sobotu oznámila, že nad obytnými oblastmi Emirátu přiletělo několik balistických raket. Írán pak sdělil, že jeho střely zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu, což ale americká armáda popřela. To vše v době, kdy pokračují snahy Pakistánu a Kataru zprostředkovat mírovou dohodu mezi íránským režimem a Trumpovou administrativou, která před časem odmítla podmínky Teheránu. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
21: Dobrý den i vám.
1: Vrátil jste se z blízkovýchodního regionu. Jaké jsou vyhlídky na americko-íránskou mírovou dohodu?
21: Já bych řekl, že tak, jak jste to popsal v úvodu, ta situace je nadále, řekněme, napjatá, ale z mé přímé zkušenosti bych řekl, že tam panuje mírný optimismus. Všechny ty země, které jsem s naším politickým ředitelem Markem Libřickým navštívil, bylo to Jordánsko, Sýrie a na závěr Libanon, tak řekněme, měli důvod k tomu věřit, že ta jednání spějí k nějakému pozitivnímu vývoji. Mimochodem jednali jsme i s americkými zástupci v Amánu, byť gro těch jednání se týkalo naší role jako jejich ochranné mocnosti v Sýrii a ne přímo toho konfliktu.
1: Právě dnes uplyne 100 dnů od prvních americko-izraelských úderů na Írán. Kam ten konflikt zatím dospěl?
21: Dospěl k tomu, že už neexistuje to, co kdysi jordánský král někdy v roce 2003 popsal jako takzvaný šítský půlměsíc. To znamená, kdy od Libanonu přes Sýrii, přes Irák prostě existovala ta sféra vlivu Iránu, ta takzvaná předsunutá obrana. Minimálně v Sýrii Irán přítomen není a i v Libanonu, když jsme byli, tak poprvé v historii dochází k přímým rozhovorům mezi zástupci státu Izrael a Libanonu, což je něco, co tady nebylo prostě desítky let. A libanonská vláda otevřeně deklaruje, že ten stát bude moci fungovat jenom v případě, že tam bude jedna vláda, jedna armáda a ne stát ve státě, což je Hizbalah. A samozřejmě, že když se podíváme na ty vojenské kapacity Iránu, přestože byly významným způsobem omezeny, tak pořád ten iránský režim je schopen prostřednictvím asymetrických způsobů narušovat tu situaci, ať už je to omezování plavby v Hormuzském průlivu, či útoky svých, řekněme, spojeneckých skupin.
1: Mírová dohoda už měla být na spadnutí. Před víkendem ale Teherán prohlásil, že jednání uvázla na mrtvém bodě. Kde hledat hlavní překážky dohody?
21: Já si myslím, že tou hlavní překážkou je velká míra nedůvěry, které iránské vedení vůči Američanům mají. A z hlediska Američanů, já si myslím, že ten požadavek je od začátku v podstatě jasný. A tím nemyslím jenom od začátku toho konfliktu, který vypuknul letos 28. února, ale například již před tou černou válkou v loňském roce. To, o co Americe a v zásadě Izraeli jde, aby Irán nepředstavoval hrozbu vůči okolí i světu. Na prvním místě samozřejmě jaderný program a na druhém místě jejich balistický program a na třetí to působení pomocí proxies. Já si myslím, že to bude asi nejsložitější, jak toto zakotvit a doufám, že to bude v nějakých postupných krocích. To znamená, že napřed dojde k uvolnění platby v Hormuzu a bude to nějak propojeno právě i s iránským závazkem, že se bude věnovat výhradně jadernému výzkumu k mírovým účelům.
1: Donald Trump ve středu přiznal, že v pondělním telefonickém rozhovoru s Benjaminem Netanyahuem řekl izraelskému premiérovi, že je, cituji, naprostý blázen, když pokračuje ve vojenské operaci proti proíránskému hnutí Hezbollah na jihu Libanonu. Jak moc můžou izraelské údery komplikovat dialog mezi Washingtonem a Teheránem?
21: Já si myslím, že tato slova jaksi přesně vystihují naturel současného amerického prezidenta, on někdy rád využívá tyto hyperboly, nicméně myslím si, že postupují koordinovaně a to je, my když jsme byli v Libanonu, tak v tom okamžiku právě probíhaly přímé rozhovory mezi Izraelem a Libanonem za zprostředkování americké strany. To, že libanonský prezident Aoun sám řekl, že nebudou bargaining chip, že nebudou vyjednávací kartou v rukou Teheránu, tak naznačuje to nejpodstatnější, že Libanon se sám nechce stát obětí hry, kterou hraje Irán. A doufejme, že se podaří nějakým způsobem dospět k dohodě v první fázi, bych řekl, mezi Izraelem a Libanonem.
1: Podle kritiků Trump spustil koncem února údery proti Iránu bez jasného plánu, nebral dostatečně v úvahu varování, že zablokuje Hormuzský průliv, destabilizoval energetické trhy celý region. Čeho tedy za těch 100 dnů dosáhl a do jaké míry oslabil iránský režim?
21: Já si myslím, že bohužel v tomto regionu platí, že jenom vyjednávání nemohou dospět k tomu konečnému cíli. A bez projekce síly, a byť to samozřejmě mělo dopady na celý svět, jak ekonomické, jsou tady ztráty na životech, Irán provedl útoky i v celém regionu, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že tím výsledkem a musí být nějaká dohoda, která nicméně bude odpovídat těm americkým parametrům. A přestože to nebylo pravděpodobně tak rychle, jak Američané předpokládali, tak já si myslím, že ten výsledek bude pozitivní. A jak jsem říkal, myslím si, že klíčové pro celé to vyústění je, aby v Iránu to nové vedení, protože jak víme, to původní bylo do velké míry eliminováno, tak si uvědomí, že toto je jediná cesta budoucí, to znamená dohodnout se.
1: V sobotu přiletěl do Teheránu minister vnitra Pákistánu, který je spolu s Katarem prostředníkem v mírových jednáních. Jaké jim v tuto chvíli dáváte šance?
21: Bez prostředníků to na Blízkém východě nikdy nešlo a nikdy nejde. Tam jde o to, že jak Pakistán, tak Katar, tak mají, řekněme, nadstandardní vztahy s oběma stranami tohoto konfliktu. To znamená jak se Spojenými státy, tak s Iránem. A to, že tato jednání pokračují, že se prostředníci nadále angažují, tak to je, řekněme, i pro mě důvodem toho opatrného optimismu. Byť samozřejmě nechci předvídat, jestli ta dohoda bude oznámena v řádu dní anebo týdnů, ale jak říkám, role prostředníků je v tomto klíčová a doufám, že bude i pozitivní.
1: Dotýká se ten konflikt po bleskové březnové evakuaci turistů z oblasti aktuálně nějak zásadněji českých občanů nebo projektů v regionu?
21: Dotýká, my jsme právě při návštěvě Libanonu tam byli mimo jiné proto, abychom zkontrolovali naše projekty, to jsme ostatně dělali i v Sýrii. A třeba právě v Libanonu jeden projekt, který jsme měli na jihu naplánován, který měl poskytnout nějakou pomoc nemocnici, která se tam nachází, tak to jsme bohužel museli zrušit díky těm operacím, které tam probíhají. Nicméně my jsme tu pomoc přesměrovali směrem k UNHCR, což je organizace OSN, která pomáhá
0: pomáhá uprchlíkům i vnitřně vysídleným osobám. A my samozřejmě, přestože mnohdy jsme vnímáni jaksi jenom jako ti jednoznační podporovatele státu Izrael, tak nezapomínáme ani na to lidské utrpení, které se tam děje. Takže ta naše návštěva směřovala právě do jednoho centra, kde jsou soustředěni lidé, kteří jsou vnitřně vysídleni, museli utéct ze svých domovů, a tam jsme předali finanční pomoc a viděli jsme na vlastní oči, a že i řekněme menší částka, protože Česká republika nikdy nebude tím hlavním donorem, může velmi významně zlepšit kvalitu života těch lidí, kteří jsou teďka na útěku.
1: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Liberecký kraj je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou české radiokomunikace dál užívat. Ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun. Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje. Slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Peretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. U telefonu je hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
1: Co fakticky znamená, že se kraj stal i formálně vlastníkem Ještědského hotelu a vysílače?
3: Tak dovršili jsme vlastně 18 let trvající úsilí kraje tuhletu výjimečnou stavbu, výjimečnou architektonickou památku získat do vlastnictví kraje. Tady jenom připomenu neúplně povedenou privatizaci z 90. let, která skončila vyhazováním právě toho skvělého nábytku od Otakara Binara a dalších součástí vnitřního vybavení do nějakých kontejnerů. Takže já jsem rád, že teď Liberecký kraj bude moct udělat ten druhý krok, a to je připravit projektovou dokumentaci, připravit rekonstrukci jako takovou a potom usilovat o zápis Ještědu do seznamu architektonického světového dědictví UNESCO.
1: V jakém stavu Ještěd přebíráte?
3: Přebíráme ho ve stavu památky, která je 53 roků stará. Jeden z těch architektů, se kterými jsem ty věci konzultoval, mi řekl, že to není středověká stavba, ale spíš historické auto, které stojí kilometr vysoko. Fouká na něho, není tam úplně přívětivo, nikdy nebylo v garáži, takže nás čeká něco jako repasování toho historického automobilu, ale provozně ještě pořádku. Myslím, že příprava té rekonstrukce může být trpělivá a pomalá, tak abychom neudělali víc škody než užitku.
1: A jak bude nákladná?
3: No tak ty první odhady z první architektonické studie staré 5 let jsou asi 400 milionů korun. Já jsem u vyslovování těch čísel opatrný. Uvidíme, jak v těch dalších krocích se bude to číslo zpřesňovat, ale ta rekonstrukce je potřebná. Myslím, že nikdo jiný než Liberecký kraj na to tady v regionu sílu mít nebude, tak věřím, že se to povede.
1: No a je kraj tedy schopen financovat opravy kompletně z vlastního rozpočtu, nebo se spoléháte i na pomoc státu?
3: Tak já věřím, že budeme moci v budoucnosti využít nějaké programy na snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov. Takové programy už vypsány v minulosti byly. Jednali jsme už předchozí i se současnou vládou o vytvoření nějakého speciálního programu. Tady jenom připomenu, že vláda třeba podobným způsobem pomáhá zachraňovat historická pevnostní města Josefov a Terezín. A myslím, že ještě to je srovnatelná památka. Ale jsme připraveni se o tu rekonstrukci postarat, i kdyby s ní stát pomoci nechtěl, ale já pevně věřím, že k tomu nedojde.
1: A kdy počítáte, že by rekonstrukce mohla být hotová a kdyby se mohl na ještě vrátit ten původní mobiliář pokládaný už za ztracený?
3: Tak já myslím, že ta příprava projektové dokumentace bude trvat tak 2 roky. Budeme někdy na konci roku 2028 a na podobnou dobu se odhaduje i rekonstrukce samotná. Takže cíl, a mý kolegové říkají, že jsem velký optimista, tak můj optimistický cíl je rekonstrukci dokončit do konce roku 2030, kdy mimochodem plánuje i město Liberec obnovení provozu lanovky na vrchol Ještědu.
1: A co to podle vašeho očekávání kraji přinese?
3: Tak jednak se postaráme o odkaz dědictví, které je přímo s krajem, s jeho tváří spojené. Ještě je vidět vlastně z velké části kraje. Myslím, že pro mnoho lidí, kteří tady žijí, je to takový symbol domova, když se vrací z nějakých dlouhých cest. Myslím, že to je prostě náš úkol se o tu stavbu postarat.
1: A co by znamenal onen zápis na seznam architektonických památek UNESCO?
3: No bylo by to asi jenom potvrzení té výjimečnosti té stavby. Já myslím, že ještě nepotřebuje žádný speciální nový odznak, ale myslím, že právě ta ochrana, a ona je to taky zvýšená památková ochrana té budovy a zvýšená ochrana toho, aby se neopakovaly právě ty chyby z těch 90. let, tak je to takové potvrzení té mimořádnosti stavby jako takové.
1: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta za hnutí Starostové za Liberecký kraj. Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Vítězem letošního 11. ročníku mistrovství světa v broušení skla se stal Samuel Weissenborn z Německa. Do mezinárodní soutěže, kterou hostila sklárna Rickl v Nižboru na Berounsku, se zapojilo 89 účastníků z 8 zemí. Oceněna i další soutěžní díla mohou návštěvníci ve sklárně vidět ještě dnes, pak budou vystavena v zámecké konírně v Lánech. Zdravím zakladatele a ředitele soutěže Jiřího Trtíka. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Co všechno mezinárodní porota hodnotila?
5: No, my s porotou se zaměřujeme na dvě hlavní věci. Za prvý je to řemeslná zručnost a za druhý je to umělecký dojem. Dílo musí být originální, musí zaujmout svým designem. V ideálním případě jsou obě tato kritéria v rovnováze.
1: No a jaké jsou soutěžní kategorie?
5: My máme celkem 4 soutěžní kategorie. Jednak pořádáme soutěž pro mladé umělce, takzvanou studentskou soutěž na povinný tvar. Této soutěže nebo této kategorie se zúčastnilo 7 sklářských škol, z toho 2 zahraniční. Potom je strojní designerská kategorie na určený tvar. Potom je volná tvorba ruční brus, zpracování libovolného skleněného objektu. A hlavní naše kategorie je povinná tvorba ruční brus, což je taková naše královská disciplína a vítěz této kategorie se automaticky stává i mistrem světa. Mm-hmm. Letošním roce všichni obdrželi s předstihem skleněný ingot, který vážil zhruba 10 kg a bylo zajímavé sledovat, jak kdo to pojal a co vůbec je možné z takového triviálního tvaru vytvořit.
1: A čím tedy ten absolutní vítěz Samuel Weissenborn okouzlil porotu?
5: Naše porota má 11 členů měla. A neznamená to, že všichni musí mít stejný názor a musí ten kus vidět jako nejlepší. Nicméně to musí vidět většina té poroty. A Samuel zaujmul originální technikou brusu, který použil, neboť on svá díla víceméně socha pomocí diamantového řezacího kotouče. A myslím, že právě ten fakt, že povinný tvar byl plný ingot, mu nahrálo do karet a mohl uplatnit svoji dovednost i fantazii. Vznikla velmi zajímavá skulptura.
1: A jak si vedli čeští umělci?
5: Čeští výtvarníci se vedli velmi dobře, protože vlastně kromě Samuela, ještě jedné bulharské účastnice, tak ostatní kategorie vyhráli Češi. A nás hlavně těší to, že vítězem volné kategorie se stal brusič přímo z naší sklárny Rickl.
1: Letošní ročník se poprvé otevřel široké veřejnosti. Kolik jste měli návštěvníků?
5: Zhruba počítáme tak ke 2000 návštěvníkům.
1: Jaký je zájem o sklářské řemeslo u nás? Už jenom krátce, prosím.
5: Dá se říct, že to zažívá určitou renesanci. Hlavní, my jsme moc rádi, že to přivádí k řemeslu mladé lidi a vlastně i proto tak trochu děláme tuhle soutěž, aby jsme toto řemeslo, tu královskou disciplínu zviditelnili.
1: Vysvětluje Jiří Trtík, spolumajitel sklárny v Nižboru. Děkuju, nashledanou.
5: Nashledanou, děkuju.
7: A ve vysílání Radiožurnálu jsme se vrátili k polední nedělní publicistice, moderoval Vladimír Kros. Za minutu a půl bude 1:30. V Radiožurnálu pro vás budeme mít další zprávy a zelenou vlnu.
2: 20 let čekání je u konce.
6: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
2: Naši komentátoři přímo na stadionech.
6: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
6: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
2: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
6: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
2: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
8: Užijte si díky Radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
7: Na hodinách je 12:30. A u mikrofonu Martin Matějka.
4: Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Teheránem, řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News. Odmítá taky dopředu uvolnit zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje právě uvolněním zmrazených aktiv. Stát uspěl v arbitráži s francouzskou reklamní společností JC Deco, nebude tak muset platit zhruba 550 milionů korun údajné škody, oznámil to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru její dceřiné společnosti. Tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku stát nenese odpovědnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem a v Londýně se zúčastní i společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. A soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo v květnu. Testování mělo původně trvat do června 2028. Nový termín je konec tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Škola žádá soud o odklad účinku.
2: Sport.
4: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Curtis Marshall. Duplantis nevyhrál poprvé od meetingu diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na Pražském okruhu a překážka na silnici 38 na Jihlavsku. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu směr D1 opravují značení u sjezdu na Barandov. Na 16. kilometru je proto na necelém kilometru zavřená krajnice a taky pruh na sjezdu na Barandov. Sjezd se dá vlevo po zebře. Stále pozorněji na silnici 38 z Jihlavy do Moravských Budějovic. Na trase platí výstraha před překážkou mezi Hladovem a odbočkami na Třebíč a Telč je na vozovce velká sražená zvěř. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
7: No a už je pondělí 8. června, 4 minuty po půl jedné. V prvních minutách nového dne jsme hodně mluvili, tak teď hned budeme hrát. Taylor Swift za chvíli a Michal Hruza právě teď.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Otevřeli jste s námi nový den a taky nový týden. Je pondělí 6. června. První dnešní téma. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic. Po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic. Jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno nedaleko Čisté a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, Ruzene Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatí, protože táta zavřenej v Lokti na Hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžovej servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo, západním směrem, říká archeolog Filip Prekop.

0: z hudby, nočního radiožurnálu, taky Leny Kravic. Za chvíli bude jedna hodina. Práchenské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění taky vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Tento nugget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nuggetů, o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramu.
2: Nejvzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Práchenském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Ta původní křemená žíra musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě. Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít velikost od mikroskopických plíšků až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: To zlato obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Protože zlato je měkké, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary. Ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Práchenském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dal matin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina v noci. Teď zprávy a Martin Matějka.
3: Izraelská armáda ohlásila raketové údery z Íránu. Meteorologové potvrdili páteční výskyt tornáda v Děčíně. Adam Ondra skončil na domácím světovém poháru v Praze v lezení na obtížnost pátý. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Izraelská protivzdušná obrana zasahovala proti náletům raket z Íránu, informovala o tom izraelská armáda. Na několika místech v zemi zněly sirény. Íránské revoluční gardy varovaly, že Izrael musí přestat útočit na Libanon. V případě dalších izraelských úderů prý židovský stát může čekat další zničující rány. Izrael už dříve uvedl, že se připravuje na odpověď na nedělní izraelské útoky na Bejrut. Letectvo udeřilo na jihu hlavního libanonského města, kde sídlí militantní hnutí Hizballáh. Na místě zemřeli nejméně dva lidé. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz dřív uvedli, že Izrael útokem na Bejrút reagoval na vyslání raket na sever Izraela v neděli ráno. Páteční výskyt tornáda v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Objevilo se v místní části Děčína v Binově. Tornádo bylo slabé a nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou a přechodnou dobu.
4: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
3: V arménských parlamentních volbách podle předběžných výsledků vede vládnoucí strana Občanská smlouva a podle volební komise získala proevropská partaj Nikola Pašiniana zatím 54% hlasů. Na druhém místě je v tuto chvíli Aliance Silná Arménie s 22%. Jejím lídrem je rusko-arménský miliardář a šéf opozice Samivel Karapetyan, který prosazuje příklon země k Rusku. A Pašinianovi a jeho straně na síti X už k úspěchu poblahopřál například gruzínský premiér Iraky Kabachidze. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin s dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Alny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si oni ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání, říká Javůrková.
5: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
3: A policisté na Chrudimsku pátrají po 13-letém Lukáši Červeňákovi. Chlapce naposledy někdo viděl krátce před 16:00 odpoledne v Chrudimi. Měří asi 150 cm, je snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. A trvalé bydliště má v okrese Jičín. Informace o chlapci mohou lidé zavolat na číslo 158.
0: Sport.
3: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost páté místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl naštvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku říkal.
6: Páté místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je se leze na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
3: Světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D5 u Rozvadova a nehoda na dálnici D6 u Lubence. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov. Nepořádek na vozovce. Jsou to kusy pneumatiky, opatrněji projíždějte mezi kilometry 146 až 149. Je to skoro po poslední odpočívku před hranicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Valeč nehoda, tak je překážka a možné nebezpečí. Na 79. kilometru před sjezdem na Lubeny srazilo auto z Věřta, je u svodidel a z auta unikají provozní kapaliny. Je to úsek bez kamer, kolona se v místě teď netvoří. Ještě jednou D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Mariánské Lázně, 122. kilometru stojí karavan. Zhruba kilometr za Šelkou, zřejmě mimo jízdní pruhy. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Jiří Štefo.
2: A je pondělí 8. června, 1:06, víkend tedy oficiálně za námi. Pravda, ty dozvuky ještě v našem vysílání nějakou tu chvíli uslyšíte. Třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu hrál v sobotu v pražských Rígrových sadech pod širým nebem, zahájil tak oslavy 100 let od svého vzniku. Reportáž z místa uslyšíte chvilku po 13:45.
1: Noční radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Kolik míst v mateřských školách bude v Česku potřeba za 5 nebo za 10 let? Nová aplikace Ministerstva školství má na tuhle otázku nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak. Díky tomu mají hlavní obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
1: Tady děti vaří s hrncema. A co vaříš?
2: Palačinky. Mazán.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny tříleté děti dostanou.
3: Popisuje letošní situaci Magdaléna Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin do větších měst změny. Ministerstvo školství proto pustilo novou aplikaci, která ukazuje, kde budou školky přetížené a kde naopak zůstanou volná místa, vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou jednou ročně aktualizovat podle dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj má obcím a dalším zřizovatelům pomoci s plánováním kapacit školek. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla ho starostové využijí i pro ověření vlastních dat.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu narodilo historicky nejméně dětí, necelých 77 tisíc. Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová ale vidí přínos v tom, že se do školek mohou dostat i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Tady Svims a jedna z hudebních novinek ve vysílání nočního radiožurnálu, a to v čase po čtvrt na dvě. O hudbě budeme mluvit i teď. Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Takhle to o víkendu vypadalo v pražských Rýgrových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem Pod širým nebem zahájil oslavy z tého výročí svého vzniku. Orchestr i jeho šéf-dirigent Petr Popelka si vysloužili potlesk ve stoje. Bavili se opravdu všichni.
1: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
2: A vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Byl nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že vy jste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo. No.
2: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přijel, i ségra přišla s tebou.
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Rýgrových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta, to byla fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
7: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf-dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíček, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělej, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Rýgrových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: velmi sympatická zpěvačka, tohle byla Britka Sophie Alex Baxter. Za chvíli ve vysílání nočního radiožurnálu aktualizace Zelené vlny. 1:30. A zprávy přidá Martin Matějka.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. A schodek podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Úřady jim zrušily už dřív schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Do Spojených států mají zakázaný vstupy všichni občané Íránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje účastní. A na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 000 000 lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Sport. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a triumfem v 5. velké ceně za sebou zvýšil vedení v mistrovství světa. A druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari, třetí skončil Francouz Hadjar z Red Bull.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 na Lounsku, další u Brna. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Valeč srazilo osobní auto zvěř. Na 79. kilometru před sjezdem na Lubenec. Dejte v místě pozor, zvěř u svodidel a z auta unikly provozní kapaliny na místě. Mohou zasahovat hasiči. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov už uklidili z pruhů kusy pneumatiky. U Brna pozorně pomaleji na silnici z Ostrovačic do Žebětína. Zhruba na půl trasy havarovalo osobní auto, šlo přes střechu. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. A přes den pak čekáme jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefanem.
0: No mám pro vás taky telefonickou soutěž, opět o nový titul Vlastimila Vondrušky. Telefonická soutěž tady bude ve vysílání nočního radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny, tedy zhruba už za půl hodiny. Takže si zatím zapište telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. No za chvíli se třeba na chvíli vydáme do Karlovy Studánky nebo taky do Českých Budějovic. No a budu vám k tomu i hrát skupina Booty, Coldplay, Ava Max, no a teď taky skupina Support Lesbians. Ať se vám dobře poslouchá, no a příjemný start do nového týdne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Lázeňští hosté v Karlově Studánce, kam se teď vydáváme, kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická a filmová stezka ve Státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplňují QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte?
1: To, je... no to jsem třeba nevěděla zrovna. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě, to všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teď dozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze Severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky, přezdím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady s mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková
3: tam
2: cedule.
3: Je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: dolů. A už skáče.
3: A to přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Skupina Coldplay v dozvuku ve vysílání nočního radiožurnálu a za chvíli budou 2 hodiny v noci. Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě Radnice zaplatí 8 milionů korun. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendu, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli budete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník lomeno správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
1: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, když byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A najímně tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendyho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
3: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
4: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farná bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy pro nás má Martin Matějka.
4: Po íránském útoku na Izrael uzavřeli některé státy Blízkého východu svůj vzdušný prostor. Česku nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 79-78 a snížili stav ligového finále na 1-2. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky v Libanonu. Naposledy cíleli na jižní předměstí Bejrútu na militantní hnutí Hizballáh podporující Irán. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherány Aviv k návratu k jednáním, dodal taky, že doporučuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuvi, aby ofenzivu neopětoval. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
5: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
4: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
6: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žesťových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
7: Skladba by měla mít zhruba od minuty a půl až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
2: Sport.
4: Pardubičtí basketbalisté poprvé uspěli ve finále Národní ligy proti Nymburku. Ve 3. zápase na své palubovce porazili favorita 79-78 a snížili stav série na 1-2. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnár považoval vítězství za zaslužené.
8: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předmě na 2. poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takovej žolík a vydrželi jsme po braně. Prostě některý ty míče se přiklonili víc k nám, ale já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jak jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale nesmím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
4: Finálová série Národní basketbalové ligy pokračuje 4. zápasem dnes od 18 hodin v Pardubicích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečné překážky na D11 u Prahy a dálnici D55 u Uherského Hradiště. Na dálnicích jsou hlášeny překážky na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové 4. kilometru